0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

V minulé části čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel jsme se ocitli uprostřed válečných událostí. Miloš měl být nasazen na práci do Německa, ale nakonec získal práci v Praze. Tenis se dostal na vedlejší kolej, hrál jen sporadicky. Hlavní bylo uživit rodinu. Na konci války byla Praha bombardována, Šolce by se museli odstěhovat, protože jejich dům byl poškozen. I po válce hrál Miloš Šolc tenis jen málo, protože se musel starat o rodinu. A když hrál, nechtěl hrát v neděli, což patřičně komentoval denní tisk. Spolu s bratrem Josefem založil Miloš v Liberci firmu na výrobu oblečení. Začalo se jim dařit. Stal se také členem výboru baptistické církve. Vedl podnik, staral se o rodinu a byl aktivní v církvi i ve sportu. Ve svých 36 letech byl velmi úspěšný. Vždy hrál tenis pro boží slávu. Byl na vrcholu, oceňovaný, chválený a oblíbený. Knihu načetli Michal Bumbálek a Pavel Hromádka.

0: Za vydatné pomoci Moskvy začali komunisté své pozice u nás vydatně posilovat již na jaře 1945. V parlamentních volbách 26. května 1946 se stala KSČ nejsilnější politickou stranou. Její předseda Klement Gottwald se stal předsedou vlády a byl pověřen jejím sestavením. V nové vládě docházelo od počátku k vážným rozporům, způsobeným odlišnými postoji komunistických ministrů a ministrů demokratických stran. Když v únoru 1948 prezident Edvard Beneš podlehl nátlaku komunistů a přijal demisi ministrů demokratických stran, které nahradili jejich straničtí kolegové ochotní s komunisty spolupracovat, došlo ke komunistickému převratu a tím k porážce demokratických sil u nás. Situace se promítla do všech sfér společenského života. Začalo znárodňování, kolektivizace v zemědělství. Otcova firma se musela přičlenit k vyššímu výrobnímu celku. Firma se nejprve stala součástí svazu řemesel a později kvůli svému širokému sortimentu patřila pod dva národní podniky, a sice Panar a drobné spotřební zboží. Protože však podnikání začalo být ve státě všemožně omezováno a otec začal studovat, v roce 1949 se strýcem své podnikání ukončili. V náboženské oblasti došlo ke zcela zásadním změnám, a to z důvodu státního dozoru nad církvemi. Neuvěřitelně brzo, již v říjnu 1949, byly vydány nové církevní zákony. Prakticky to znamenalo, že mohl kázat pouze ten, kdo získal státní souhlas k výkonu duchovenské služby. A že všichni duchovní pobírali platy od státu. Že se musel pro všechny mimořádné akce obdržet souhlas příslušného církevního tajemníka. Že každá církev musela mít svého představitele, který byl za veškeré dění v církvi státní správě odpovědný, a tak dále. Církve musely také vypracovat své stanovy, které podléhaly státnímu schválení a staly se podmínkou další existence. Církve, které církevní zákony nepřijaly, přestaly existovat, k čemuž opravdu v několika případech došlo. V Bratrské jednotě baptistů byly k těmto zákonům veliké výhrady a na příslušné konferenci se laická část delegátů klonila k tomu, aby církevní zákony nebyly přijaty. Nakonec tyto zákony byly akceptovány, protože je výrazně podpořili kazatelé. Otec tím velice trpěl a do svých pamětí napsal:
1: To, že naše jednota přijala církevní zákony, mne připravilo téměř o rozum. Vždyť se jednalo o čin, který byl v přímém rozporu s našimi vlastními zásadami i principy Světového svazu baptistů.

Zdálo by se, že v případě sportu si stát nebude osobovat právo zasahovat do tělovýchovného dění. Opak byl pravdou. V tenise se takové zasahování projevilo velice silně. Naši reprezentanti patřili ke světové špičce a kvalitní tenis vyžadoval, aby účast na zahraničních turnajích byla co nejčastější. Všechny nejvýznamnější turnaje se však hrály na západě a komunistický režim chápal západ jako nepřátelský tábor. Účast na zahraničních turnajích tedy přestala být samozřejmostí. Hráči postupně museli podávat o svých pobytech v cizině zprávy a tak dále. Tenis byl navíc mnohými chápán jako panský druh sportu a mimo jiné bylo v této době zrušeno jen v Praze na 300 tenisových dvorců. Zajímavě o tomto období píše Jaroslav Drobný ve své knize Můj osud. Už od počátku roku 1948 jsem poznával, že zdánlivý klid doma končí. Samotný únor pro mě nic neznamenal, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Brzy jsem však zjistil, stejně jako moji přátelé, že nás nikdo nenechá stát stranou, že nám bude přesně předepisováno, jak se máme chovat a co máme dělat. I komunistická strana sice uznala, že sportovní mistři přinášejí daleko větší propagaci než řada proklamací, ale taky jsem poznal, že budou využiti jen ti, kteří budou jednat podle předepsaných norem. Prakticky nás však strana hodila na vedlejší kolej. Před každým výjezdem a po každém návratu jsme museli na dlouhé pohovory zpovídat se z toho, co jsme dělali a s kým jsme mluvili. Znovu a znovu nám bylo vtloukáno do hlavy, jak by měl vypadat socialistický sportovec, aby mu byl přiznán statut reprezentanta.

Odpovědně hovořit o vlastním dětství lze až při vlastním otcovství. Teprve když se člověk musí sám zaměstnávat způsobem výchovy vlastních potomků, nutně si začíná vybavovat své dětství a způsob výchovy vlastních rodičů. V přiblížení otcovy osobnosti je tato kapitola velice významná. Dětství má rozhodující roli při vytváření osobnosti a otec v něm hrál jedinečnou roli. Při zahledění na naše dětství užijí několika myšlenek Jana Amose Komenského, jak je uvádí ve svém informatoriu Školy mateřské. V kapitole K čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, říká tento učitel národů. Obsah toho, k čemu má být mládež nevyhnutelně vedena, je toto trojí. Víra a pobožnost, mravy a ctnosti, znalost jazyků a všelijakých lidských umění a to tím pořádkem, jak je to připomenuto, ne naopak. Když se mám vrátit k výchově našich rodičů, vnímám, že uvedené pořadí v naší rodině opravdu platilo. Víra a pobožnost byly svým způsobem nositeli rodinného života. Den začínal modlitbou a krátkou pobožností kolem stolu, kterou otec vedl. Byl trenérem, učitelem a tak mu bylo vlastní respektovat při pobožnostech náš věk a vnímat naši zaujatost nebo rozptýlenost. Vesměs jsme čítali z pomůcek každodenního čtení Písma svatého. Den končil modlitební chvílí na kolenou kolem manželské postele rodičů, kdy jsme se postupně všichni modlili. Bratr Josef vzpomíná, jak vždy pozorně naslouchal otci, který se modlil postupně za každé dítě a čekal na to, co otec konkrétně zmíní o něm. Tento duchovní pořádek v rodině byl tak samozřejmý, jako bylo pravidelné každodenní jídlo. Nevzpomínám si, že by se někdy objevily z naší strany nějaké rozpaky, netrpělivost nebo dokonce nějaká forma odporu k tomuto pořádku. Zborový život v církvi byl neodmyslitelnou součástí našeho dětství. V církvi jsme měli 10 až 20 vrstevníků, se kterými jsme bývali společně na hodinách náboženství, v nedělní škole, při bohoslužbách i při případných společných aktivitách v přírodě. Mívali jsme kvalitní učitelky, kterým šlo nejen o srozumitelné předání biblické látky, ale měli na mysli i převádění probíraného do životní praxe. Neděle byla jakýmsi vyvrcholením týdne. Do shromáždění se šlo dopoledne i odpoledne a celý den byl zasvěcen Pánu Bohu. Při bohoslužbách jsme my, děti, sedávali s rodiči a bývali mezi posluchači. Otec odmítal možnost, že by předškolní děti mohly odcházet do zvláštních místností a mít během bohoslužeb vlastní program. Jan Amos Komenský ve své knížce dále přibližuje prostředky výchovy dětí. Uvádí je v tomto pořadí. Za prvé, ustavičný příklad ctností a mravů, za druhé, včasná a moudrá poučování, za třetí, mírná kázeň. První bod pak rozvádí takto. Pán Bůh dal dětem opičí povahy, to jest jakousi chtivost dělati všechno, co vidí dělati jiné. Takže kdyby se mladému člověku nikdy nic neporoučilo a neoznamovalo, jen když on vidí a slyší, co jiní dělají, zvykne dělati totéž týmž způsobem. Rodiče si mnohdy neuvědomují, že hlavní vliv, kterým stvárňují povahy svých dětí, je jejich všední chování a mluvení. Na charakter dítěte působí především podvědomé výchovné vlivy. Rodiče nejvýrazněji vychovávají dítě tím, jací jsou. Zpětně si uvědomujeme, jak nám byli rodiče krásným příkladem a jak bylo v harmonii jejich chování s tím, co nás učili z Písma svatého. Aktualizaci Komenského druhého bodu o včasných a moudrých poučováních bych mohl dokumentovat bezpočtem příkladů. Otec nás poučoval a napomínal bez zábran i v dospělosti, protože mu na nás velice záleželo. Když jsem jednou navštívil otce v nemocnici a oslovil ošetřující lékařku, která právě procházela kolem nás, ještě než jsem povstal, již mne otec nahlas vyzval. Povstaň, to je paní doktorka. Tomu bylo již přes 90 let a mě přes 60. V knize Přísloví 3.12 nalézáme jedinečný verš, ve kterém se Pán Bůh ve své lásce k člověku připodobňuje k milujícím otcům. Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Nikdy jsme nezapochybovali o tom, že by nás otec napomínal z jiných pohnutek než z touhy, aby nám posloužil. Ve třetím bodu o mírné kázni Komenský hovoří o jejím dvojím stupni. Prvním stupněm je okřiknutí, jestliže se dítě dopouští něčeho nenáležitého, a dodává, že v případě nápravy je dobré dítě pochválit. Druhým stupněm je pak užití metličky, aby se dítě upamatovalo, zahambilo a bylo pozornější.
Svůj postoj opodstatňuje několika citáty z knihy Přísloví, kde čteme například ve 13. kapitole 24. verši. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Můžeme říci, že nás otec fyzicky trestal jen velice zřídka. Když však k trestání došlo, vždy to bylo opodstatněné a vždy nás to vedlo k sebezpytování a nápravě. Vzpomínám, bylo mě kolem 10 let, jak jsme se po tenise ve sprchách dobře bavili s jedním starším holohlavým pánem. Já jsem chtěl být vtipný a prohodil jsem, že se má dobře, protože se nemusí česat. V ten okamžik jsem dostal od tatínka takový pohlavek, že jsem se možná uhodil hlavou o stěnu sprchy. Myslím, že se to obešlo jak bez otcova komentáře, tak bez mých slz. A o tom, že to bylo užitečné, svědčí i to, že si to pamatují dodnes. To, že má i prostředí svůj podíl na formování osobnosti, je všeobecně známé. My jsme vyrůstali v prostorném třípokojovém bytě s rozhledem na celou jižní část Prahy. V bytě byly 3 veliké vestavěné knihovny, několik knihovniček a knihy ležáky byly pečlivě vyrovnány i ve 2 rozkládacích gaučích. A protože byla veliká knihovna také u prarodičů a další knihovna byla na chatě, nebudu se příliš mýlit, když odhaduji, že otec měl k 10 000 knih. Knihy schromažďoval po léta a myslel přitom i na nás, 4 děti. Nejvzácnějšími knihami byly nejrůznější Bible, včetně překladů, staré naučné slovníky a řada sebraných spisů od kazatelů a teologů. Nezanedbatelnou část tvořily knihy německé a anglické. Na stěnách 3 pokojů viselo množství obrazů, včetně velkého portrétu matinky a řada různých fotografií. Na sekretáři výdelně byla veliká bronzová bysta Tomáše Garrigua Masaryka, která tam stála nepohnutě i v kritických 50. letech. V rohu jídelny bylo křídlo. Není se co divit, že jsme vždy milovali volný výhled z oken a vždy litovali ty, kteří se v pražských bytech dívali do dvorů nebo v lepších případech do městských ulic. Sestra Bohumila vzpomíná v této souvislosti na otce takto. Tatínek miloval pohled z oken na krásnou Prahu. Nacházel v tom jakési utěšení, které by nevyměnil za nic na světě. Jako děti jsme se stali brzy vášnivými čtenáři, kteří při dlouhých cestách tramvajemi do školy nebo na sportovní tréninky vždy mívali po ruce knížku. A ať jsme nebyli výtvarně nadaní pro prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, nabyli jsme k výtvarnému umění vřelý vztah. O jedinečném vztahu k hudbě není potřeba hovořit, protože hudební vzdělání a způsob křesťanských bohoslužeb buduje samovolně hluboký vztah k hudbě. To nejvýznamnější, co si s odstupem času vybavuji v souvislosti s otcem, je skutečnost, že otec byl s námi dětmi velice rád. Mýval nás co nejvíce kolem sebe, a to i navzdory své mimořádné zaměstnanosti. Uměl mistrně vyprávět a tak s námi sdílel jak své životní zkušenosti, tak i obsah zajímavých filmů nebo knih a my byli vždy jeho vyprávěním maximálně zaujati. Vyprávěl nám při cestách autem, vlakem, při procházkách i při nejrůznějších příležitostech doma. O tom, jak nás otec chtěl mít kolem sebe, svědčí výrazně to, že nás v předškolním věku vodil nejen na sportovní podniky, ale že nás, hochy, brával občas i do parních lázní. Ještě jsme nebyli školáci a vstup do lázní dětem jistě nebyl dovolen. Možná, že to pro svoji absurdnost nebylo uvedeno v provozním řádu lázní. Vzpomínám, jak v jedněch lázních nás příslušný zřízenec nechtěl vpustit dovnitř, ale otcova popularita a přesvědčovací schopnosti nakonec úřední osobu udolali. Pohled na nás, malé naháče mezi dospělými muži, často břichatými s náležitě zarostlými partiemi mužských těl, musel být pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Pro otce to nemohlo být bez problémů. Uhlídat chlapce, kteří tehdy neuměli plavat, kteří navíc mohli uklouznout na mokrých podlahách kolem bazénů a zranit se, to mohla být i pro milujícího otce nepřekonatelná překážka. Otec však byl mimořádně odvážný a jistě si musel být jistý svou autoritou a naší poslušností. Vzdal se proto i pohody z léčebné kůry kvůli radosti být se svými syny. Dříve, než jsme začali se systematickým sportováním, začali jsme s hudbou. Hned v 6 letech jsem začal já s hrou na klavír a bratr s hrou na housle. S klavírem začala i děvčata. My hoši jsme v hraní pokračovali zhruba 10 let. Bratrovi se hra dařila do takové míry, že se dostal na vzorovou hudební školu, kde si jeho profesorka dokonce dělala naděje, že bude pokračovat na konzervatoři.
V mém případě spočíval cílený záměr rodičů v tom, abych mohl doprovázet společný zpěv na bohoslužbách. Několikrát ročně jsme jezdili do Jizerských hor, kde měl dědeček chatu, a my výjezd z velkoměsta do hor milovali. Přesun naší početné rodiny vlakem nebo autobusem nebyl snadný, protože jsme vždy měli množství zavazadel, která jsme pak museli vynášet do kopců k chatě. Otec samozřejmě býval zavazadly obtěžkán nejvíce. Lyžování a sánkování však stálo za tyto oběti. Hlavní zábavou bývalo skákání ze skokanského můstku, který jsme si vždy sami postavili, a do omrzení skákali do vzdálenosti 2 až 5 metrů. V létě jsme chodívali na výlety do hlubokých lesů, při kterých jsme hledali houby, což otec miloval. Hlavně jsme se ale těšili na koupaliště, kde vedle koupání jsme spolu s ostatními chlapci našeho věku hrávali fotbal. Když nám bylo kolem 8 let, postavil nám otec z dřevěných trámů stěnu, upravil před ní asi 10 metrů dlouhou plochu a my s dřevěnými pálkami začali s tenisem. Je podivuhodné, že se ve svém informatoriu školy mateřské Jan Amos Komenský zabývá i oblastí tělesné výchovy. Říká, poněvadž život jest oheň a ten pak i hned hasne, nemá-li volného průchodu a vzduchu k plápolání, také dítkám je nevyhnutelně potřebí, aby měli své každodenní pohyby a cvičení. Proto i o to mají rodiče dbáti. Čím více dítě dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe nabývá jadrnosti a čerstvosti těla i mysli. Toliko toho třeba dbát, aby to bylo bez úrazu. Povšechně bych k našemu dětství řekl, že jsme ho prožili nezapomenutelným způsobem, protože rodičům šlo o to, abychom se rozvíjeli po všech stránkách. Vedle školní docházky jsme měli každý den možnost si vyjít mezi děti na kopec. Dětské hřiště bylo před naším domem, kde jsme si zpočátku hrávali na pískovišti, později s druhými kopanou, v zimě jsme bruslili a hrávali hokej. Ve škole jsme vystřídali několik druhů zájmových kroužků, pěvecký, modelářský, gymnastický. Dokonce jsme jeden čas chodili i závodně plavat a zkoušeli hrát žákovský fotbal ve Slávii. Zaměstnaní jsme tedy byli náležitě a o nějaké zahálce v naší rodině nebylo ani slechu. Jan Amos Komenský k tomu říká, zahálka jest polštář satanův, tak říkali svatí otcové a pravdivě. Zajisté, koho najde satan nezaměstnaného, toho jistotně zaměstná sám, nejprve hříšnými myšlenkami, potom i zlými skutky. Jest tedy opatrné nedopouštěti člověku hned v mládí zaháleti, nýbrž zaváděti ho v ustavičné práci, protože se tím zlému pokušiteli zasekávají cesty.

0: O svém základním a středoškolském vzdělání otec píše toto.
1: K maturitě jsem byl v podstatě donucen. Ministerstvo školství a osvěty pořádalo odborné kurzy, na kterých jsem jako bývalý tenisový trenér přednášel. Kurzy byly tak úspěšné, že si mne generální inspektor tělesné výchovy tohoto ministerstva, doktor Vladimír Hanák, vyhlédl jako svého spolupracovníka. Nastala ale pohroma. Tato funkce vyžadovala přinejmenším středoškolské vzdělání a když doktor Hanák zjistil, že mé poslední vysvědčení je z 5. třídy a že jsou na něm 4 nedostatečné, nechtěl věřit svým očím. Spolu s dalšími sportovními přáteli na mne začal naléhat, abych se pustil do studia. Říkali, že to, co jsem v životě dokázal, mi dává všechny předpoklady k tomu, abych udělal maturitu. A tak začal můj doškolovací maraton. Můj přítel, akademický malíř a sochař, profesor Paclavský, se mne ujal s takovou vervou, že jsem během krátké doby úspěšně absolvoval doškolovací program a ukončil měšťanku. Mohl jsem tak začít 2leté studium na gymnáziu na Štrosmajerově náměstí. Tím však začal můj nejtěžší životní zápas. Vedle rodinných povinností, vlastnictví podniku a částečně i sportovního zápolení jsem tedy začal dálkově studovat. Pán Bůh mi však dal finanční zázemí v takové hojnosti, že jsem si mohl při studiu platit vynikající profesory, aby mi pomáhali. Toto vše by však samozřejmě nebylo možné, kdyby do naší rodiny nepřišla Marienka Jariabková, mladá věřící Slovenka, která manželce pomáhala v domácnosti. K případné pomoci zde byli i prarodiče Bertlovi, především však byl celý rodinný život v tomto složitém období pod Boží milostivou péčí.
0: V roce 1950 otec ve svých 38 letech úspěšně odmaturoval a jeho životní zápas skončil vítězně. Jeden z jeho tenisových kolegů prohlásil, že osobně chápe tento otcův úspěch za cennější, než kdyby vyhrál slavný wimbledonský turnaj. K rušnému rodinnému životu přibylo v roce 1948 to, že jsem začal chodit do školy a o rok později i moji sourozenci Josef a Bohumila. K matčiným povinnostem tedy patřila i nezbytná pomoc při školních úkolech a navíc dohled na naši zájmovou činnost. Hned od první třídy jsem například začal chodit na klavír a bratr na housle. S odstupem času se neubráníme obdivu svých rodičů, co vše z milosti Boží zvládali. Otec si dokonce našel čas, aby si po celodenním vytížení sedl do křesla a s požitkem poslouchal naše první hudební pokusy. Že často usnul libým spánkem, asi není nutné dodávat.

V roce 1948 zopakovalo naše Davis Cupové mužstvo pod vedením Karla Koželuha ve složení Drobný, Černík svůj úspěch z minulého roku a stalo se opět vítězem evropského pásma. V mezipásmovém finále sice opět prohrálo s Austrálií, ale stalo se zřejmým, že Československo má tým, se kterým se musí ve světové špičce vážně počítat. Jaroslav Drobný se navíc po dvou letech opět dostal na mezinárodním mistrovství Francie na Roland Garros do finále. Otec se přes nejrůznější zaneprázdněnost dostal na mezinárodním mistrovství Československa až do semifinále, kde prohrál s Drobným. Noviny k zápasu psali: v prvém utkání Polák skoněcky porazil Černíka, v druhém Drobný Šolce 6-1, 6-1, 6-3. Šolc tady udělal jen 5 gemů, ale naprosto nedarovaných. Drobný hrající s vervou našel v Šolcovi tuhého soka, který perným drivem a tvrdým returnem nutil vítěze k boji nikoli snadnému. Krásný zápas potěšil. Oba hráli radostně s úsměvem pravého sportovního přátelství. Drobný pak ve finále porazil Skoněckého a dokázal i před domácím publikem, že patří k absolutní světové špičce. Rodiče na tomto turnaji slavili veliký úspěch, když se dostali ve smíšené čtyřhře až do finále, kde podlehli vynikající polské dvojici Skoněcký-Jerdzejovská. V létě hrál otec i na mezinárodním mistrovství Jugoslávie v Opatii, kde porazil v semifinále po velkém boji Jugoslávce Mitiče, ale ve finále prohrál s Branovičem. Rodiče slavili i na tomto turnaji úspěch ve smíšené čtyřhře, když se dostali do semifinále. V roce 1949 Drobný vyhrál opět mezinárodní mistrovství Československa, ale bylo to jeho poslední mistrovství v rodné vlasti. Ve Wimbledonu se dostal jako první Čechoslovák až do finále, které prohrál až po velikém boji v 5 setech s Američanem Schröderem. Když z Wimbledonu odjel spolu s Černíkem na mezinárodní mistrovství Švýcarska a turnaj začal, bylo našim hráčům poručeno, aby z turnaje odstoupili, protože v něm hrají reprezentanti Německa a Frankova Španělska. Přes Drobného úsilí o možnost turnaj dohrát nebylo žádosti vyhověno. Spolu s Černíkem byli tedy postaveni před rozhodnutí, zda hrát dále světový tenis bez omezení, anebo být vystaveni nejisté sportovní budoucnosti. Po obtížném zvažování se nakonec rozhodli zůstat v cizině. V nastalé složité situaci Jaroslav Drobný přijal nabídnuté egyptské státní občanství a mohl tak bez omezení cestovat a hrát. Slavil pak až do roku 1956 množství úspěchů, které lze jen těžko vyjmenovat, protože byl nejen vynikajícím hráčem ve dvouhře, ale i v pánské a smíšené čtyřhře. Jen ve slavném Wimbledonu třikrát prohrál ve dvouhře až v semifinále, dvakrát ve finále a konečně v roce 1954 tento turnaj vyhrál. V pánské čtyřhře byl dvakrát v semifinále, jednou ve finále, ve smíšené čtyřhře jednou v semifinále. Odchodem Jaroslava Drobného náš tenis utržel ránu, která se nezacelila po řadu let. V mužském tenisu se československý tenis dostal znovu na světovou úroveň až Janem Kodešem a jeho vítězství ve Wimbledonu v roce 1973 bylo jeho velikým osobním i československým triumfem. V roce 1950 se hrálo mezinárodní mistrovství Československa tedy bez Drobného i bez Černíka. Zúčastnili se ho zahraniční hráči pouze z východní Evropy a proti předchozím létům mělo nepoměrně slabší úroveň. Otec se navzdory své zaměstnanosti dostal na mezinárodní mistrovství Československa v roce 1950 mezi posledních 8 hráčů, kde prohrál s pozdějším vítězem celého turnaje, maďarským reprezentantem Asbótem. Ve smíšené čtyřhře slavili rodiče opět úspěch, když se dostali do semifinále.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Vyrůstají v něm, dýchají pro něj, ale rozumíme mu vůbec ještě? Zorientovat se v dnešním virtuálním světě našich dětí je pro mnohé z nás pořádná výzva. O tom, jak stavět mosty mezi reálným a virtuálním životem, si v repríze pořadu Rozmarína bude s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou povídat moderátorka Radka Mazurová se třetí hodinou.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

jen vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu.

0: Za námi třetí hodina z posledního srpnového dne. Máme pondělí 31. srpna. Příjemný poslech nočního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková a zvuk poslechu pořadu Rozmarína.
1: Dobré dopoledne. Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Dnešní děti tráví v internetovém světě mnohem více času, než většina z nás dospělých. Někteří rodiče máme trochu problém se v tom zorientovat a rozhodnout, co ještě je dobré pro naše děti a co už není. Podle jakých kritérií se máme rozhodovat? Jaké jsou hranice v používání internetu? A jaké kroky bychom měli podniknout, pokud vnímáme, že naše děti tráví v kybersvětě více času, než je zdrávo? Toto jsou témata, kterýma nás dnes provede můj host Lenka Hájková. Lenko, vítej.
2: Ahoj, Rady, zdravím všechny posluchače. Dobré dopoledne.
1: Leni, pracuješ pro organizaci Hope for Kids jako lektorka etických dílen. Mohla bys nám tuto organizaci trochu představit?
2: My vlastně Hope for Kids máme v logu takovou šipku a ta šipka vlastně ukazuje směr, nebo my se snažíme, pomáháme vlastně vykročit správným směrem. Ale když se na to logo naše podíváte na našich stránkách hopeforkids.cz, tak ona je složena z takových bublinek. A já si to tak představuji, že ty bublinky jsou vlastně jako takové oblasti, kterým se v Hope for Kids věnujeme, protože je to vlastně práce, která je zaměřena na děti, na vlastně programy etických dílen, které pro první i druhý stupeň základní školy realizujeme, ale zároveň když se v těch programech otevřou nějaká témata, které vlastně děcka zajímají, a nebo se otevře v srdci toho dítěte něco, na co se třeba bojí zeptat nebo nemá odpověď, hledají, tak máme vlastně takovou následnou činnost. Je to aplikace, která se jmenuje zeptej.se. Můžou posluchači se taky i na webu podívat nebo si ji stáhnout do mobilu a tam se vlastně děcka mohou podívat na to, na co se ptají i jejich vrstevníci, anebo se anonymně zeptat. Takže to taková druhá bublinka. A další z těch bublinek, co máme v tom našem logu, v té naší sypce, jsou vlastně programy duchovního dědictví. A já někdy říkám, jsou to tak jako vlastivědné programy, ale jsou to programy, které vlastně jsou o velikánech v naší historii. Máme programy o Husovi, o Komenském, staleté kořeny, o Bibli. Takže i tyhle vzdělávací programy realizujeme ve školách. A o čem asi budeme mluvit za chvíli, je ta další bublinka, která vlastně je zaměřena na pedagogy a na rodiče. A je to vlastně, jsou to také semináře, které jsme kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se zorientovat v dnešním kybersvětě, nebo jak se propojit s dnešními dětmi.
1: Jak ses k této práci dostala?
2: No, já když jsem nad tím přemýšlela, tak já si tak troufnu říct, že to byl vlastně hlavně boží záměr, že jsem teď vlastně lektorkou v Hope for Kids, protože de facto z rodiny to jakoby nemáme, že bychom měli nějak kořeny pedagogové, babička nebo takhle. A my jsme zase víc spíš byli do směru, že můj dědeček nebo jeho tatínek vlastně historicky byl v obci starostou a dědeček mi tak hrdě ukazoval, jak má v kronice od Masaryka tenkrát podepsané, když projížděl obci, že byl zároveň i kronikář. Takže já jsem vlastně vystudovala obor veřejná správa a de facto takovou trochu, nevím jestli náhodou, možná božím záměrem jsem vlastně se vydala do jakoby oblasti práce v korporátu, jakoby do firmy jsem šla, než jsem šla na rodičovskou a Pán Bůh ale jakoby vedl mě, takže jsem v průběhu, ještě když jsem chodila do práce, jsem neměla děti, jak jsem se dostala na English Campy a tam jsem měla možnost potom se poznat s lidmi, kteří mě pozvali na studium Bible. Měla jsem možnost vlastně víc osobně Pána Ježíše poznat a dostala jsem se i mezi lidi, které dneska nazývám takovou svou jakoby věřící rodinou nebo křesťanskou rodinou do vlastně společenství evangelikálního, kde jsem se seznámila s Eliškou Krmelovou, což je vlastně naše paní ředitelka a ta mi vlastně o práci řekla v Hope for Kids, o tom, co vlastně, jaké poslání a ona ta práce tak trochu i službou a mně se to líbilo, tak proto jsem se vlastně tady tím směrem dala, Pán Bůh mi v tom požehnal i v těch okolnostech, že děti byly malé, můžu to kombinovat s tím, že ta práce na částečný úvazek, což je určitě pro maminky, které mají menší děti, tak velkou devízou pro to, aby nějakým způsobem mohly právě být zároveň tou mámou, ale i tím člověkem, který je v tom pracovním procesu a tak dál.
1: Jaké byly třeba požadavky na tebe jako na lektora?
2: Já jsem teda, když jsem se tady na tu otázku zamýšlela, tak já jsem si tady k tomu dala takové dvě věci. Jedna z nich je, že Eliška totiž, tuším to bylo v jedné zprávě, ve výroční zprávě napsala, že jako její tým nebo lidé, kteří jsou Hope for Kids, takže nejsou lidské zdroje, ale jsou poklad. A mě to teda moc zahřálo, musím přiznat, tady ta formulace. A tak jsem si říkala, že když mě řekneš, jako, jaké jsou požadavky lektora, takže být jako pokladem. Ale samozřejmě jsou i určité jakoby praktické kritéria. Ale zároveň ještě u toho pokladu a u toho bych chtěla zmínit, že jsem, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně zároveň být i takovým jako rozsévačem. Já, jestli můžu tady i o tom rozsévači, vlastně možná posluchači budou znát ty slova z Lukáše z kapitoly 8 z verše 5, kde se říká, že vyšel rozsévač rozsévat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty. Bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu. Vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní. Trní rostlo s ním a udusilo je. A jiné padlo do země dobré. Vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. A já si tak někdy představuji, že jsou takový rozsévač, který právě má tu možnost jít na třeba půdu školy a vlastně rozsévat to zrno.
1: A když teda přijdeš do školy, a co je obsahem tvé práce?
2: Jak už jsem zmínila, tak vlastně programy, které v Hope for Kids děláme, tak jsou zejména programy, které se jmenují etické dílny. A my máme takovou širokou škálu témat a podle toho, co si škola vybere, co třeba ten třídní učitel v té třídě buď řeší, ať jsou to oblasti nějakých vztahové, nebo jsou to oblasti třeba finanční gramotnosti, IT a médií, tak vlastně podle toho si zvolí to téma, domluvíme se a když přijdu do té školy ráno, tak nebo teda přijedu, protože já hodně jezdím autem. Možná je to i taková modlitební výzva ode mě pro posluchače. Jsem sice vlastně lektorkou pro de facto Brno-Brno-Sever, ale mám pocit, že kolem Brna jsou takové jako hradby kolem těch brněnských škol a úplně se nedáří do nich dostat. A kde teda vlastně působím, tak je to oblast Tišnovská, Boskovická, Blanenská, i toho Brněnská, i na Vyškovsku, směrem ke Kroměříži. Taková ta oblast kolem Brna, v čem je to zase takové velké požehnání, je to, že práce lektora Hope for Kids je leckdy, že jste vlastně jako lektor v dané oblasti a vyjíždíte si sám. Tady Brno je takové specifické trochu v tom, že nebo Jižní Morava, že nás je tady, my jsme tady vlastně lektorky 4, respektive s tou Jižní Moravou 6, kolegyně Vicky je Hodonínsko, Eliška je tam vlastně Klobouky u Brna a ten směr. A takže my vlastně lektorky, když třeba jedeme takhle někam dál ke škole, tak vlastně můžeme jet spolu, takzvanou spolujízdou, a je to moc obohacující čas, kdy se můžeme sdílet, můžeme se modlit za děti ve škole, můžeme se modlit za sebe navzájem, více poznáme, přece jenom je to takové osobnější než třeba jen přes tu obrazovku, takže v tomhle to je specifické.
1: Můžeš nám krátce ještě říct třeba o své rodině, představit svou rodinu?
2: Já mám manžela, kterého Pavla, tímto ho zdravím, on říkal, že určitě nás dneska bude poslouchat, tak možná nás teďka přímo slyší, takže tě zdravím, ale mám i dvě dcery s Pavlem, Sárinku a Klárku. Holky jsou teď obě dvě vlastně na prvním stupni základní školy.
1: A co dělá manžel?
2: Co dělá Pavel? No jeho hlavní teda prací je, že se živí tím, že má autoservis, ale on de facto může asi dělat téměř cokoliv, že ho pánbu neuvěřitelně technicky obdaroval, takže u nás prostě dokonce jsem mu na Vánoce koupila, nikdo jiný to neopraví, jenom táta, protože to je jako u nás velmi pravdivé, že já teda s tou technickou nějakou dovedností jsem na tom velmi hůře, takže Pavel je ten, kdo na koho se obrací lidé i jako s různou pomocí, ale to, co ho živí, je vlastně tady to s těmi auty a nebo případně motorkami nebo karavany nebo takhle v téhle oblasti.
1: A po písničce se již dostaneme k tématům, jako je nastavení hranic v používání internetu nebo jaká rizika třeba dětem hrozí.

0: Vítejte v Rozmaríně, dnes s Radkou Mazurovou. Povídáme si s mým hostem, lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou se nám Lenka představila a povídala o své práci. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata, která se internetového světa týkají. Leni, jak se má současný rodič zorientovat v kybersvětě?
1: No, to zorientování se je taková velká výzva, protože vlastně dnešní internet, sítě a ta škála různých webů, aplikací, her, prostě toho všeho, co na internetu je, tak je opravdu strašně moc. A není to vlastně jednoduché. A už to, že vůbec to téma, jakoby, že se zastavujeme a že nad tím tématem člověk jako rodič vlastně popřemýšlí, tak si už myslím, že to je takový první takový otvírá k tomu, že je na dobré cestě, aby právě si zjistil informace, které mohou právě být tou prevencí do budoucna, být tím, aby pak nemusel vlastně později třeba řešit to, že jeho dítě je něčím atakováno, prožívá nějaké třeba kyberšikanu, nebo samo někoho druhého takhle šikanuje, nebo je nabízí tak jako závislé.
0: Že pro rodiče je vlastně dobré už, když mají děti v nízkém věku, mít tak nějak jasno, jak se k tomu trošku stavět, tady k tomuto světu. Děti dneska už od předškolního věku jsou vystavovány internetu, mají někdy mobily už i v předškolním věku. Jaká rizika hrozí dětem při používání internetu?
1: Tady se nabízí ta odpověď, že tím rizikem je jakoby ta závislost, ale de facto samozřejmě také může být, ale dá se říct, že ne každý se stane závislým, když se dívá na internet, ale ten čas třeba i toho dětství, když se vezmeme, kolik jakoby volného času děti stráví před obrazovkou, než který by si vlastně mohli třeba užít s jinými kamarády, nebo společně jsme si ho mohli užít a my ho vlastně věnujeme jakoby tomu médiu, té obrazovce, a to mě třeba přijde hrozně škoda. Takže určitě jakoby rizikem tam závislost je a jsou určité parametry, o kterých se třeba s rodiči bavíme na vlastně našich seminářích, ale určitě třeba dobré si i uvědomit, že ten čas utíká, máme jenom jeden a je vlastně škoda ho jak kdyby promarnit tímhle způsobem. I když neříkám, že ten internet je jenom jakoby to zlo, protože někdy mně se moc líbilo. Taková právě teď, když tak říkám o tom zlu, jeden vlastně tatínek nám napsal na po našem tenkrát byl, myslím, ne seminář to byl, po našem semináři takovou reakci, jestli tady můžu přečíst.
0: Můžeš, určitě.
1: On nám napsal, že jako rodiče či učitelé máme asi tendenci vnímat kybersvět jako zlo, ale díky semináři jsem si uvědomil, že to není tak černobílé a že potřebujeme tento svět přijmout a naučit se v něm pohybovat, rozlišovat dobré a zlé a především být s dětmi tam, kde jsou, nečekat, až přijdou tam, kde jsme my. A to je vlastně takové, nechci říct to

0: poselství, ale ano, to, které, když mluvíme právě s rodiči tady na tohle téma, tak se snažíme tam vlastně i mluvit o tom, že je důležité trávit čas s dětmi, je důležité tyhle věci právě se zajímat, co je zajímá, vstupovat do toho jejich světa, protože to není náš svět, oni nám do něho unikají, my leckdy prožíváme v tom takový strach nebo takový nekomfort a tím, že vlastně tomu půjdeme takhle naproti, tak dochází k tomu propojení a čím častěji budeme propojení, tím si budujeme nějaký level důvěry a o tom to pak vlastně celé je ten vztah a ty prožitky, ty zážitky, které spolu máme.
1: Kdybys mohla zmínit třeba nějaké nástroje, ty už jsi tak trošku k tomu dostala, které jako nám, jako rodičům mohou pomoct třeba při nastavování hranic, při používání internetu.
0: No určitě je i dobré to předkládat Pánu Bohu v modlitbě, také být takový aktivní v tom a zjišťovat si informace, protože na webu, když třeba se rozhodnu, a myslím si, že určitě zejména dobré u malých dětí, aby měli v telefonu nastavenou nějak takový ten parenting control, od Google je to třeba family link, ale je jich mnohem víc, jsou dokonce udělané na internetu jakoby webové stránky, které monitorují, jaké možnosti vlastně můžete mít, něco je pro Android software. Prostě jakoby, že dá se v tomhle nalézt si a je těch jakoby možností na internetu, že s tím přímo ty webové stránky zabývají, takže určitě doporučuji, aby prostě rodiče, který mají malé děti, si tady na tohle podívali a dětem nějakou kuhle aplikaci jakoby kontrolní jim dali a určitě ještě je třeba dobré i sám si to někdy vyzkoušet. Třeba aplikace Stay Free, sama jsem si instalovala do mobilu a ona vlastně každý den ukáže zaprvé souhrn toho času, který člověk měl, koukal na tu obrazovku a taky v jakých těch aplikacích byl, co vlastně dělal, kdy telefonoval, kdy koukal na třeba YouTube nebo na nějaké jiné kanály. Takže i vlastně udělat si tu svou jako sebereflexi, protože my někdy dospělí tak jako řešíme, aby nebyly ty naše děti závislí, ale de facto ta závislost těch dospělých versus dětí je rozdíl asi 3%, takže někdy je také dobré třeba podívat se, jestli ty moje děti taky nevidí, že kam koukám já.
1: Takže to je jakby ze strany třeba rodičů, co mohou udělat vůči dětem, jak jako nějak mít pod kontrolou, kolik času tráví na internetu, ale jak třeba s těmi dětmi o těch pravidlech mluvit a nějak to jako společně třeba nastavit. Myslím třeba délku času stráveného na internetu, jestli to určit jako rodiče, bude to třeba hodina nebo bavit se o tom s těma dětma, přijít k nějakému společnému závěru.
0: Tady to, jak jsi zmínila, to, kolik času se doporučuje, nebo jaká je zdravá hranice času stráveného na internetu, tak to je taková vlastně otázka, která je de facto pořád předmětem vlastně výzkumu a dá se říct, že jisté vodítko tady je, ale hodně to záleží na jakoby na individualitě toho dítěte, co tam vlastně dělá. A když řeknu to vodítko, říká se, že vlastně u školáka můžete vlastně vynásobit jeho věk krát 10. Takže 12-leté dítě může mít limit 120 minut denně na všechny obrazovky. Že to je zhruba nějaká taková zdravá hranice, ale ono je rozdíl, jestli dítě třeba si tam něco připravuje kreativního, něco tvoří na nějakém jamboardu, anebo jestli hraje GTAčku, střílecí hru. Že trošku právě i to mít ten zájem, být v tom ti aktivní a podívat se, na co vlastně to dítě kouká, může i taky pro nás být tím vodítkem. Nemu to zatrhnout hned, takové to, že přijdu do pokoje, otevřu dveře a uvidím, že se na něco dívá, okamžitě to vypni. Tím se odpojujeme od těch dětí a oni pak necítí to, že jim rozumíme, jejich kamarádím v tom rozumí, takže nám do toho světa víc unikají a to nechceme.
1: Takže by bylo vhodnější třeba v té konkrétní situaci, kterou si ty teď zmínila, přijít za tím dítětem, sednout si k němu a zeptat se třeba je, co to je, co hraješ, co tě na tom zajímá, co je na tom dobrého.
0: Třeba podívat se, zkusit tak právě neudělat tu kritiku hned a to odsouzení, ale vlastně tak trochu se, já někdy si musím napočítat třeba osobně do 10 i déle, abych to tak jakoby vydýchala třeba, to, co se mně nelíbí a pak se právě zeptat, jako, co tě na tom vlastně zajímá, proč, co tobě to přináší.
1: Takže tím vlastně vstupuješ do světa toho dítěte a trošičku nahlížíš, jo, co...
0: Ano, a pak se i dozvím.
1: A dozvíš se.
0: Co vlastně, proč ho tady ta hra baví, nebo co tam vlastně dělá a můžem si i pak říct nějaké věci k tomu, proč já si třeba myslím, že není úplně fajn, když nějaký youtuber tam takhle třeba sprostě mluví, nebo jeho nějaké parkourové výzvy, nebo i jiné challenge jsou třeba nebezpečné, protože to je to, co jakoby se vždycky i snažím svým dcerám říct, že vlastně ty věci, které na tom internetu vidí, tak že jako nemusí být pravda. A my to teda někdy i tak děláme, bylo jedno období slizu u nás doma, kdy vlastně moje dcery to hrozně jako chtěly dělat a dívali se i na YouTubeko, na ty různé 5-minute crafts, což jsou u holčiček takové oblíbené videa. A tak jsem říkala, tak jo, tak přesně to uděláme podle toho YouTube, tam to trvá vytvoření toho slizu ze vším všudy, bych řekla, je to sekundová záležitost, to video je velmi svižné a rychlé, no a tak jsme to tak dělali a holky si za vlastní skůži vlastně zažili, že se nám, že to rozhodně takhle krátkou dobu netrvalo a i jsme občas nějaké jako jiné crafty dělali a že třeba někdy to právě tak úplně není a můžu jim to na tom tak jako demonstrovat, že jsme si to i prakticky vyzkoušeli. Takže neříkám, že všechno je nepravda, a na druhou stranu je to pro mě trošku to, že oni si to prožijí, že něco děláme, tak vlastně, že pak mohu říct, hele, ale na tom internetu jsou dobré věci, ale špatné. A když stejně budeš sledovat jenom ty dobré, ale budeš jich sledovat strašně moc, tak jak je to, jak kdyby snědl strašně moc dobré čokolády nebo dobrých pomerančů, tak taky ti z toho může být špatně.
1: Velké téma jsou sociální sítě. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký jako věkový limit pro děti, které chodí na sociální sítě, protože už vidíme, že i děti třeba mladšího školního věku na těch sociálních sítích jsou.
0: Ono to teda hodně, co se týká věkového limitu, tak záleží i taky na té platformě, jak to má ten daný poskytovatel nastavené. Vím, že jsem se dívala, že třeba Facebook, tak ten má nastaveno, abyste v České republice mohli mít svůj vlastní účet, svůj profil, tak vlastně věk 15 let, ten pracovní web LinkedIn, ten to má tuším od 13, někde jsem viděla 16, trochu záleží, ale vlastně pokud malé děti mají takhle vlastně udělané účty, tak nějakým způsobem tam vlastně podvodně napsali ten svůj věk a je to tam i kvůli nějaké odpovědnosti, i trestní odpovědnosti, v případě, že se tam nějak chovám, takže proto je to takhle uvedeno a děti malé by vlastně neměly toto mít.

0: Stále posloucháte Rozmarínu s Radkou Mazurovou u mikrofonu a lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou. Před písničkou jsme si povídali o tom, jak jako rodiče můžeme pomoct našim dětem používat internet správně, ale abychom dětem mohli radit, tak jim potřebujeme taky rozumět. Jak s dětmi můžeme komunikovat?
1: Té oblasti těch sítí.
0: Těch oblasti sítí.
1: Já už jsem to tak zmiňovala právě, co nedělat, je právě to hned odsouzdět a kritizovat, ale spíš se zajímat, anebo taky, my v našem semináři říkáme, neprojevovat takový ten strach, jako, jo, co to tam, tak to bývá právě čím si tu cestu zavíráme jako rodiče, ale právě zajímat se. Dneska jsou youtubeři, jsou to už určité celebrity známé, kteří opravdu mají velikou sledovanost. Některé videa mají prostě 4 miliony sledování, takže jsou to lidé, kteří bych řekla, i třeba přeskočili už i nějaké takové televizní moderátory nebo lidi, kteří jsou v médiích, influenceři, také další oblast lidí, kteří svými názory ovlivňují mladé a jejich rozhodování. Takže zajímat se o tohle. Třeba dám takový tip pro rodiče. Jeden z našich lektorských kolegů, Petr Kadlec, tak má svůj youtuberský kanál, jmenuje se to Etika mezi světy, tak se mohou na YouTube podívat a třeba i najít nějaké videa. On to dělá takovou vtipnou formou a i právě my jsme s ním spolupracovali jako Hope for Kids při právě tady tom semináři kyberdítě, když se připravoval. Takže na to se třeba můžou rodiče podívat a prostě dívat se, co děti na těch telefonech dělají, co je tam zajímá a domluvit se s nimi na hranicích. Protože pokud jsme vlastně domluveni na těch hranicích, tak si myslím, že i vytváříme takový jako klid, takové bezpečné prostředí. A mně se moc líbí, posluchači to teď neuviděli, já to pokusím se popsat. Když člověk udělá jako takové gesto, jako že tě chci obejmout a roztáhnu ty ruce, tak vlastně ti dávám tu lásku, to přijetí, ale taky zároveň, jako říkám, odsaď od té pravé ruky, podsaď po tu levou ruku. A právě to, že si máme jako rodiče nastavit hranice, pravidla, vnímám jako moc důležité.
0: A mohla bys dát konkrétní příklad třeba hranic, pravidel?
1: Když se teda nad tím bude rodič zamýšlet, jak ty hranice nastavit, tak si myslím, že určitě dobré k tomu jako přizvat celou rodinu. Aby vlastně na tom tvoření těch pravidel rodiny se mohli spolu podílet vlastně všichni. Tak to je jeden takový princip. Druhý princip je, že jich musí být málo. Taky by měly být srozumitelné pro všechny.
0: Málo je 3 nebo 10?
1: Já si myslím, že málo je třeba 6 nebo 5, protože někteří tvořiví by udělali takový ten seznam a někdy, když člověk vidí ty seznamy, ať už je to třeba pracovní nebo začne se zajímat o nějakou oblast a zjistí, kolik toho je, tak už se mu do toho vlastně nechce. Takže proto, aby jich bylo málo a měly by být pozitivně formulované.
0: Například?
1: Prostě budu třeba po 9. hodině už v tichosti v pokoji. A ne, že nebudu v obyváku po 9. Jo? Jako takové to pozitivně formulovat. V sobotu prostě uklízíme svůj pokoj. Nebo při jídle nikdo nebude telefonovat nebo mít puštěný nebo koukat prostě na obrazovku nějakou. Že
0: Ano, zní to tam jako, že tam prostě potřeba mít ten rodinný čas nějaký, který, kdy mobily nás nebudou rušit a budou odloženy a je to nějaké společné pravidlo, na kterém se můžeme společně nějak domluvit.
1: A samozřejmě, když to jako určitě to zkuste a nebojte se, když vám něco nebude fungovat v těch pravidlech, tak to můžete změnit. Každá rodina je jiná, někdo jsou rodina víc třeba introverti, někdo zase naopak, prostě každý jsme trochu jiný a vyhovuje nám něco jiného, takže neznamená to, že si nějaké jakoby hranice doma nebo pravidla nastavíme, že když nám nebudou vyhovovat, že nemůžeme změnit. A možná bych ještě poslední zmínila v tom, je potřeba, aby je dodržovali všichni, takže i rodiče. To je tam jako důležité a myslím si, že je důležité si i stanovit následek, když to nebude.
0: Co když děti se brání nebo obchází ta pravidla?
1: Přesně tak, aby když se domluvíme, že třeba hodina času strávených před obrazovkami, tak je to prostě před všemi a zase si stanovím prostě dobře, tak nebudeš to druhý den mít vůbec, když jsi to dneska nedodržel. Ať ví i ten důsledek toho, když se ta vlastně to pravidlo nedodrží.
0: Takže důsledek by mohl být třeba krácení času, nebo nebude mít mobil nějakou dobu.
1: Třeba.
0: Takové důsledky mohou být. A ty věci, které jsi zmiňovala, určitě nám pomáhají v tom, jak nestratit důvěru u těch dětí. Je ještě něco, co můžeme udělat, aby nám děti jako důvěřovaly v téhle oblasti?
1: No obecně vlastně důvěra zůstat propojený nebo zůstat na té stejné vlně je, a myslím, že to je i obecně jako ve vztazích i v partnerských, je to, že když se jako u toho druhého zajímám, když mi vlastně není jedno, co dělá a myslím si, že to je tak stejně i vlastně s tím, když budu právě ochoten svůj čas vlastně aktivně věnovat dětem a naše děti, když se i na programech bavíme o to, co je pro ně nejdůležitější v etických dílnách, když jsme ve škole, tak mluvíme tam i o tom, co je pro ně nejdůležitější, na čem jim vlastně nejvíc záleží. A de facto, vlastně nikdy se mi ještě nestalo, sice jsem lektorkou třetím rokem, tak nemám takové zkušenosti, jak třeba některé vzácné kolegyně, ale opravdu vždycky ty děti vyjádří, že je to pro ně rodina a vztah. Takže to, že spolu budujeme ten vztah, že jim vyjadřujeme tu bezpodmínečnou lásku, i přesto, že se prostě čtení třeba nedaří, nebo že zlobí, nebo něco, tak tím vlastně budujeme tu důvěru.
0: A to je něco, co už můžeme dělat vlastně od narození, už v tom předškolním věku a v pubertě třeba neseme potom to ovoce. Setkávám se s tím, že už malinké děti v předškolním věku i v kočárku sedí třeba v hromadné dopravě s mobilem nebo mají tablet a koukají na něco nebo u lékařů čekají na vyšetření v čekárně a taky mají třeba mobil, koukají do mobilu. Jak bys to dělala v tom předškolním věku? Jako jak bys děti pouštěla do toho virtuálního světa?
1: Když si člověk tak nějak otevře nějaké knížky, které jsou o nějakém psychomotorickém vývoji a o jakoby o malých dětech, tak nebo aspoň knížky, které jsem k tomu četla já a já mám stejný názor, tak de facto ty obrazovky by tam moc neměly být, nebo respektive nejlépe by tam neměly být. Ale nebudu tady lhát, že jsem to nikdy jakoby, jako určitý prostředek toho, když jsme zůstali třeba na imunologii opravdu dlouhou dobu a už jsme tam tak nějak všechny ty časopisy prošli a snědli všechno, co jsem měla i v tajných kapsách kabelky, tak prostě někdy to pomůže a člověk pocítí takovou vděčnost, že to má. Na druhou stranu je to někdy takové levné řešení toho, proč radši třeba nepopisovat, co z té tramvaje vidím, a to dítě může, že se pak i třeba usmát na nějakého seniora, mu to třeba rozzáří úplně den, ale když de facto tu jeho pozornost strhnu jakoby na ten displej toho telefonu, tak vlastně tím tak ochuzujeme sebe, to dítě, o to, co je vlastně kolem ten svět, a i třeba nějaké takové povzbuzení, že dětský úsměv je něco krásného, tak i třeba takový dar, který můžeme vlastně prostřednictvím našeho dítěte dát vlastně druhým.
0: Vlastně ho i v tom věku už učíme nějakým způsobem si zvykat na to, jak tráví ten čas, a když můžeme mu vzít i knížku třeba do té čekárny, že? Nebo do té hromadné dopravy a něco dát, přečíst anebo dát na prohlížení. Takže taky je to o tom asi, jak to dítě učíme si zvykat, do čeho kouká. Je to na nás, na rodičích. Po písničce se ještě podíváme na možné signály, které mohou děti nevědomky vysílat a které by rodičům mohly říct, že něco není v pořádku.

0: V poslední části dnešního rozhovoru s lektorkou etických dílen Lenkou Hájkovou si popovídáme o signálech, které nás mohou upozornit, že něco není v pořádku ve vztahu dětí k virtuálnímu světu. Kdy by měla rodiče zpozornět?
1: Když jsme se nad tím zamýšleli při přípravě semináře Kyberdítě a jeho sítě a ne jak se propojit s dnešními dětmi, tak jsme si tam dali takové základní tipy. A baví se to dítě s námi i o reálných věcech, zvládá školu, stíhá kroužky nebo nějaké další volnočasové aktivity, má čas na svoje kamarády, má vůbec kamarády, pomáhá nám s něčím doma, dokáže se třeba i najíst bez toho mobilu v ruce, tak to jsou takové jako ty signály, něco, co nám může dát vlastně trochu ten signál tomu, když si na všechno odpovím, že ne, tak by už měl rodič zpozornět. A když si třeba pořád, tak jako nejsme jistí, tak na webu, například na poradna.ebezpečí.cz, tak jsou i takové jakoby testy, které si může právě člověk udělat nebo s dítětem udělat, které i vyhodnotí to, jestli už to třeba je potřeba nějak řešit nebo ne, a určitě na to nebýt sám prostě, když člověk zjistí, že tady ty věci, takové ty jakoby běžné, se nedějí u nás doma, a tak si mohu takhle právě i dohledat vlastně pomoc odborníků.
0: Leni, jak to funguje u vás doma? Daří se vám aplikovat to, co víš, a nastavovat hranice? A jak se k tomu vaše dcery staví?
1: Ano, já tam vlastně díky práci, kterou mám, tak se leckdy i inspiruji do výchovy svých dcer, a vlastně mě to i obohacuje v tom, na co si i dávat pozor. Možná ještě tady zmíním pro rodiče takovou zajímavou věc, protože takových těch různých jakoby komunikačních aplikací je spousta. De facto jsem jich tady vzala škálu, takové ty známé Messenger, YouTube, Facebook, TikTok, ale třeba Wattpad nebo Telonym jsou třeba aplikace, u kterých bych zpozornila, u toho Telonymu, protože to je aplikace, která je vyloženě udělaná na platformě anonymity a nejde prostě možné dohledat, a je to taková aplikace, ve které bývá nejčastěji využívaná pro kyberšikanu. Mm-hmm. Takže pokud uvidíme nějakou aplikaci, kterou třeba neznáme, ve které dítě komunikuje, tak můžeme si zase o ní něco dozvědět, zase se dá na internetu dohledat. Vím, že teďka jsme byli na jedné návštěvě a klub nám tam zase ukazoval Discord, což je taková komunikační platforma zase pro komunikty. Oni tam mají takové boty, tak mi ukázal, který různě vyhledávají. Tak ono, co říkám třeba dnes, nemusí už být úplně zítra aktuální, ale hold prostě neznám, tak si můžu dohledat, podívat se, co to je, anebo se i zeptat toho dítěte, oni leckdy nám i děti velice rádi řeknou vlastně, co to je, a mají radost toho, že se zajímáme. Takže to jsem chtěla zmínit, a ty se ptala na to, jak je to u nás doma. Mě inspiroval pan Jan Kršňák, to je vlastně odborník, který se zabývá těmi jakoby vztahy mezi lidmi a médií. A on mě inspiroval v tom, že my jsme doma, naše jenom starší dcera, která je v 5. třídě, má telefon, ta mladší, co je ve 2. třídě, ho zatím nemá. A když jsme teda Sárince chtěli vlastně telefon dát, tak jsem se právě nechala inspirovat panem Kršňákem, a on říká, nedávejte jim to jako dar, ale dejte jim to jako třeba služební telefon. Protože když vám dám, když dáte dítěti dárek medvídka, tak taky mu neřeknete a můžeš se na něho dívat jenom 2 hodiny denně a večer ho dáme tady do té skříně. A taky jsme i otevřeně mohli vlastně říct, že máme v tom ten parenting control, že vlastně táta vidí, na co se kouká, aby to, a můžu si ho taky kdykoliv vzít ten telefon. Takže dali jsme to jako takovou věc, tak jak jakoby ledničku nebo nějaký spotřebič, který je v domácnosti, a nedělali jsme právě z toho ten dárek. Mě to trochu, my jsme neviděli, jak to úplně, že na Vánoce to Sárinka jako hodně očekávala, tak jsme to tak jako dali bokem a udělali jsme k tomu jako nějaké divadlo, ale prostě jsme to otevřeně takhle řekli, aby prostě od začátku to měla takhle, že něco jí dám, pak jí to beru, tak to mi přišlo takové dobré a uděláme to i takhle u Klárky. Přišli jsme na to, že to byla jako dobrá cesta.
0: Došli jste společně i k nějakým návrhům, které aplikace používat? Víš teda, které Sára používá?
1: My to máme tak, že vlastně má nastavený jakoby určitý ten parenting control, máme od Google ten Family Link, který nepustí na určité typy jakoby sítí, a vím, že třeba co se týká nějakých i jako hranic, co máme nastavené, tak tam se dá i časový limit nastavit, limit, kdy se vlastně ten telefon uzamkne, že napíše se na displeji, je čas jít spát, a to dítě de facto nemůže scrollovat displej někdy v 9, v 10 večer a pak být právě unavený ve škole, což dost často od pedagogů třeba slyším, že děti leží po lavicích, nebo oni i sami v programu třeba IT a média, kdy se vlastně bavíme s dětmi, protože se snažíme, aby etické dílny nebyly nějakou jakoby jenom informace a vzdělávání, ale hrajeme tam různé hry, dáváme tam různé aktivizační metody, prostě jsme tam pro ty děti, a oni nám i říkají, jo, já jsem prostě rád, jo, do půlnoci a to. A pak právě třeba to dítě je unavené a tak, a holci někdy nemůže pomoct. Oni jsou prostě malé a oni to potřebují, aby jsme jim v tom právě my dospělí pomohli a ty hranice jim nastavili. Takže není to, jak kdyby rodič nastavuje hranice, dělám betonové zdi, ale ba naopak si myslím, že právě tím jakoby pomáhám těm dětem se v tom světě nestratit, v tom kybersvětě, zažívat to nějaké bezpečí.
0: Leni, podle toho, co jsi dnes říkala, nemusíme zoufat jako rodiče. Existuje naděje na udržení těsnějšího spojení mezi námi a dětmi a stojí za to s Boží pomocí o to usilovat. A může pro nás být povzbuzení, že je v našich silách pomoci dětem používat internet tak, aby jim dobře sloužil a byl k užitku. A tak vám, milí posluchači, přeji, aby se vám to dařilo aplikovat něco z toho, co jste dnes slyšeli, do vašeho rodinného života. Leni, tobě moc děkuji, že jsi přišla, že ses tady s námi sdílela, a přeji ti, aby ve tvé práci ti Bůh žehnal a ty jsi mohla i nadále přinášet dětem i rodičům naději.
1: Díky, a taky díky, Radko, za pozvání sem do rádia, a chtěla bych i tobě, i taky rodičům právě popřát, aby se vám co nejvíce dařilo se propojovat se svými dětmi, a i když ten internet, ten mobil, ta elektronika prostě bude do toho vždycky vstupovat, tak aby se dařilo právě vytvářet to bezpečné prostředí pro to, aby z nich právě vyrostly ty silní jedinci, kteří obstojí v době, která je před nimi, ať už bude jakákoliv, a v tom ať to pomáhá Pán Bůh.
0: Dnešní rozmarina končí a já se budu těšit za měsíc 17. listopadu na rozhovor s mým hostem Lucí Sedlákovou, se kterou si budeme povídat o jejich zkušenostech s ezoterikou a o tom, jaký to mělo vliv na její rodinu a jak ji Pán Ježíš z toho vyvedl. Od mikrofonu se s vámi loučí Radka Mazurová a její host Lenka Hájková.
1: Naschledanou.

Krátce po 16:00 v pondělí 31. srpna vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Za 16:15 se rozezní znělka pořadu Štafeta. Štafeta tentokrát přinese nahlédnutí do skautského oddílu Hlubina z Frýdku Místku. Marek Moškoř si s Helen Mrázkovou budou povídat o tom, jak symboly utvářejí identitu oddílu a jaké rituály mají. Za 16:15 Štafeta.

0: mikrofonu vás dnes vítá Helen Mrázková. Ahoj Marku.
1: Ahoj Helen, děkuji za pozvání.
0: Co je charakteristické pro váš oddíl Hlubina?
1: Já myslím, že pro nás je charakteristické to, že jsme multigenerační oddíl. My tam máme děcka od 6 do 16 let, takže ten rozstřel je takový hodně veliký a my vedoucí, co jsme jako ti starší začali, tak jsme máme 20 let rozdíl mezi nima, to jsou 40-tníci. A ty naše schůzky, tím, že máme velký rozstřel mezi tím věkem naším a i těmi dětskama, tak je to něco jako, když tátové si hrají s dětskama občas. Máme tam i vedoucí ženy a to jsou taky už všechny matky a pár rádců, ti jsou mladší. A my ty schůzky máme částečně kombinované, takže my tam máme i ty mladší děcka, i ty starší děcka občas dohromady. A potom myslím, že asi, co je typické pro náš oddíl, že rádi experimentujeme. Takže preferujeme zkušenost zážitkem. Je to pro nás klíčové úplně, aby ty děcka si věci prožili na vlastní kůži, vyzkoušeli. A často ani oni, ani my nevíme, jak to dopadne.
0: Váš oddíl je relativně nový. Začínali jste nedávno, možná tak před 2 lety, nebo?
1: My máme oficiálně začátek a ten jsme zvolili jako symbolicky na 1. ledna. Ať se to dobře pamatuje.
0: To zní jako symbol.
1: Je to symbol a my jsme zvolili i symbolicky začátek. My jsme jako oddíl, fungujeme v rámci církve bratrské a my jsme se přetvořili z dorostového oddílu na skautský oddíl a my jsme s tím dorostovým oddílem začínali někdy v roce 2014. Nějakou dobu to fungovalo, ale pak přišla ta myšlenka a nám se to více a více líbilo a tak jsme dospěli k závěru, že bude dobrý udělat z toho skautský oddíl a vybrali jsme datum jako 1. ledna, se to dobře pamatuje, v roce 2023. A to zahájení oddílu vlastně bylo na vrcholu hory Ondřejník, který je vlastně blízko Frýdku Místku. Je to kopec, ze kterého je vidět na celý kraj, včetně Lysé hory, Beskyd, Jeseníku a to, co je pod náma. A my jsme to vnímali jako dobrý symbolický začátek toho, že bychom chtěli, abychom působili vlastně v tom, kam až oko dohlédne. A zvolili jsme si ten termín vlastně proto, že se to dobře pamatuje. A každý rok máme na 1. ledna na tu horu společný výšlap. Když jsme začínali s oddílem, tak nás se tam sešlo, myslím, 14, dejme tomu. Na 1. ledna 2025 jsme tam přizvali i rodiče a přátelé a bylo nás tam 30, nebo možná víc než 30. Takže je to takový jako i symbol pro nás toho začátku a má to jasně definovanou jako formu i čas.
0: Takže vlastně váš oddíl začal už takovým rituálem, takovou tradicí, která se potom nese i do dalších let. Když jste plánovali založení oddílu, věděli jste, že některé třeba skautské a i neskautské rituály, symboly určitě chcete zavést? Které to byly?
1: Tak samozřejmě jsme si zjišťovali všechno, co k tomu skautingu patří. A já hodně toho znám z literatury. Jako malý jsem hodně četl knihy od Jaroslava Foglara, to mě dost ovlivnilo. Ale neměl jsem moc představu vlastně, co to znamená prakticky. Takže když jsme se připravovali na to zahájení ty naší činnosti, tak jsme věděli, že musíme mít jako nějaké kroje, je součástí toho nějaká košile, která má nějaké parametry, nějakou barvu a šátky a tohle všechno. Nám přišlo jako dobrý, že se tím vlastně připojujeme k někomu, kdo nosí stejnou košili, stejný šátek a vyznává vlastně stejné myšlenky. A to připojení se k něčemu bylo něco, na co jsme se vlastně hodně těšili. Že budeme součástí něčeho většího, než je ten náš oddíl. A pak se nám hrozně taky líbily ty slibové rituály a tak dále. To jsme si potom hodně užili. A vlastně symbolicky je i název našeho oddílu. Protože Hlubina je hodně vztaženo k tomu, že jsme v hornickém tady kraji. Takže ta Hlubina znamená jako jít opravdu fyzicky do hloubky. V Ostravě je zavřený důl Hlubina a zároveň je to odkaz na biblickou pasáž, kdy Ježíš zve Petra na rybolov a říká mu, pojď na Hlubinu a tam nalovíš ty ryby. A je to taková symbolika, že se nemáme bát jako dělat věci odvážně, i když možná to nedává smysl, ale hlavně

0: Je pro nás to znamená jako jít do hloubky vztahu, do hloubky toho, co děláme. A když budeme cítit, že něco v tom oddíle jako nefunguje dobře, že je to takové jako na mělčině, tak jako aby nás to vyzvalo jít do hloubky toho problému, tématu nebo co řešíme. Takže asi takhle. Některé věci už dávno jsme měli v našem oddíle. Například takové to, když chceš, aby byl klid a když mluví vedoucí, takže se zvedne pravice nahoru a všichni se dívají a postupně vlastně přestávají mluvit a čekají, co uslyší, tak to už jsme dávno měli a některé další jako symboly, rituály možná už jsme měli. Teď jsme tomu jenom dali tu formu a možná se více nad tím teď zamýšlíme, co to znamená, jaký to má přesah.
1: Marku, ty osobně se stal skautem až v souvislosti se založením vašeho skautského oddílu. Jaké to pro tebe v dospělosti bylo? Byly některé prvky, které byly hořká pilulka k polknutí?
0: To bych neřekl. Pro mě to bylo možná splnění klukovského snu. Já jsem ty věci prožíval jako z literatury a protože jsem dětství prožíval na přelomu 80. a 90. let minulého století, tak to znamenalo, že jako dítě jsem neměl šanci chodit do skautského oddílu, protože v našem okolí nic takového nebylo. Byl jenom oddíl pionýrů a nějaké kluby modelářů a těchto věcí. A já jsem vlastně si myslel, že už nikdy se mi to nepodaří patřit k něčemu takovému, s čím já jako souzním, a protože mám rád přírodu a mám rád dobrodružství a tyhle věci a hodně jako kluk jsem trávil čas rád venku, tak jsem myslel, že už to nikdy jako nemůže přijít. A vlastně mě překvapilo, že skautem se může stát každý, kdo zůstane ve svém srdci trochu tím chlapcem nebo tou dívkou. A já říkám, že vlastně skautem může být každý, komu je 12 let. A ty další roky navíc jsou už jenom ty zkušenosti, které má. Takže jako záleží asi, jak to máš uvnitř v sobě. A já jsem vlastně, když jsem potom skládal ten slib a zažíval si i ten rituál slibový a tu přípravu na to, tak jsem se vlastně znovu vrátil tam, odkud jsem vlastně nikdy neodešel, jenom moje tělo stárne a vypadá trošku jinak. Má nějaké šrámy, jako to jsou zkušenosti toho věku, ale myslím, že jako jsem nikdy nepřestal být jako tím klukem a to je obrovská výhoda, když máte to, jako to mladé srdce, myslím. No.
1: Váš oddíl je hodně propojen s místním společenstvím Církve bratrské a jak jsi už zmiňoval, tak jste v minulosti měli ve vašem sboru dorostový oddíl. Jak to brali lidé ve sboru, že najednou tady přijde někdo s nějakými skautskými kroji a rituály? Bylo to v pohodě nebo se vyskytly nějaké obavy?
0: No, ono to nepřišlo najednou. My, když jsme začali o tom přemýšlet, tak jsme vlastně všechny ty skupiny, které jsme vnímali, že mají do toho něco co říct, tak jsme jim o tom řekli. Takže jsme se bavili zvlášť s rodiči, zvlášť s dětskama v dorostě a i zvlášť jako s celým sborem. A trochu jsme jim jako řekli, co to asi bude znamenat. A myslím, že jsme se o tom bavili potom v průběhu několika měsíců, než k tomu došlo. Ta změna trvala asi rok a půl. A vlastně na konci toho období už to bylo jenom takové jako oficiální potvrzení toho, co ti lidé jako se mohli zeptat, co my jsme zjistili, že potřebujeme od nich vědět. Takže si myslím, že ta změna nebyla šokující pro ty lidi. Co je ale pravdou, je, že tím, že jsme v rámci sboru a jsme v církevním prostředí, tak nemáme zažité takové to skautské DNA. To znamená, že prakticky to vypadá tak, že třeba málo kdo nosí na naše schůzky třeba košily nebo šátky. Lidi často zapomínají, nebo nemají vůbec. Takže je to trošku těžký pro nás v tomhle ohledu. Ale čím mladší děcka máme v oddíle, tím víc vidíme jako u těch mladších dětí, že to vnímají líp a nemají takové ty předsudky nebo nemusí se to znovu učit, co je jako obrovská výhoda. Takže my se to učíme a zapomínáme a nevždycky to vypadá tak, jak si myslím, že by to vypadat mělo, ale myslím, že čím mladší děcka tam máme, tím víc se blížíme tomu a učíme se to jako za pochodu.
1: Takže to chtělo čas, když jste váš sbor připravovali na tu myšlenku skautingu v rámci sboru a chce to i čas, když vyrůstá nová generace dětí, která už bude úplně zvyklá na to, že nosit skautský kroj je v pohodě.
0: Přesně tak, přesně tak. A já se na to těším a už to vlastně vidím u těch mladších dětí a oni za náma třeba chodí a říkají, no tak kdy už půjdu do té starší družinky a kdy už dostanu jako ten jiný šátek. Takže oni už vidí v tom nějaký ten progres a my vlastně můžeme tam být pro ně a vést je k tomu, aby si i to, co prožívají, jako prožili způsobem, který si myslíme, že má pro ně hodnotu.
1: Když mluvíš o tom prožívání, vzpomněla jsem si na krásné fotky z vašich táborů, které jsem viděla. Snažíte se tam vždycky pracovat s takzvaným symbolickým rámcem. To znamená, že máte tábor na základě nějakého příběhu nebo kolem nějaké legendy vystavěný. Pracujete s kostýmy, s kulisami a tak dále. To dá strašnou práci. Nebylo by to jednodušší bez toho? Proč to děláte?
0: No, kdyby to nebylo, tak ono by to nebylo jednodušší, ale bylo by to naopak velmi těžké potom na tom táboře nebo na té akci, protože ten symbolický rámec dává tomu nějaké mantinely a paradoxně já si myslím, že to dává větší svobodu při přípravě celého programu. My často ty naše tábory máme jako do jisté míry jako propracované, já se starám hlavně třeba o tu myšlenku a rozpracováváme to do formy aktivit, her a tak dále, ale vlastně dneska už to tam dělají všichni vedoucí. A hlavní smysl je v tom, že ty si za 2, 3, 4, 10 let nebudeš pamatovat, co přesně si na táboře dělal, ale budeš si pamatovat, jak jsi se u toho cítil. A to je to, co když to zpracujeme do podoby nějakého příběhu, pomáhá udržet ten pocit a tu myšlenku a vydrží to strašně dlouho. My často třeba na táboře nebo na nějaké chatě zařazujeme LARP, live action roleplay. A ono to vypadá tak, že děcka mají 3-4 hodiny čas a prostor, aby si prožili nějaký příběh. My jim k tomu dáme role. Každý člověk hraje nějakou roli nebo postavu. A oni znají jenom nějaký začátek nebo konec. Je tam nějaký game master, to je člověk, který sleduje ten průběh té hry a snaží se, aby nějakým způsobem to od někud někam vedlo. My jsme třeba tímhle způsobem dělali 10 egyptských ran. Takže děti byly rozděleny na Egypťany, kteří makali, stavili pyramidy, a potom na Izraelity, kteří byli podrobeni, a na ty Egypťany, kteří dělali ty dráby. A bylo to strašně silné, protože ty děcka vlastně během toho se do toho vžili. A když jsme potom na konci té hry, večer u ohně, probírali, co se jim honilo hlavou, tak to byly vynikající myšlenky, které by nás v životě nenapadly, i kdybychom připravili sebelepší hru. Takže my často pracujeme s nějakým tématem a snažíme se o to, aby to téma si ty děti mohly prožít způsobem, jakým oni přemýšlejí. A to nám právě umožní ten symbolický rámec i v té velké táborové hře, která může trvat po celou dobu tábora nebo jenom část tábora. Ale co tam vnímám, že je taky důležité, je, aby tam byl někdo nad tím rámcem a trošku hlídal to, jestli to splňuje ten účel. Já jsem říkal, že my experimentujeme, tak nám se na jednom táboře stalo, že jsem měl vymyšlenou úžasnou hru. Téma bylo pirátské, my jsme byli na Slezské hartě, takže každá družinka měla svůj vlastní raft. A cílem té hry bylo, že oni složili mapu pokladu a potom přes tu přehradu 2 kilometry pádlovali a hledali poklad. Ale my jsme zjistili na začátku tábora, asi 3., 4. den, že ty skupinky nejsou nalazené na tu hru ani na sebe. A tak jsem udělal jako den vyloženě jako přestávku, kde celý ten den děti dělali aktivity, které sloužily k tomu, aby se více poznali. A pak jsme najeli zpátky na ten symbolický rámec té hry. A fungovalo to jako výrazně líp potom. Takže jako je třeba někdy i o to možná trochu podstoupit, aby to fungovalo a zjistit, jako jestli z toho je ten užitek. Takže jako to je pro mě třeba důležité a klíčové. Nejen, že si vedoucí užijou tu hru, jako když už jsem to nachystal, takže jako teď to všichni budou hrát, ale i aby ty děcka a vlastně všichni, kdo jsou v tom zapojení, aby v tom viděli smysl. Protože i ten symbolický rámec musí mít vždycky ten smysl a lidi ho musí chápat. Když ho nechápou, tak prostě je zbytečný.
1: Děkuji ti, Marku, za to připomenutí, že je špatně, pokud by nástroj přebyl ten cíl, který to má.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: S Markem Moškořem, vedoucím skautského křesťanského oddílu Hlubina, si dnes povídáme o tom, jak k posílení významu, sounáležitosti, ale i atraktivity programu využívají symboly a rituály. Marku, jaký nejlepší rituál se vám fakt povedl a mohl by inspirovat ostatní?
0: No tak samozřejmě založení oddílu na 1. ledna. Vřele doporučuju. To opravdu nikdo v kalendáři potom nemine. Ale já myslím, že dobrý rituál někdy vznikne i možná náhodou nebo nějakou myšlenkou. Jeden rituál, který je trošku spjatý vlastně i s naším oddílem, ale možná více se sborem a s mládeží, byla takzvaná cesta kříže. My jsme před pár lety přemýšleli, jakým způsobem líp prožít jako ten velký velikonoční týden. A byly tam různé myšlenky a nápady a jeden ten nápad to měl vedoucí mládeže. Ho napadlo, že na Velký pátek by bylo fajn se potkat na nějakém místě a fyzicky nést kříž na kopec. A my u nás za městem máme takový malý zalesněný kopec, je to bývalé hradiště, z doby možná už bronzové. A poprvé, když jsme tu akci pořádali, to nesení kříže, tak se nás tam sešlo jako vlastně mládežníci a nějací dorostenci. Jeden bratr udělal jako z kmenu stromu kříž a my vlastně jsme tu krátkou, asi 2-kilometrovou cestu na ten kopec šli ve tmě s pochodněma a se zastaveníma. A vlastně každý rok, kdy se to opakovalo, tak vždycky to mělo vynikající atmosféru a vlastně každý mohl být toho součástí a ta cesta kříže vlastně končila tím, že jsme ten kříž na konci zasadili v tom lese na vrchol toho kopce a někdy tam ten kříž vydržel třeba 3 dny, někdy celý rok, záleželo, jak moc lidé byli vandali nebo nebyli vandali, to je veřejně přístupné místo, ale bylo to něco, jako, co bylo hrozně fajn. My teď máme jinou formu, protože nějakým způsobem nebyla ta touha vlastně ten zvyk nebo tu tradici, rituál opakovat. Ale možná se k tomu vrátíme. Ale vždycky to bylo super a mně se to moc líbilo.
1: To zní jako opravdu silný zážitek. Co myslíš, že je důležité pro opravdu dobrý rituál?
0: Dobrý rituál má několik parametrů. Určitě by to mělo být něco, co obsahuje trošku tajemství. Nějaká mystéria. Něco, co ne každý chápe, ale táhne tě to být toho součástí. Když jsi aktivní součástí toho rituálu, tak vnímáš tu důležitost, možná i to mystérium. A myslím, že co je i důležité, že i ti, kteří se toho účastní, i když nechápou, co se přesně děje, tak jakože se tváří, že ví. A oni si potom na to přicházejí sami. A možná si to třeba mají nějakou jinou představu, co to vlastně znamená, ty symboly a tak dále, ale oni si na to přijdou a vlastně jsou schopni to potom nést dál. Takže je důležité být součástí toho. Rituál, ono to je něco, možná jsou podobné slova jako ceremoniál třeba. Jo, když ty třeba se účastníš nějakého závodu, může to být běžický závod, někam běžíš, ty znáš svůj čas, jako který jsi zaběhl, a znáš svoje pořadí. Ale všichni jakoby potřebujou, aby byl někdo, kdo ti dá tu medaili. Takové to potvrzení, jakože ano, víme, ty víš, jako co to pro tebe znamená, a myslím, že ta obřadnost, nebo takové to oddělení od toho výkonu, od toho procesu, to, co k tomu rituálu předcházelo, je hrozně důležité. Ale může to být i malé věci. My třeba začínáme naše schůzky tím, že se spojíme do gilvalského kruhu a vlastně to spojení samotné už jako je rituál, je to nějaké zahájení něčeho a i když je krátké, tak smyslem toho rituálu, no možná všech rituálů, je vlastně oddělení. Já odděluju, tohle je ten okamžik, kdy já si uvědomím, že jsem někde byl a teď jsem někde jinde. A to je strašně silné. A obsahuje to právě to takové to chvění, takové to mystérium, trochu toho tajemna, ale zároveň, že já vím, že je to důležité a vím, že mi to pomůže vlastně ukotvit třeba tu schůzku do nějakého času a prostoru. Umožní mi to třeba udělat i ten rituál slibový, že já slíbím něco a já to teď potvrdím, zapálí se oheň, je tam dřevo, které nehořelo, teď hoří, ono pro nás hoří. Takže je to nějaký jako bod, který je velmi důležitý pro ty lidi, aby si zažili. A myslím, že co je asi fakt důležité, je, že nemusí to každý chápat. A to je na tom hrozně hezký.
1: Nemusí ho každý chápat, ale nevyděluje to potom ty, kteří nechápou, nezůstávají pocitově mimo?
0: Já myslím, že ne, protože vždycky je někdo, kdo jim to může vysvětlit a nikdy jsem se ani nesetkal s tím, že by, ale to je možná moje osobní zkušenost, nikdy jsem se nesetkal s tím, že by ti lidé se cítili nějak jako špatně nebo že to nechápou. Spíš tam častěji vidím to, že mají nějakou bázeň jako účastnice toho a spíše se jako nechtějí účastnit nebo nechtějí se spojit do toho kruhu, nechtějí s náma vyjít na nějaký kopec, ale ty důvody jsou většinou nějaké prozaické, že třeba se na to necítí, nebo že chtějí jako být více jako spojení a zapojení a vlastně na tom se dá pracovat. Na druhou stranu samozřejmě, že ty rituály jsou trošku vydělující, ale já myslím, že to je i jejich povaha. Že prostě ne každý to zvládne tu zkoušku. My jsme před 2 lety na táboře vlastně skoro celý oddíl sliboval, skautský slib, a byl tam jeden kluk, který vlastně se rozhodl, že nechce slíbit. A to jeho rozhodnutí jsme respektovali, nikdo ho nepřemlouval a on potom vlastně sliboval za rok, měl šanci až za rok. A bylo to moc hezky, bylo to moc pěkný. A pro mě je důležité, aby se ti lidé necítili pod tlakem, že něco musí dělat, něco musí rozumět, něco musí jako umět vysvětlit. A myslím, že jsme svobodné bytosti a že když tohle vnímáme, tak možná vznikne potom i takové lepší pouto a spojení, když ten rituál potom proběhne, nebo když to potom začíná.
1: Vymyslel jsi a připravil někdy rituál, který se nepovedl?
0: Já myslím, že spoustu věcí se nepovedlo. Naštěstí lidský mozek funguje tak, že zapomeneš na ty špatné věci, pamatuješ si jenom ty dobré. Ale vím, že co se nám třeba nedařilo, my jsme vymysleli, že budeme mít sjednocený konec schůzky. A zjistili jsme, že i když jsme se tomu snažili dát jakýkoliv jako formát, a nevím, třeba budeme zpívat hymnu, nebo uděláme nějaké rozloučení, tak nám to prostě nefungovalo. Protože děcka už byly unavené, nebo vedoucí byli na přetížení a už nevnímali, jako, že třeba to udělat. A tak jsme to vlastně vzdali, ale máme sjednocený začátek schůzky, který má nějakou formu. A to nám funguje hezky. Takže to si vzpomínám, že byla taková touha, ať to má ten symbolický rámec nejen začátek, ale i konec. Ale myslím, že nikdo si z toho teď těžkou hlavu nedělá, naštěstí. A my si můžeme užít jako ty jiné věci, které k tomu patří.
1: Tak jak znám váš oddíl, tak vaše schůzky probíhají tak, že družina starších dětí nebo družiny starších dětí mají zvlášť program a družina vlčat a světlušek zvlášť, takže tím se jednak vysvětluje, že máte tak velký věkový rozptyl dětí a taky to asi vysvětluje, že je těžké se na konci ujednotit.
0: No, je to tak. A my někdy máme i jako úplně celooddílový začátek schůzky. Taky bývá. To znamená, že tam je skoro 25 děcek. A to, že množství, jako které se těžko někdy dává do nějaké formy a způsobu. Takže používáme to, co nám funguje na tohle množství dětí, ať je to adekvátní jejich věku, ať se u toho nenudí a ať je to baví.
1: Ty jsi grafik, vizuální typ, máš rád, když věci hezky vypadají. Co kronika? Pokoušeli jste se o něco tak krásného a rituálního, tradičního ve vašem oddíle?
0: Já jsem kdysi dávno ve svých jinožských letech vedl kroniku. Hodně dlouho jsem se staral o zápisy, o tyhle věci. A velmi se mi ulevilo, když jsme tu kroniku jako do 3/4 jako naplnili. To byla fyzická, obrovská, hrubá kniha. A vím, že je to náročné. Pokud nemáš někoho, kdo je archivní typ a kdo rád vzpomíná v oddíle, tak je to velmi těžký. Takže my nemáme kroniku fyzickou. Myslím, že lépe fungují nějaké kolekce fotografií, které si můžete vytisknout formou do knížky, to dáte třeba jako ročenku, nebo to můžete dát na nástěnku a líp fungují možná zápisy z výprav přímo třeba na web a to se dá taky potom už jako vytisknout a nějak třeba zpracovat. To je takové schudnější, ale pokud třeba máte někoho, kdo vyloženě rád má tyhle věci a chce si udělat odborku historika, tak to je ideální kandidát jako na to, aby vedl kroniku.
1: Nedávno jsem telefonovala Dazulovi, skautskému vedoucímu z dob mého dětství. Neviděli jsme se 35 let. Když jsem se mu představila jménem a příjmením, tak mu to nic neřeklo, ale ve chvíli, kdy jsem zmínila svou někdejší skautskou přezdívku, tak úplně rozdál, změnil tón hlasu a ten rozhovor od té chvíle byl úplně proměněný. Byl to najednou rozhovor dvou blízkých lidí. Máte v oddíle přezdívky? Máš ty, Marku, nějakou přezdívku?
0: Tak moje přezdívka Mouka. Ale děcka mi tak neříkají. Oni mi říkají jako Marku, ale to asi dáno tím, že mají ke mně respekt. Ale přezdívky vlastně vznikají díky situacím. Málo kdy ta přezdívka, která nevznikne díky nějaké konkrétní situaci, má smysl. Takže mladší děcka u nás mají některé přezdívky, nebudu je zmiňovat, ale jsou vtipné a dobře charakterizují ty jejich nositele. Takže já myslím, že ještě hodně přezdívek jako vznikne a čím víc spolu zažíváme, tím víc jako ty děcka mají jako odvahu vlastně i tou přezdívkou říct nějakou charakteristiku toho člověka nebo tak. Takže já myslím, že je to důležité a chci podpořit naše posluchače k tomu, aby své děti vedli k tomu, aby si třeba vymysleli nějakou přezdívku nebo někomu dali. Je to fajn.
1: Máš nějaký příklad vyprázdněného rituálu, kdy jsi uvědomil, že se vytratil z té tradice ten původní záměr, ať už z vašeho oddílu nebo i z jiného prostředí?
0: Já už jsem o tom tady možná mluvil, měli jsme hymnu, to byla písnička, která se vybrala, že se bude zpívat na konci každého setkání a ono to zní jako dobře, jako dobrý nápad. Ale my jsme potom zjistili, že když na to jednou zapomene člověk, nebo dvakrát, tak mu už to připadá trochu jako takový divný, že jako proč bych měl pokračovat v něčem, na co jsem zapomněl. Já si myslím, že dodržovat nějaké rituály, které už nemají význam, jako nemá opravdu smysl, jako rituál ve své podstatě je něco, do čeho máš člověka zasvětit. Ne mu to vysvětlovat. Je to jako hledání cesty. Samozřejmě některé asi má smysl jako držet zuby nechty, proto se třeba zdravíme, nebo si říkáme jmény. To je, myslím, jako mikrorituál, že si podáme ruku, nebo že na výpravě máme šátky. Jo, to je fajn, to je, a je to dobré to držet, i když třeba si o tom člověk může myslet svoje. Ale když je to něco takového většího, tak vždycky je tam asi důležité, aby ti lidé, kteří se toho rituálu účastní, aby mu nějak rozuměli. A když mu nerozumí, tak si musí promluvit o tom vlastně, proč tomu nerozumí a jestli tomu chtějí dát nějaký nový význam, nebo někdy možná stačí jenom se podívat na ten původní význam a říct si, jo, to je super, to vlastně chceme. A potom to jde.
1: Pamatuješ si nějaký výrazný rituál ze svého dětství a vnímal jsi už tehdy ten význam, který zatím je skrytý, anebo jenom ten rituál jako takový?
0: Když mi bylo, myslím, 14, 13, tak jsem dostal Bibli, což je kniha, kterou člověk dostává u speciálních příležitostí. A já jsem si vlastně uvědomil, jako aha, tak teď už vlastně můžu sám proniknout do něčeho tajemného. A byl to pro mě jako takový hezký symbol. Nebo když vylezu na vrchol hory, na které jsem ještě nebyl. Já bydlím ve Frýdku-Místku a z místa, kde bydlím, vidím velkou část Beskyd. A já jsem se vlastně jednou koukal vlastně na ty hory a říkal jsem si, jaké by to bylo, kdybych byl na všech těch vrcholech. Jako, jaké by to bylo. Takže kromě jednoho vrcholu, na který není veřejně dostupný přístup, tak jsem vlastně byl na všech vrcholech, těch beskydských. A je to takový jako pocit něčeho, jako když na to vystoupíte, tak vlastně zjistíte, jo, někde jsem nebyl, jsem tady a teď, prožiju to nějakým způsobem a pokračuju dál. A já myslím, že u těch rituálů je právě důležité to pokračování dál. Nezůstat jenom na tom vrcholu té hory, nebo jenom u té knihy, kterou já dostanu, Biblii. Kdybych jenom dostal, nic bych s ní nedělal, tak je to vlastně úplně zbytečný. A říká se, že vlastně nejtěžší na tom výstupu nahoru je sestup. A já myslím, že to platí i u rituálu. Já jsem něčeho dosáhl, něco jsem zažil, ale co je ten další krok, který budu dělat? A to je podle mě důležitější než možná i ten samotný rituál.
1: Máš poměrně velkou rodinu. Jsi táta tří dětí. Máte i doma nějaký rituál, který by mohl inspirovat ostatní?
0: No, to je teda zákeřná otázka. Máme jedno pravidlo, když hrajeme spolu deskové hry, a to je vlastně rituál. Když hrajeme spolu nějakou deskovou hru nebo jakoukoliv hru, kdy máš proti sobě soupeře, tak ten, kdo vyhraje, tak sklízí tu hru, má tu čest oslavit své vítězství tím, že to vlastně uklidí a ti poražení můžou potom si to doprožít, ten svůj neúspěch případný. Ale je to pravidlo a myslím, že to je hezké pravidlo, protože často má člověk jako potom pocit, jako, že teď jsem mohl vyhrát, nebo tohle mi nevyšlo, ale ví, že ten vítěz vlastně taky se do toho musí zapojit, že potom uklízí. Tak vítěz sklízí hru, je náš domácí rituál a děti si na to zvykly a my ho dodržujeme jako bezpodmínečně.
1: Děkuju, Marku, za tady ten krásný malý domácí rituál. Rituály nemusí být nic velkého. A proto bych vám chtěla doporučit, až půjdete dneska spát, zkuste si uvědomit, jaký rituál máte před spaním. Jestli je pro vás užitečný, nebo by jej bylo lepší změnit, abyste jeho opakováním mohli posílit to dobré, co chcete. Od mikrofonu se s vámi loučí Marek Moškoř a Helen Mrázková.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Příště se podíváme na téma příroda. Příroda, hřiště i předmět ochrany.

Závěrečná srpnová úvaha kazatele Jaroslava Pokorného nabídne v relaci nejen chlebem sondu do novozákonního příběhu, ve kterém můžeme pozorovat roli Ducha Svatého při misijní činnosti. Nejen chlebem vysíláme od páté hodiny.

Posloucháte Rádio 7. Vysíláním provází Broňa Procházková. Máme krátce po 5. hodině, před námi téměř celé pondělí 31. srpna a rozhodně celé vydání pořadu Nejen chlebem. Slovo dostává Jaroslav Pokorný.

Pokud nám záleží na Bohu a růstu jeho království, pokud nám záleží na tomto světě, na našem národě, na lidech okolo nás, zřejmě se zabýváme otázkou, jak získat lidi pro Krista. Při hledání odpovědi nám mohou pomoci skutečnosti, o kterých jsme mluvili v předchozích zamyšleních, tedy například určení naší cílové skupiny, nalezení člověka pokoje, ujasnění si, co a jak dělat, hlubší pochopení zvěsti evangelia, vyučování a vedení druhých v učednických vztazích a podobně. To vše jsou dobré a potřebné věci, ale sami o sobě nestačí. Misie a evangelizace je šířením Božího života a my lidé Boží život nevytvoříme, ani nepředáme. To dělá pouze Boží duch, Duch svatý, Duch života. Sám Ježíš na počátku své veřejné služby vyhlásil, že Duch Hospodinův jej pomazal nést evangelium chudým, jak to čteme v Biblii v Lukášově evangeliu 4. kapitole 18. verši. A když Ježíš posílal své učedníky, aby pokračovali v jeho poslání, i jim zasliboval a dával svého ducha. Dnes se podíváme na jeden biblický příběh, ve kterém budeme moci roli Ducha svatého při misijní činnosti dobře pozorovat. Tento příběh najdeme v 8. kapitole Skutků apoštolů. V této kapitole je líčeno pronásledování církve v Jeruzalémě, které z lidského pohledu poněkud paradoxně vedlo k šíření evangelia i na okolní území, včetně Samaří. Právě tam mocně působil Filip, jeden ze 7 mužů, původně pověřených ke službě u stolů v jeruzalemské církvi. A nyní už budeme číst z 8. kapitoly Skutků, verše 26 až 40. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy. Vydal se tedy na cestu a hle narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijal do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, dohoň ten vůz a jdi vedle něj. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl, jedině kdyby mi to někdo vyložil. A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četl, bylo toto. Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo ví líčí jeho rod. Vždyť byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném? Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal, pohleď voda, co brání, abych byl pokřtěn? A nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cezareje. Setkáváme se zde v Biblii s prvním člověkem pohanského, tedy nežidovského původu, který uvěřil v Krista. Byl to Etiopan, což tehdy znamenalo obyvatele krajiny jižně od Egypta, vlastně dnešního Súdánu, zřejmě opravdu černý Afričan, a to vysoce postavený, doslova muž autority. Přečtený text nám vysvětluje, jak k jeho uvěření došlo. Začíná to Boží iniciativou. Boží anděl promlouvá k Filipovi a dává mu zdánlivě absurdní pokyn. Filip totiž do té chvíle byl v centru velkého probuzení v Samařsku. Děli se tam nadpřirozené boží skutky, mnozí uvěřili a dávali se křtít
a město naplnila radost. Navíc Filip byl, jak se zdálo, klíčovou postavou tohoto úžasného dění. A najednou ho Bůh skrze anděla posílá pryč, docela daleko a kamsi na opuštěnou cestu. Ale Filip poslechl, byl citlivý na Boží vedení a také mu poslušný. A to je první princip misie vedené Duchem Svatým. Nám se většinou asi nezjeví anděl, ale dostali jsme Ducha Svatého, který nás chce vést. Ve Filipově případě se však ukázalo, že cesta úplně pustá nebyla. Vyskytoval se tam člověk, kterého si Bůh připravoval. Byl sice pohanem, ale zjevně uctíval židovského boha, proto absolvoval i cestu do Jeruzaléma dlouhou přes 300 kilometrů. A nebyla to jen vnější zbožnost. Když se vracel, četl si židovská svatá písma a toužil jim hlouběji porozumět. Tento komoří může být typem člověka, který je zbožný, čte si Bibli, hledá pravdu, ale ještě neuvěřil v Ježíše. Boží duch Filipovi potvrzuje, že právě za tímto člověkem má jít. Jsme svědky nádherné boží režie, kde je Filip poslán ke správné osobě ve správný čas. Tady nacházíme druhý princip misie. Máme jít k lidem. Filip se onoho cizince ptá, rozumíš tomu, co čteš? Filip chce poznat myšlení komořího, aby věděl, kde v dialogu s ním začít. Třetí princip misie. Poznat partnera v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se s jeho hlubokou potřebou protne zvěst evangelia. Komoří právě čte text z 53. kapitoly starozákonního proroka Izajáše o zástupném utrpení a smrti Hospodinova služebníka. Je z textu asi zmatený, protože Izajáš ve své knize nejdříve označuje za Hospodinova služebníka celý národ Izrael, později je tím služebníkem jen jeho určitý jednotlivec, který je potom i národem odmítnut. Filip se ujal slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. Filip začal tam, kde onen muž právě byl a odtud šel k jádru křesťanské zvěsti k Ježíši. A máme tady čtvrtý princip misie. Jsme povoláni být svědky Ježíše Krista, jako to mluvil sám Ježíš, když se loučil se svými učedníky před návratem k Bohu Otci. Svědek, například u soudu, je někdo, kdo byl přítomen nějaké situaci, o které vydává svědectví, nebo někdo, například svědek ženicha, kdo má s daným člověkem blízký vztah. My, křesťané ve 21. století, jsme nepotkali Ježíše jako fyzickou osobu v době jeho pozemského života, ale můžeme a máme být svědky Ježíšovy přítomnosti a jeho působení v našem vlastním životě a případně v životech dalších lidí. A také být svědky toho, že s Ježíšem máme blízký vztah. Podle Bible je víra ze slyšení. Komoří poslouchá Filipův výklad a jeho svědectví o Kristu a zároveň Duch Svatý otvírá jeho mysl pro Boží pravdu. Uvěří a nechá se Filipem pokřtít. Hned poté končí Filipova služba komořímu, je Bohem odvolán a v tomto případě doslova odnesen jinam, kde pokračuje v kázání evangelia na nových místech. Komořímu to ale v tuto chvíli nevadí, pokračuje ve své cestě a raduje se z toho, co se stalo. Dále už nevíme, jak jeho život v daleké zemi probíhal. Věřím, že byl velkým poslem evangelia o Ježíši svým krajanům. Milí přátelé, zopakujme si těch několik principů misie v souladu a součinnosti s Duchem Svatým. Být citlivý na vedení Ducha Svatého a poslušný tomuto vedení. Jít k lidem. Poznat druhého člověka v rozhovoru, jeho potřeby a místo, kde se jeho hluboká potřeba protne se zvěstí evangelia. A konečně být svědky Ježíše Krista a zvláště jeho přítomnosti a působení v našem vlastním životě. Než přejdu k závěrečným otázkám do naší životní praxe, rád bych vzpomenul velkého misionáře a evangelistu v Číně, Hudsona Taylora.
Ten jednou přivedl ke Kristu místního Číňana a ten se velmi radoval ze své záchrany Bohem v Kristu. Za několik dní se však Taylora ptal, jak dlouho znáte u vás v Anglii tuto radostnou zvěst? Taylor odpověděl, už mnoho století. A čínský nový věřící s údivem reagoval. Můj otec celý život hledal pravdu a nenašel ji. Proč jste nepřišli dřív? Závěrem slíbené otázky do našeho života. Nejdříve pro posluchače nekřesťana. Hledáš pravdu a smysl ve svém životě? Jsi ochotný dát v tomto hledání šanci Ježíši Kristu? Pokud ano, řekni mu to a hledej nějakého křesťana, se kterým o tom můžeš mluvit. A pro posluchače křesťana, který z těch čtyř principů osobní misie je pro tebe nejtěžší a proč? Připomínám velmi stručně ty principy. Vedení Duchem Svatým, jít k lidem, hluboký rozhovor s lidmi, být Ježíšovým svědkem. A druhá otázka, kam už si osobně evangelium donesl? A může žít dál? Nezakončím kratičkou modlitbou. Pane Ježíši, děkuji, že tě smíme hledat a nacházet. Děkuji, že s tebou můžeme žít a že můžeme o tobě svědčit druhým lidem. Amen. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Kde v Bibli najdeme desatero? Kdo je jeho adresátem? A má desatero nějaký speciální název v hebrejské tradici? Odpovědi hledejme v pořadu Séla společně s Markétou a Petrem Šanderovými z Církve Československé husitské v Kuřimi. O 17:30.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Je tu další Séla.
1: Pokoj vám ve spolek.
0: Na husitské faře v Kuřimi ve farní pracovně.
1: Kde jinde, že?
0: No ovšem, ta pracovna je docela osvědčená.
1: Tak zde jsou
0: Markéta
1: a Petr Šanderovi.
0: Už se nemůžeme dočkat dalšího dílu našeho čtení a povídání o Bibli.
1: Dnes vybočíme z řady.
0: Nebudeme číst nedělní perikopy podle ekumenického lekcionáře.
1: Tentokrát budeme číst desatero.
0: Snad zhledáte takové opakování tohoto zásadního textu užitečným.
1: To bychom si a také vám moc přáli. Snad to vyjde.
0: Budeme vidět. Ale než se však do toho pustíme, zmlkněme aspoň na malou chvíli.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Otevři, Bože, naše srdce, ať slyšíme tvé slovo. Ať se jim navzájem potěšíme a v úzkosti a pochybnostech vždycky na tebe spoléháme. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
0: Proč desatero?
1: No, protože mi v rámci hledání a modlení přišlo tak nějak na mysl. Víš, pro mě to je taková neobvyklá situace. Já většinou probírám texty podle nějakého výběru, který udělal někdo jiný. No a když mám sám něco vybírat, bývám dosti bezradný.
0: Tak to jsi asi rád, že děláš faráře v církvi, která jede podle nějakého lekcionáře, že?
1: To ano, ale to asi jen tak na vysvětlenou toho, proč, může stačit.
0: A můžou nás notoricky známé texty, jako třeba desatero, něčím novým překvapit?
1: Určitě mohou, ale nějak stoprocentně s tím počítat asi nemůžeme, protože ono se to řídí jinými zákonitostmi. Je to svoboda a milost. Ale i ty nejznámější texty mají své hlubiny a nejrůznější souvislosti, kterých jsme si do té doby třeba nevšimli. A najednou je to tady. Ale nic takového dnes neslibuji, to se ani nedá.
0: No dobře, tak se necháme překvapit.
1: Víš, ono je to vždycky setkání. Nejednou jsme si říkali, že biblická slova ožívají v mysli věřícího čtenáře či posluchače. Nemůžeme nabídnout nic víc, než svou přítomnost, svou víru a prostě čekat.
0: Čekat, že Bůh své slovo otevře.
1: A on to ve své dobrotě dělá.
0: Jak jsme se mnohokrát mohli přesvědčit i my.
1: Já jsem si připravil pár takových opakovacích otázek, tak bych je teď přečetl a ty na ně budeš odpovídat.
0: To jsi teda vymyslel náramně vypečeně.
1: Myslíš, ale nejsou těžké.
0: Doufám, že se budou týkat jen desatera.
1: Ovšemže, čeho jiného?
0: Tak pojďme na to.
1: Tak za prvé, kde v Biblii desatero najdeme? Za druhé, jak se desatero dělí na oněch 10 přikázání? Za třetí, kdo je adresátem desatera? A za čtvrté, jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: A to by, myslím, stačilo.
1: No dobře, když myslíš. Takže kde ho najdeme?
0: No, dochovalo se ve dvou verzích. Jedna je v Exodu a druhá v Deuteronomiu. Ve druhé a páté knize Mojžíšově. V Exodu je to 20. kapitola, v Deuteronomiu 5. kapitola. To se dobře pamatuje. Druhá Mojžíšova 20, pátá Mojžíšova 5.
1: A liší se tyto verze nějak?
0: Liší, ale není to nějak zásadní. Například uvádějí různá zdůvodnění dne odpočinku. Exodus operuje stvořením, Deuteronomium vyvedením z Egypta. Například.
1: Báječně.
0: Teď se zeptám já, co nám říká, že to je ve dvou verzích?
1: No, že se to vyučovalo ze dvou zdrojů.
0: Nerozumím.
1: No, že mohou existovat dva zdroje tradice. Setkáš se s názorem, že deuteronomní verze se možná učila v prostředí severoizraelského království, zatímco ta první, obsažená v Exodu, spíš na jihu v Judsku. Než zaniklo severní království pádem Samoří, existovaly ty dva zdroje tradování, ale později splynuly v jeden celek. Vím, je to hypotéza, ale docela to dává smysl.
0: Dobře, a co my s tím?
1: Co my s tím? No, konkrétní formulace je sice důležitá, jazyk, slovní zásoba, gramatika a tak, to si ještě ukážeme, ale na druhou stranu v liteře samotné to prostě není. Přesné znění samo o sobě nemusí být to nejdůležitější.
0: A co tedy je to nejdůležitější?
1: Přece to, kam slova a gramatika ukazují. Co je za slovy nebo pod slovy, prostě kam ukazují. Ať už držíš sváteční den kvůli stvoření nebo kvůli exodu, držíš ho, abys sloužila Bohu. No, ale teď zpátky k našim otázkám. Jak se dělí desatero na oněch 10 přikázání?
0: Jinou, různě. Jinak to má tradice židovská, jinak katolická tradice a luterská, jinak reformovaná a pravoslavná.
1: Super. Vybavuje se ti nějaký rozdíl? Příklad?
0: No, myslím, že katolická tradice spojuje první dvě přikázání do jednoho a poslední zase dělí na dvě. Takže v jednoho Boha věřit ti budeš, to jako první, a pak hned nevezmeš nadarmo jméno Boží. No a celé to končí, nepožádáš manželky bližního svého. Jako deváté, nepožádáš majetku bližního svého jako desáté.
1: Dobrý, dobře si to pamatuješ.
0: No, když jsem slyšela, že budeme probírat desatero, tak jsem se trochu připravila. Nesu přece, však víš co.
1: Vím, ale pochopitelně to říkat nebudu.
0: No, tak vypadá, že neexistuje nějaké původní dělení. Různé tradice to dělí různě, ale vždycky tak, aby to dalo tu desítku.
1: Ovšem, a to je přesné, desítka je tu důležitá.
0: Proč zrovna desítka?
1: No, má se za to, že čísla pro starověkého člověka plnila i symbolickou úlohu.
0: Šlo by říct, že mají i symbolickou dimenzi?
1: Jistě, že. Já zapomněl, že máš moc ráda dimenze. Tak tedy ku příkladu sedmička to je plnost. Dvanáctka ucelený kruh. No a desítka prý souvisí s řádem a pořádkem. Jinak to má, a to s tím taky určitě souvisí, i takovou pedagogickou dimenzi, která spočívá v...
0: No to jsem tedy zvědavá.
1: No nebuď, ono to zase tak... Až šokující sdělení neobsahuje. Prostě 10 věcí se dá dobře odpočítávat na prstech obou ruk. A to je celé. 10 se dobře pamatuje a odpočítává. Žádné hluboké mystérium v tom nehledej.
0: Vlastně existují i různá další desatera, zásad a pravidel různých organizací, naprosto sekulárních. Nemají třeba... Anonymní alkoholici, nějaké desatero?
1: Ne, ti mají 12 kroků. Já to vím, protože...
0: Protože jsi četl takovou knížku, víc?
1: Nikoli, prostě jsem si to vygooglil. Ale k těm sekulárním desaterům, tak ku příkladu, my jsme se za Komančů museli na gymnáziu učit text, zvaný, no to bys neuhodla.
0: A třeba uhodla, co víš?
1: No, tak jmenovalo se to Morální kodex budovatele komunismu. A hádej, kolik to mělo bodů.
0: Že by 5? Ne, je to jasné. A pamatuješ si z toho něco?
1: Ani ťuk, a to ani tenkrát. Jen jsme tomu říkali komoušské desatero. Ale myslím, že tam byly takové ty věci, jako že komunista nelže a nekrade a tak. Ale nikdo to pochopitelně nebral vážně. Teď, když se bavíme o té struktuře a rozdělení desatera, je tu ještě jedna věc. A sice dělení na ty desky jsou dvě.
0: Pravda, tak se vlastně kreslí symbol desatera.
1: Dvě desky a teď co patří na první a co na druhou?
0: Začátek a konec je jasný. Problém bude s prostředkem.
1: Logicky.
0: První deska určuje vztah k Bohu a kultickým věcem, druhá deska vztah k bližním.
1: Ano, tak se to traduje. Z biblického textu to přímo nevyplývá, je to tedy spíš naše tradice, jak si ta slova rozstřídíme, ale teď co ta prostřední část, kde je problém a proč?
0: Na hraně bude přikázání o úctě k rodičům. Jde tu o vztah k Bohu nebo k bližním?
1: Ano. Jsou rodiče bližní anebo ne? Tedy, aby bylo jasno, jsou bližní, ale nejsou náhodou něco víc?
0: Autoritou.
1: Tak. Jsou bližní anebo ne?
0: Jsou a zároveň jsou víc. Jsou naším původem. Nejen biologicky, ale i psychologicky, lidsky a duchovně. Proto je někdo dává na první desku a někdo na druhou. Kam bys je dal ty?
1: Asi na tu první. A rodiče svou autoritou, příkladem, vyučováním zprostředkovávají základní životní hodnoty a postoje a tak v sobě odrážejí něco z autority Boží. Jsme jimi do života uvedeni. Náš život nám je darován. Jde v něm, v tom našem životě, o to, co nás přesahuje.
0: Myslím, že se mluví o tom, jak ta zkušenost s rodičovskou autoritou psychologicky zakládá vztah k transcendentnu a tedy i Bohu. Když je tento vztah zdravý, utváří také zdravý postoj k autoritě Boží. A když ne, vznikají problémy. O tom je například ta kniha o zdeformovaných obrazech Boha a o tom, jak je uzdravit. Jakým se ten autor jmenuje?
1: Myslím, že Frelingsdorf, Karl Frelingsdorf. A ta knížka se jmenuje Falešné představy o Bohu, tedy v českém překladu. V originále je to Démonische Gottesbilder.
0: To jsme se do toho desatera nějak zavrtali z prostředka, nevadí?
1: No, nic už s tím nenaděláme. Ono to vypovídá, že jsme se zastavili právě tady něco důležitého o nás lidech vůbec. Vztah rodiče, děti je pro nás prostě zásadní. A ono to jistým způsobem právě tady pro každého z nás začíná.
0: A taky končí, že?
1: I tak se to dá vidět. Prostě patří to k našemu lidství, podobáme se rodičům.
0: Ať chceme, či nechceme.
1: Zároveň se vůči nim vymezujeme, no a celý život se s tím nějak potýkáme. A někdy až hodně pozdě pochopíme a přijmeme své rodiče takový, jací jsou.
0: Ale ono to platí i obráceně, nemyslíš?
1: Pravda, dík za připomenutí. Podobně se rodiče srovnávají se svými dětmi, jejich životními postoji a volbami.
0: A jejich partnery a dětmi.
1: Inu lidský život představuje neustálou výzvu.
0: Ale tím je také zajímavý, ne?
1: To tedy ano. Ale zase bych se vrátil k úvodním otázkám, že jsme je totiž neprobrali všecky. Jaký má desatero speciální název v hebrejské tradici?
0: Myslím, že žádný speciální název nemá. Pokud vím.
1: No a víš to dobře, prostě je to 10 slov, nebo ještě lépe tato slova. Jo, i vyslovil Bůh všechna tato slova, hotovo. Žádné zvláštní nadpisy, zvýraznění, nic takového. Prostě tato slova. Tedy abych nezavdal příčinu k nějakému nedorozumění, tak to rozhodně nesnižuje význam desatera. Naopak, můžeme v tom vidět, jak jsou tato slova součástí našeho každodenního života?
0: Myslíš?
1: Nebo dobře, jak by měla být součástí našeho každodenního života?
0: A neměli bychom už to desatero konečně přečíst? Už o něm dost dlouho mluvíme a ještě tu ani jednou nezaznělo.
1: No, já bych ještě počkal. Mohli bychom toto naše povídání vzít jako takovou přípravu. Někdy je lepší nechat dozrát tu chvíli a pak přečíst slovo ve vrcholném momentu.
0: No, když myslíš, ale mně se to moc nezdá.
1: A teď ještě otázka, komu bylo desatero původně určeno?
0: Jak to myslíš?
1: Jak to říkám, prostě je to starý text, žijeme s ním staletí a tisíciletí, způsob života, vztahy a jejich podoby se během té dlouhé doby různě změnili. To platí o lidské společnosti i o božím lidu. Kde to začalo, jak se to měnilo a kde jsme dnes? To je taky strašně důležité pro naše pochopení tohoto textu. Jo? Kdo byli jeho první adresáti?
0: No, asi Izraelci, co vyšli z Egypta.
1: Ano.
0: Muži.
1: Tak.
0: A na základě čeho to můžeme říct? Jen domýšlíme podle toho, jaká tehdy byla společnost?
1: Divila by ses, ale na základě gramatiky. Také. Osobní zájmy na ty, tvůj, tobě i slovesné tvary ve druhé osobě jsou v jednotném čísle mužského rodu. Bryština tu jasně rozlišuje rody. Ještě se k tomu vrátíme, ale teď ještě pokračuj v profilaci těch adresátů.
0: Taky jedná se o pastevce, ovcí a koz, kočovníky.
1: Ano, dál.
0: Jsou to lidé patriarchálně uvažující.
1: Tak, jinak to ani tenkrát nebylo možné.
0: Ženy nebyly rovnoprávné, nahlíželo se na ně jako na majetek. Nemluví se tam o monogamii. Někteří muži měli více žen. Jejich společnost neznala rovnoprávnost v našem smyslu slova. Bližním byl muž, Izraelec, rozuměj účastník smlouvy Hospodinovi, svobodný, tedy jako neotrok.
1: Tak, každému to tehdy připadlo normální, my bychom se tomu nezdivili. Nejenom tomu otroctví, ale i třeba té sociální a právní nerovnosti. A na tom si uvědomujeme, jak se pochopení toho, co je normální, s dobou mění, a to i v Bibli. No a teď, jak se dál měnili adresáti desatera?
0: No, z kočovných pastevců se stali usedlí zemědělci, obyvatelé kenánských vesnic a městeček. A někteří se stali řemeslníky a obchodníky. Změnila se politická struktura. Vzniklo království s další společenskou, politickou a ekonomickou strukturací. Vojáci, úředníci. Pak království zaniklo a oni se stali zajatci. Obyvateli diaspory, poddanými asyrské, babylonské, perské říše a pak helénské a římské. A dál, až po naši dobu. Dnes jsme občany sekulárních demokratických států, globálního společenství, uživatelé informačních technologií.
1: Tak, a ten starý text k nám mluví i dnes. Ale nechce nás držet ve starých dobách a strukturách, nýbrž nabízí v těch proměnách času základní hodnoty, na kterých lze vždycky stavět vztahy s Bohem i lidmi. Nabízí. A záleží na lidech, jestli nabídku přijmou. Více o těchto souvislostech můžeš třeba číst v knížce Johna Bartna Etika a starý zákon, anebo v takovém tati Martina Prudkého Dekalog v biblické teologii. Odkazy mohu přiložit.
0: Dobře, ale proč jsme si toto všechno říkali?
1: No, abychom prostě pochopili, že se porozumění těmto slovům odehrává v různých dobách, v různých společenských a politických souvislostech, a také, že se výklad těch přikázání rozšiřuje a prohlubuje.
0: A to v jakém smyslu?
1: No, třeba přikázání nezabiješ původně znamená nezavraždíš. Tedy život bližního je chráněn proti úkladné vraždě. Nic víc. Ale postupně je vztahován i na jiné souvislosti a ochranu života v širším slova smyslu. Nebo nesesmírníš původně znamená nenarušíš manželství svého bližního, jako bližního muže. Ale postupně se tato ochrana manželství vztahuje i na manželství ženy a další aspekty soužití mezi muži a ženami, mezi lidmi vůbec a tak dál a tak dál.
0: Dík. Možná ještě něco k té gramatice. Vím, že na ní ti hodně záleží. Co je na ní zvláštního?
1: No, teď zase děkuju já. Zvláštní jsou slovesné tvary. Totiž až na výjimky tam nenajdeš imperativ. Není tam nekrať, ale nepokradeš. Což je nebudeš krást.
0: A ty výjimky?
1: Myslím, že to je u přikázání o rodičích. Tam je imperativ. A fakticky též u toho svátečního dne. Tam sice není přímo imperativ jako gramatický tvar, ale infinitiv absolutní, který má rozkazovací význam.
0: Něco jako stát.
1: Přesně. Tam je doslova střežit, dávat pozor.
0: A co to znamená?
1: No, to má moc hezky ve svém výkladu desatera, zase profesor Jan Heller. Není to imperativ, ale indikativ imperfecta. A ten se překládá jako indikativ futura. Hospodin tě vyvedl z Egypta a kam ta cesta vede? Tam, kde nebudeš krást, ani zabíjet, ani cizoložit a tak dále a tak dále. Z tohoto zorného úhlu nese desatero zvěst. Hospodinovo vyvedení člověče před tebou otvírá nové perspektivy. Necháš-li se vést, nebudeš krást ani dělat jiné věci.
0: To je, jak říkáš, osvobodivé.
1: To tedy ano. Profesor Heller prý říkal studentům, že by ta přikázání se mohla překládat třeba přece bys nekradl, přece bys nezabíjel.
0: Možná to zpočátku nezní tak úderně jako pořádný imperativ, ale když nad tím začneš přemýšlet, zjistíš, že to má větší sílu.
1: Tak, před námi se tu otevírá cíl toho všeho. Svoboda boží, svoboda bližního, jak ten pojem bližního rozšiřuje Ježíš, a také svoboda moje, tvoje, vaše, naše. Svoboda, které nás učí Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, otec našeho pána. A teď bychom si mohli poslechnout text desatera podle Deuteronomia 5. kapitoly, tedy té méně známé verze.
0: Mojžíš řekl, tváří v tvář mluvil s vámi Hospodin nahoře z prostředku ohně. Já jsem stál v oné době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, protože jste se báli ohně a nevystoupili jste nahoru. Řekl.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
1: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
0: Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. 6 dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku.
1: Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh.
0: Nezabiješ.
1: Nesesmilníš.
0: Nepokradeš.
1: Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.
0: Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního. Ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
1: Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění nahoře z prostředku ohně, oblaku a mrákoty, mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na 2 kamenné desky a dal je mně. Amen.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Loučíme se s vámi, děkujeme za trpělivost a pozornost.
0: Že jste to s námi vydrželi.
1: Přejeme radost z Boha, který vyvedl svůj lid z Egypta, i ze zajetí smrti a otevírá před námi své království.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Manželé Šanderovi se rozloučili z pořadu Séla a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí i Broňa Procházková. Přeji pokojné dobré ráno.

0: Cože jsou?
1: Teď to říkám, jsou podle slovníku spisovné češtiny povolené.
0: A jak moc jsou povolené?
1: Povolené. Prostě povolené.
0: Úplně volný.
1: Povolené.
0: Volný jako gatě.
1: Pane, jsou skutečně povolené.
0: Povolené?
1: Ano.

Společně se Znělkou jsme překročili hranici 6. hodiny. Je pondělí 31. srpna 2026, poslední prázdninový den. Klidné ráno vám z brněnského studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek, průvodce ranním vysíláním. Je naším přáním, aby zpráva o naději a záchraně v Ježíši Kristu prozařovala i začátek nového týdne. Kterými pořady se o to jako Rádio 7 budeme snažit, prozradí následující přehled. S tichým časem ve 6:45 vyrazíme vstříc novému dni. Prázdniny končí. Jak vstoupit do nového školního roku? Miroslav Kubíček nás od 6:45 vybídne, abychom vykročili v boží bázni. I letos se uskuteční další ročník sjezdu pro nejen evangelickou mládež, na který pozve ranní telefonát v 7:30. V relaci Bible Guide uzavíráme knihu proroka Ezechiela, která završuje jeho nejdelší proroctví. Poslední výklad pastora Jiřího Zdráhala k této knize si nalaďte po 8. raní. Ne násilí a moc, ale láska má sílu. Říká dnes muž, který žil 5 let na ulici a bojoval se závislostí na heroinu. O svém vyučování skrze pády a ohromné vůli žít bude vyprávět Tomáš Cisel v relaci Stopy od 8:30. Cesta života. To je téma archivní série pastora Lukáše Targoše, kterou v pořadu Překročit hranice uzavíráme prázdninové reprízy. V minulých částech byla řeč o samotném putování, o směru i o nejrůznějších okolnostech, které nás formují. Dnes v závěrečném dílu se zaměříme na to, co si na této cestě neseme sebou. Poslouchejte od 9:30. Když jsme v klidu a neděje se nic zvláštního, může se zdát, že naše víra v Boha je silná. Ale teprve ve zkouškách se ukáže, jak na tom jsme. Jednu těžkou zkoušku má za sebou také František Kameník, který jako otec musel čelit těžké nemoci svého syna. Co prožíval a co se naučil? I na tyto otázky odpoví v 10 hodin ve fortepianu. Budete-li trávit následující minuty či hodiny s námi, mějte dobré ráno a dobré poslouchání.

V rámci tichého času budeme otevírat Starý zákon, první knihu Samuelovu, 7. kapitolu. Konec prázdnin může být určitým předělem, podobně jako konec kalendářního roku, takže je tím pádem spojen s určitým závěrem. Něco končí a něco nového začíná. Někdo půjde poprvé do školky, někdo jiný do první třídy, jiný zase do nového prostředí, ať už se jedná o školu základní, střední či vysokou, nebo někdo třeba k 1. září změní zaměstnání. Nových a zlomových věcí můžeme ovšem prožívat vícero, a to v různých oblastech života. A ke všem těm změnám a předělům se hodí i slova proroka Samuela, která jsou zapsána v 7. kapitole první knihy Samuelovy. Budu číst od 2. verše. Od chvíle, kdy truhla spočinula v Kiriat Jarimu, uběhlo mnoho let. Po 20 letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele. Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu. Pak vás zachrání ze ruky Filištínů.

Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z Filištínů strach a říkali Samuelovi, teď nesmíš mlčet, nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás vysvobodí z ruky Filištínů. Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se už chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je až pod Betkar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben Ezer, kámen pomoci. Řekl totiž, až sem nám pomohl Hospodin.

Pane Bože, děkuji ti za dar nového dne, nového rána a děkuji za to, že nejenom ty významné milníky, kdy něco končí a něco začíná, jsou příležitostí pro to připomenout si tvoji věrnost, tvoji dobrotu, tvoji stálost, tvoji přítomnost a tvoji pomoc. Tak jako Samuel vyznával, že až do toho konkrétního bodu si byl jejich pomocí, tak věřím, že to může vyznat mnoho z nás, že až do této chvíle jsme mohli prožívat to, že ty jsi dobrý, věrný, že stojí za to tobě svěřit svůj život. Děkuji ti za záchranu, kterou jsi připravil ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, že i v něm nabízíš pomoc člověku, protože my sami si nemůžeme pomoci z toho stavu duchovní smrti, ve kterém se nacházíme. Děkuji, že ty sám povoláváš k životu, že ty sám převádíš ze smrti do života, že v tobě je naděje věčnosti, naděje na to setkání s tebou. Děkuji za to, že jsi tou pomocí, která je v pravý čas připravená. Uč nás prosím i v tom novém týdnu na prahu nových začátků skládat svou důvěru v tebe. Amen.

Doznívá skladba Řeka, Kamily a Petauer. Následující minuty budou patřit kapele Rent Collective a písni s názvem Styl, ve které kapela vyznává: Ty jsi, Bože stálý, odpočívám ve tvé lásce.

Než dostane prostor biblická úvaha Miroslava Kubíčka, čekají nás dvě písně. Tou první bude skladba Hudba doznívá v podání zpěváků a hudebníků z křesťanských sborů Vsetín, Zlín a Vizovice.

Ačkoliv nás dospělých se už začínající školní rok netýká, tedy alespoň ne osobně, přesto si myslím, že není docela od věci, abychom ho i my starší vzali za svůj. Ne pouze v tom smyslu, že opět začnou chodit do školy naše děti či vnuci, čímž přibudou mnohé starosti i pro nás, kteří máme školní docházku dávno za sebou, ale hlavně vnímám začátek školního roku jako výzvu a závazek pro nás osobně. Vždyť potřeba učit se zdaleka nekončí ani s koncem povinné školní docházky, dokonce ani v tom okamžiku, kdy v univerzitní aule člověk pronese to slavnostní spondeo ac policeor. Vlastně to tím všechno spíše začíná. A tak se teď pěkně zhluboka nadechněme, protože nám právě začíná nový školní rok a zase se jdeme učit moudrými býti. Nechci samozřejmě tu dnešní úvahu o nutnosti neustálého učení a vzdělávání se pojmout jenom obecně, ale také z pozice biblické víry. To, že ani zde nejde o zanedbatelný problém, zjistíme již pouhým pohledem do biblické konkordance. Pod heslem učiti a učiti se nalezneme pěkně dlouhý sloupec odkazů. Ostatně i Ježíši samotnému byla mimo jiné přisouzena také úloha učitelská. I s oslovením rabi, to znamená učiteli, se setkáme. V závěru před svým odchodem pak učitelskou úlohu předal svým učedníkům. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte a učte je. Takhle to sám říká. To znamená, že i on vidí nutnost učit a učit se jako v podstatě trvalou. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem byl nováčkem ve víře a hleděl jsem tak trochu závistivě na své pokročilejší spolubratry, neboť jsem měl pocit, jak oni jsou na tom dobře, už mají ve všem jasno, ne-li dokonce své jisté. Dnes se tomu usmívám, protože dávno vím, že i ve víře platí něco jako celoživotní vzdělávání a ustrnout na tom svém jistém by nebyla cesta do nebe, ale někam úplně jinam. Platí bez debat to známé Pavlovo, že naše poznání je jenom částečné. V poznání nemůžeme dosáhnout dokonalosti, ale nemáme právo to vzdát. V té souvislosti si vzpomínám ještě na jednu příhodu. Když jsem měl za sebou první zkoušku na vysoké škole a zkoušející mi blahopřál k jejímu složení, odvážil jsem se podotknout, že toho velikou spoustu nevím a docela lehce mne mohl na něčem takovém nachytat. To jsem měl už známku v indexu, tudíž jsem si to dovolil. On se jen usmál a odpověděl, ale pane kolego, vždyť my jsme na tom v podstatě všichni stejně. Jenom někdo jsme na tom žebříku poznání o pár šprušlí výš a někdo zase níž, ale větší rozdíl mezi námi není. Dodnes si tato jeho slova připomínám a jsem za ně vděčný. Dnešní doba klade na každého z nás hodně veliké nároky. Zatímco ještě před jednou, dvěma generacemi bylo docela možné, aby člověk po celý svůj život jakž takž vystačil s tím, co se naučil ve škole, dnes je to vyloučené. Týká se to všech oborů. Předpokládám, že nejvíce by nám to potvrdili lidé z oboru informatiky a z dalších oborů příbuzných. Jenomže právě tady sleduji jeden problém, který mnohým lidem, a obávám se, že především těm mladým, zůstává doposud víceméně skryt, avšak dříve nebo později se musí projevit. Představte si, že jde o problém, který ležel na srdci už před více jak dvěma staletími básníku a malíři Williamu Blakeovi. Když si smutně povzdychl, všude samé informace, ale žádné poznání. Co by asi Blake říkal dnes? Nejspíš by nevěřil svým očím. Ano, dnešní mladý člověk dokáže vstřebat nesmírné množství informací. Ale otázka je, má-li to hloubku. Nevím, jestli to byl záměr anebo náhoda, ale kvalitu takto získávaných informací velice přesně vystihuje známý výraz surfování. Nejde o nic jiného než o klouzání po povrchu. Velmi rychlé, v krátké době dokáže projet úžasnou vzdálenost, ale do hloubky to nejde nikdy. Možná vypadám jako zkostnatělý staromilec, ale jde-li mi o skutečné poznání, pak vždycky tisíckrát raději sáhnu po knize než po internetu. Na začátku jsem se volně dotkl známého výroku Jana Amose Komenského učit se moudrým býti.
Jdeme-li od informací k hlubšímu poznání, pak další krok by mohl vést právě k moudrosti. Souvisí to spolu navzájem. Jak tomu bývá ve většině věcí, které mají co dělat s vážným přístupem k životu, ani zde nelze odpovědět jednoznačně. Zkrátka to souvisí i nesouvisí. K tomu, aby se člověk stal opravdu moudrým, nestačí hromadit informace. Takhle to spolu určitě nesouvisí. Mít dokonalou paměť, ale i nadprůměrnou inteligenci, to ještě neznamená automaticky také být moudrým. Bez informací se neobejdeme, ale ty nemohou zůstat cílem, jsou vždycky pouhým prostředkem k poznání. A moudrost? To už je něco úplně jiného. Moudrost se rodí pomalu a těžce. S poznáním jistě souvisí, na množství vstřebaných informací ale určitě závislá není. Moudrým může být i ten člověk, který skončil jenom u základního vzdělání. Dá se říci, že moudrost má svůj původ někde jinde, mimo náš svět a mimo naše schopnosti. Ne nadarmo byla častokráte představována jako osoba, Sofia či Sapientia. Ani Bibli není tato personifikace cizí, vzpomeňme jenom na knihu Přísloví. A tím se dostáváme k tomu, jak vnímá poznání i moudrost biblická víra. Samozřejmě, že když Bible, konkrétně zmíněná kniha Přísloví, hovoří o moudrosti s velkým M, nemyslí tím nějakou samostatnou duchovní bytost, ale jde o moudrost Boží. Respektive je tato moudrost s Bohem ztotožněná, je vnímána jako vlastnost či jeden z atributů Božích. V 22. verši 8. kapitoly knihy Přísloví říká moudrost toto. Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Takže opravdová moudrost skutečně není z tohoto světa, podobně jako například pravda, i moudrost nám jde naproti. Podle toho také Bible rozlišuje dva druhy moudrosti. Jednak moudrost tohoto světa, tu bychom mohli dát do uvozovek, a pak moudrost Boží. Moudrosti sice učíme, ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží. To jsou slova apoštola Pavla. Před moudrostí tohoto věku, jak vidno, přímo varuje. To totiž vlastně vůbec není moudrost, ale mnohem častěji vychytralost, prospěchářství, řevnivost, anebo přinejmenším to takzvané zdravé soutěžení. Ať už to nazveme, jak chceme, stejně jako v tom předešlém hromadění informací, ani zde nenalezneme nic jiného než povrchnost a pomíjivost. A v konečné fázi tedy opravdu jenom tu záhubu. U kořene pravé moudrosti je, jak zjistíme již ve zmíněné knize Přísloví, ale i v Žalmech, bázeň Hospodinova. A z toho vychází a kolem toho se točí i veškeré další biblické zmínky o pravém poznání a o skutečné moudrosti. A bázní Boží by mělo být podmíněno i veškeré naše poznání a všechna moudrost. To mimo jiné znamená vzít na sebe nárok a odpovědnost. S pokorou si přiznat, že všechny možné naše diplomy a tituly jsou zase jenom pomíjivostí a v žádném případě konečnou metou a důvodem k přehnanému sebevědomí. Naše zdejší poznání je skutečně vždycky pouze částečné a neúplné. A jenom tehdy, otevřeme-li se jeho prostřednictvím opravdové moudrosti, má smysl. Pro nás, ale hlavně pro druhé. A kvůli tomu určitě stojí za to neustále se učit moudrým býti.

Odpolední 15. hodina, 15. minuta bude časem reprízy této biblické úvahy Miroslava Kubíčka. Zítra v 6.45 bude Petr Plaňanský přemýšlet o tom, co udělat se strachem.

Bylo 7 hodin, posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7 hodinu 30 minutu je připraven ranní telefonát věnovaný sjezdu nejen evangelické mládeže. V úvodu nové 60-minutovky posílám kapelu KSP Music.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích.

0: Nager ventre, c'était.
1: Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikaci můžete stahovat na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete například na našich webových stránkách www.radio7.cz.

7.30 nás čeká ranní telefonát, který přiblíží sjezd nejen evangelické mládeže, tedy letošní ročník této akce. Teď dostane prostor Matt Redman s písní I Need You Now. Stejně jako poušť potřebuje požehnání deště, stejně jako zima, která znovu čeká na slunce, potřebují tě teď.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Jako každoročně, i letos se začátkem října uskuteční sjezd nejen evangelické mládeže. Jaký bude ten aktuální ročník? O tom si budu v následujících minutách povídat s Mirkou Sablíkovou z organizačního týmu. Dobré ráno, Mirko, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: Čím je sjezd jiný než běžná křesťanská víkendovka?
4: Pod naší běžnou víkendovkou by si evangelický mládežník asi představil setkání nějakých 15, 20, možná 40 lidí, kteří se vesně znají a mají nějaký společný program. Ale sjezd má za cíl tyhle všechny party ze všech konců republiky dát dohromady a propojit tak církev naskrz republikou. Tvoříme vlastně vztahy i za hranicemi vlastního regionu nebo vlastního seniorátu a máme díky tomu řádově i stovky účastníků. A myslím si, že k tomu tvoříme velmi specifické prostředí, tím, že nabízíme různorodý program a nespočet příležitostí prožít víkend nejenom s tou svojí partou, ale získat i nové přátele a zároveň si u toho spoustu dozvědět a něco zažít.
3: Tématem letošního ročníku je krok za pokrokem. Co si pod tím máme představit a kam se chcete posouvat?
4: Tak my si letos chceme povídat hlavně o technologickém pokroku a o digitalizaci. Chceme se zamýšlet třeba nad tím, jak se jako lidstvo posouváme dopředu a co to dělá s naší vírou a s našimi životy. A jednou z těch myšlenek, jak slyšíme v tom názvu, je i to, jestli vlastně stíháme to tempo, které si sami nastavujeme a jestli nás ten pokrok tak trochu nepředhání a neutíká nám. Všichni máme z kapse telefony a je to jiné než dřív.
3: K programu akce jako takové se dostaneme za chviličku. Na webu jsem zaregistroval, že hledáte sjezdovou píseň, pokud je to stále aktuální. O čem by měla být, jaké je zadání?
4: Ano, je to tak, ještě stále je možnost se takhle kreativně zapojit. Ten hlavní požadavek je, aby se text nějakým způsobem týkal toho tématu sjezdu, možná té technologie, toho posouvání se, toho pokroku, ale způsob toho zpracování a konkrétní motivy jsou čistě na autorovi. Fantazie se meze nekladou a do 3. září ještě možnost se takhle zapojit, takhle si zasoutěžit, tak určitě přijímáme další nápady.
3: Výborně, tak to je výzva. Pojďme nahlédnout do programu. Zmínila jste, že bude pestrý. Na co se mohou účastníci těšit?
4: Tak v sobotu dopoledne bude Jindřich Halama mluvit o etické stránce technologie v medicíně a o hranicích biologického vylepšování člověka, co k tomu může říct křesťanská víra. Budeme tam mít povídání třeba o významu sociálních sítí při šíření různých ideologií, včetně těch nebezpečných, nebo historie nějakého vývoje komunikace v křesťanství. Co do kultury, v pátek večer se těšíme na Celeste a Charles. Budeme tam mít taky spoustu workshopů, třeba co se týče digitální rovnováhy nebo umělé inteligence v křesťanském prostředí. Ale bude tam i možnost k modlitbě, zamyšlení se, bude tam možnost se hýbat, možnost se kreativně vyřádit. Myslím si, že si každý něco najde.
3: Jak vlastně složité bylo pro vás vybrat téma toho letošního ročníku, protože pokud se nepletu, tak ta skupina, která se zapojuje do té přípravy, je poměrně velká, tak věřím, že i nápadů bylo spousta. Jak probíhal ten proces vůbec výběru tématu nebo přemýšlení nad tím konceptem toho letošního ročníku?
4: Je to tak, že je nás víc a že těch nápadů bylo hodně. Na druhou stranu, s tím, jak se poslední dobou vyvíjí umělá inteligence naprosto raketovou rychlostí a jak se všechno kolem nás mění, tak tohle byla vlastně docela rychlá volba něčeho, co chceme zachytit dřív, než to vlastně uteče i nám, dokud je to takhle aktuální.
3: A pokud bychom odložili program a přednášky, jakou myšlenku by si podle vás měli lidé ze sjezdu odvést?
4: Já si myslím, že kromě toho, že toho člověk může právě spoustu zažít a naučit se, tak určitě to, že je tu velká komunita lidí, kteří jsou aktivní a kteří chtějí být pohromadě. A je to komunita, o kterou se lze opřít. A já v tom vidím velikou naději a mám z toho hroznou radost, nejenom na osobní úrovni, ale i z pohledu té církve. Protože je vidět, že ta mládež žije. A zrovna ta atmosféra sjezdu je podle mě naprosto nenahraditelná.
3: Na závěr ještě připojíme prakticky, kde se sjezd uskuteční a kde případní zájemci najdou potřebné informace.
4: Tak letos se potkáme v Třebíči a máme webové stránky sjezdmládeže.cz a nebo se na nás může podívat i na sociálních sítích Evangelické mládeže. A moc se těšíme na každého, kdo se k nám připojí.
3: Hostem ranního telefonátu byla Mirka Sablíková z organizačního týmu sjezdu. Díky moc za představení, za přiblížení akce. Přeji hodně sil do závěru všech příprav a ať se akce vydaří.
4: Moc vám děkuju. Krásný den.

Otče náš, který žiješ v nebi, chci se s tebou dívat na svět. Rozpoznat dobro v každém tvém gestu. Buď tvá vůle, ne moje. Tvé království bude trvat navždy. Tato zpívaná modlitba zněla v podání polské kapely Ovca. Teď je před námi píseň Nekonečná láska v podání Pavla Malíka.

nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá.

Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: Vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: Toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Marek 14, 22 až 24.

Práh 8 hodiny překročíme společně s Philem Wighamem a skladbou Battle Belongs, ve které zpívá, když já vidím boj, ty vidíš vítězství. Když já vidím horu, ty vidíš, jak se hora hýbe. A když kráčím stínem, tvá láska mě obklopuje. Teď se nemám čeho bát, neboť u tebe jsem v bezpečí.

0: Je krátce po 8 hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 31. srpna Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 48. kapitola. Poslední kapitola knihy Ezechiel dokončuje prorokovo nejdelší proroctví. To popisuje celých 8 kapitol. Jedná se o vidění chrámu, také nově rozděleného území Izraele mezi 12 izraelských rodů a město ležící jižně od chrámu. Rozdělení země na podíly zde nekopíruje geografickou situaci, tak jako to bylo při rozdělování země v dobách Josua. V Ezechielově vidění je země rozdělena na stejné geometrické pásy. Jejich podrobný popis najdeme právě v této poslední kapitole. Ta končí popisem města. Jedna jeho strana je dlouhá 14 kilometrů. To je víc než dnešní Jeruzalém. Těm z vás, kteří nečtou toto poněkud vyčerpávající Ezechielovo proroctví, přečtu závěrečných 6 veršů. Toto jsou vnější hranice města. Na severní straně měřící 4500 loktů, asi 14 kilometrů, budou 3 městské brány pojmenované podle izraelských kmenů, brána Rubenova, brána Judova a brána Levyho. Na východní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Šimeonova, brána Izacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů, což je 56 kilometrů. Od toho dne se to město bude jmenovat Hospodin je tam. Popisem města, ve kterém bydlí Bůh, nekončí jen tato kniha. Končí tak i celá Bible. V posledních 2 kapitolách zjevení čteme o městě, které přichází od Boha. A jehož brány také nesou jména izraelských rodů. Tam čteme. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Tehdy ke mně, tedy k Janovi, přišel jeden z těch 7 andělů a promluvil ke mně, pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. Odnesl mě v duchu na vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami, na těch branách 12 andělů a napsána jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly z východu, 3 brány ze severu, 3 brány z jihu a 3 brány ze západu. Toto nebeské město je ale daleko větší než město z Ezechielova vidění. Změřil tedy anděl město Tyčí, a jeho délka, šířka i výška byly stejné, 12 000 honů, což je přibližně 2220 kilometrů. V Ezechielově vidění řeka, přinášející život, pramenila v chrámu. V nebeském městě už žádný chrám nebude. A řeka života zde pramení přímo od Božího trůnu. Čteme. Potom mi ukázal řeku s vodou života. Jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu, prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese 12 ovoce. Chrám, Izrael, řeka i město v Ezechielově vidění je tedy popis jiné skutečnosti, než o které čteme v knize Zjevení. Vypadá to jako obraz obnoveného a uzdraveného současného světa a je snad přípravou na nebeskou konečnou skutečnost. Každý krok v Božím plánu nás totiž připravuje na ten další. Nejprve Abraham uvěřil Bohu a uzavřel s ním smlouvu. Při uzavírání smlouvy obětoval stejná zvířata, která se pak stala po staletí součástí obětního systému Mojžíšova zákona. Abraham byl přípravou na zákon. Během Mojžíšova zákona pak Izraelci přinášeli zvířecí oběti a tak si připomínali lidskou vinu, nedokonalost a potřebu odpuštění. Lidskou vinu dokonale odstranil Ježíš. Zákon byl tedy přípravou na Ježíše. Nyní církev rozhlašuje a připomíná Ježíšovu oběť, ale také prohlašuje Ježíše králem světa a stvoření. Ježíš bude králem. Církev je přípravou na Ježíšovo králování. Až jednou Ježíš znovu přijde, stane se tímto králem. Ježíš bude královat nad zemí a lidmi. A až bude definitivně zničeno zlo, předá vládu Bohu. Kristovo králování bude přípravou na věčnost s Bohem. Bůh bude ve stvoření a stvoření bude v Bohu. Bůh získá svůj vlastní svět. O tom čteme. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou duchovní vládu, vrchnost a moc. Předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední bude smrt. Až mu bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7, nebo si pořad můžete vyhledat na podcastových platformách.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Tomáše Sisla. Poslouchejte v 8.30. A do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba.

0: Kalendárium.
1: Události a osobnosti spojené s 31. srpnovým dnem přinesou následující minuty.

Psal se rok 1920. 31. srpna odvysílalo detroitské rádio 8MK první zprávy v dějinách rozhlasového vysílání. Srpna 2024 vyšlo poslední číslo Lidových novin. V provozu zůstal pouze zpřátelený web Lidovky.cz. Už jednou k této události došlo. 8.2.1952 vychází poslední číslo původních Lidových novin, jejichž vydávání bylo obnoveno v roce 1990. Český spisovatel a vydavatel Daniel Adam z Veleslavína se narodil 31. srpna 1546. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu. Období, kdy působil, bývá označováno jako doba veleslavínská. Vystudoval Pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem jednoty bratrské. A tak se není co divit, že se zasloužil mimo jiné i o vydání Bible kralické. Ta vycházela v jeho vydavatelství od roku 1579 postupně v šesti svazcích. Čeština, kterou byla Bible kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka na dlouhá staletí. Srpna roku 1904 se narodil Jerzy Cimorek, pastor a biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Působil jako pastor v Komorní Lhotce, Českém Těšíně, ve Visle a v Třinci. Od roku 1952 až do své smrti byl superintendentem a později biskupem Slezské církve evangelické. Třicátého srpna 1688 umírá John Bunyan, anglický kazatel a spisovatel. Uměl stěží číst a psát a přesto se jeho kniha Poutníková cesta stala po Bibli nejprodávanější křesťanskou knihou. Byl především neúnavným kazatelem, který měl obrovský dar zasahovat lidská srdce. Po dlouhém duchovním tápání a hledání pochopil milost udělenou člověku zadarmo v Kristu Ježíši. Tato událost změnila jeho život. V roce 1654 vstupuje do baptistického sboru v Bedfordu, kde velmi záhy začíná kázat. V roce 1660 je při pronásledování nonkonformistů zatčen a uvězněn. Ve vězení strávil 12 let, protože se odmítl vzdát kázání evangelia. Zde vzniklo také několik jeho literárních děl, která by asi bez této kapitoly Bunyanova života stěží spatřila světlo světa. Pastorem sboru v Bedfordu pak Bunyan zůstal i po svém propuštění z vězení až do své smrti. Princezna Diana zahynula tragicky při autonehodě v Paříži 31. srpna roku 1997.

Poslední medailonek kalendária s datem 31. srpna je věnována Pavlu Tigridovi. Ten umírá právě 31. srpna, a to roku 2003. Jedná se o českého publicistu, spisovatele, bývalého ministra kultury. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: S 8:30 přichází čas pro další z našich pořadů, který je svědectvím o Božím jednání v životě člověka.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. I v posledním srpnovém týdnu si připomeneme svědectví z našeho archivu. Dnešní vyprávění patří Tomáši Syslovi. Za celý tým rádia vám přeji dobrý poslech.
10: Ahoj, já jsem Tomáš Sysel, pocházím z Karlových Varů a chtěl bych vám říct svůj životní příběh o tom, co mě vedlo k tomu, že jsem zjistil, že je tady Bůh a že existuje naděje i pro lidi, kteří jsou pro svět ztracený. Já jsem z rodiny, která si myslím, že nebyla problémová. Vyrůstal jsem za komunismu prvních 10 let a můj otec i táta měli práci, mám ještě starší sestru a nic nenasvědčovalo tomu, že bych můj život v budoucnosti se mohl ubírat špatným směrem. A přišla revoluce, táta našel zaměstnání, které vynášelo docela dost peněz a protože měl i celkem kladný vztah k alkoholu, tak začal hodně popíjet a on po tom, co začal pít, tak byl hodně agresivní a když přicházel domů z práce, protože vlastně celý týden jezdil kamionem po Evropě, tak soboty, neděle prostě jsme měli všichni strach z toho, když přijde a začne prostě napadat mamku a začne nadávat nám prostě mojí starší sestře, takže doma atmosféra potom byla celkem, když byly peníze, jako nežili jsme si špatně, ale atmosféra prostě a vztahy byly šílený, bylo to rozbitý, bylo to hrozně depresivní a pro mě jako pro malýho kluka to bylo hrozný v tom, že jsem prostě chtěl jakoby nějak zasáhnout a zjednat možná nějakou spravedlnost nebo prostě pomoc mamince, ale prostě neměl jsem k tomu sílu a začal jsem prostě vnímat věci hodně negativně. Přestal jsem věřit prostě v to, co jsem věřil předtím, že vztahy v rodině fungují, že se všichni máme rádi a začal jsem prostě si myslet, že svět je zvrácený místo, prostě, že lidi nejsou schopní prostě dobrých věcí. A přišel rozvod našich rodičů, mě bylo asi 12 roků, sestra v té době odešla taky, protože je starší, za přítelem a já jsem zůstal vlastně doma sám. Moje máma chodila od rána do večera do práce, abych nás uživila. Veškerý vztahy v rodině, který jsme měli z tátovo strany a z mámy strany, byly roztrhaný. A já jsem zůstal vlastně doma sám a dá se říct, že mě vychovávala ulice a z Karlových Varů, kde pocházím, tak pocházím ze čtvrti, kde byla celkem problém prostě s kriminalitou, s drogama a vůbec tady s těma věcma. Takže jsem se dostal do party lidí, kteří mi dávali pocit toho, že někam patřím, že mám okolo sebe přátelé, že můžu vlastně jakoby mít lidi, kteří mají stejný zájmy jako já. No a ty zájmy, ale který jsem našel, byly špatný. Já ve škole jsem nikdy nějak problémy s prospěchem neměl, akorát právě díky tady těm věcem, co jsem se dostal pak k drogám, začalo to cigaretama a alkoholem, jsem začínal mít problémy prostě s tím, že jsem začal být násilník, začal jsem prostě lidem vyhrožovat prostě a vůbec jsem si, dá se říct, že jsem si užíval to, že mám nějakou moc nad lidma. Já si myslím, že to právě pramenilo z toho, že když jsem byl malý, tak jsem nemohl prostě nic udělat proti tomu, abych zasáhnul, když táta byl agresivní na moji maminku, tak jsem začal tady tím násilím. Když jsem to u táty nesnášel, začal jsem vlastně to samý dělat druhým lidem. Dokončil jsem základní školy učňák a přišlo takový rozcestí v mém životě, kdy mi bylo 18 nebo 19 let, vlastně když jsem skončil školu a říkal jsem si, co dál se životem. Já jsem vlastně prakticky veškerý vztahy, který jsem měl i s holkama tady to, jsem ukončil dřív, než vlastně došlo k nějakému normálnímu třeba rozchodu nebo vůbec k tomu pokračování, protože jsem měl strach z toho, že já budu odmítnutý. Ve 20 letech vlastně jsem nastoupil do práce, bydlel jsem stále u mámy a chytl jsem se lidí, kteří začali brát heroin. Předtím jsem měl zkušenosti s drogama, který svět možná označuje za měkký, jako je tráva a možná i alkohol, když to už je tvrdší droga, ale já si myslím, že to byly právě ty vstupní drogy, k tomu, abych se dostal k tomu, k čemu jsem přišel, k heroinu. A stav na heroinu byl takový, že najednou prostě veškeré problémy byly tam, bylo mi dobře. Fyzické problémy, které jsem měl i díky sportování, bolesti kloubu mi ustoupily a hlavně, jak jsem říkal, našel jsem prostě lidi, kteří měli stejné zájmy jako já. No a myslel jsem si prostě, že to mám vlastně pod kontrolou, že ta droga mě neovládá, ale že já ovládám jí a že prostě ji beru jenom tak, když já budu potřebovat. Pravda byla ovšem opačná. Drogy jsou věci, které si myslím, že dal světu ďábel a ďábel mě prostě pomalinku dostával pod svoji moc. Začal jsem být prostě loutka, která nedokázala dělat nic jiného, než schánět prostě peníze různou kriminální činností. Většinou to byly krádeže. Začal jsem krást i doma, abych prostě mohl uživit svoji závislost. A bylo to tak, že jsem se dostal asi v roce 2004, když mi bylo 24 let na ulici. Moje maminka mě vyhodila z bytu, protože jsem prodával věci v bytě, přišel jsem o práci, protože peníze, které jsem potřeboval na drogy, jsem z normální legální činnosti uživit nemohl. 5 let jsem objížděl celý západní a severní Čechy, kde jsem prostě kradl po různých obchodech a věcech a scháněl jsem heroin. A pak prostě najednou přišel taková změna do mého života, že jsem se vrátil do Karlových Varů, potkal jsem svoji maminku a ona vlastně od té doby, co já jsem se ztratil, tak my jsme měli ten vztah spolu hodně jsme byli na sebe vázaný, díky tomu vlastně, že máma se rozvedla a veškeré naše vztahy byly s ostatníma členama rodiny rozbitý, takže si myslím, že ten vztah byl možná až trošku nezdravý a tím, že vlastně mi i máma hodně dávala peníze v začátcích, tak mi to pomáhalo teda k tomu, že jsem ji začal využívat a začal jsem prostě veškeré ty peníze dávat do drog a do všeho. No a přišel jsem a zjistil jsem, že maminka onemocněla rakovinou a já jsem měl před nástupem do vězení. To mi bylo asi 31 nebo 32 a takový ty myšlenky, které jsem měl předtím, že vlastně kdykoliv budu moc skončit, kdykoliv budu prostě moc začít žít nový život, se převrátili a já jsem najednou zjistil prostě, že mi ujel vlak a že už nemám budoucnost. Jsem se zastavil a říkal jsem si, a co teď? Tak teď buď půjdu do vězení a naučím se ještě spoustu dalších věcí, které z těch špatných prostě k tomu, abych mohl pokračovat v té své kariéře prostě násilníka a vůbec a těch všech špatných věcí, které jsem dělal. A nebo prostě dojde k nějakému zlomu a se stanu dobrým člověkem a všechno to, co jsem dělal v minulosti, prostě odejde pryč. A jsem v té době ještě nějak nevnímal, že to byl právě asi ten tichý boží hlas, který mi prostě říkal, že můj život má smysl, že prostě nebyl jsem stvořený k tomu, abych dělal to, co jsem dělal doteď, ale že Bůh mi dá sílu k tomu, abych prostě mohl žít, abych našel smysl ve svém životě, abych prostě tu násilnickou povahu obrátil v lásku, prostě jak pomoci druhým. Seznámil jsem se právě s jednou přítelkyní, která taky byla závislá na drogách a byla to Ukrajinka. A ona vlastně, já jsem se k ní nechoval dobře, skrze ty drogy a všechno a bydlel jsem na takovém skvotu, což je dům vlastně, nebo dům to je vlastně barák, kde nic není, prostě kde bydlí bezdomovci a ona tam po 2 týdnech, po tom, co jsme se vlastně jakoby rozešli, přišla za mnou a začala mi vyprávět o Kristu. A já jsem pořád prostě si měl výčitky z toho, co jsem jí dělal a nechtěl jsem o ní přijít a říkal jsem si, o čem to mluví, já jsem to absolutně nechápal, protože doteď moje představy i skrze můj život předtím a skrze muziku, kterou jsem poslouchal a všechno, byly o tom, že Bůh prostě neexistuje, že to je výmysl lidí k tomu, aby mohli věřit v něco pozitivního, ale že prostě svět opravdu je místo, kde neexistuje dobro, že prostě všechno je náhoda, vlastně věřil jsem v evoluci, v to, že vlastně právo silnějšího a tady všechny ty negativní věci a to mi vlastně utvrzovalo mě to v tom, že vlastně musím pořád využívat jenom násilí a sílu k tomu, abych mohl prostě prosadit nějak svoje zájmy, abych mohl žít v klidu. No a jak jsem říkal, přišla teda za mnou na ten squat a začala mi vyprávět o Kristu a moje první pohnutky byly takový, že jsem měl strach, aby neodvedla nějaká sekta ode mě. Tak mi řekla, abych sníšel do toho shromáždění a bylo to shromáždění vlastně rusky mluvících občanů v Karlových Varech. Bylo tam asi 20 lidí, taková dá se říct větší skupinka a z toho asi 7 národností a jeden člověk, jeden Ukrajinec, který pracoval v armádě spásy, který byl služebník a kterýho jsem znal a ten mi překládal. A já jsem tam seděl a teď jsem to poslouchal, prostě to kázání a chvály mi teda nic neříkali, že jo. Poslouchal jsem kázání a najednou jsem prostě měl pocit, že to slovo, který měl pastor, takže to bylo všechno ke mně, že prostě Bůh mě najednou ukazoval, jaký jsem byl, prostě co jsem dělal, že všechny ty věci, když jsem si dřív možná v minulosti nalhával, že nejsem vlastně tak špatný člověk, tak byli zlí prostě před Bohem a že to není prostě to, kvůli čemu mě Bůh jsem povolal a kvůli čemu jsem se prostě narodil a přišel do tohohle světa. A tak jsem nad tím začal přemýšlet a viděl jsem najednou zájem lidí vlastně, když to řeknu, v zaměstnáních byli třeba manažeři, prostě byli to lidi, kteří pro mě jako kluka z ulice byli nemožní prostě se s nimi nějak bavit a přijít do kontaktu a ty lidi najednou o mě projevili zájem a chtěli mi pomoct. A to je ta věc, která mě právě dostala láska, kterou jsem nevěřil, a chtěl jsem prostě najednou žít, najednou jsem dostal prostě chuť žít, chtěl jsem se pustit všeho toho starého a opravdu prostě milovat lidi a najít nějaký smysl prostě, akorát, že byl jsem závislý na heroinu a to je závislost, která jen tak nemůže odejít. Tak přišel nástup do toho, do vězení. A ve vězení jsem měl dostat trest, který měl trvat 2 roky. A po 38 dnech přišla minulý rok amnestie a jsem byl propuštěný na svobodu. A říkal jsem si, no, to není náhoda prostě. Bůh prostě chce, abych dělal něco pro něj. A tak jsem se rozhodl, protože prostě nastoupím do Teen Challenge, do toho programu, do kterého vlastně nastoupila i moje přítelkyně. Ona byla v tom ženském v Poštovicích. A během nějakých 2 týdnů jsem si zařídil doklady, které jsem předtím 7 let neměl. Bylo to pro mě něco nemožného a teď najednou to všechno šlo. Já věřím tomu, že Bůh mi v tom pomáhal, prostě služebníci v kavárně v Karlových Varech. A po 3 týdnech, teda, co jsem byl vlastně po tom, co mě propustil z vězení, jsem nastoupil do programu. A první dojem, který jsem měl, když jsem tam přišel a když jsem byl mezi těmi lidmi, já jsem měl obavy z toho, že vlastně zbavil jsem se už závislostí, s tím jsem si jakoby tím detoxem prošel ve vězení, ale říkal jsem si, tak nemůžu ani kouřit, nemůžu tady ty věci, říkám, to bude asi složitý, ale najednou, když jsem tam přišel, tak jsem cítil obrovskou svobodu od těchto věcí a obrovskou chuť prostě žít a hlavně zájem a lásku od druhých lidí. Já jsem měl pocit, že ty lidi všechny tam už znám prostě několik let, že to je moje rodina a cítil jsem tam obrovský pokoj. Program vlastně trvá od 12 do 18 měsíců. Ze začátku samozřejmě, jak jsem byl nadšený, tak všechno šlo nádherně. Pak přišla po 3 měsících první krize, kdy vlastně jsem opět projevilo to, jak jsem byl v minulosti, byl jsem násilný hodně a nedokázal jsem zkousnout spoustu věcí a moje pícha se tam začala projevovat. A došlo to až k tomu, že jsem byl zbalený, měl jsem zbalený všechny věci a chtěl jsem odejít, ale přišel k mně pracovník, poradce a začal se mnou o těch věcech bavit a zjistil jsem, že vlastně já neutíkám před tím, co jsem si myslel, že s těma lidma se prostě nedá pracovat, že to nefunguje a že chci prostě vydělávat peníze a řešit nějak třeba i svoje dluhy z minulosti tady to, ale že utíkám sám před sebou a před sebou nemůžu nikdy utíct. A Bůh mě z toho usvědčil a řekl mi prostě, že to, že tam jsem, tak to je jeho vůle a on chce prostě, abych ten program dokončil a že to je priorita k tomu, abych prostě mohl s ním žít. A já jsem cítil to, že kdybych odešel z programu, tak i když jsem si říkal, že prostě s Bohem budu pořád, takže bych prostě šel vlastně proti Bohu a nechtěl jsem už dělat věci podle svého, protože když jsem to tak dělal v minulosti, tak nikdy mě to nedovedlo k něčemu dobrému. Zůstal jsem tady a došlo k takovému zlomu a my tam máme takové vyučování a to se jmenuje růst skrze pády. A právě i tady ten pád mi naučil to, že musím opravdu být pokorný, že musím prostě být poslušný a i když kolikrát věci nechápu a myslím si prostě, že to pro mě nemá nějaký dobrý užitek do budoucna, tak já věřím tomu, že jak je psáno, že to, co nám na oči nepřišlo a co ani naše uši neslyšeli, nebo já nevím, já ten verš teda parafrázuju, já to nevím přesně, tak Bůh prostě s náma zamýšlí opravdu jenom to dobrý a tak jsem se mu podal. Po roce a půl jsem tedy dokončil program. Teď jsem si vlastně vzpomněl, to ještě důležitý říct, moje maminka teda umírala na rakovinu a já jsem vlastně po 2 měsících, co jsem nastoupil do programu, měl možnost jet za ní do léčebny dlouhodobě nemocných. A lidi z církve z Karlových Varů, díky kterým jsem já uvěřil prostě, já jsem jim hrozně vděčný za to. A hlavně díky Bohu, protože nebejt Boha, tak opravdu ty lidi prostě by neměli tu sílu mi pomáhat. Tak jezdili za maminkou do té léčebny a maminka prostě těsně před smrtí uvěřila a vyznala Ježíše jako svého pána. A já jsem toho byl svědkem a doteď, když se na to vzpomínám, tak opravdu mám slzy štěstí v očích prostě, protože maminka měla asi 35 kilo, jejich fyzický stav byl úplně hrozný. Vypadaný vlasy, bylo to opravdu jenom kosta kůže, ale měla v očích takový pokoj, který neměla v životě, který prostě neměla celý život předtím. A já jsem říkal, to je super, tak jsem se s maminkou prostě modlil, četl jsem jí z Bible a úplně jsem cítil, že opravdu do ní vstoupil Boží duch a tady to mě naplnilo takovou radostí a pokojem. Já jsem z toho měl hrozný obavy, protože jak jsem říkal, v minulosti jsem byl na maminku hrozně vázaný a věřím tomu, že kdybych neznal Boha, tak mě to opravdu možná dostane. A spadl bych zpátky do drog, ale díky Bohu prostě vím, že ona teď je nade mnou a že vidí všechno to, co dělám a že v budoucnosti prostě, až dojde tady moje cesta na zemi, takže prostě přijdu k ní a že se spolu zase setkáme.

0: Tomáš Sisel mluvil o tom, že Bůh přináší naději i lidem, kteří jsou pro svět ztracení. Nehledě na to, jak hluboko jste klesli, nebo jak temný je život lidí kolem vás, na kterých vám záleží, v Bohu je naděje pro každého člověka. I pro vás, i pro ně. Bůh přichází se svým pozváním, odpovězte na ně a zakuste jeho lásku a odpuštění. Pokud byste chtěli vědět o křesťanské víře více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí a opět brzy naslyšenou se těší Milan Remeš.
1: Reprízu svědectví Tomáše Sisla nabídneme ještě ve středu v 19 hodin 45 minut. Za týden hovoří v pořadu Stopy a Ladislav a Vachek. Další příběhy o životě s Bohem přináší nově také relace s názvem S Bohem. V pátek v 11.15 uslyšíme první z příběhů. Chcete-li se i vy podělit se svým příběhem o božím jednání ve vašem životě, o vašem setkání s Bohem, o životní proměně, můžete se nám ozvat na již zmíněný e-mail radio7@radio7.cz.

Poslední skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň One and Only, za kterou stojí Cody Kearns a Taya. V písni se zpívá, že je to pouze Bůh, který je svatý, který si zaslouží všechnu naši chválu.

Minula 9. hodina. Ladíte ranní vysílání Rádia 7 s datem 31. srpna. Jsme rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a nebo také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a závěrečný díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Cesta. Do té doby hudba, několik pozvánek nebo také přiblížení některých změn ve vysílání Rádia 7. Příjemné chvíle nejen u poslechu našeho rádia přeje Kuba Lofítek. A úvodní skladba Další hodinky bude píseň Už nehladám. Single Andreje Velebíra, který byl letošní hymnou slovenského festivalu Campfest.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jak bylo avizováno v úvodu hodiny, nečeká nás jenom pořad překročit hranice a nahlédnutí do některých pozvánek, ale také představení změn ve vysílání Rádia 7, které proběhnou od zítřka, tedy od 1. září. Teď už ve studiu vítám svého kolegu a zároveň našeho editora Pavla Kohla. Vítej, Pavle.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak prosím tě, zkusme přiblížit našim posluchačům, k jakým změnám dojde, na co se můžou těšit, o co je připravíme a tak podobně.
1: Tak těch změn je vlastně relativně hodně a začínáme už teď o půlnoci, tedy o půlnoci prvního se naběhne na nové vysílací schéma. Můžete ho najít už i na webu Rádia 7 a budeme o něm informovat i během vysílání. Ale pojďme tedy k pořadu. Možná začnu s tím, co se rozloučíme. Rozloučíme se s prázdninami a rozloučíme se také s několika pořady. Tím jedním z nich jsou průsečíky, které byly asi 6 let věnované umělé inteligenci a i celé to odvětví se posunulo úplně jinam. Dnes se o něm hodně mluví, slyšíme to všude. Nepřijdeme o toto téma ve vysílání, objeví se občas i v jiných pořadech, ale pořad průsečíky jako takový končí. Stejně tak končí i hudební interval, který zase přinášel soudobou hudbu, ale i hudebních pořadů stále máme dost v našem vysílání, jenom interval už nebude takový, nebo v tomto místě. A také končí pořad Život víry, i když on tak vlastně úplně nekončí, protože ve stejném čase i se v podstatě stejným obsahem začne od příštího, nebo teď od pátku, pořad s Bohem, a který má tak přinášet pohledy lidí na ten život s Bohem, ale i procházení různými těžkostmi. Proto jsou, možná narazíte někde na tento pořad se 3 tečkami na začátku, které mají uvodit to, že je to otevřené a vstupujeme do něčeho s Bohem. To jsou tedy 3 pořady, které končí. Nově se objeví ve vysílání také pořad Dary s rukou mistra, který jste už také mohli před pár lety slyšet ve vysílání, a ten se věnuje duchovním darům, to, jak Duch Svatý působí v našich životech. A budou pokračovat s letní pauzou magazíny, listárna, glosa a tak dále, podobné pořady, které měly teď přes léto pauzu. Takže těch změn je relativně hodně. Dochází i k přesunu některých časů, konkrétně třeba Řeka života, která mívala čas ve středu v 10 hodin, tak už se posouvá na úterních 10 hodin, aby ve středu v 10 hodin mohlo zaznít repríza Klíčového slova. A pak možná uděláme radost některým posluchačům, protože to byl dotaz, o který si lidé psali. Jestli je možné posunout reprízu večerního čtení na pokračování. Takže ta se posouvá o hodinu dříve, abyste se mohli více vyspat, protože mnozí poslouchají a třeba u čtení usínají. Tak ve 22.15 bude začínat čtení na pokračování, posouvá se tedy z těch 23.15, ale o tom všem bude řeč a ještě zítra dopoledne bude nějak doplnění dalších změn a pořadů. Každopádně sledujte web Rádia 7, kde jsou všechny změny a celý ten program zaznamenaný, řádek pořádku, hodina po hodině, a můžete si tam všechno najít.
0: Jak jsi zmínil, informací je to hodně a my je budeme dávkovat nebo připomínat, aby je lidé slyšeli opakovaně. Jak zaznělo, tak to stěžení je na webu www.radio7.cz, kde si o těch změnách můžete přečíst sami.
1: A já ještě dodám, že mnohé z těchto pořadů budou mít i nové znělky, tak se nelekněte, že začíná něco nového. Možná je to jenom starý pořad, ale dali jsme mu trošku nový nádech, novou znělku, tak bude to živé, musíme být ve střehu, vy i my.
0: Uslyšíme tedy i některé nové znělky, uslyšíte možná i některé staronové či nové hlasy ve vysílání. Pavel zmínil například i tu glosu, která nesla do prázdnin název glosa Petra Rause. Tak jméno Petra Rause z toho odpadá, protože Petr ukončil po dlouholeté věrné spolupráci činnost v Rádiu 7, takže o obsah do tohoto pořadu se budou střídavě starat Lubo Hlavačka a Tibor Máhrik. Takže o změnách uslyšíte průběžně, pravidelně, sami se na ně můžete podívat na web Rádia 7 a věříme, že budete s námi i nadále. Pavle, děkuji za představení všech změn.
1: Naslyšenou.

Od 4. do 6. září proběhne v Ostravě evangelizační akce Jesus Event z dílny organizace Zasáhnout svět. Na programu bude poselství Bible, hudba, prostor pro modlitby. 4. až 6. září Ostrava. Více informací nabízí webové stránky www.zasáhnoutsvět.cz.

Od 5. do 11. září se uskuteční další ročník konference History Makers pro mladé vedoucí. Je to příležitost pro to být spolu, růst v různých odpovědnostech, nacházet cesty pro svou osobní službu. Konference History Makers dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které ve službě vedoucích nesmí chybět. Na programu budou přednášky, workshopy, chvály, prostor pro osobní stišení, vlastní reflexy nebo čas v diskuzích a sdílení. Více najdete na webu www.historymakers.cz. Aktuální ročník proběhne od 5. do 11. září v Milovicích v penzionu Lesní.

S 9:30 přichází čas pro závěr seriálu Cesta, kterou pro relaci Překročit hranice zpracoval pastor Lukáš Tarkoš.

Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme ze sérií Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto čtyřech týdnech si povídáme o tom, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní poslední část má název Cestovat nalehko. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Cestování. Celý minulý měsíc o něm mluvíme jako o metafoře našeho života. Náš život není jednou událostí, ale procesem, kdy všechny naše zážitky a zkušenosti vytvářejí prostředí, ve kterém se nacházíme a skrze které vnímáme svět okolo sebe. Šňůra našich zážitků nás dovedla až sem, kde právě teď jsme. Mluvili jsme o tom, že na cestě naším životem nejsme sami, ale obklopuje nás zástup svědků, kteří cestu prošlápávali už před námi. Mluvili jsme o tom, že je snadné zabloudit, když nedáváme pozor a sejdeme na cestě, ale Bůh nás pozbuzuje jít kupředu, když se zdá, že už nevíme kudy kam. Ukázali jsme si, že každý z nás má svou pěšinku spojení s Bohem, každý z nás má své preferované prostředí modlitby. A dnes si ukážeme, co to znamená cestovat nalehko. Víte, jak poznáte cestovatele začátečníka? Je to člověk, který na pár dní tahá obrovský kufr. Chybí mu zkušenosti a proto neví, co na místě bude a co ne. Proto si raději táhne všechno sebou. Tak například, když já jsem jel v 18 letech na svoji první větší cestu do zahraničí, jel jsem do Indie, táhl jsem skoro celý svůj tehdejší šatník, abych na místě zjistil, že jestli opravdu stojí něco za to si v Indii koupit, jsou to levné a kvalitní oděvy. Není tedy divu, že při zpáteční cestě jsem měl 15 kilo nadváhu, myslím zavazadlo, a to jsem ještě některé věci nechal v Indii. Naštěstí jsme doslova ukecali manažerku Lufthansy a tak jsem nemusel nic navíc platit. A můj společník Miko z Finska, který tam se mnou strávil půl roku, ten si táhl takové potřebné věci, jako jsou baterky do rádia, nebo sadu zubní kartáčku na celý půl rok. Bál se, že to na místě nesežené. Víte, jak poznáte zkušeného cestovatele? Je to člověk, který má malé zavazadlo a přesto se zdá, že mu nic nechybí. Jak to dělá? To je cestovatelské výrobní tajemství. Každý člověk si totiž potřebuje projít fázi tahání těžkých kufrů, kdy mu nikdo nepomůže a on pochopí, že je mnohem lepší toho tahat málo. Protože při cestování vám spíše věci přibudou, místo aby ubyly. Mě to trvalo několik cest, kdy jsem se tak spotil při tahání zavazadel, že dnes se snažím toho brát minimum. Takové minimum, že mi manželka někdy říká, ať to zase nepřeháním, že už mám fobii z tahání velkých zavazadel. Ale pokud cestujete, víte, že se nic nevyrovná tomu, jako když cestujete nalehko a nic, vůbec nic vás netíží. A víte co? Přesně tak je tomu také v našem životě. Na cestě naším životem si každý z nás táhne nějaké zavazadlo. Nemůžeme se tomu vyhnout, vždyť i apoštol Pavel píše v listu Galackým 6. kapitole 5. verši, neboť každý si ponese svůj vlastní náklad. Mluví tam jednoduše o tom, že jsme všichni zodpovědní sami za sebe. Každý z nás táhne na zadech batoh naší vlastní minulosti, našich zkušeností, naší osobnosti, našeho charakteru, našich vztahů, našich rozhodnutí. Jinými slovy, je to batoh zhrnující celou naši historii. Něčí batohy jsou obrovské, jiné jsou malé. Něčí batohy jsou velmi neforemné, jiné zapáchající, jiné mají kostivce ze skříně, které chceme utajit. Jiní mají svůj batoh plný medailí a diplomu pochvala úspěchu. Tento náklad symbolizuje náklad naší minulosti. Ale víte, na co někdy zapomínáme? Zapomínáme na to, že ať už naše minulost byla velmi pozitivní nebo velmi negativní, je to pořád zkrátka minulost. Je to něco, co je definitivně naprosto a trvale pryč. Ale my máme rádi naši minulost. Pokud byla slavná a úspěšná, hřeje nás u srdce a my se někdy přistihneme ve snovém světě, kdy si znovu jako na DVD přehráváme ty slastné chvíle úspěchu, pochval a štěstí. A co je ještě zvláštnější, máme rádi i svou smutnou nebo negativní minulost.
Můžeme se za ní trochu stydět, ale na druhé straně nám dává pocit obětí, která si zaslouží zvláštní zacházení. Když kolikrát jsem mluvil s někým, kdo byl přesvědčen, že bychom se k němu měli chovat se zvláštními ohledy, protože tenkrát, tehdy, kdysi dávno mu někdo ublížil a jemu se něco událo špatně. A tak i lidé, kteří nejsou ze své minulosti nadšení, sem tam se přistihnou, že jejich minulost jim dodává potřebnou dávku sebelítosti. Jenže to je problém. Naše záliba v minulosti, a to pozitivní i negativní, má jednu skrytou vlastnost, která nás ovlivňuje na naší cestě více, než bychom si přáli a než si vůbec uvědomujeme. Naše minulost, a to jak pozitivní i negativní, vytváří vzorce myšlení, chování a jednání pro naši současnost. Pokud jsme úspěšní v minulosti, odmítáme dělat něco nového, protože jsme, tak říkajíc, zatuhli v našem úspěchu. Pokud jsme v naší minulosti byli například někým zranění, obrníme se proti současnému zranění a chráníme se od ostatních lidí. Pokud se nám v minulosti nedařilo, bojíme se rizika a chceme zůstat v zóně bezpečí. Naše minulost tak pro nás nevědomky vytváří vzorec současnosti, která zase ovlivňuje naši budoucnost. Naše minulost tak plní náš batoh a proto se naše cesta současnosti zdá někdy češí, než skutečně je. Možná tě tvůj batoh opravdu velmi tíží. Dovol mi dnes ti říct něco, co tě může provokovat a s čím nemusíš souhlasit. Tady to je. Já věřím, že váhu svého nákladu si stanovuješ sám. My jsme si zvykli dávat za naše současné potíže vinu těm, kteří nás ovlivňovali v minulosti. Pokud se nám dříve dařilo a nyní ne, máme za to, že to ti současní spolucestovatelé nechápou a měli by změnit svůj postoj k nám. Pokud se nám naopak v něčem nedařilo, dáváme vcelku oprávněně vinu za to těm, kteří nám to trápení způsobili. Ale díky tomu jsme v současnosti zatuhli s těžkým batohem, protože jsme se nikdy nerozhodli naši minulost a vše, co v nás v ní tíží, odhodit. Právě to ale znamená, že jsme se rozhodli tahat těžké zavazadlo na naší cestě. Je to celá naše volba. Ovšem nemusí tak skončit. Je-li víra v Boha pro mě něčím zajímavá, je to proto, že Bůh Bible je Bohem nových začátků. On je ten, který chce už projednou skončit minulost a začít psát novou kapitolu knihy života. Vždyť už v první části naší série Cesta jsme četli verš autora knihy Židům 12.1, kdy napsal: proto i my, když nás obklopuje tak velký obraz svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete. Odhoďme každou přítěž a hřích a z vytrvalosti běžme náš závod. Ty máš moc zahodit svou přítěž. Ty můžeš přeorganizovat svůj batoh na zádech, který tě tak omezuje. Ale jak to udělat? Dá se, že se to lehce řekne. Podívejme se na to, co k tomuto tématu napsal apoštol Pavel. Za svého života Pavel dosáhl obrovských úspěchů. Vystudoval jako premián v tom nejlepším institutu své doby ve své zemi. Stal se v mladém věku členem parlamentu své země a jedním z náboženských vůdců, který v rukou držel opravdový vliv. Byl uznávaný a lidé se ho báli. Ale pak poznal Krista jako Boha a Pána, kterého celý židovský národ tak dlouho očekával. Poznání Krista naprosto převrátilo jeho priority a touhy. Najednou mu přišlo, že na tom, co mělo v životě význam, už tolik nezáleží a naopak mu začalo záležet na věcech, které ho přesahovaly. Později napsal v dopise Filipským: cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Ale to byl jen začátek. Většina z nás křesťanů prožila něco podobného jako Pavel. I my jsme se setkali s Kristem, i my jsme za tuto zkušenost dali vše, co jsme měli.
Pro některé z nás přímo od Krista byla otázka odvahy, protože jsme čelili odmítnutí naší vlastní rodiny a přátel. Pro jiné to byla drahá záležitost kvůli tomu, že jsme museli napravit svůj život jako Zacheus. Ještě pro jiné to byla otázka víry. Každý z nás měl jiný nástup na cestu za Bohem. Křesťanská zkušenost ovšem nekončí tímto začátkem, obrácením se k Bohu. Jistě, Pavel píše, všechny staré věci pominuj a je tu všechno nové. Píše, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, narodil se znovu, začíná znovu. Ale cesta je cesta, nejen cíl nebo jedna událost. Přestože se stal novým stvořením, stále neseš batok, do kterého si ukládáš každý den své úspěchy, neúspěchy, zranění, hříchy i vítězství. A tento batoh se ti může znovu velmi rychle naplnit, tentokrát duchovním obsahem, který tě začne dříve nebo později brzdit. Pamatuj, cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. A proto se potřebuješ naučit praxi cestování nalehko i v průběhu své křesťanské cesty. Jen se podívej, co apoštol Pavel píše o chvíli později v listu Filipským. Říká tam, ne, že bych již toho dosáhl, nebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, jiný překlad říká, usilovně chvátám, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i nezmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se toho již zmocnil, jedno však činím, a teď je to důležité. Zapomíná je na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Pavel již dávno začal svou cestu za Bohem, přesto se naučil disciplínu odhazování přítěže. Zapomíná na to, co je za ním, natahuje se pro to, co je před ním, protože tomu dává cenu v Kristu Ježíši. To je umění cestování na lehko. Začínáme svou cestu s Bohem tak, že jsme ochotní se všeho vzdát pro Krista. To zahrnuje často i nápravu minulých věcí a minulého životního stylu. Rozhodneme se pro praxi usilovného běhu kupředu, rozhodneme se zapomínat na to, co je za námi, ať už to bylo pozitivní nebo negativní. Naučíme se pohřbívat svou minulost, která už tak nevytváří vzorec naší současnosti. Díky tomu vytváříme novou současnost s novými vzorci. Jako křesťané to nazýváme duchovní růst. Přijímáme nové hodnoty. Necháváme proměňovat svou mysl Božím slovem. A stáváme se stále více jako autor naší víry Ježíš Kristus. A díky nové současnosti tvoříme lepší budoucnost, kdy uvádíme ve skutek své spasení a stáváme se skutečně přivrženci té cesty. Cesty, kterou se pro nás stal Ježíš Kristus a na které s námi běželo a běží mnoho jiných. Cesta se tak pro nás stává stejně tak důležitou, jako je cíl, kterým je nebe a Boží království. A na tuto cestu právě tebe Bůh zve. Děkuji vám za váš poslech pásma Cesta, protože ta je někdy stejně tak důležitá jako cíl. Na vaší cestě životem vám přeji všechno dobré a těším se na slyšenou u pořadu Překročit hranice.

Čtyřdílný seriál s názvem Cesta se v relaci Překročit hranice uzavřel. Za týden, tedy v pondělí v 9.30, otevřeme šestidílný seriál s názvem Lepší pochyby. Reprízu aktuálního dílu zachytíte ve vysílání ještě ve středu v 16 hodin.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Když jsme v klidu a neděje se nic zvláštního, může se zdát, že naše víra v Boha je silná. Ale teprve ve zkouškách se ukáže, jak na tom jsme. Jednu těžkou zkoušku má za sebou také František Kameník, který jako otec musel čelit těžké nemoci svého syna. Co prožíval a co se naučil? I na tyto otázky odpoví po 10. hodině ve Fortepianu. Z brněnského studia Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Kristýna Exnerová. Přeji vám boží pokoj a dobrý vstup do nového týdne.

0: fortepiano.
1: Vždycky to tak je. Až v době zkoušek se ukáže, co jsme se naučili. A platí to ve všech oblastech našeho života, ať už fyzického nebo duchovního. O zkouškách víry a zejména té zatím poslední nelehké zkoušce si budeme v dnešním fortepiánu povídat s Františkem Kameníkem, kterého vítám u mikrofonu. Vítej, Františku.
2: Ahoj, Lenko, zdravím posluchače Rádia 7.
1: Odkud jsi přijel, řekni?
2: Přijel jsem z Velkého Meziříčí.
1: Ano, takže neměl jsi to daleko.
2: Ne.
1: Tak my si dnes budeme povídat o tom, co jsem nastínila před chvilkou. A je to téma, které máš teď prožité zrovna nedávno. Takže já jsem si tě dneska nepozvala jako pastora, kterým jsi, ale jako otce. Protože to, o čem si budeme povídat, se týká nebo týkalo tvého syna. Jaké asociace v tobě vyvolává slovo zkouška?
2: Různé. Já jsem nad tím přemýšlel a přemýšlím a má to takové různé úrovně, ale jak říká jeden bratr, zkouška je od slova zkusit, takže zkouška třeba ve škole znamená zkus to a uvidíš, když tak si to zopakuješ, ale zkouška přichází, aby, když nad tím přemýšlím, aby se ověřilo, jak si člověk opravdu stojí. Protože něco si můžeme myslet o sobě, ale jiná věc je, jak se to potom osvědčí, když přijde nějaká těžká věc, nějaká ta zkouška. A ta zkouška taky prověří skutečně, jestli člověk se něčemu naučil, jestli se někam posunul. A za mě, když nad tím přemýšlím, tak to jakoby mění pohled na věci i na lidi. Protože si pamatuju, když člověk byl mladší o něco, tak byl jakoby takový rychlý k odsouzení a k posuzování a jasně věděl, to je špatně a to je dobře. A čím člověk je starší a čím víc zkoušek absolvuje, tak najednou zjistí, že ty věci nejsou tak černobílé a že se na to musí dívat s určitým nadhledem, odstupem a uvědomit si, že člověk nežije životy těch druhých, takže nemůže to jen tak jednoduše posoudit.
1: Ty zkoušky bychom skutečně mohli rozdělit do různých kategorií, ale jedna kategorie nebo dvě kategorie mě napadají, zkoušky, na které se můžeme připravit a zkoušky, na které se nemůžeme připravit. Ty, na které se můžeme připravit, tak tam je dobré se připravit.
2: Ano, ano, ano, ano, ano. S modlitbou, v důvěře našemu pánu, ale připravovat.
1: Vybavuje se ti nějaké takovéto období studijní nebo takové, jak ty jsi to měl se zkouškami? Byl jsi trémista nebo jak jsi to měl?
2: Strašný.
1: Jo?
2: Strašný. Pamatuju si, když jsem ještě chodil do hudební školy a samozřejmě byly žákovské koncerty, tak já jsem vždycky...
1: Můžeš říct, na co jsi hrál?
2: Na trumpetu. A člověk něco zkoušel, opravdu se tomu věnoval intenzivně, protože mi to vždycky bavilo, ta muzika, takže i to, mě bavilo vlastně i cvičení a trumpetu, což je jako paradoxní, že etidy, stupnice, přednes. A tak jsem se pečlivě připravoval, opravdu jsem to chtěl mít naskoušený, člověk to měl i z paměti, samozřejmě, a potom přišel den D,
1: ano.
2: A výkon tou trémou klesl minimálně o 50%. Já jsem z toho byl vždycky nešťastný, protože jsem si říkal, ale já to umím zahrát mnohem líp.
1: Ano.
2: Jenomže potom vyschne v puse, svaly, lícní svaly nějak jsou v tenzi, v pnutí a už to nehraje tak, jak by to mělo hrát.
1: Tréma zapracuje.
2: Ano, ano.
1: Tak ono se říká, že by měl mít člověk nacvičeno tak na těch 150%.
2: No, ale co to je těch 150%?
1: Ale co to je, jak se to dá změřit,
2: ano,
1: že?
2: Ano.
1: No tak to je škola, no a potom jsou i ty další zkoušky, na které se nedá připravit. O jedné se teď budeme bavit právě. Vybaví se ti nějaká zkouška, kterou si prošel za svůj život, protože přece jenom už jsi padesátník? Jsi už padesátník?
2: Lehce přes 50.
1: Tak jsem se strefila.
2: Ano.
1: Tak už máš nějaké zkušenosti, něco už máš za sebou?
2: Já už radši říkám, něco malinko mám za sebou.
1: Ano.
2: Protože jsou lidé, kteří se jenom zasmějí, protože to mají za sebou mnohem víc.
1: Tak vzpomeneš si na nějakou takovou zkoušku, která nebyla snadná?
2: No, ono těch věcí, já nevím, jestli se to dá jakoby úplně separovat, protože ten život, ať je to manželství, rodina, služba, teď se to všechno míchá, propojuje, kdy člověk by něco rád a nemůže, protože má sloužit, a tak ta rodina trošku trpí. V tom je taková zkouška i pro celou rodinu, i pro člověka samotného. A potom jsou ještě zkoušky, ať to jsou dětské nemoci, nebo někdo onemocní z partnerů, že? Nebo manželka onemocní třeba. Takže to je vždycky takové náročné, ale než jsem sem jel, tak jsem si uvědomil, že jsme měli jednu takovou poměrně slušnou zkoušku víry, kdy jsme bydleli 15 roků na takové Rušné ulici, což samo o sobě, já, který pocházím z vesnice, z rodinného domku, s velikou zahradou, s velikým dvorem, tak pro mě bylo náročné, když nám pod okny na ulici denně projelo zhruba 14 000 aut. A potom se nám narodil syn a on zjistilo se později, v jeho asi 2 letech, že má alergie, a to na prach a roztoče domácího prachu. Takže samozřejmě, co nám bylo doporučeno, že aby jsme bydleli v čistém prostředí, aby jsme si pořídili pračky vzduchu a odstranili všechny koberce, záclony, závěsy, já už nevím, co všechno. A teďka vlastně ta zkouška spočívala v tom, že my jsme neměli peníze na to, aby jsme to mohli nějak řešit. A museli jsme se naučit prostě spoléhat se na Pána Ježíše, že on nás tím vším provede. A nebylo to jednoduché, a ještě když si vzpomínám, tak jak jsem si připravoval třeba kázání, a hnedka vedle našeho domu, nebo vedle bytu, kde jsme bydleli, to byla, nebo je stará židovská zástavba, tak hnedka vedle nás byla ulička a tam bylo rock depo. A v tom rock depu se pořádali rockové koncerty a někdy tam hrála fakt tvrdá muzika, že člověk ani nevěděl, jestli se zpívá, anebo se to chystá k něčemu jinému. A já jsem si u toho musel připravovat kázání a já jsem neměl kam jakoby utéct nebo uniknout, takže když na to vzpomínám, tak to opravdu bylo velmi dlouhé, docela jakoby náročné období, ale Pán nás přesto všechno přenesl, musím říct. Takže to byla taková jako hodně dlouhá zkouška. Samozřejmě, teďka my už máme domek, musím říct, na kraji Velkého Meziříčí, je tam poměrně klid, pokud teda sportovci tam nehrají něco, ale to už je úplně jiný hluk, takže to se dá zvládnout.
1: Když je člověk uprostřed něčeho, z čeho nejde utéct, ano, tak je to něco úplně jiného, než když může prostě odejít, že?
2: Ano, ano, ano. Když by to šlo, tak bychom jistě odešli.
1: Když se člověk setká s Boží láskou, otevírá se před ním nový život, nové myšlení. Vírou vidíme věci optimisticky a někdy dojdeme k závěru, že se nám jako křesťanům bude vše dařit, že nás nepotká nic těžkého. Taky jsi prošel tímto obdobím?
2: 100%. Možná na těch 150%. Protože já, když jsem se obrátil, mě bylo 21. Bylo to na vojně a tak už jenom tím, že člověk, že je mladý, bez zkušeností nějak vážných, je plný elánu, nějakých snů, cílů, tak když jsem se setkal s Pánem Ježíšem, tak to jsem, moje představa byla taková, že nic nebude problém, neexistuje nějaký těžkosti, přes všechno mě Bůh přenese, teď on je přece dobrý, ale já jsem se ještě pod tím pojmem dobrý Bůh neuměl představit, co to vlastně je.
1: Ano.
2: Jak to vlastně probíhá, že on je dobrý? Hmm. Jo, takže jsem si představoval, že se mě nic nemůže dotknout a že jako bych plul na obláčku
1: všechno
2: tím životem.
1: Půjde.
2: Všecko půjde úplně hladce, naprosto.
1: A šlo?
2: Ne. Ne. A pamatuju si, když jsem ještě v původním zaměstnání, když jsem pracoval ještě ve fabrice jako mechanik seřizovač, tak jsem ještě lidem svědčil o tom, že až se ožením, to jsem ještě nebyl ženatý, až se ožením, tak přece neexistuje nějaká hádka v manželství, co to je, když já patřím Pánu. To přece neexistuje. A ti lidi mě poslouchali a někdy se tak zhovívali, jako jenom usmívali a nic mě na to neřekli. Teďka zpětně zjišťuji, že oni už věděli svoje a nechali mě v tom, že a říkali si, on na to přijde, však ono to přijde.
1: Vzpomeneš si na nějaký takový náraz na tu realitu, kdy jsi zjistil, že to asi bude trošku jinak?
2: No, to jsem zjistil už, když moje žena měla nějaké zdravotní problémy a to už jakoby v mnohem mladším věku a člověk se modlil a řekl si tak, Pane Ježíši, ty uzdravuješ prostě tak ve tvém jménu a modlili jsme se, modlil jsem se a opravdu jsem jakoby myslel jsem si, že věřím, že to ano, je ta víra.
1: Ano.
2: A asi jsem jakoby spoléhal na svoji vlastní víru a zjistil jsem najednou, že se nějaké uzdravení nekonalo. Jo, že prostě přišla operace, nějaké komplikace a já jsem si kladl otázku, co se děje. Jak to, že to nefunguje? No je a nejednou.
1: No.
2: V tom samém problému několikrát, že modlíš se, říkáš si, dobře, no tak to bude takhle a pak se objeví další komplikace, takže zase se člověk ptá, co se děje, jak je to možné. Vždyť se modlím, vždyť patřím pánu a už jsem vlastně přinesen do Božího království a najednou takovéhle těžkosti, takže samozřejmě to jsou těžší věci, ale všechny slouží vlastně k tomu, aby člověk hledal Boha do větší hloubky. Když to najednou nefunguje, nebo on si myslí, jak by to mělo fungovat, ono to nefunguje a teď se ptáš, co se děje. A tam se můžou stát dvě věci, že člověk třeba se zastaví v tom svém duchovním vývoji a řekne, je, ono to nefunguje, já jsem si myslel, že když se pomodlím, tak budu uzdravený nebo uzdravená a ono se to neděje, no tak to nic, to já teda na to křesťanství se vykašlu. A nebo druhá věc je, že člověk jde do větší hloubky a to je právě ta škola víry. A důvěry.
1: Co jsi zjistil tedy, co to tedy znamená, že Pán Bůh je dobrý?
2: Pán Bůh je dobrý v tom, že za prvé, Ježíš už za nás zaplatil a Boží slovo nás vede k tomu, že naše životy jsou skryty v něm. Prostě my patříme jemu. A teď pozor, v životě, v nemoci, ale i ve smrti. A tak by ten náš život měl vypadat. Říkám měl, protože samozřejmě k tomu do té hloubky se musíme posunovat. To nejde ze dne na den. Člověk se to musí učit vlastně takhle důvěřovat našemu Bohu.
1: Takže potom, když přijde něco těžkého, tak se na to díváme trošku jinak? Nebo to prožíváme jinak?
2: Když přijde něco těžkého, tak člověk, co je mojí zkušeností, tak člověk přichází k Bohu s takovou větší naléhavostí a s opravdovostí. Tam už jakoby se na nic nehraje nebo nemá svoje plány, protože ví, že potřebuje něco přijmout od Boha, potřebuje, aby Bůh mu zjevil sebe, jaký on vlastně je, aby to bylo povzbuzení.
1: My potřebujeme odpovědi, máme řadu otázek, když přijdou nějaké situace, se kterými si nevíme rady, tak se ptáme a hledáme odpovědi. Někdy přijdou, někdy nepřijdou. A o té zkoušce, kterou jste teď jako rodina prošli a kterou si ty jako rodič prošel, kterou prošel tvůj syn, si budeme povídat po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je mým hostem dnes František Kameník a máme tady téma zkoušky víry. Teď se dostáváme k tomu našemu dnešnímu tématu, které jsme nastínili v tom prvním vstupu, a to jsou totiž ty zkoušky. Jako rodina máte za sebou velmi těžkou zkoušku víry, nemoc syna. Byla to zatím ta nejhorší?
1: Určitě ano. Samozřejmě, že člověk se nepřipravuje na to, že někdo onemocní rakovinou, že? A takže ano, byl to šok a byla to taková nejintenzivnější, nejnáročnější zkouška.
0: My už jsme tady mluvili o tom, že jsou zkoušky, na které se jde připravit a jsou zkoušky, na které se nejde připravit. Tato asi patřila do té druhé kategorie, že?
1: Ano, určitě, ale přemýšlím nad tím, že připravit se na to dá jedině tak, že člověk buduje svůj vztah s Ježíšem.
0: A důvěru.
1: A důvěru, ano, to je, ten vztah to předpokládá.
0: Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Dá se to natrénovat, tu důvěru v Boha, myslím teď?
1: Tak to není úplně snadná otázka, ale jak jsem říkal, že člověk vlastně, když žije životem víry, tak samozřejmě setkává se s nějakými těžkostmi, setkává se s tím, že si něco myslel, pak se ukázalo, nebo ukazuje, že to není pravda, že musí trošku to myšlení změnit, nebo myslí si, že má nějaké biblické poznání a pak zjistí, že to ještě není úplně do takové hloubky, tak ho to vede k tomu, že jde do větší hloubky a takovýmhle způsobem se lze vlastně připravovat. Jo? Třeba otázka nemocí, že někdo řekne, no tak křesťan jako nemůže být nemocný, že? Jsou takové jakoby proudy, jo,
0: Ale ona ta nemoc přijde.
1: Ale ona

0: řekneme pán Bůh, jo, ale ty způsoby, jak čerpat a kde se upevňovat, abychom měli tu jistotu v něm, jsou různé.
1: Ano, ano, je to tak. Je to tak, já i doporučuju, když s někým mluvím a chce to slyšet, tak uvědomuji si, že nám nestačí jenom číst si Bibli a modlit se, to jsem jakoby léta takhle říkal a radil a ptal jsem se lidí, no a čteš si Bibli a modlíš se a oni, no tak jako to víš, že ano a takhle. A,
0: což je dobré,
1: a onak,
0: to je
1: dobré,
0: základ.
1: Ale člověk jaksi neviděl, že by z toho těžili lidi pro svůj život, že jim to nedalo, já tomu říkám životodárná míza. Jo, která přichází z nebe. A tak si uvědomuji, že my nepotřebujeme jenom číst Biblii. Já bych si skoro troufl říct studovat Biblii, což je velmi důležité, ale potřebujeme ještě lidi, které Bůh dal jako dar do církve. A teď nemyslím jednu konkrétní církev nebo jeden jediný sbor, ale jsou služby, které jsou třeba celosvětové a člověk od těch lidí z toho požehnání, které oni přijali, tak může čerpat. Takže já jsem to, nebo mám to dlouhodobě taky, i když člověk se někdy styděl, že se jakoby poučuje od druhých, že by měl vlastně on sám, že? Ale pak časem jsem zjistil, že to není špatně a to je právě ta proměna toho myšlení.
0: Protože má každý nějaké obdarování.
1: Každý má nějaké obdarování, jo. A proto já tvrdím, že křesťanství se nedá žít odděleně od církve, nemožné. A člověk musí čerpat od těch druhých lidí. A dneska ty možnosti jsou úžasné, že? Najít si ty kazatele, pastory, učitele a poslechnout si je, to vyučování. A samozřejmě posuzovat to s písmem, protože ne všechno. Jak já s oblivou říkám, já nikoho neberu i s navijákem. Jo, vždycky mám to svoje ale, něco řekne radikálního, ale chci to posuzovat podle toho, co říká Boží slovo. Ale pravdou je, že člověk potřebuje i určitou radikalitu, slyšet, aby ho to nutilo se zamýšlet nad tím, jak věří, čemu věří a jestli to, čemu věří, je skutečně tak, anebo to potřebuje revidovat.
0: My potřebujeme pořád nějaké impulzy,
1: ano,
0: zkrátka,
1: ano.
0: Protože jinak bychom zhnili.
1: Tak ano, ano.
0: Jiné slovo mě teď nenapadlo, já se omlouvám. Ale myslím na to, že ano, pán Bůh dal obdarování do církve a můžeme si navzájem sloužit tím, co nám pán Bůh dal k budování víry, k budování našeho charakteru a tak dále a tak dále. A teď ještě osobně, máš nějaké místo z Bible, nějakou knihu nebo verše, které, po kterých sáhneš, když seš v úzkých, když prostě přijde ta nějaká těžkost a je ti těžko a hledáš odpovědi na ty otázky?
1: No, musím říct, že bych ti teďka řekl konkrétní verše. Jsou tam, samozřejmě vím, že tam jsou. Nebo konkrétní kniha, to ne, ale řekl bych, že se hodně, a to už dlouho, nějaká desetiletí, tak je pro mě inspirací a takovým povzbuzením apoštol Pavel. Já vím, že jo, Pavel napsal, že jo, nejvíc knih v Novém zákoně,
0: ano.
1: Jo, jich 14, takže my vlastně hodně o tom, o Pavlovi víme, nebo o tom, co si myslel, ale ten jeho život a ta trápení, prostě, kterými procházel, tak to je pro mě vždycky takovou velkou inspirací právě v těch těžkých věcech, protože on, že jo, důvěřoval Bohu, sloužil mu, byl mu vydaný, jo, ale taky ho čekalo bití a ztroskotání a vězení a nohy v kládě a tak dál. A přesto dokázal chválit svého pána.
0: A zase jsme u těch příkladů, že?
1: Ano.
0: Když vidíme, čím někdo prošel a jak reagoval, jak se s tím vypořádal, k jakým závěrům došel, tak nás to povzbudí, že i my můžeme.
1: Přesně tak, přesně tak. A nejsou to jenom biblické postavy. My potřebujeme vidět i z naší současnosti nebo z nedávné minulosti. Jo, i když já z legrace říkám, no Jan Hus přece nezemřel tak dávno. Jo, když se to tak vezme, Komenský.
0: Je to relativní.
1: Jo, je to všechno relativní. Jo. Ale samozřejmě jsou i mnozí další, kteří trpěli ve válkách. Jo, Dietrich Bonhoeffer, ano, zemřel v koncentračním táboře jako vlastně kazatel osvobozené církve v Německu. Jo, dobrovolně tam šel pro svoje názory.
0: Že?
1: A mohli bychom jmenovat mnoho další.
0: Tak pojďme teď k té zkoušce, k té nemoci. Už si řekl, že šlo o rakovinu. Když přišla ta zpráva o nemoci, můžeš ještě specifikovat blíže, o co šlo, jaká byla tvá reakce. Budeme mluvit o tobě.
1: Ano, ano, o mě. Takže ano, je to

0: Nebo byla to rakovina mízních uzlin, konkrétně Hodgkinův lymfom. Jak já říkávám s oblibou, pan Hodgkin nás navštívil a pak jsme celou dobu říkali, vyženeme pana Hodgkina pěkně ven. No, s takovou nadsázkou. Jaká byla ta reakce? Ono se to stalo, vlastně bude to rok v květnu, kdy syn přijel z Ringo turnaje, který se pořádá každoročně, Royal Rangers pořádá, a přišel s tím, že se mu nad klíční kostí jakoby udělala taková malá, nenápadná, relativně bakulka nebo boulička. A my jsme tomu nepřikládali moc pozornosti. Potom si třeba trošku stěžoval, jakože unavenější, tak tomu člověk řekne takové ty klasické rady, tolik neponocuj, chodí dřív spát, a potom, když tohoto nezabere, no, my jsme taky unavení, protože je velké vedro, no, je velké teplo, tak taky jsme takový unavení. A říkali jsme si, to bude nějaký jakoby zánět, jo, to se vstřebá. A nejdřív jsme tomu samozřejmě nepřikládali nějakou pozornost. No, ono se to nelepšilo. A tak potom teda syn zašel na vyšetření krve, kde se zjistil, že má teda vysoké bílé krvinky, vysoký počet bílých krvinek, tak byl okamžitě, to už paní doktorka tušila, co to může být, tak ho odeslala na vyšetření ultrazvukové a tam se zjistilo, ne konkrétně, že by to bylo tohleto, ale že ty uzliny, že jich tam je víc a že jsou zdurelé, tak se to měřilo, potom byl odeslán na CT, a když to jakoby zkrátím, protože
1: takže
0: to byl ano, taková mašinérie, jo, až to potom vyústilo v to, že na ORL mu chtěli vzít jednu tu uzlinu v celkové anestezii, a to teda jsme ještě odmítli, a to musím říct, že my jsme ještě řekli, pane Ježíši, my prostě to ještě odmítneme a ještě máme, dejme tomu, 14 dní, že se budeme modlit, ale ti lékaři už byli takový, jako, že trošku jako tlačili, ano, protože oni už věděli, že to může být jakoby buď a nebo.
1: Tam je to hra o čas potom.
0: Tam už je to hra o čas, takže my jsme to ještě jako v této situaci odmítli, což by asi jen tak někdo neudělal, ale chtěli jsme být i vůči synovi citliví a chtěli jsme taky ještě vyjádřit, pane Ježíši, fakt jako věříme ti a budeme se za to modlit, jo, že ty můžeš zasáhnout, ty to můžeš všecko změnit. To se nestalo. Potom teda při té další kontrole už mu nabídli jinou formu, kdy mu vezmou vzorky z té tkáně, z té uzliny, což pro Vojtu bylo přijatelnější, tak musel nastoupit do nemocnice. A člověk to jakoby už samo o sobě těžko nese jako rodič, že by nejradši sám tam šel, a ono to nejde. Jo? To je taky jako taková zkouška. Ale snažili jsme se mu být i s manželkou teda oporou. A potom vlastně ty výsledky byly, že teda je to ten Hodgkin, a najednou už to bylo jakoby jasné, je to Hodgkinův lymfom, je to rakovina. Ale musím říct tady na začátek i to, že nám bylo řečeno, není to ta nejlehčí forma, ale je to pořád dobře léčitelné. Což bylo povzbuzení, a musím říct, že jedna z věcí, jestli se pak budeme bavit o tom, jak nás Pán Bůh tím vším provázel,
1: ano. Jo,
0: tak jedna z nádherných věcí byla to, že v té nemocnici pracuje jedna úžasná lékařka a je onkoložka a sama si prošla onemocněním rakovinovým, a my s ní máme kontakt, protože je z Jihlavy, je blízko nás. A je vlastně ze stejného, nebo není ze stejného sboru, ale ze stejné církve, takže ty kontakty tam máme větší než s jinými sbory. A ona byla vždycky jakoby vstřícná a přístupná. Přijďte, popovídáme si o tom. A my jsme vlastně potom z toho ORL byli odesláni na onkologii, takže pak jsme to s ní konzultovali a ona udělala úžasnou věc. Ale možná až potom si to nechám.
1: Tak dáme písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem, tak jako obvykle, to není nic zvláštního, ale mám tady dnes hosta Františka Kameníka, kterého jsem si pozvala, abychom probrali takové téma, které není lehké, ale týká se našeho života, a to jsou zkoušky víry. Konkrétně se bavíme o nemoci, která postihla syna, nejstaršího syna Vojtu, a je to docela krátká doba. A my si teď budeme povídat o tom, co to dělalo v životě tatínka Františka, co vůbec to přineslo do té rodiny, co pán Bůh dělal mezi nima a jak tím vším procházeli. My jsme se zastavili ve chvíli, kdy bylo jasné, o co jde, kdy byla taková maličká naděje, že je to léčitelné, ale stejně ta nejistota tam určitě musela být, jako já, když si to představím, když člověk uslyší ten ortel, dostane jakousi naději na léčbu, tak přece asi nějaký vnitřní zápas o to nabití té jistoty tam musel být, ne?
1: No určitě, to je právě součást toho formování Božího, kdy uslyšeli jsme tu zprávu, a to nebyl jako v tu chvíli to pro mě, protože, jak jsi říkala, je to teda o mně.
0: Ano.
1: V tu chvíli jsem si říkal, OK, jedeme dál, jo, je tam jasná léčba a tak jako něco se dozvíš, ale zároveň je naznačená cesta. Ale až později to na člověka začalo jako dolíhat, co ano. se vlastně děje a jak to, že se to děje, co se to vlastně stalo, proč se to stalo a teďka takové ty otázky, ano. ale to je,
0: a už
1: to je takový hlavě. Trošku vír v hlavě, jo, ano, takže ano. já nemůžu jako přesně tady definovat, tato otázka a tato otázka. Mm-hmm. Jo, to byl takový vír, jo, kdy přicházely různé myšlenky a netrvalo to den, dva, tři, ale to samozřejmě trvalo několik týdnů. Jo, ale vždycky vlastně ten vír se zastavil tím, Bože, ale my ti stejně důvěřujeme. My ti stejně věříme, protože ty jsi Bůh dobrý, ty jsi láska. Takže to byl důvod, nebo to je pravda, na které se všechny takové ty myšlenky, co se děje a nevím, koho si něco Bohu z ruky a jak to, jo, a chudák kluk, jo, a takhle mladý a tohle to musí absolvovat, jo. A tak se to prostě zastavilo tím, že Bůh je dobrý. A vlastně v tu chvíli to jako člověka fakt jako vrhne, jak já rád říkám, nebo někdy se to tak používalo, na kolena před
0: ano,
1: pána.
0: Ano.
1: A to bylo období, vlastně to bylo jako už léto, že jo, krásně. Já si pamatuju, že já jsem pořád poslouchal vyučování, pořád. Hmm. Jak jsme se o tom bavili, že člověk potřebuje ty impulzy a od někoho čerpat, tak prostě mě to úplně naplňovalo, jako dostávalo i z těch takových těch neúplně nejlepších myšlenek prostě někam jinam, jako na tu duchovní úroveň a poslouchat lidi, kteří si prošli nemoci, kteří prostě jasně vyjadřují, věřím Bohu v životě, v nemoci i ve smrti a chci, aby na mém životě i na mé smrti byl oslaven Kristus. A není to jenom plácnutí do vody, ale ty víš, že ti lidi za sebou mají nemoci a že jejich děti trpěly, jo, a že to bylo několik let, než se něco zlomilo, tak to má úplně jinou váhu, než když to někdo říká, jakože se to naučil z Bible.
0: Posiluje to víru.
1: Posiluje to víru, takže já jsem bylo třeba zhromáždění, jo, já jsem byl na zhromáždění, přijeli jsme domů, já jsem se naobědval a jel jsem zpátky do modlitevny a tam jsem poslouchal kázání až do večera. Modlil jsem se pořád. Protože jsem to potřeboval.
0: Jak zafungovala církev v tomto případě, když se to dozvěděli lidi?
1: Úžasně. Byl zájem, nebylo tam takový, jo, tak ty jsi pastor a tohoto se vám stalo a tak nemáš nějaký hřích, který tohoto způsobil. Vím, že se tohoto děje, že se tohoto děje a nemůžu říct třeba, že to je úplně špatně, ale musí to být správně použito. Ano. Nesmí to být jako taková metla, že když se ti něco stalo, no tak máš určitě nějaký hřích. Jo. A Pán Ježíš konec konců taky tohoto říkal, když samozřejmě jeho učedníci měli tenhle ten způsob myšlení a byl tam, teď si nevybavuju, jestli hluchý nebo slepý nebo hluchoněmý, a oni říkali, mistře, kdo zřešil, on anebo jeho rodiče? A Pán Ježíš odpovídá, ani on, ani jeho rodiče, ale má to proto, aby se na něm zjevily skutky Boží. Jo? To mě velmi taky povzbuzuje, aby člověk jako neodsuzoval, nebyl v tom rychlý a řešil ty věci a ono to třeba všechno chce svůj čas a nějaký proces v tom je.
0: Takže... Ale člověk by chtěl vědět, proč. Ano. Určitě si tu otázku taky měl, proč?
1: My něco víme, ale víc toho asi nevíme. Hmm. Ale něco víme, jo, protože... Když to řeknu tak, jak byla, to vlastně tohoto onemocnění přišlo po době covidu. Uh-huh. A syn studoval v Jihlavě, střední školu, vlastně studuje, teď to bude dokončovat, studuje střední školu a vlastně 2 roky tam moc nejezdil. Ten první rok víme, jak to byly opravdu obavy a všecko opravdu striktně zavřený. Ten druhý rok to bylo přece jenom malinko volnější, ale do té školy moc nejezdil. A tak trávil čas tak jako všelijak, že? Hry na počítači a tak dále. Mm. A jak byla ta izolace vlastně od těch vrstevníků, že se moc nevídali a neměl ty povinnosti tolik.
0: Ano.
1: No tak samozřejmě... Samozřejmě podléhal tomu, že chodil pozdě spát a...
0: Trošku zdivočel.
1: No, tak nevím, jestli zdivočel.
0: Ale ona asi většina dětí jako, to tak neměla.
1: Ano, přesně tak, děti a mládeže. A on potom měl, když se vrátil do školy, tak krátce poté, to bylo v září, tak vlastně ho navštívila, jak já s oblibou někdy říkám, takzvaná, já nevím, jestli je to teda technicky správně řečeno, ale panická ataka. Najednou začal mít prostě o sebe obavy, jakoby psychické problémy, řekněme. Ne samozřejmě nějak vážné, ale ze začátku to nebylo dobré, takže já jsem pro něj třeba musel jít do Jihlavy, do školy, protože se tam sesypal. To se projevovalo i tak, že měl jakoby i fyzické problémy, že se mu špatně dýchalo, jo, že mu tlouklo víc srdce a teď se nevěděl, co to je, tak absolvoval různá kolečka vyšetření a tak dále. A v tom, vlastně, když tímhle tím procházel, tak já jsem... Bylo poměrně dost takových rozhovorů, aby se nebal, aby důvěřoval pánu, jo, aby mu důvěřoval natolik. A to teďka s odstupem vidím, že to byla i určitá snad příprava na to, co přišlo. On se o sebe obával a já jsem vnímal, že prostě potřebuje prožít, že Ježíš je s ním v životě i ve smrti, že vlastně ta smrt nás neodděluje od Boha, ale naopak je to vlastně brána do toho věčného života a pamatuju si, jak Vojta potom dozrál k tomu, dospěl k tomu, že opravdu vlastně čeho by se vlastně měl bát. Jo, ono je to teda, já musím říct, že to je až hrozný,
0: ano,
1: mluvit se svým dospívajícím dítětem takhle, ale vnímal jsem, věřím, že správně, že s ním o tom musím mluvit, aby on se sám za sebe naučil takhle důvěřovat pánu. Že se nemusí o sebe bát. Jo, že mu patří a ty ataky začaly ustupovat potom. Jo, měl ještě nějaké rozhovory přes internet jako s dalšíma lidma a tak dál. Ale ty paniky začaly ustupovat, ale on dozrál k tomu, vždyť co se mě vlastně může stát.
0: Tak to je takové velké tříbení.
1: To je velké tříbení.
0: Velké tříbení pro toho, kdo tu nemoc prožívá, ale určitě i pro celou rodinu.
1: Ano. Ano, to vlastně bylo tahle ta věc. A potom vlastně rok na to přišla tahle ta rakovina a... Vojta už byl v podstatě na to připraven. Tím, že vnitřně dozrál k tomu, že se nemůže Bohu nic vymknout z ruky, protože patříme jemu. Kdo ho vyznal jako pána, tak ten život člověka je skryt v Ježíšově životě. A protože smrt nemá moc nad Ježíšem, no tak nemá moc tím pádem ani nad námi, ale není to k tomu, aby jsme byli pyšní, ale je to k vyvýšení a oslavě našeho Pána Ježíše Krista.
0: Tady mě napadá jen a pouze ten verš, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A když ten verš...
1: Milujícím Boha, ano. Ne věřícím.
0: Takže tím se vlastně učíme milovat Boha, že jo? Když... se ukáže, jestli ho milujeme,
1: ano,
0: když přijdeme do těch těžkých situací. No, tak to byla docela těžká zatěžkávací zkouška pro vás i pro celou tu rodinu. A mě by zajímalo, jestli jsi měl strach. Přišel strach?
1: Možná nechci striktně říct, že nepřišel. Takové jakoby záchvěvy.
0: Jako je to legitimní mít strach. No,
1: určitě. Já jenom nechci, aby to vyznělo, že člověk propadne strachu a je to normální. A takové jakoby trošku záchvěvy, takové pokusy o strach, ano. Ale pak si řekneš, a k čemu to bude dobré, jo?
0: Čemu tím prospěješ?
1: Čemu tím prospěješ, když tady budeš se strachovat? A navíc ani syn po nás nechtěl, aby jsme se projevovali tak lítostivě, ano. Protože ty emoce přichází. Hmm. Pamatuju si, že jsem byl na shromáždění a nebyl jsem schopen mluvit. Hmm. Tak to za mě díky bohu jeden vzácný bratr převzal. Z Velké Býteše Martin Babák.
0: Ano, kamarád.
1: Jo, a no, ano, ano. A bylo to úžasné, že to dokázal tak jakoby plynule prostě převzít. V tom ta církev je úžasná. Já možná se ještě jenom malinko vrátím. Já bych chtěl moc všem poděkovat tady touhletou cestou za ty modlitby, protože sice je to takové hrozné, že jakoby každou chvíli člověk musel vysvětlovat, co se teda stalo, ano. Co se děje
0: a
1: jaký je výhled. A vlastně je to velmi často, relativně velmi často, kdy se ti lidi ptají nebo telefonují, ale na druhou stranu prostě takové to povzbuzení, že se lidi za nás modlí, že nám žehnají, jo, že na nás myslí, tak to bylo opravdu velmi, velmi úžasné a vzácné, takže moc děkuju všem, kteří se modlili a mysleli na nás. Teď nemyslím, že hodiny se denně se za nás modlili, ale Pán Bůh si to přebere, protože spíš jde o to, co je v srdci.
0: Tak jak dlouho to trvalo, tady ten zápas?
1: No a tady musím říct, právě už vydat opravdu vynikající, aspoň za mě, tak jak my jsme to prožili. A chtěl jsem taky říct, že mnoho lidí prochází, zkusím říct, daleko většími problémy a těžkostmi, jo, zdravotními, protože, jak už jsem říkal, bylo sice diagnostikováno, je to Hodgkinův lymfom, ale je to dobře léčitelné. A musím teda přiznat, že když potom syn šel na CT radioaktivní vyšetření, takže mu do těla vpichli radioaktivní látku, ano. Že a tam se teda zjišťovalo, jak ten organismus je zasažený. A teďka, když se zjistilo, že ze 4 fází je na začátku 3, říkám, tyjo, tak to teda šlo ale nějak rychle, anebo... A teďka si kladu otázku, jak to, že jsme si toho nevšimli, ano. Jak to, že jsme nebyli pozornější, ano. A tak dále, jo. A tak si člověk jako řekne, no, tak to je teda pěkné. A už máš takové tendence, tak bože, a co ještě?
0: Ano.
1: Co ještě přijde, jo, ale člověk to musí zarazit. Ne, ano. Pane, důvěřujeme ti. Důvěřujeme ti a... Vyznávám, že ty jsi pán nade vším. A
0: tak,
1: trošku jsem se ztratil v té otázce.
0: Tak jak dlouho to trvalo?
1: Ano, jak dlouho to trvalo? Trvalo to od té diagnostiky, já musím říct, že téměř přesně pouhé 3 měsíce.
0: Tak
1: pouhé 3 měsíce a to je prostě úžasná boží milost.
0: To je dost zázrak.
1: To je, já to považuji za zázrak, protože jeden pan profesor, který jezdí z Brna do Jihlavy, který vlastně nastavuje léčbu, tak nám jasně bylo řečeno, budou to 4 nebo 6 chemoterapií, silných chemoterapií, musím říct. Jo? A potom může následovat ještě ozařování těch jednotlivých ložisek. A já jsem samozřejmě, já jsem říkal, ne, ozařování ne, prostě to už ne. Jako, jo? A tak jsem prostě se modlil a tím, jak jsem jakoby se povzbuzoval ve víře, tím, jak jsem poslouchal, ano. Že ty kazatele, které mám ve svém, jak já říkám, portfoliu, kteří ke mně můžou mluvit,
0: ano.
1: Jo? Tak jsem byl povzbuzovaný v tom, abych řekl, Pane Ježíši, já ti důvěřuju, ty jsi zemřel i za naše nemoci.
0: Ano.
1: Prostě tak to je, že ty jsi za to zemřel. To, že teďka procházíme nějakými těžkostmi, ano, procházíme, ale pořád platí, že ty jsi zemřel za ty nemoci. A i když se nestal zázrak, že by to zmizelo samo od sebe,
0: v okamžiku,
1: ano, děkuju, tak prostě ty nás pořád vedeš a pořád platí, že ty jsi zemřel za naše nemoci. A my jsme se v tom vlastně povzbuzovali, povzbuzoval jsem i Vojtu, ale Vojta, protože jak jsem říkal předtím, on už byl na to připravený, tak on to bral i jako takovou svoji životní zkoušku, že on chce sloužit našemu Pánu a on říkal, jo, uvědomuji si, že tím musím projít, abych byl posílený ve víře, aby to, co pak budu říkat, mělo nějakou váhu.
0: Tak a co to ozařování bylo ještě, nebo nebylo?
1: Jak jsem říkal, když bylo to první CT vyšetření radioaktivní, tak se zjistilo, že teda ze 4 fází má, oni to označovali jako 3A, takže začátek té 3. fáze. Takže to jsem si říkal, wow, to jsem si myslel, že je míň jako postižený. Ono to postupuje jakože od vršku od toho krku dolů. Takže měl zasaženou už bránici, nějak vršek bránice. Nevím, jestli to říkám přesně technicky. Ano. Takže on prošel 2 chemoterapie, to bylo při hospitalizaci, takže vždycky tam byl 3 dny, pak se vrátil, potom se tam jel ještě na takzvaný dopich. Jo, takže po těch 2 chemoterapiích, po těch 2 kolech se zjistilo, že už tam nemá žádné viditelné ložisko. Že už to není vidět, že to nijak nesvítí.
0: Ano.
1: Takže pan profesor stanovil, že teda chemoterapie budou pouze 4, a nebude žádné ozařování. A už to, víš, když tohle to slyšíš najednou, jo, tak tě to najednou povzbudí a řekneš, ano, srdce poskočí, protože člověk jako nechce, aby znovu ještě, aby se to komplikovalo a tak dále, jo. Takže to bylo velké povzbuzení, no, ale ta cesta byla, no se řekne, 4 chemoterapie, když šel na první chemoterapii, tak to snášel poměrně dobře. Jo, potom byla druhá chemoterapie, to už se cítil ne úplně moc dobře. Jo, to už fakt musel odpočívat a klid a tak dále. No a potom přišel takový zlom, kdy to bylo opravdu nejhorší. To byla třetí chemoterapie, kdy se mě i složil na schodech, zavolal tatí, mě nějak slabě. A už, co je Vojto? Nic, už jsem viděl, že se kácel, tak jsem ho ještě stačil chytit, jo. Tak to mě nebylo dobře, já jsem v životě tohoto nezažil, takže takové 3 vteřiny jsem si říkal, co se děje, ta chemoterapie ho zabila. Ale to běželo 3 vteřiny a pak si říkám, vždyť přece oni ví, co dělají. Takže jsme zavolali naši kamarádce, lékařce, která se taky trošku podívala, jo. A když ona se podívala, tak jsem se uklidnil, protože jsem věděl, že ví, že to je pod kontrolou. Ale měl špatné výsledky krve a to způsobilo vlastně tyhle ty problémy. Jenomže potom jsme jeli do nemocnice, protože nám poradila, přijeďte, uděláme krevní obraz a pomůžeme. A pak rozhodla, že bude lepší, když by tam 2-3 dny pobyl, že mu dají krevní konzervu, transfuzi, protože ta krev byla špatná, ty hodnoty vlastně všechny byly špatné, takže že mu dají transfuzi a tím to tělo se nakopne, nastartuje a bude...
0: Tělo bojovalo,
1: ano. Mm. A jenomže když přišel na oddělení, tak mu udělali covid test a najednou se zjistilo, že je covid pozitivní.
0: Já,
1: do toho všeho.
0: Ke všemu.
1: Jo, a teďka, a to už se ti honí hlavou. A co, když ta chemoterapie, oslabený organismus, oslabená imunita.
0: Teď co to udělá?
1: Teď do toho ten virus, co to udělá? Ne rakovina, ale vlastně ten covid, ten virus ho může zabít. Jo? Tak zase, víš, zase po té, co se zjistilo, že už ty ložiska jsou pryč, tak najednou zase taková těžkost. Takže skončil vlastně na izolaci v nemocnici na 7 dní, ale boží milost zase byla taková, že za prvé bylo moc hezké počasí v listopadu, takže svítilo sluníčko. Já jsem Vojtovi říkal, hele, raduj se, vystavuj se tomu sluníčku, protože to ovlivňuje emoce, psychiku, prožívání. Potřebujeme slunce, tak to je. A potom nám umožnili, každý den tam za ní mohla jet návštěva. Takže pak to bylo teda náročné, protože pak ještě manželka měla komplikace, takže já jsem za 7 dní, v jednom týdnu, který má 7 dní, jsem 7x jezdil po nemocnicích do Jihlavy.
0: Tak to bylo velmi intenzivní
1: období. To bylo intenzivní období a Vojta už pak říkal, hele, já už na tu 4. nechci jít, jo, protože opravdu to bylo náročné. A on potom teda samozřejmě na ní musel jít, jo. Pan profesor rozhodl, že trvá se to nemůže ukončit, že bychom potom mohli splakat nad výdělkem, že by se to vrátilo, ale upravil nějakou složku v té léčbě a ta 4. chemoterapie vlastně byla už v podstatě jednoduchá, jo, ku podivu a paradoxně, jo.
0: Takže to se bavíme o nějakém procesu 3měsíčním, kterým jste prošli jako rodina, i když možná ty 3 měsíce byly nejdelší v životě. Nedovede si to člověk představit, když v tom není, ale ten čas asi neubíhal tak úplně rychle, jak normálně ubíhá, že?
1: Určitě ne. Samozřejmě člověk ještě má zaměstnání a ještě máme 2 vlastně holčičky v pěstounské péči, takže o ně se musíme starat. A teďka, když řeknu, a to bude možná k pousmání, jo, že byl velký důraz od lékařů, velký důraz, opakovaný důraz na to, že musí dobře jíst. A to dobře jíst znamená domácí strava.
0: Ajaj.
1: Takže...
0: Jsi vařil.
1: Ano. Já jsem, takhle, ne, že bych vůbec nic neuměl, ale nějakému vaření kvůli času se prostě trošku jakoby vyhýbám, no, nejde to. Ale v této situaci, kdy s tou chemoterapií jde i úbytek na váze a Vojta začal chemoterapii, když měl 50 kilogramů, jo, takže on pak
0: drobný.
1: Skončil, ano, velmi, velmi štíhlý, skoro vychrtlý se dá říct. Takže
0: si vařil.
1: Tak jsem musel začít vařit, protože manželka chodí do zaměstnání a ještě se musí starat, učit se s těma holčičkama, že jak chodí do školy a ta péče kolem nich. Samozřejmě, že se snažím pomáhat, ale ne vždycky to tak jde úplně, tak jsem se musel naučit trošku líp vařit. A dneska díky bohu to jde docela dobře díky YouTube a tak dál.
0: Tak když se zeptám, protože jsme v závěru našeho povídání a bylo by toho ještě mnoho, co bychom mohli spolu probrat. Když se zeptám, co ses v tomto období naučil o sobě nebo o Pánu Bohu, tak co bys na to řekl, kromě toho, že jsi byl donucen se trošku zdokonalit ve vaření tedy?
1: Že on je dobrý, že Bůh je dobrý, ale není to o tom, že to znamená, že budeme jenom zdraví a že když přijde nějaká těžkost, že rychle nás z ní vyvede, že to má všechno svůj proces, ale člověk vlastně v tom, teprve v tom, v té zkoušce vyjadřuje, jestli skutečně důvěřuje Bohu. A je to založeno všecko na vztahu s ním, protože pro něj, pro ten vztah, jsme byli zachráněni.
0: A co to pro vaši rodinu znamenalo? Semklo vás to víc, nebo naopak?
1: Ano, tyhle ty dvě polohy můžou nastat. Semklo. Semklo, byla to taková úžasná jednota, kterou jsme třeba... Samozřejmě ta situace způsobí to, že člověk jde do větší hloubky i v těch vztazích, takže opravdu, nejenom, že jsme se modlili, ale byli jsme opravdu hodně propojení.
0: A teď, jak je to tedy dlouho, kdy jste vyslechli ten dobrý výsledek, ten závěr? To je poměrně
1: takže
0: nedávno.
1: Zhruba, ano.
0: Poměrně nedávno.
1: A už se těšíme na to, že si jako fakt jako vydechneme, protože vlastně celé loňské léto už jsme věděli, že něco není v pořádku a pořád se nevědělo, co to je. Pak se to
0: tak teď dozvěděli. Se můžete těšit na jiné léto třeba.
1: Já teda doufám, jo, protože to není úplně tak samozřejmé.
0: Co následuje poté, co lékař zkonstatuje, že tedy je vyhráno, to ale ještě neznamená, že je všechno u konce. Asi následují pořád kontroly a sledování.
1: Byli jsme už jednou na kontrole, která díky Bohu spočívá jenom v tom, že se vezme krev a zjistí se výsledky. Takže to bylo po 3 měsících, to bylo koncem února a teď nás čeká další kontrola koncem května. Zas to samé, to znamená jenom krev, počkat si na výsledky.
0: Uhum. A jak to vypadá teď v životě, Vojty?
1: Posiluje.
0: Bude mít maturitu?
1: Trénuje. No to... Byla taková těžkost, kterou jsem ani nestačil zmínit, že vlastně tohoto přišlo ještě do maturitního ročníku.
0: Ještě ke všemu.
1: Takže jsme to museli ještě řešit se školou, jak to vlastně bude s maturitou a tak dále.
0: A jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že jde k maturitě, jenom si musel odložit takzvanou dlouhodobou maturitní práci, že ji nebude odevzdávat teďka, ale někdy v září.
0: Takže i o to se Pán Bůh
1: díky
0: postaral.
1: Bohu, o to se postaral taky. Vojta nečekaně jako rychle naskočil i do... On měl pak takový... Měl individuální plán, že do školy mohli jenom málo kdy občas, ale vycházeli mu díky Bohu ve všem vstříc. Ale pak vlastně po novém roce naskočil už do školy a začal normálně se spolužáky, že nemusel nic dohánět. To mě až překvapilo, jak rychle vlastně to dohnal, nebo naskočil do toho každodenního režimu.
0: Takže ten verš milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému možná dostal pro tebe i pro vaši rodinu trošku konkrétnější význam.
1: Určitě šlo to. Ten verš, jako každý verš nebo každou pravdu můžeme chápat v různých úrovních do větší a větší hloubky. Takže tady nastala ta ještě větší hloubka.
0: Tak naše dnešní povídání je už v samém závěru. Já jsem vynechala i písničku, abychom si to všechno dopověděli, abychom nezůstali někde na půl cesty a aby bylo řečeno to, co má být řečeno. Máš ještě něco úplně na závěr, nějakou tečku?
1: To by nebylo asi tak krátké, ale určitě já myslím, že co bylo řečeno, to bylo řečeno. Jak říkáš, všechny věci napomáhají dobrému těm, kdo milují Boha. Bůh je láska, očekává, že ho budeme opravdu milovat a mít ho opravdu na prvním místě. To není taky samozřejmost.
0: Máš možná téma k přemýšlení i k dalším kázáním, která budeš chystat, ne?
1: Tak určitě je to zkušenost, kterou můžu občas použít.
0: Tak od mikrofonu se loučí Lenka Malinová, končí pořad Fortepiano. Děkuji ti, Františku, že jsi přijel a sdílel ses o této zkušenosti. Věřím, že to může povzbudit mnohé posluchače, abychom se učili důvěřovat Pánu Bohu.
1: Já děkuji za pozvání a chtěl bych, aby to povzbudilo všechny posluchače.
0: Děkuji, měj se hezky.
1: Taky, Lenko, ahoj.

Milí posluchači, znělka ohlásila 11. hodinu a od mikrofonu vás po delší době zdraví i Kristýna Exnerová. Dnes máme 31. srpna, a tedy poslední prázdninový den. Někomu možná prázdniny utekly až příliš rychle, někdo, jako třeba já, už se naopak nesmírně těší na nový školní rok. Ať už to máte jakkoliv, věřím, že jste alespoň kousek léta strávili také ve společnosti Rádia 7. A ani v tento poslední prázdninový den vás samozřejmě nenecháme bez dobré hudby, pozbuzení a našich pravidelných pořadů. Co jsme si tedy pro vás dneska připravili? Talk show No Filter dnes 15 minut po 11. nabídne reprízovaný rozhovor Toma a Milana Michalkových nad krátkým biblickým úsekem, který obsahuje jedno dochucovadlo a viditelnou část elektromagnetického záření. Ve čtení na pokračování si připomínáme výraznou osobnost baptistického kazatele a vynikajícího tenisty Miloše Šolce. Pocházel z velmi chudé rodiny a neměl žádné vzdělání. Maturitu si dodělal až ve 38 letech a ve svých 40 se pustil do studia teologie. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje čtvrt hodiny po 12. Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. Touží po setkání s námi a je ochoten proto udělat cokoliv to bude stát. Jsme na cestě do nebeského Jeruzaléma, kde nás čeká setkání, na které se Otec těší už od našeho stvoření. Pojďme se podívat na symboliku chrámu v Bibli a její duchovní význam pro nás dnes. Zve vás autorka série Význam prostředí v Bibli Dana Kenningová do pořadu Kudy kam po jedné hodině odpolední. A mezi druhou a třetí hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničkou bychom vás potěšili. Tolik z dnešních pořadů do zhruba třetí odpoledne, no a prokládat to samozřejmě budeme písněmi. Tady jedna z nich, Big God, Velký Bůh od zpěvačky Terjen.

Dozněla píseň So Fresh od skupiny Planet Shakers, ve které znělo Bože, ty mi dáváš čerstvý pohled, dáváš mi novou perspektivu. Pokud se vám píseň líbila, tak jedna zajímavost, že celé album bylo nahráno během více než 4měsíčního tvrdého lockdownu ve státě Victoria v Austrálii. No a teď si dáme nějakou českou píseň. Vím, že tam jsi od kapely Souznění.

0: Dospívali křesťané z Ostravy s písní Panovníku nejvyšší a teď nás do Matoušova evangelia vezme poslední letní repríza talk show No Filter. Přeji příjemný poslech.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl pořadu No Filter je tady a jsem tu já, Tomáš Michalko, spolu s mým tátou Milanem.
3: Nazdar, Tome.
2: A pokračujeme v našich debatách, v našich rozhovorech, které máme veřejně v rádiu a na podcastech.
3: Jo, si někdy tak povykládáme veřejně.
2: Ano. Tak co tě v poslední době zaujalo? O čem si dneska budeme povídat?
3: No, tak co mě zaujalo, byl jsem ve Zlíně, neděli. To bylo hezké, tam v nové církvi Move Zlín, v nových prostorech v centru s Liborem Osouchem, tak to bylo hezké.
2: Jo.
3: To není téma dnešního podcastu.
2: Jasně, ale bylo to fajn.
3: Ale potěší to, no, když něco nového a ještě takového, jakože Pán Bohem vyvolaného, tak to bylo super, takže ve Zlíně to žije, tak správně.
2: Jo. Máme rádi Zlín, že? Tam rádi jezdíme.
3: Jo, takže tohle to bylo jakože z věcí. No ale dneska bychom mohli otevřít několik témat, já jsem nahodil několik témat, tak postupně to můžeme jako procházet. To je spíš jako myšlenka, než nějaké jako teologické vyučování, ale to tak vlastně
2: jasně.
3: Máme.
2: No, jakože. No určitě. Tak do čeho se pustíme?
3: No tak pojďme zkusit jeden citát, nebo vlastně jsou to tři verše, a já to přečtu nejdřív, jo, a pak se podíváme na tu podstatu té myšlenky.
2: Jo.
3: Takže je to Matouš 5.13, kde je napsáno, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Jsou to vlastně dvě nějaké podobenství nebo připodobnění, sůl a světlo. Ale to, co je na tom nejzajímavější pro mě, je, že Ježíš tam neříká buďte solí světa nebo buďte světlem. On říká, vy jste sůl světa a jste světlem. Jo? A to je zajímavý detail. Zase v textu, který asi jsme, kdo čteme jako Biblii, tak tisíckrát, tak to známe všichni, že jo, prostě. Ale vlastně ta myšlenka, že to vlastně není buďte, ale jste, je vlastně pro mě zajímavá a otázku vlastně, co to vlastně pro nás znamená, jo. Takže tak.
2: A teď co s tím? Tak jsme si řekli, že jsme a hotovo, takže splněno.
3: No, to je právě ta otázka, jaký to má vliv, když tam by bylo buďte, jakože snažte se o to, to vědomí, hele, tak teďka musím něco jako vyprodukovat. A s tím, že on říká, no jako ne, tak ty jako jsi, jako jo, v každém případě solí světem a vlastně takhle jako, že vlastně nemusíš pro to nic tak speciálního jako dělat. Spíš je to asi o tom mentálním nastavení, vědomí, kým vlastně jsem, nebo kým jsem byl.
2: Jo. Zajímavé je to, že to začíná, vy jste sůl země, ale zároveň potom na to navazuje ta věta, nebo pokračuje ta věta dál, ale k čemu je sůl, když nesolí? Jakože k čemu to je, když ztratí tu chuť? Když vlastně čím má být, nakonec není. Není k ničemu.

0: byla taková ta čistá alpská solnička, kterou máme na stole. Jo? To byl vlastně takový jako trošku maras, jako všeho možného z moře. Dokonce i nějaké jako kousky sádry údajně, nebo prostě nějaké takové jako, že tyhle ty částečky. Jo, tam. A teďka oni vlastně, to, co vlastně ta sůl mohla ztratit svou slanost, právě protože jako v prostředí, kde bylo třeba zvlhko nebo něco, tak ona to vlastně jako mohla ztratit, ale ona sůl si to jako nespůsobí sama, že solí. Jo. Prostě ona taková byla, ale lze to ztratit, protože on potom vlastně říká, už se nehodí k ničemu, jo. A oni to potom používali vlastně na cesty třeba, jo, na vydlážení cest, jo, protože spoustu toho, co oni vytěžili z toho moře, tak vlastně tu slanost nakonec jako pozbylo a to oni používali třeba potom úplně k jiným účelům, jo, protože už ta sůl tam vlastně nebyla.
1: Zajímá vás obsah NoFiltru víc? Zapojte se do skupiny NoFilter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
2: Takže když to ztratí tu svoji podstatu, ta sůl země nebo světlo světa, tak možná se zužitkuje jinak, ale nebude to plnit ten
0: svůj. Už to není ta sůl.
2: Už to není ta sůl. Jo, už je to něco jiného. Mhm.
0: A vlastně to, že vy jste, to znamená, že ta kvalita do nás byla nějakým způsobem vložená a není to výsledek tréninku nebo výkonu. Jo, to znamená, vy jste, jo, vědomí toho, že bylo nám něco dáno. To zní trošku tak teoreticky asi, že jo?
2: No, trošku, ale to nevadí. Občas je fajn se nad tím zamyslet. Mě spíš zajímá, nebo jako zamýšlím se nad tím, jak, co to prostě pro ty lidi v tu chvíli znamenalo, když tohle to slyšeli. A co by to znamenalo možná pro nás dneska, protože sůl používáme dál, jasně, ale v podstatě nemáme ten proces získávání soli zažitý, ani nemáme odpad soli, která není čistá směs.
0: Jo, jo, jo. A ona je vlastně furt slaná, že jo?
2: Nevyhazujeme ji, nebo respektive ano, vyhazujeme sůl na zem, ale ne, protože už ztratila svoji slanost, ale protože potřebuješ rozmrazit chodník tak před barákem. Takže spíš přemýšlím, jako co by to bylo dneska.
0: No vidíš, to mě vůbec nenapadlo, že to je vlastně taký kontext. Jako oni tehdy na rozmražování jako
2: nepotřebovali.
0: Tak to by bylo zajímavé.
2: Pro nás je to vlastně, no a co? Však to potřebujeme tu sůl.
0: Je, to je vlastně pravda, že kdo ví, jak by to Ježíš použil dneska a tady jako ve střední Evropě.
2: Ano, jo? Ano, ano.
0: Prostě buďte solí s chodníků. Aby lidé po vás mohli chodit.
2: Aby lidé nepadali.
0: Nevím, no.
2: Takže, jo, takže jenom přemýšlím, jako jak si to přeložit do toho, co my můžeme vidět, co si můžeme spojit s tím, že získávání soli je vlastně práce, nebo není to jednoduché. A tím pádem to tomu dáváš tu váhu. Takže ty jsi sůl světa, ty máš obrovskou příležitost. Asi v něčem vzácný nebo hodnotný a můžeš přinášet něco, co je vlastně každodenní, potřebuješ to často, ale má to svoji váhu.
0: No tak tam vlastně, ta myšlenka toho, že vlastně něco do tebe bylo jako vloženo, tak to je asi ta klíčová myšlenka toho. A teďka je otázka, vůbec jako když ta sůl, vlastně když si ji vezmeme, tak ona je zajímavá tím, že ona vlastně, když ji použiješ, není vidět. Jo, že vlastně nejlepší sůl je ta, která vůbec není vidět, jo? Ale která je cítit, jo? Že vlastně jo, je v tom obsažená, dokonce pak by stálo za to ještě rozvinout jako myšlenku, co když je to jako přesolené, jo? O tom teda Ježíš nemluví, jo? Ale, ale vůbec jako, že myslím si, že tohle to je vlastně spíš jako návod, buďte solí světa, není vás moc, nebo nebude vás úplně třeba moc, ale ochucujete to prostředí, v kterém žijete. Jo? Že je to vlastně jenom doplnění toho, někdy Ježíš říká jděte nebo něco, ale tady říká prostě buďte. Prostě jenom buď. A evidentně to jako je výzva, která stačí. Jo? Prostě buď. Jo. Buď skutečně někým. Jako.
2: Jo. Vždycky přemýšlím nad tím, jestli ty obyčejné věci, jako je světlo a sůl, zase obyčejné v našem kontextu,

0: textu už dneska, protože sůl bereš jako samozřejmost, a tak stejně světlo bereš jako samozřejmost. Obě ty věci byly pro ně ne tak dostupné jako pro nás. Když byla v noci tma, tak byla tma a neposvítil si, nerozsvítil si světla. Takže v podstatě bylo to něco, co nám komunikuje něco obyč, něco průměrného, ale pro ně to bylo něco, co...
1: Extraordinary.
0: Co by bylo, nevím, jestli úplně extraordinary, ale něco rozhodně hodnotného nebo dobrého. A přemýšlím, jestli máme tenhle ten mindset nebo tohleto nastavení mysli dneska jako křesťani, nebo spíš hledáme ty průměrné věci. Nebo se snažíme dělat věci tak, aby to bylo OK, ale ať to zase není moc dobré, nebo ať to není jako kým jsme v té společnosti.
1: Jako
0: jsme průměrní, nebo ať jako zbytečně nestrháváme pozornost, nebo já jsem včera rozhovor s kamarádem, on nějakým způsobem se zapojil do diskuze jedné církve tady v okolním městě kolem Ostravy, kde staví budovu církevní a vlastně se naráží na takové to, jako pojďme věci dělat průměrně s tím kontrastem toho, pojďme to dělat jako dobře. Pojďme, když už teda dáváme tolik peněz do nové budovy, tak pojďme to dělat dobře, kvalitně. A někdy tyhle ty dva světy se nepotkávají, protože ne vždycky draze znamená kvalitně a ne vždycky nadprůměrně nebo hodnotně musí být draze a jak kdyby pozlátko. Může to být vlastně něco, co vyjadřuje tvoje hodnoty. A tenhle ten střet v hodnotách si myslím, že se často děje právě v tom církevním prostředí, protože každý pochází trošku z jiného nějakého pozadí, z něčeho, v něčem jiném vyrůstal, na něčem jiném mu záleží.
1: Jo.
0: A teďka se zrovna v té církvi tyhle ty světy potkávají, protože to je snad asi jediná kulturní nějaká záležitost, kde se potkává pravidelně a dobrovolně doktor s mechanikem, fyzik s kreativcem.
1: Uprchlíkem.
0: Uprchlík s politikem. A tyhle ty pohledy na obyčejné věci jako sůl a světlo a co je dobré, co je špatné, co je použitelné, co je nepoužitelné, co je kvalitní, co je nekvalitní, se najednou promíchává a může z toho být dobrý maglajs a lidi si nechápou, že vlastně tím nevyjadřuješ najednou, že ale já chci prostě mít dobrý kávovar církvi. Neznamená, já chci mít tady pozlátko, něco drahého. Může to vyjadřovat nějakou si hodnotu a někdo, kdo chce ušetřit na židlích, neznamená, že nutně musí být nějaký skrblík a neštědrý jako sobecký člověk.
1: Který, je podle mě to je šílené téma, jako vždycky se mi vlastně vybaví ten film Vlastníci. Jako.
0: Ano.
1: A je to prostě přesně, to je to jako, že se ti sejdou mezi vlastníky, jako tak rozdílní lidé, že se s nima prostě nedomluvíš. A on ten výtah nechce, jako jo.
0: Jo.
1: A on to
0: protože
1: prostě...
0: Protože
1: je v prvním
0: patře. Protože
1: to je mimochodem super film, když jste
0: se měl podílet na něčem, tak. Co nebude v životě
1: využívat. A mě to úplně děsí, jo, tady tohleto, jako mě to děsí. No, a žel teda někdy tak v církvi to tak jako je, že ona má vlastně hrozně moc vlastníků.
0: No, takže jenom chci říct, že každý v tom může číst úplně něco jiného.
1: Jo, jo.
0: Každý může si vzít z tohohle jiné call to action, co mám dělat v pondělí ráno, v úterý, odpoledne. Každý z toho vidí trošku něco, něco jiného.
1: A já si myslím, že přece jenom je to trochu ještě jiné téma, jakože ta sůl je spíše o tom ne co dělám, ale kým jsem, jo. Že fakt jako spíš v té společnosti, protože samozřejmě ještě, když si vzpomenu jako na některé, myslím, že to téma, o kterém mluvíš, je, je taky citlivé, jo, tak viděl jsem jednu církev, která projektovala svůj sborový dům, jo, a protože žádali o peníze z Evropské unie, tak kříž vpředu, který měl být jako na pódiu, měl stát 600 tisíc, jako. Jenom protože měli dostat peníze z nějakých fondů nebo něco, jsem říkal, tak to je, ale zároveň prostě moje zkušenost ještě s Exiturem, když jsem objížděl Českou republiku, jako evangelikální církev poznáš podle toho, že má vlastně zvenku vypadá nejhůř v celé ulici. Jo, čili tam bych řekl skoro, že to by mělo být jako taky ta sůl. Jako,
0: no právě.
1: Že prostě by to měl být nejhezčí barák.
0: Jo, jenom, že pak narazíš na to, že někdo sociálně přemýšlející s hodnotama jako soucitu a tak dále, bude přemýšlet, tak máme být solí země, světlem světa, tak pojďme využít naše zdroje ke štědrosti, k tomu, aby sloužilo to, kde to má sloužit.
1: Jo.
0: A někdo, kdo má spíš nějaké materiální cítění nebo chce vyjádřit tohleto v nějakém vizuálnou kvalitě, tak bude spíš dávat apel tady na tohle.
1: No, tak já si myslím ještě, že je jedna myšlenka k tomu, a to možná souvisí i tam totiž jedna věc je ta osobní sůl, jako jo, ty říkáš jako v pondělí, jo, ale potom třeba jako ta církev, jo, že solíte ulice, jo, ale vlastně k tomu ta otázka, kdybych zítra zmizel ze svého pracoviště nebo komunity, chybělo by tam něco jiného, než jen pracovní síla?
0: No, je to dobrá otázka, protože zase dva pohledy. Jeden ne, protože každý je nahraditelný. A každý má pocit, když odchází z pracoviště, že to budou mít těžké.
1: Jo, jo, jo, že to zkrachuje, když tam nebude.
0: A přitom to není pravda. Každý je nahraditelný v jakékoliv pozici. Ale přesto souhlasím s tím, že my tam máme být tímhletím solením nebo světlem nenahraditelní.
1: Jo.
0: A je to, je to oboje, jako zároveň.
1: A já si myslím, že to není o tom výkonu. Jako.
0: Jo, jo, jo.
1: Jako, že samozřejmě ten výkon, tam se, když jsi v práci, jak se to očekává, že?
0: Jo, jo. Ale to nemusí být o výkonu, to je někdy osobnosti, jakože máš osobnosti, které máš pocit, že jsou nenahraditelné, protože jako něco vybudovali a jsou ti foundři, ti zakladatelé, otcové zakladatelé. Ale je to tak, život jde dál a každý je nakonec nahraditelný.
1: No, jasně, no, ale myslím si, že ta otázka, ještě když to teda vrátím přes tvoje další otázky k tomu, je jako jakási sůl, kterou přinášíš prostě, ty jsi kdysi vlastně nesl to heslo, neseš si své počasí, že? Nebo jak
0: jo, bylo? Jo. To byla jedna z našich hodnot v Klikostelu, protože měl jsem pocit, že teď je únor, že tak toho světla stále není mnoho zataženo většinu času. Sluníčko občas vykoukne a ten člověk, na člověka to dopadá, potřebuje ten vitamin D, potřebuje to sluníčko. A měl jsem pocit v jednu dobu, že naše klikostelové aktivity, církevní aktivity byly hrozně moc ovlivněny počasím, někdo přišel se špatnou náladou, něco se stalo. Ano, jasně, to tě ovlivňuje, ale já do té místnosti, když něco vedu, vlastně můžu přinést svoje počasí, můžu přinést, můžu změnit tu atmosféru. Jo, můj stav emoční samozřejmě bude trošku, nechci říct úplně jako nafejkovaný, ale někdy se potřebuješ prorovat přes nějakou si depresi, nebo ne, v tom pravém slova smyslu, ale v tom, jako, v tom negativním nějaké náladě nebo něco, prorovat to tím pozitivním a tím pádem ovlivníš ostatním. Protože někdo musí přinést tu energii do té místnosti, když tam ta energie není.
1: Jo.
0: A když ji doneseš, tak ji dostaneš zpátky, protože nastartuješ ten zbytek místnosti taky. Takže moje nálada nezáleží na počasí, já si nesu své počasí, si myslím, že může být solí
1: ano,
0: země
1: může být, ano.
0: V nějakou, samozřejmě, když to není non-stop, že se snažíš jako dostávat energii někam, kde přirozeně není a tím pádem tě to jednou bije, ale můžeš ovlivnit meeting, můžeš ovlivnit setkání dobrovolníků v církvi tím, že přineseš svoje počasí a nenecháš se rozhodit tím, že se řeší, jestli bude kříž za 600 tisíc anebo tady Lojza něco stluče za 500.
1: Jo. No, tak je to spíš jako rozpřemýšlení. Myslím si, že do speciálu já mám jeden dobrý film, nebo pohádku, která si myslím, že souvisí. Povykládat o jedné pohádce, ale taky možná si můžeme říct, jako kdy jsme potkali člověka, který byl solí země a třeba když odešel, tak chybí, jo, nebo něco. Tak to si myslím, že to nám taky může pomoct ještě pochopit, co to vlastně jako je. Jo. Protože jsme tak na té hraně, jakože ono to zase jako vypadá, jakože do toho něco musíš přidat, jako jo, neseš si své počasí, no tak prostě se musíš začít usmívat, jo.
0: Ano.
1: Ale prostě znova tady je prostě vy jste
0: Mm-hmm. Už to je.
1: Už to prostě je.
0: Už to
1: znamená, jestliže máš Ducha Svatého, jestli to rozumíš správně, jestliže prostě následuješ Ježíše, tak už to tam vlastně máš, v jakousi esenci tady toho tam máš, jo. I přesto, že to jako může být jako
0: náročné,
1: skryté pod něčím, jo, nebo něco, tak prostě tady je napsáno, ty už to prostě máš, jako jo.
0: Mm-hmm. To je super, no. To mi přijde, že vlastně Ježíš v tobě probouzí něco, co tam je, jenom to nepoužíváš, nebo možná to zapomínáš. Ono to nemusí být ani nutně, že používáš. Zase už je to něco, nějaké dělání. Ono tím seš. Jo? Mm-hmm. Takže to nemusíš dělat, ale ty tím seš.
1: Mm-hmm. A když použiju jako tu jednu větu z té pohádky, já už bez tak trochu linu. Sirius.
0: Ano.
1: Jak se jmenuje, ale...
0: To nevím.
1: Ale to je... Tak trochu linu, jako
0: ano.
1: Že prostě ano, jestliže jsi křesťan, tak už trochu lineš, A tak jo, už bez tak trochu solím, jako jo.
0: Mm-hmm.
1: No, tak dobrý, tak myslím si, že...
0: Já myslím, že fajn.
1: Teďka,
0: tak
1: fajn.
0: Bylo to trošku teoretické na nás, jakože možná bychom se měli přesunout do těch praktických věcí. A nebo těch příběhů.
1: Tak jo.
0: Nám chybí příběhy tady v tomhletom. Tak mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden s novým tématem.
1: Ano.
0: Třeba vybereme nějaké další koření.
1: Buďte pepřem.
0: Tak, přesně.
1: Křenem.
0: Tak jo, mějte krásný týden.
1: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Doposlouchali jsme reprízu pořadu No Filter, který pro vás připravují Tom a Milan Michalkovi. Pokud se vám tento pořad líbí, ale třeba nestíháte poslouchat v tomto čase, reprízy No Filteru jsou nově ve středy v 18.30, v pátek ve 2.30 ráno anebo v sobotu v 16 hodin. A my se podíváme také na to, kdo dneska slaví svátek. A dnes, 31. srpna, to jsou Pavlíny. Základem jména Pavlína je latinské slovo Paulus, což znamená malý. Existovala i dnes už asi nepoužívaná mužská varianta tohoto jména, tedy Pavlín. No a dnes je také svátek s názvem Mezinárodní den lidí afrického původu. Tak přeji všem za Rádio 7 všechno dobré.

Dospíval Jack Cassidy se skladbou Let Go, Let God, ve kterém interpret vyjadřoval, že ho strach srazil na kolena. Dostal se do rukou nepřítele a ty lži ho držely dole, dokud nezjistil, že to není jeho identita. Svůj život našel, až když ho položil k Ježíšovým nohám. Zpíval tam, moje víra je v tobě, Ježíši. Ukaž mi, jak být sám sebou, jak být svobodný. Všechno pustit a nechat Boha, abych mohl být tím pravým já. A ještě jedna anglická od Land of Color se skladbou Love Each Other, kde skupina vyzývá ke společné lásce. Milujme se navzájem. Je tu přece tolik lásky. Milujme se jako bratři a sestry a matky. Sejděme se dohromady. Teď to potřebujeme víc než kdy jindy.

Všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. 1. Korinským 6:12.

Máme 12 hodin, čas oběda, nebo jak je zvykem u nás v rádiu, čas ztišení se před Bohem. Tak mi dovolte modlitbu. Můj Bože, přiznávám, že prázdniny pro mě byly letos takový dost náročný. Spoustu věcí jsem nezvládla, pokazila, přehnala. Ale jsem tak vděčná, že i přes tohle období si mě přenesl. Že jsi Bůh, který odpouští a už nepřipomíná. Děkuju, že k tobě mohu vždycky přiběhnout a prosit o pomoc a o tvůj pokoj. Děkuju za píseň, jejíž jedna věta se mě včera velmi dotkla. Tam znělo: žádná moc či lidský hřích mě nemůžou vzít z rukou tvých. Děkuju ti, že není nic, co by mě mohlo odloučit od tvojí lásky. A tak, pane Ježíši, jdu vstříc novým školním dnům a prosím o trpělivost, prosím o sílu, laskavost, mírnost, věrnost a lásku ke všem, kdo se kolem mě byť jen mihne. Vzdávám ti chválu i nad tímto dnem a také ti chci děkovat za posluchače Rádia 7 a prosím, pomoz nám jich mít ještě víc, aby se tvoje slovo, tvoje povzbuzení, tvoje veliká láska dostala k ještě více a více lidem, pane. Amen.

Dohrála skupina Strings and Heart, která je složená ze tří bratrů, a píseň Oasis for my soul, kde se zpívalo: nezáleží na tom, kam se snažím jít, protože Eden je ve vzduchu od pobřeží k pobřeží. V tobě jsem našel klid, jsi oáza pro moji duši. A rovnou pouštím další sourozenecké trio, skupinu Lindy a jejich skladbu Counting My Blessings, ve které zní prosba: Bože, použij moje modlitby a změň způsob, jakým vidím.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Ve čtení na pokračování opět otevíráme knihu Jak život šel, která líčí život baptistického kazatele a tenisového reprezentanta Miloše Šolce. Bylo po válce a k moci se dostala komunistická strana. Začalo znárodňování, které postihlo i firmu Miloše Šolce, což později vedlo k jejímu zavření. Každý duchovní musel mít souhlas státu a bral od státu plat. A nesvoboda rostla. Tenis jako panský sport měl také problémy. Cesty na západ byly přísně hlídané a sledované. Rodina Šolcova žila svým rytmem, který byl celé spojen s Bohem a s církví. Miloš dbal na to, aby se rodina setkávala při čtení písma a při modlitbě. Sám se každý den modlil za každé své dítě. Snažil se své děti vyučovat a vést v boží bázni, aby z nich byli pořádní lidé. V roce 1950 Miloš Šolc ve svých 38 letech odmaturoval. Je obdivuhodné, co všechno on i jeho žena zvládli. A k tomu všemu hráli stále velmi úspěšně tenis. Český tenis patřil mezi světovou špičku.

Ihned po dostudování gymnázia se otec hlásil k dennímu studiu na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, protože vnímal boží povolání ke kazatelské službě. V tomto roce se měl dožít 39 let. Měl na starosti šestičlennou rodinu a vnitropolitická situace byla církvím krajně nepřátelská. Jednalo se tedy jednoznačně o krok poslušné víry. Většina otcových spolustudentů byla o plných 20 let mladší. Když se jednou otce profesor praktické teologie Josef B. Ješke zeptal, kolik je mu let, otec pohotově odpověděl, že si myslí, že je starší než on, byť byl profesor starší o 9 let než otec. A když profesor zjistil, že je otci 40 let, prohlásil, že to je právě ten nejvhodnější věk pro studia teologie. Otec později uvedl, že měl pro rodinu na čtyřleté období studií našetřeny peníze. Během studií však přišla měnová reforma a koruny neuložené v bance byly měněny v poměru 50:1. Z otcových úspor toho tedy zbylo žalostně málo. Protože otec přes finanční nesnáze čtvrtý rok studií dokončil, pochopil věc tak, že mu Pán Bůh ukázal, že stačí i na toto zajištění. Otec však musel také vynakládat náležité úsilí, aby potřebné prostředky získal. Vedle studijního stipendia si přivydělával především trénováním, a to například na egyptském vyslanectví, a nelze opomenout i matčino přivydělávání pletením svetrů, nemluvě o její schopnosti úsporně hospodařit. Vydatnou finanční pomocí bylo otcovo trénování během jeho posledních školních prázdnin v roce 1953 v Karlových Varech. Do tohoto slavného lázeňského města jela celá naše rodina. Bydleli jsme v hotelu Kryváň poblíž hlavní kolonády a prožili jsme tam nezapomenutelné prázdniny. Lázně žili ruchem filmového festivalu. My byli denně na tenise, jako milovníci hudby jsme si vychutnávali lázeňské kolonádní koncerty, byli jsme několikrát na koňských dostizích a o nedělích jsme poznávali nám dosud neznámá různá křesťanská společenství. Jen sestra Bohumila neměla z prázdnin tolik, co my tři ostatní. Měsíc strávila v karlovarském sanatoriu po žloutence, kterou před prázdninami prodělala. Svým způsobem začala v Karlových Varech naše tenisová kariéra. Měli jsme již dětské tenisové rakety a spolu s dalšími dvěma kamarády jsme si zahráli svůj první tenisový turnaj. Bratr píše ve svých vzpomínkách, že tatínek býval ve svém učení tenisu trpělivý a cílevědomý, aby z nás udělal tenisty. Protože jsme byli dva hoši, vždycky jsme měli s kým hrát a bratr se vždycky snažil, aby se mi vyrovnal. Většinou nás měl tatínek na kurtě oba, jeden byl vedle něj a druhý byl na protější straně a řídil se otcovými pokyny. Bratr dále vzpomíná, že nás tatínek nikdy nehuboval, když nám to nešlo. Raději nás povzbuzoval k co nejlepšímu výkonu. Jen se mu nelíbilo, když jsme se stoprocentně nesnažili. Na studiích otec poznal mezi profesory řadu vzácných osobností, které později příležitostně zvával ke službě především do našich početně navštěvovaných bohoslužeb mládeže. Byl mezi nimi například Adolf Novotný, autor biblického slovníku, Jan Milíč Lochman nebo Amadeo Molnár. S profesorem Rudolfem Říčanem si byli tak blízcí, že dokonce jeho syn Rudolf bydlel nějaký čas v naší rodině. S mnoha studenty pak otce pojilo mnohaleté přátelství, které bylo oboustranně k povzbuzení a obohacení. Otec nám vyprávěl ze svých studií řadu nejrůznějších příhod. Ta, která nám nejhlouběji utkvěla v paměti, se týkala profesora Poláka, který vyučoval společenské nauky. Když začal tento profesor v prvním ročníku své přednášky a viděl před sebou na 70 studentů a studentek, neubránil se údivu a prohlásil, že žasne nad tím, že se rozhodli studovat teologii. Aby odůvodnil svůj úžas, prohlásil, že do 20 let nebude v naší společnosti církev, protože církve zaniknou. Jak otec vypravoval, odpovědí profesorovi byl spontánní, hlasitý smích studentů. Profesor velkory se přešel s mých studentů v sebejistotě tehdejších komunistických utopistů. Bylo by zajímavé zjistit, jak by po 20 letech zareagoval na připomenutí svého výroku.

vždycky budu litovat, že nemáme fakultu Petra Chelčického, kterého pokládám za největšího ducha naší reformace. Svým postojem neodpírání zlému stál důsledně na Písmu svatém. I když se někomu zdá, že Bůh starého zákona je jiný než Bůh zákona nového, je na velkém omylu. Pán Bůh je stále tentýž. On je láska a ta není zlá, i když přísně trestá. U Pána Boha přece žádná smrt neexistuje. Smrt je pouze přechodem do jiného stupně nebo jiného druhu života. Když Pán Bůh poručil někoho ukamenovat, bylo to vždy z úcty k pozemskému životu, aby pozemský život plynul způsobem, který by nezatížil takzvaný život posmrtný, do kterého přecházíme, ať to víme, věříme či nikoli. My, lidé 20. století, jsme démony tak ovlivněni, že hluboce duchovně myslet nejsme vůbec schopni. Celý svět se stal krajinou temna. Pán Ježíš řekl, všechen svět ve zlém leží. Církve nevyjímaje. Pán Bůh nás přesně informuje o stavu lidského charakteru a my, kazatelé, bychom si měli položit otázku, zda opravdu kážeme plné evangelium.

0: Během studií otec vyučoval ve Vinohradském sboru školní děti náboženství. Školní předmět náboženství byl tehdy stále uváděn na vysvědčeních. Když jsem však do školy známku v zalepené obálce přinesl a učitelka ji otevřela, neubránila se údivu a před celou třídou mne zesměšnila. Byl jsem asi jediný, který v 5. třídě do náboženství ještě chodil a navíc mne dokonce vyučoval vlastní otec. Byl to rok 1953 a zatímco v roce 1948 chodili do náboženství všechny děti, po 5 letech komunistické diktatury ti, kteří chodili na výuku náboženství, byli již naprostou výjimkou. Ještě je vhodné dodat, že v roce 1953 začala chodit do školy naše nejmladší sestra Renata. Komunistickému režimu nešlo pouze o naprostý dohled nad církvemi. V podstatě mu šlo o likvidaci církve. A tak byly hledány všemožné důvody pro to, aby byli faráři a kazatelé přesunováni z místa na místo, aby jim byly odebírány státní souhlasy a dokonce aby byli odsuzováni a dáváni do vězení. Protože Bratrská jednota baptistů měla velice úzké kontakty s baptistickými jednotami ve světě a někteří kazatelé byli ze zahraničí finančně podporováni, nebylo těžké, aby si režim našel záminky a během roku 1952 celou řadu kazatelů pozavíral a ve vykonstruovaných procesech obvinil z nejrůznějších přečinů. Čelní představitelé církve byli odsuzováni za špionáž, rozvracení republiky nebo dokonce za velezradu, a to samozřejmě k mnohaletému vězení. Otec v této záležitosti ve svých pamětech poznamenává.
1: Mnozí promučení a týrání vypovídali v procesech i to, co nebyla pravda. To, co vyšetřovatelé dokázali provést s člověkem, bylo neuvěřitelné. Jeden z vyšetřovatelů mi po letech řekl, že kdybych byl tehdy ve vyšetřovací vazbě, tak bych se přiznal i k tomu, že jsem zabil vlastní matku. Tak to bylo kruté. Vězňové se museli učit to, co budou ve jménu dělnické třídy při soudu vypovídat, to vše za slib, že je po rozsudku do 3 měsíců propustí. Je neomluvitelné. A vidím v tom umrtvení své i celé naší jednoty, že jsme se nedovedli postavit solidárně za naše uvězněné bratry a jen jsme mlčky a trpně naslouchali a připustili jejich odsouzení. A že se v celé naší republice nenašel nikdo, kdo by vystoupil do boje za dokázání jejich neviny.
0: Řada zborů se tak ocitla bez kazatelů, ale z boží milosti na jejich místa postupně nastupovali další, včetně otce.

kontaktech se světem mohlo pokračovat. Až do roku 1955 se naše družstvo neúčastnilo Davisova poháru a nekonalo se ani mezinárodní mistrovství Československa, cizinci nepřijížděli k nám, naši reprezentanti nevyjížděli do zahraničí. Tenis byl v podstatě jen tuzemskou záležitostí. V době studií na Komenského bohoslovecké fakultě se otec spolupodílel na založení tenisového oddílu Slávie vysoké školy. A protože vzniklo i závodní družstvo, stal se otec jeho hrajícím trenérem. V roce 1953 se konal první celostátní přebor vysokoškoláků v tenise. Přebor se konal v Brně a otec zvítězil jak ve dvouhře, tak navíc ve smíšené čtyřhře s Rampasovou. Ve čtyřhře mužů s Linhartem prohrál až ve finále s bratry Krchy. O rok později vyhrálo družstvo Slávie vysoké školy kvalifikaci o postup do přeboru republiky družstev a otec byl klasifikován na 16. až 17. místě v republice. V roce 1955 Slávie vysoké školy hrála nejvyšší tenisovou soutěž družstev a umístila se na 3. místě v republice, což byl vynikající úspěch. Otec hrál na 2. místě za Dobešem a získal v soutěži řadu významných vítězství. V družstvu hráli dále Linhart, Mařík, Dostrašil, Rampasová a Pitnerová. To jsme již my, hoši, jako žáci začali hrát závodně a na mistrovství Prahy dorostu jsme se shodně dostali mezi posledních 16 hráčů a tak se kvalifikovali na mistrovství republiky dorostu do Pardubic. Pro nedostatek výsledků jsme na celostátním žebříčku žactva byli uvedeni mezi neklasifikovanými na 1. až 10. místě. V roce 1955 se podařilo pracovníkům tenisové sekce přesvědčit vedení tělovýchovy, že velký sport se bez zahraniční konfrontace provozovat nedá. A tak naše národní družstvo ve složení Zábrocký, Javorský a Krajčík hrálo opět Davisův pohár. Konalo se také mezinárodní mistrovství, kterého se zúčastnila řada reprezentantů z východní Evropy. Ze západu přijeli pouze reprezentanti Rakouska a Dánska. Byl to však viditelný pokrok oproti předchozím letům. Náš Jiří Javorský v tomto turnaji zvítězil ve všech 3 soutěžích. O rok později se v červenci konalo mezinárodní mistrovství obsazené nepoměrně lépe. Prvním nasazeným hráčem byl Australan Don Candy a otec se s ním střetl po 2 vyhraných kolech. Ve svých 45 letech otec Australana udivoval svým stylem i fyzickou kondicí. Prohrál 3-6, 6-8, 8-10 a noviny psali. Do soutěže zasáhl i Australan Don Candy, který v poledne přiletěl do Prahy a unaven po cestě svedl těžký boj se Šolcem, jenž podal jednu ze svých nejlepších her posledních let. A jiné noviny psali. K veteránům turnaje patří bez pochyby náš dlouholetý přední tenista Šolc, který ještě nyní, kdy mu pomalu táhne na 50, může být v houževnatosti, bojovnosti a udržování fyzické kondice příkladem mnoha našim mladým hráčům. A když je Šolc na dvorci, vládne v hledišti úsměvná pohoda. Milošek totiž často osobitým způsobem komentuje některé své či soupeřovy míče. Podle očekávání Don Candy turnaj vyhrál, když ve finále rozdrtil Francouze Pierra Darmona hladce ve 3 setech. Darmon uhrál v celém zápase pouze 5 gemů. I když každý závodní tenista ví, že se proti každému soupeři hraje jinak, otcových 17 vyhraných gemů proti Darmonovým 5 je neuvěřitelným úspěchem.

Po odchodu Drobného a Černíka zakoušel náš tenis silnou diskriminaci a nepomáhal ani neustálý tlak pracovníků tenisové sekce na vedení Československé tělovýchovy, aby se v tenisových

0: Po ukončení otcových teologických studií se počítalo s tím, že se otec stane v Praze na Vinohradech kazatelem. Po uvěznění kazatele Burgetta v roce 1952 se stal kazatelem v Praze otcův dlouholetý přítel a spolustarší Vinohradského sboru Václav Tomeš. Ten se však stal i předsedou ústřední rady starších celé bratrské jednoty baptistů a byl tedy mimořádně vytížen. Obdržení kazatelského místa však předpokládá zvolení celým sborem. Před touto volbou bratr Tomeš sboru sdělil, že je ochoten v kazatelské službě pokračovat a většina členů sboru souhlasila s tím, aby ve své pozici setrval. Otec byl takto postaven do situace, kdy si musel bezodkladně schánět místo, aby mohl zaopatřovat rodinu. Byla to neočekávaná a náročná duchovní zkouška, protože otec nepochyboval o tom, že po studiích nastoupí okamžitě do kazatelské služby. V této složité situaci se otevřelo v Praze místo oblastního tenisového trenéra při městském výboru tělesné výchovy a sportu a otec toto místo získal. Za skutečností, že otec nezískal hned po studiích kazatelské místo, bylo zvláštní boží řízení. Předně Pán Bůh usoudil, že otec bude moci ovlivňovat svou osobností mladou tenisovou generaci a dále byla velice patrná boží milost v tom, že jsme se s bratrem v roce 1956, respektive 57, dostali na střední školy. V mém případě se jednalo o stavební průmyslovku a v případě bratra o rok později o gymnázium. Jako synové kazatele bychom se na střední školy se vší pravděpodobností nedostali, protože někteří synové kazatelů se nedostali ani do učení, případně jen na nejméně žádané učňovské obory. Otcovo životní heslo z epištoly k Římanům 8:28 víme pak, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se tedy naplnilo i v tomto případě. Otec se ujal práce v takzvané tenisové základně, která byla v Košířích v ulici Na Klamovce. Tato práce v letech 1954 až 57 spočívala v tom, že se věnoval nejlepším žákům a dorostencům nejrůznějších pražských klubů. Bezprostředně se takto podílel na tenisovém růstu nové tenisové generace a tudíž budoucích reprezentantů. Mezi tyto tenisové naděje jsme patřili i my tři starší sourozenci, hrající v té době za Slávii vysoké školy a mimo jiné mezi ně patřili například i sourozenci Kodešovi z TJ Motorletu Praha. V rámci tréninků na tenisové základně také probíhaly soutěže jednotlivých ročníků a my jsme spolu s bratrem v roce 1957 vyhráli každý svoji věkovou kategorii. To bylo bezesporu velikým příslibem pro naši tenisovou budoucnost a nepochybně to bylo k veliké spokojenosti otce. Můj bratr však v tomto roce vyhrál i mistrovství republiky žáků v Pelhřimově a poprvé reprezentoval naši republiku v cizině. Já jsem již hrál za dorost, který v té době zahrnoval 4 ročníky a bylo téměř nemožné se v 15 letech prosadit i mezi 18-letými. V jediném celostátním turnaji mladších dorostenců, tedy 2 ročníků, který se konal v Jablonci nad Nisou, jsem se dostal do finále, což bylo pro mne velikým povzbuzením. I když jsme hrávali tenis na krytých dvorcích i v zimě, hráli jsme intenzivně také hokej, který jsme měli velice rádi. Nejdříve to bylo zažákovské družstvo Slávie vysoké školy, v dorostu pak to byla Tatra Smíchov, což byl oddíl, který navazoval na slavný LTC. S bratrem jsme hrávali v obraně a byli jsme i v pražské sportovní škole dorostu, kde hráli nejlepší pražští mladí hokejisté. Bratr ve svých vzpomínkách na sportovní začátky říká:
1: To nejdůležitější, co nám tatínek vštěpoval do mysli, bylo duchovního rázu. Nejvíce mu záleželo na našem vztahu k Pánu Ježíši Kristu.
0: Dospívání je obdobím života, ve kterém dochází k tělesným změnám, pro které se postupně mladí lidé stávají mužem a ženou. Mladý člověk se postupně odpoutává od bezprostřední rodičovské péče, hledá vlastní identitu, uvědomuje si své specifické postřehy, začíná se samostatně rozhodovat, zpravidla prožívá i první zamilovanost. Dospívání je také typické tím, že si mladý člověk začíná klást vážné otázky, zkoumá, co je věrohodné, a mnozí dospívající se rozhodují o svém vztahu k Pánu Bohu. Takto nás otec cíleně nasměřoval vlivu Ducha Svatého, který Písmo svaté inspiroval. Ve druhém listu k Timoteovi 3:16-17 je napsáno: Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový. V otcově případě to mělo jistě své pozadí ve skutečnosti, že v jeho 14 letech mu matka předávala nový zákon s prostotou, aby jí slíbil, že si z něj bude v Rakousku číst každý den. Otcův slib, že tak bude dělat, měl pro něj dalekosáhlý význam a on nás k pravidelnému čtení písma svatého také vyzval. Vzpomínám, jak jsem jednou po půlnoci četl svoji kapitolu a několikrát se při čtení vracel k jejímu začátku. Myšlenky mi totiž stále utíkaly a já kapitolu nechtěl přečíst bez náležitého soustředění. Ten den jsme totiž hráli v Plzni hokejovou dorosteneckou ligu a ta se hrála vždy až po zápase dospělých. Do Prahy jsme se dostávali z podobných zápasů někdy k půlnoci a pak se jelo teprve domů tramvají. Během dne ke čtení Bible nedošlo a já tedy četl kapitolu až po půlnoci. Při čtení jsem se v duchu podivoval nad tím, jak významnou roli v životě hraje respektování otcova přání a jeho životní příklad. Význam čtení písma svatého je nedocenitelný. Otec znal moc Božího slova a věděl, že pravidelné čtení je předpokladem toho, aby náš život nabyl správný směr. Jen tak to může člověk pravdivě poznávat Pána Boha a porozumívat jeho vůli. Jedná se tedy o velice složité životní období, ve kterém si často rodiče nevědí rady s dětmi a děti si nevědí rady ani sami se sebou. Osobně chápu jako otcův nejvýznamnější krok v tomto období, že nás vedl k samostatnému čtení Bible. Někdy kolem 13. nebo 14. roku nás otec vyzval k tomu, abychom již začali číst pravidelně a systematicky písmo svaté a jeho výzva se nám stala zákonem. V knize Přísloví 6.20 čteme v této souvislosti významná slova. Dodržuj, můj synu, otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Tak například, když jsem po základní škole přišel s představou, že bych rád studoval stavební průmyslovku, informoval se podrobněji o škole a o tomto druhu studia a souhlasil. Podobně souhlasil i se studiem mého bratra na gymnáziu. V jistých oblastech nebo situacích si však otec činil absolutní nárok na to rozhodnout za nás. A tak tomu bylo až do naší dospělosti. Bylo tomu tak například v otázce mého a bratrova plánu studovat teologii na Evangelické teologické fakultě v Praze. Protože jsme oba maturovali v roce 1960, já po 4 letech na průmyslovce, bratr po 3 letech na 11 letce, oba jsme podali přihlášky zároveň. Když však moji přihlášku Ministerstvo kultury zamítlo z důvodu mého odborného středoškolského vzdělání, otec rozhodl, že ani můj bratr studovat teologii nebude. Byl si vědom nejrůznějších liberálních vlivů, se kterými se mladí studenti na Pražské teologické fakultě musí vypořádat a tomuto tlaku nechtěl vystavovat jen jednoho z nás. Ve svých pamětech otec napsal o liberální teologii mimo jiné toto.
2: Nevěřím té staronové teologické magii, liberální teologii, kterou Lucifer oslnil a zaplavil všechny církve jako skaženou vodou. Liberální teologie je podobná malomocenství nebo rakovině, které padly na církev. Děkuji Pánu Bohu za cestu života, kterou mne vedl přes zločinnost v mládí, k prožití Boží moci skrze Boží slovo, k vyznání živ jsem, pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.
0: Otec také řekl své zásadní stanovisko k několika našim počínajícím známostem s druhým pohlavím. Ačkoliv se vždy jednalo o přátelství s mladými věřícími lidmi, protože nebylo myslitelné souznění duší bez společného vztahu k Pánu Bohu, otcovo stanovisko bylo pro nás závazné. Ještě jeden příklad otcovy autority uvedu. Rok po dostudování průmyslovky si otec přál, abych šel studovat stavební fakultu ČVUT. Mně se do studií nechtělo, protože jsem měl představu, že bych v rámci vojenské služby hrál tenis. Na přijímací zkoušky jsem však na stavební fakultu jel, ale na přijímací pohovory jsem se nepřipravoval. Každý si může představit, jak po roční přestávce ochabnou nabité školní vědomosti. Veškerá má příprava na přijímací zkoušku spočívala v tom, že jsem si cestou tramvají z Vinohrad do Davic přečetl rudé právo, protože uchazeči o studia byli srozuměni s tím, že zkouška bude obsahovat mimo jiné i otázky z politiky. Když vyšel jeden absolvent přijímací zkoušky ze zkušební místnosti, neubránil jsem se možnosti zjistit, jaké otázky dostal. S velikým úsilím jsem si ujasnil odpověď na jednu z jeho otázek ze stavební mechaniky. Při zkoušce jsem dostal přesně tu též otázku a na otázku z politiky stačilo poreferovat o tom, co jsem si přečetl ráno v novinách a zkoušku jsem tedy úspěšně složil. Jednou z velice významných potřeb dospívajících je potřeba přátel. Protože jsme byli čtyři sourozenci a byli jsme si velice blízcí, nepociťovali jsme nijak zvlášť intenzivně potřebu přátel. Měli jsme navíc přátele jak mezi mladými v církvi, tak mezi sportovci. Je ale velká věc, když může dospívající člověk chápat i rodiče jako přátele. V této souvislosti nemohu nevzpomenout otce, který mi v jedné velice složité situaci jedinečně pomohl, a to v plném slova smyslu jako přítel. Po absolvování průmyslovky jsem měl nastoupit na umístěnku do Litvínova. Protože nastoupení do Litvínova by mi znemožňovalo, abych měl plný podíl na tenisových trénincích, byla mi umístěnka přes sportovní přátele zrušena. Místo jsem si tedy měl sehnat sám, ale přes vynaložené úsilí jsem ho nemohl sehnat. Zcela evidentně v tom hrála roli skutečnost, že otec byl duchovním, protože se mě při jednom přijímacím pohovoru výslovně ptali, zda sdílím víru svého otce. Nakonec se mi po několika měsících podařilo sehnat místo v jednom obvodním stavebním podniku, ale k mému údivu jsem byl ve zkušební lhůtě propuštěn. Když řeknu, že to pro mne byla přímo životní rána, tak příliš nepřeháním. S mými nastávajícími pracovními povinnostmi jsem se v podniku nestačil ani pořádně seznámit a najednou jsem byl zčista jasna bez práce. I když mne na osobním oddělení vybízeli k tomu, abych se odvolal, toto jsem rozhodně odmítl. Když jsem se svým zklamáním přišel k otci, ten mne upokojil tak jedinečným způsobem, že ze mne mé břemeno v tom okamžiku spadlo. Poukázal mi především na boží svrchovanost, která je i nad touto neočekávanou situací, protože milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. A ve víře prohlásil, že pro mne má jistě Pán Bůh lepší místo. Lépe by mě nemohl pomoci nikdo jiný než právě on. Byla to pomoc, která měla svůj základ v důvěře v Pána Boha, důvěře založené na osobních zkušenostech. Opravdu se stalo podle otcových slov a já dostal v zápětí dobré místo v silničním rozvojovém středisku ministerstva dopravy. Toto středisko mi pak dalo doporučení ke studiu na vysoké škole, které mělo nepoměrně větší váhu, než by mělo doporučení od předchozího zaměstnavatele. V Kanadě jsem v 80. letech pochopil, jak významnou životní zkušeností jsem prošel. Tehdy bylo v Ontáriu na 10% nezaměstnaných a mezi nimi byla i řada přistěhovalců z Československa. A právě pro tuto svoji životní zkušenost jsem jim dobře rozuměl.

V roce 1958 se otec pro nedorozumění s činovníky Slávie Vysoké školy rozhodl, že z tohoto tenisového oddílu odejdeme do jiného klubu. Vzhledem k tomu, že do nás klub během uplynulých let mnoho investoval, přestup nám nebyl povolen. Celou záležitost řešila tenisová sekce Městského výboru tělesné výchovy a sportu, která si nás s otcem pozvala na své jednání, a protože otec od svého rozhodnutí neustoupil, sekce přišla k závěru, že mě, Josefovi a Bohumile zastavuje sportovní činnost na 2 roky. Každý závodní hráč si domyslí, o jak velkou překážku se jednalo ve smyslu dalšího výkonnostního růstu. První rok jsme hráli v klubu ČKD Stalingrad, původně Bohemians, který byl ve Strašnicích, tedy nedaleko našeho bydliště. Spouzdálí jsme pak sledovali dorostenecké tenisové turnaje, aniž jsme se mohli zapojit. V zimě jsme o to intenzivněji hráli lední hokej. Jan Kukal, jeden z našich tenisových kamarádů a pozdější úspěšný tenisový reprezentant, projevil velký zájem o to, abychom přišli do tělovýchovné jednoty Žižka. Tento bývalý důstojnický klub měl své dvorce pod Pražským hradem. Po zvážení jsme tuto nabídku přijali, protože v Honzovi Kukalovi a v několika dalších dorostencích jsme mohli mít dobré sparring partnery. Začala nová sezóna roku 1959 a bratr dostal na jedné školní brigádě břišní tyfus. Se sportováním musel tedy na nějaký čas skončit. My ostatní, včetně sestry Renaty, jsme se však v klubu zapojili a během krátké doby jsme v něm zdomácnili. Během sezóny nám k našemu milému překvapení městský výbor naši distanc o 0,5 roku zkrátil. Josef se navíc dobře zotavoval a spolu s Bohumilou jsme mohli v srpnu pomoci našemu klubu k postupu do finále mistrovství republiky dorosteneckých družstev, ve kterém jsme pak získali výborné 2. místo. Stihli jsme dokonce hrát několik turnajů, ale roční pauza byla v naší výkonnosti patrná. O rok později naše družstvo svůj úspěch zopakovalo a na celostátním žebříčku dorostenců skončil bratr na 5. a já na 8. místě. Shodně to dopadlo i s naším dorosteneckým hokejovým mužstvem, které ve 2 po sobě jdoucích sezónách skončilo na 2. místě v republice. Bratr Josef se navíc dostal po 2 roky do Národního hokejového družstva dorostu. V roce 1961, kdy jsem začal studovat na ČVUT, jsem postupně se špičkovým sportováním končil. Bratr se však na dorosteneckém žebříčku dostal na 1. místo v republice, reprezentoval naši republiku v Galeově poháru i na řadě mezinárodních turnajů. V rámci vojenské služby se stal kapitánem hokejového klubu Dukly Litoměřice, které hrálo 1. ligu. V létě byl vždy převelen do Prahy, kde hrával původně tenis. Později, až do svého odchodu do ciziny, hrál hokej v pražské Spartě a tenis v brněnské Zbrojovce. Proč tato kapitola v rámci vzpomínek na otce? To proto, že otec měl na této části našeho života svůj bezprostřední podíl. Stál vedle nás jako trenér, divák a až do svého stáří dokonce jako hráč. Navíc nám tato kapitola přibližuje odlišnost našich životních cest. Zatímco v případě otce se ve sportu jednalo přímo o životní poslání, v našem případě se ve sportování jednalo spíše o součást životní školy.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Reprízu tohoto dílu, pokud jste třeba nestihli, si můžete naladit ještě dnes ve 23.15. No a další díl přineseme opět zítra 15 minut po 12.

Cory Asbury v písni Canyons zpíval o tom, jak je v úžasu nad tím, jak veliká je boží láska. No a teď už Josiah Queen zaspívá skladbu Two Wooden Beams. Naše záchrana a naděje stojí na jednoduchém, ale mocném symbolu kříže. A hned po něm ještě Sima Magušinová s písní Čím sa sytím.

Posloucháte Rádio 7, dnes je 31. srpna, 13. hodina právě odbyla a s touto hodinou přichází pořad Kudy kam na téma symbolika biblických prostředí. Dnes půjde o chrám a hovořit bude Dana Kenningová.

Kousek ztraceného ráje tady na zemi. Víte, že to je smysl chrámu, který Hospodin sám chce na zemi mít jako místo svého přebývání? Chrám ale není jen budova. Je jim sám Ježíš Kristus. Jak to? Tak na to budeme hledat odpověď v Bibli v dnešním pořadu Kudy kam. Zůstaňte s námi. Je to poslední díl série, kde jsme z pouště přes moře a hory došli až ke svatyni. U poslechu Rádia 7 vás vítá Dana Kenningová.

V minulém díle jsme se dívali na příběh spásy z vrcholů hor. Tentokrát nahlédneme z pohledu místa, které Hospodin sám určil pro své přebývání a pro setkávání s ním. Možná to bude překvapení, ale tím prvním sakrálním prostorem není budova, ale zahrada. Zahrada Eden, nebo také ráj, protože v hebrejštině slovo Eden znamená rozkoš, potěšení. V zahradě Eden se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil právě proto, aby s ním mohl mít společenství, vztah. To je srdce celého vesmíru, vztah lásky. Nejdříve vztah lásky uprostřed trojjediného Boha, mezi Otcem, Synem a Duchem. A do tohoto vztahu Bůh tvoří dalšího společníka, člověka. Na začátku Bible čteme o tom, jak se Bůh za ranního vánku procházel zahradou. Je to už poté, co Adam se svou ženou Evou pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, ze kterého jíst neměli, a schovali se, aby je Bůh neviděl. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Chtěl, aby stejně jako on šířil lásku, radost, pokoj. Ale k lásce patří svoboda. Bez ní pravá láska není. Člověk se rozhodl pro své sobectví místo lásky. A musel být z ráje vyhnán, protože jinak by hřích a zlo existovalo věčně. Tím se narušilo společenství s Bohem a člověk ztratil i to posvátné místo setkávání s ním. O zahradě Eden čteme. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky. Genesis 2:8 až 10. Zahrada v Edenu je svým způsobem chrám nejen proto, že je místem, kde přebývá Bůh a kde člověk zakoušel bezprostřední vztah s Hospodinem. Někteří teologové uvádí i další důvody. Jednak je to místo, které střeží cherubové, stejně jako v chrámu. Dále je zde, stejně jako v chrámu, zdroj vody, řeka. Je to místo první oběti, když Bůh dává Adamovi a Evě oděv z kůže zabitého zvířete, aby nemuseli chodit nazí. Ale možná je to spíš naopak. Chrám s velesvatyní je tím Edenem zde na zemi. K tomu se dostaneme za okamžik. Hospodin od začátku navazuje s lidmi vztah a činí tak skrze jednotlivce. Noé, Abraham, Jákob, Josef, Mojžíš. Postupně odkrývá Bůh plán záchrany člověka a vztahu s ním. Bůh si vyvolil Abrahamovo potomstvo, lid izraelský, aby skrze ně svět zachránil. Povolává Mojžíše k nesnadnému úkolu vyvést Izrael z egyptského otroctví a dovést do zaslíbené země. Mojžíš je zjevuje své jméno a svůj plán a dává mu nahoře Sinaj zákon a s lidem uzavírá smlouvu. A při té příležitosti dává také přesné instrukce pro výrobu stanu setkávání i roucha pro kněze a pravidla bohoslužby. Hospodin říká, ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazují jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Exodus 25:8-9. Stan setkávání je vlastně takový cestovní chrám. Je předchůdcem chrámu, který později postavil král Šalamún v Jeruzalémě. Oba tyto prostory mají vnější nádvoří a vnitřní část, která je rozdělena na svatyni a velesvatyni. Stan setkávání a později chrám jsou především místem, kde má Hospodinova přítomnost trůn na schráně smlouvy. Je to tedy něco jako palác pro krále králů.
Uspořádání stanu setkávání i chrámu odkazuje právě na zahradu v Edenu. Jak? Kolem celého stanu bylo nádvoří ohrazené látkovým plotem. Na délku mělo asi 45 metrů s 20 sloupy a na šířku 23 metrů s 10 sloupy. Plot měl výšku asi 2,5 metru. Sloupy byly spojené tyčemi a na nich na stříbrných kroužcích viselo plátno. Na východní straně nádvoří byl stan, svatyně z vnitřní velesvatyní, kde byla schrána smlouvy. Připomeňme si, že zahrada Eden byla na východě. To je první společný rys. Venku před stanem setkávání na nádvoří stál oltář na zápalné oběti a velká nádoba na umývání. Zdroj vody je další společný prvek se zahradou v Edenu. Voda, která dává život a očišťuje. Po zápalné oběti, poté co kněz postříkal oltář krví, tak se šel omýt k měděné nádobě s vodou z pramene. Nádvoří mělo na západě vchod, kde visel fialový vyšívaný závěs. Fialová barva symbolizuje království. Plot kolem stanu setkávání znamená, že je to zvláštní, oddělený prostor, kam si nejde chodit jen tak, jak se člověku zachce. Ale v plotu je slavnostní brána a tou je každý zván vejít. Zahrada v Edenu měla také jenom jednu bránu, kterou střeží cherubové smíhajícím se plamenným mečem. Nádvoří kolem stanu bylo pro všechny, kdo chtěli obnovit svůj vztah s Hospodinem. A k tomu byly potřeba oběti, proto stojí oltář na nádvoří. Připomeňme si, že první oběť vykonal Hospodin ještě v zahradě Edenu jako předznamenání toho, že nakonec to bude on sám, kdo zaplatí za lidskou neposlušnost a nelásku. První krok k obnovení vztahu s Hospodinem, který musel Izraelita udělat, bylo projít branou s beránkem nebo kůzletem bez vady. U oltáře na něho vložil ruku, vyznal své hříchy nebo hříchy svého domu. Pak kněz zvíře obětoval a přitom si dotyčný člověk mohl zcela konkrétně uvědomit cenu svých hříchů. V Levitiku 17.11 čteme vysvětlení oběti. V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev, pro život, který je v ní, se získává smíření. Na znamení božího odpuštění, které je přikryto krví, vzal Áron nebo někdo z kněží krev oběti a pokropil jí okolí oltáře. Oběti ale řešili problém hříchu jen krátkodobě a museli se vykonávat opakovaně. Jsou ukazatelem, který má naši pozornost zaměřit na konečnou oběť. Tu vykoná sám Bůh skrze Mesiáše. Po vykonání oběti se kněz omyl v nádobě s vodou a vešel do svatyně. Stan setkávání byl vyroben z kůže. Pod vrchní, pevnější kůží byla beraní kůže obarvená na červeno. A v tom stanu byl další stan. Zvenku byl přikryt plachtami z kozí srsti a pak byly dveře ze zlatých desek a nakonec byla velesvatyně z jemného plátna fialové a modré barvy, na kterém byly vytkáni cherubové. Ti připomínali cheruby střežící vstup do zahrady v Edenu. Modrá barva symbolizuje božství, svatost a červená symbolizuje krev. Můžeme tedy vidět, že červená barva na stropě stanu setkávání znamená, že aby člověk mohl vstoupit do boží přítomnosti, potřebuje být přikryt, očištěn obětní krví. Do stanu směli jen kněží, ostatní Izraelci zůstali na nádvoří. Stan odděloval 1/3 oponou, kde byla velesvatyně, a tam směl vstoupit jenom určený velekněz, a to jen jednou za rok. Přímo před oponou stál zlatý kadidlový oltář, takže stan byl stále plný vonného dýmu. Dvakrát denně zapaloval kněz kadidlo na zlatém oltáři. Vůně měla odkazovat na vůni plodů, stromů v zahradě Edenu.
A podle zjevení Janova a žalmu 141 modlitby svatých stoupají před Hospodinův trůn jako kouř z kadidla. Nalevo stál zlatý sedmiramenný svícen a ten připomínal strom života. Byl vytepán z jednoho kusu zlata, svým tvarem se podobal stromu, kmen, větve, zlaté kalíšky ve tvaru květů. Zlato je vzácný kov, který se pročišťuje v ohni a symbolizuje boží svatost, božství, majestát a panství. Na tomto svícnu, takzvané menoře, se stále udržovalo hořící světlo, které představuje věčné boží světlo. Podle staré židovské tradice menora, chrám a boží slovo je světlo světa. O Ježíši je psáno, že je světlem světa pro všechny národy, protože v něm přebývá stělesněná plnost boží přítomnosti. Strom poznání dobrého a zlého je v chrámu reprezentován zákonem, božím slovem. Ježíš je vtěleným božím slovem. Také vidíte, jak se vše naplňuje v Ježíši? Napravo byl zlatý stůl, na který se denně dávalo 12 chlebů za 12 pokolení Izraele. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Stůl i svícen jsou také věci běžné domácí potřeby, které spolu vytváří domov. Společenství stolu v chrámu odkazuje na to, že Bůh sám chce přebývat se svým lidem každý den, chce být součástí všeho, co děláme, ale také chce s námi slavit. Společné jídlo v tehdejší kultuře znamenalo přátelství, pohostinnost, nabídku vztahu, otevření domova. To, k čemu celé stvoření směřuje, je společná hostina na svatbě Beránkově. O tom, co nás čeká v nebeském království, je spousta písniček, především spirituálu a gospelů. Jeden z nich si poslechneme. Vybrala jsem takzvaný jižanský gospel, což je směs gospelu a bluegrassu a zpívá o tom, že jednou přijdeme do nebe, dáme si na hlavu korunu a s ostatními svatými, kteří jsou obmytí krví Beránka, se budeme procházet v zaslíbené zemi, ve městě, kde uprostřed stojí strom života.

Před písničkou jsme se nacházeli ve svatyni stanu setkávání, který podle božích instrukcí vyrobili Izraelci pro Hospodina, když putovali pouští z Egypta do země zaslíbené. V pořadu Kudy kam na Rádiu 7 si povídáme o konceptu chrámu v Bibli. Dostáváme se do další části stanu setkávání, a tou je velesvatyně. To nejposvátnější místo na zemi, kde přebývala boží přítomnost a kam směl vcházet jen určený velekněz jednou za rok. Od svatyně byla oddělena oponou. Za oponou ve velesvatyni byla schrána smlouvy, symbol boží přítomnosti. V ní byly uložené tři věci připomínající boží nadpřirozenou hmatatelnou moc, desky desatera napsané božím prstem do kamene, a to dokonce dvoje. První rozbité, které Mojžíš v rozčilení roztříštil, když po návratu ze Sinaje viděl, jak si Izraelci udělali modlu zlatého telete. A pak ty druhé desky, které mu Hospodin dal. Je to znamení smlouvy a životodárných pravidel, která ale sami nejsme schopni dodržovat. Dál je tam nádoba s manou z pouště, připomínající, že Pán Bůh dá vždycky to, co je potřeba. A třetí předmět byla Áronova hůl, která rozkvetla a měla mandle na znamení oddělení Áronova rodu pro kněžské povolání. Schrána byla vyrobena z akátového dřeva, pokrytá zlatem, a na ní byl trůn milosti. V některých překladech se nazývá příkrov nebo slitovnice. Byl umístěn mezi dvěma cherubíny, kteří měli své tváře obrácené proti sobě a křídly zakrývaly trůn. Jednou za rok, v den smíření, přicházel velekněz do nejsvětější svatyně a krví oběti postříkal trůn na schráně. Trůn symbolizoval boží vládu uprostřed jeho lidu. V numeri 7.89 čteme: Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby, i mluvil s ním. Cherubové opět odkazují na strážce zahrady Edenu. Celá scéna je odrazem nebe, kde andělé chválí Boha u jeho trůnu dnem i nocí. Se symboly svatyně souvisí také oděv kněží. Mojžíš dostává přesné instrukce. Uděláš pro svého bratra Árona svaté roucho k slávě a ozdobě. Promluvíš se všemi dovednými řemeslníky, které jsem naplnil duchem moudrosti, ti zhotoví Áronovi roucho, aby byl posvěcen a mohl mi sloužit jako kněz. Toto budou roucha, která udělají. Náprsník a nárameník, říza a tkaná suknice, turban a šerpa. Exodus 28, 2 až 4. Pokračuje podrobný popis. Kněží měli dlouhé bílé suknice a turbany na hlavě. Velekněz měl přes suknici ještě fialovou řízu, takovou tuniku, která byla z jednoho kusu látky, nebyla sešívaná a měla prostřižený otvor na hlavu. Dole na ní visela

hříchy lidu a je důležité, aby kněz vcházel do svatyně, respektive velekněz do velesvatyně řádně oblečen. To souvisí s hebrejským slovem v textu nést. Kněz nese tabulku z kameny se jmény izraelských kmenů. Kněz nese před Hospodina také hříchy lidu. Tato metafora ukazuje na hřích jako něco konkrétního, břemeno, které člověka tíží. Podle tradičního rabínského učení například zvonečky na oděvu přikrývají hřích zlého jazyka, tedy pomluvy a drby. Když totiž velekněz přicházel mezi lidi, bylo slyšet cinkat zvonečky a lidé si mohli dát pozor, aby nikoho nepomlouvali. Podle Talmudu tři barvy třásní, tyrkysová, fialová a červená, symbolizují, že pomluvy vždy poškuzují tři zúčastněné. Toho, kdo pomlouvá, kdo tomu naslouchá a o kom je řeč. Granátová jablka a vzácné kameny na destičce odkazují opět na zahradu v Edenu. Podle židovských výkladů krása oděvu, stejně jako svatostánku, slavnostního nádobí či prostřeného stolu při slavení svátků, přidává svatost dané události. Oděv kněží pro slávu a ozdobu tak není jenom zdůrazněním jejich oddělenosti pro Hospodina, ale odkazuje na boží slávu. Stejně jako královská koruna a plášť vzbuzují v lidech úctu ke králi a zvýrazňují jeho pozici, tak oděv kněží má vzbuzovat v lidech úctu k ním a vůči Bohu. Knězi to připomíná jeho oddělení a posvěcení. Svatý oděv pro svatou osobu. Také jste si někdy říkali, proč je vlastně tak velká část Starého zákona věnována detailním instrukcím ohledně zákona, svatyně, chrámu, obětí, oděvu kněží, bohoslužeb. Pro nás je to něco velmi vzdáleného. V Novém zákoně ale můžeme vidět odkazy na tuto důležitou symboliku. Dostaneme se k tomu za okamžik. Obecně platí princip, že to, co se odehrává ve Starém zákoně, tak v Novém získává ještě další význam. Co se týče specifických detailů, které právě studujeme, vidíme, jak se táhnou jako červená nit od začátku Bible až po knihu Zjevení. Například drahokamy na destičce velekněze, motiv stromu, cherubové. Přesný návod ohledně bohoslužeb nám připomíná boží svatost, oddělenost, dokonalost a zároveň jeho konkrétní zájem o svůj lid, o vztah s námi. Tento vztah je ale založený na principech, které dal Bůh už ve stvoření a řádu světa. On je pán, ne my. A nemůžeme si určovat, za jakých podmínek nás má Bůh přijímat. Například nemůžeme jen tak přehlížet své hříchy. To je možná důležitý kontrast k takzvané laciné milosti, jak ji pojmenovává Dietrich Bonhoeffer. Laciná milost hlásá, že hříchy jsou nám už předem odpuštěny. Člověk pak ale nebere vážně ani svůj hřích, ani pravidla daná Bohem, ani boží svatost a snižuje i míru Kristovy oběti, jak píše Bonhoeffer. Ale milost je drahá, protože je draze zaplacená životem božího syna. Studium starozákonních pravidel a symboliky nám pomůže pochopit, co vše Kristova oběť pro nás ve vztahu k Bohu znamená. Porozumíme lépe, o čem píše například apoštol Pavel v listu Židům. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4, 14 až 16. Boží trůn je srdcem celého stanu setkávání i celého chrámu, ale také nebes. Boží trůn jako místo boží vlády, kde se zároveň dává Bůh poznat jako pán světa. Jeho trůn je ve velesvatyni, prostoru odděleném, nejposvátnějším, kam běžný člověk nikdy nevstoupil. Od svatého Boha

si vždy musel držet určitý odstup. Pravidla pro přístup do velesvatyně byla velmi přísná. Vstupoval tam velekněz, který byl vylosován, a údajně mu pro jistotu na nohu uvazovali provázek, kdyby náhodou na tom místě zemřel, tak aby ho mohli vytáhnout ven. Velekněz musel být posvěcený, oddělený, čistý. Takovou bázeň před Hospodinem Židé měli. Připomeňme si příběh o veleknězi Zachariášovi a jeho manželce Alžbětě, kteří byli staří bezdětní manželé. Právě na Zachariáše padne los jít na svátek smíření do velesvatyně. A Zachariáš se setká s andělem, který mu zjevuje boží zaslíbení, že bude mít syna Jana, který připraví cestu pro příchod Mesiáše. Myslím, že není náhodou, že toto zjevení dostává Zachariáš právě v nejsvětější svatyni. Mesiáš bude tím, kdo jednou provždy otevře dveře k trůnu milosti, nejenom pro izraelský lid, ale pro nás všechny. Vzpomínáte si také, že když Ježíš visí na kříži, chrámová opona se roztrhne? V tu chvíli se otevírá pohled do velesvatyně. Zeď mezi svatým Bohem a hříšným lidem byla zbořena. Všichni jsme zváni vejít.

I dneska můžeme přicházet až k trůnu milosti ke svatému Bohu díky krvi beránka. Velesvatyně je tím místem, kde přebývá Boží přítomnost a kam může vejít jen člověk svatý, čistý. Před Boží svatostí totiž neobstojí nic nečistého, nesvatého, je jako spalující žár ohně. Potřebujeme být přikrytí Ježíšovou krví, abychom mohli k tomuto svatému Bohu přicházet. V pořadu Kudy kam na Rádio 7 si povídáme o stanu setkávání a konceptu chrámu v Bibli. Chrám jako Boží zahrada Eden, odkud byli kvůli hříchu Adam a Eva vyhnáni. Chrám jako kus nebe na zemi, kde přebývá Boží svatost a dokonalost uprostřed porušeného světa. Také vidíte, k čemu ukazuje chrám? Ano, zpět k nebeskému království, kde andělé a svatí dnem i nocí chválí Boha. Ale vezměme to postupně. Dostáváme se k jeruzalémskému chrámu. O něm by se dalo mluvit v celé samostatné sérii. Pokusím se zmínit jen to nejdůležitější pro nás. Král David vybudoval z Jeruzaléma centrum země a toužil postavit v Jeruzalémě Hospodinu chrám, protože do té doby měli Izraelci po příchodu do zaslíbené země jen svatyně, například v Sílo, v Bételu, v Betlémě a na dalších místech. David dal přenést z chránu smlouvy do Jeruzaléma a postavil pro ní stan. Připravil i místo pro stavbu chrámu a dokonce dostal od Hospodina i instrukce, jak má vypadat, ale také příkaz, že chrám stavět nemá. To bude úkol až jeho syna Šalamouna. Na stavbě chrámu se pracovalo 7 let a jeho posvěcení se odhrávalo v 7 etapách. To odkazuje zase na počátek stvoření do zahrady v Edenu, kdy Bůh stvořil svět v 7 dnech. Hospodin Šalamounovi řekl, pokud jde o tento dům, který buduješ, budeš-li se řídit mými nařízeními, budeš-li uplatňovat má práva, dodržovat všechna má přikázání a podle nich žít, splním na tobě své slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu bydlet uprostřed Izraelců a Izraele svůj lid neopustím. 1. Královská 6.12. Chrámová loď byla rozdělena na 3 části. Předsíň, svatyni a velesvatyni. Vnitřek chrámu byl bohatě zdobený zlatem s motivy palem, květů a cherubínů. Používalo se cedrové a olivové dřevo. Velesvatyně byla temná, protože Hospodin přebývá v mrákotě, jak se píše v 1. Královské 8.12. Ve velesvatyni byla uložena schrána, nad kterou byli velcí cherubové, kteří ji celou křídly zakrývali. Ve svatyni, která byla před velesvatyní, byla u stropu zamřížovaná okna pro větrání. Bylo zde 10 zlatých svícnů, 5 na každé straně. Světlo hořelo ve dne i v noci. Byl zde také stůl s 12 chleby a další bohoslužebné nádoby, kadidelnice a zlatý oltář. Před svatyní byla předsíň, skrze kterou se sestupovalo po schodech na nádvoří. To mělo 2 části. Jednu výš položenou pro kněze a druhou níž pro lid. V kněžském nádvoří byl měděný oltář pro zápalné oběti a měděné moře, které drželo na hřbetech 12 měděných volů. A to symbolizovalo 12 izraelských pokolení. Dále zde byla pojízdná umyvadla. Součástí celého komplexu byly další přístavky a komůrky. Po dokončení všech prací při slavnostním otevření chrámu spočinul na velesvatyni oblak, jak čteme v 1. Královské 8.10 až 11. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva. Šalamoun ve své modlitbě zdůraznil, že i když vybudoval Hospodinu dům, je si vědom toho, že Hospodin je větší a je přítomný všude. Na rozdíl od pohanských zvyklostí, kde byly modly vyrobené lidskýma rukama a viditelné, tak Hospodin je neviditelný, neuchopitelný, jedinečný a jediný pravý Bůh.
Po postavení chrámu se soustředí bohoslužby z ostatních svatyní právě sem do Jeruzaléma. A Jeruzalém se stává poutním místem, kam lidé putují, aby se setkali s Hospodinem. O poutích do jeruzalémského chrámu vzniklo mnoho žalmů, například žalm 122. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. Podle zákona měli Židé přicházet před Hospodina do chrámu třikrát ročně. O slavnosti nekvašených chlebů, slavnosti týdnů a slavnosti stánků. Důležitým smyslem chrámu a bohoslužby je posvěcení. Očištění od hříchů a obnovení vztahu s Bohem. Šalamounův chrám byl zničen Babyloniany roku 587 až 586 před Kristem. Dalším chrámem v Biblii je vize, kterou měl prorok Ezechiel a je popsána v knize Ezechiel ve 40. až 45. kapitole. Rozdílů mezi Šalamounovým chrámem a Ezechielovou vizí bylo několik. Chrám ve vidění měl mnohem větší rozměry. Měl dvě zcela oddělená nádvoří pro kněze a pro lid. A zdroj vody pramenil přímo v chrámu. A hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. Ezechiel 47.1. A vize pokračuje tím, že tento pramen vody zavlažuje jako řeka zemi a podél ní rostou stromy a je plná ryb. Druhý chrám byl postaven Zerubábelem asi 70 let po zničení prvního. Při příležitosti návratu Izraelců z babylonského zajetí, když perský král Kýros vydal dekret o náboženské svobodě. V tomto chrámu chyběla schrána smlouvy, zůstal jen kámen, na kterém stála. Z prvního chrámu se zachoval jen sedmiramenný svícen. Druhý chrám byl prostý a zdaleka nevypadal tak majestátně jako ten první. Král Herodes Veliký, aby si získal přízeň židů, se rozhodl ten chrám přestavět kolem roku 19 našeho letopočtu do honosnější podoby. Druhý chrám byl vypálen římským vojskem v roce 70 a už nebyl obnoven. Nemáme čas se tu věnovat plánům na vybudování třetího chrámu, které mají některé židovské skupiny, a ani nebudeme rozebírat, kde vlastně první chrám stál, protože to je celkem složitá otázka. Tradičně rozšířený názor je Chrámová hora, kde je dnes Mešita al-Aqsa se zlatou kopulí. Je ale možné, že Šalomounův chrám stál na jiném místě, v Davidově městě, ve staré části Jeruzaléma, kterou archeologové objevili až relativně nedávno, asi kolem roku 1970. Pojďme se podívat na téma chrámu v evangeliích. Ježíš často v chrámu učil i uzdravoval a to se neobešlo vždy bez problémů. Ježíš také pronesl známý výrok Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím, který zneužila velerada při odsouzení k ukřižování. Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. Už jsme zmínili různé Ježíšovy výroky spojené s předměty v chrámu, jako já jsem chléb života, já jsem světlo světa. Nebo Ježíšova výzva, aby ti, kdo žízní, přišli k němu a voda života bude proudit z jejich nitra, kterou mimochodem řekl přímo v chrámu. To vše vyjadřuje, že tím pravým chrámem, tím bodem, kde se protíná nebe se zemí, božství s lidstvím, kde se setkává Bůh s člověkem, je Ježíš sám. Proto výrok o zboření chrámu není jenom naznačením, že Ježíš bude po třech dnech vzkříšen, ale že v něm se naplnil pravý význam chrámu na zemi. Klíčovým momentem v historii světa bylo bez pochyby Ježíšovo ukřižování a vzkříšení. Při ukřižování se stalo několik důležitých událostí a jednou z nich bylo roztržení chrámové opony, která oddělovala velesvatyni od svatyně. Je pro nás asi dost těžké pochopit, jak radikální význam tato událost má, protože nemáme takové porozumění boží svatosti a oddělenosti, takovou bázeň před Bohem, jako měli tehdy Židé. Nemáme všechny ty předpisy zákona, které bychom museli dodržovat.
Nemusíme kvůli jejich porušování obětovat živá zvířata, když se chceme setkat s Bohem. Možná ale trošku chápeme ten dosah, pokud jste třeba někdy prožili chvíli setkání s Boží svatostí, kdy jste si uvědomili svou nedostatečnost, že před ním nemůžeme obstát takový, jací jsme. Prožili jsme odpuštění a očištění skrze Ježíšovu prolitou krev na kříži. Chrám, kamenná budova, kde se soustředil náboženský život Židů, je zbořen, neexistuje. A podle apoštola Pavla už ani není potřeba, protože tím chrámem je Ježíš a všichni, kdo v něho uvěří, kdo přijmou Ducha Svatého, stávají se sami místem, kde se setkává nebe se zemí, Boží svatost s lidskou porušeností. Protože Bůh sám v nás přebývá skrze Ducha Svatého.

Dostáváme se k závěru dnešního povídání o chrámu v Bibli v pořadu Kudy kam. Postupně jsme prošli od samého počátku světa, kde tím místem setkání s Bohem, místem, kde byla dokonalá jednota a harmonie, byla zahrada Eden. Po vzoru této zahrady se místem přebývání Boží přítomnosti stal nejprve přenosný chrám, stan setkávání, a později jeruzalémský chrám, který svou bohatou výzdobou a dalšími symboly připomínal ztracený ráj. Chrám byl ale nejenom místem setkávání s Hospodinem. Byl také místem, odkud se šíří Boží svatost na této zemi dál. Jedním z významů chrámu je posvěcování porušeného světa a života. Naplněním smyslu chrámu je Pán Ježíš, protože v něm je dokonalá jednota božství a lidství. Svatost v lidském těle. Bůh, který přebývá na nebesích, sestoupil fyzicky na zem. Dalším chrámem jsme my, kteří jsme v Ježíše uvěřili a přijali Ducha Svatého, jak píše apoštol Pavel. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. 1. Korinským 6.19. Vlivem řecké filozofie i církev podléhala učení dualismu, který tvrdí, že to fyzické je něco míň než to duchovní. To ale není biblický pohled, už například proto, že Bůh při stvoření řekl, že je to dobré. Možná i proto, že tolik dbá na všechny ty detaily ohledně chrámu, stanu setkávání. Bible fyzické a duchovní neodděluje, ale odděluje svatého, dokonalého Boha a svět porušený hříchem. A chrám je tím místem, kde se to spojuje, skrze které, jak jsme si řekli, se tento svět posvěcuje. Přemýšlela jsem nad tím, že i naše srdce odráží určitým způsobem uspořádání chrámu. Vnější nádvoří, kde se setkáváme s přáteli, kam pustíme širší okruh lidí, přes svatyni, která je vyhrazená už jen pro ty nejbližší, až po to nejniternější místo, svatyni svatých, kde jsme jen my a Bůh. Kde je Bůh na trůnu jako Pán? A nebo je tam naše já, či někdo, nebo něco jiného? To je to místo, o kterém Pascal říká, že v každém z nás je prostor, který může naplnit jen Bůh sám. A každý z nás to naplnění hledá. A když, podle Augustína, naše srdce spočine v Bohu, najdeme ten pravý pokoj. Pokud je Bůh na trůnu našeho života, našeho srdce, tak vše dostává to správné místo. Zde ve světle před Boží tváří poznáváme pravdivě i sami sebe, a v setkání s Bohem dostáváme nové, pravé já, věčný život v Kristu. Obracíme se od své sebestřednosti k Božímu ty, jak to popisuje židovský filozof Martin Buber. Boží duch, naše já, dál proměňuje do Kristovy podoby a tak postupně dospíváme k pravému lidství. I v našem srdci jsou zdi, které nám mohou bránit otevírat se Boží přítomnosti, setkávat se s Bohem. Může to být hřích, neodpuštění, hněv, bolest nebo strach, zklamání s Bohem. Ale i tyto zdi Ježíš svou smrtí a vzkříšením zbořil, tím, že prošel stejnou cestu, jakou procházíme i my. Apoštol Pavel píše, že církev je Boží stavba, chrám, a každý z křesťanů je jedním kamenem v této stavbě a tím klíčovým, na kterém všechno stojí, je Ježíš. Církev má být pro svět místem k setkání s Bohem, uctíváním Boha. Podle toho máme žít, každý sám i všichni spolu, v jednotě s Božím duchem, ne ve spojení s hříchem, ale jako svatí kněží. Ale ani to není poslední chrám, o kterém je v Bibli řeč. Také vidíte, jak vše od začátku, od jednoty v ráji, směřuje zpět ke sjednocení celého stvoření se svým stvořitelem, Bohem a Pánem. Skrze přechodný stan setkávání, chrám, který byl několikrát zbořen a už nestojí, přes sjednocení Boha v lidském těle v Ježíši,
a stržení zdi, která oddělovala velesvatyni, přes lidské tělo jako chrám Božího ducha, církev, která má žít v jednotě ducha, až po Boží království, to trvalé místo jednoty stvoření člověka s Bohem, nebeský Jeruzalém. V tom městě je řeka, strom života, základy hradeb tvoří 12 drahokamů, brány střežené anděly a další symboly, které byly už v Edenu, v chrámu a jsou i v nebeském Jeruzalémě. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek, píše apoštol Jan ve zjevení 21:22. Není to úžasné, jak Bůh vše dokonale vymyslel, plán spásy do nejmenších detailů, jako jsou zlaté květy na sedmiramenném svícnu. To vše proto, že chce přebývat se svým lidem.

Doufám, že pro vás bylo objevování symbolů a jejich významu v Bibli v celé této sérii zajímavé. Začali jsme pouští, přes moře, hory až k chrámu, vlastně až k nebeskému Jeruzalému, kam naše pouť tímto porušeným světem směřuje. Pokud vás něco k tomu napadlo, zaujala vás nějaká myšlenka nebo máte otázky, pište do redakce rádia radio7@radio7.cz. Rádi si vaše ohlasy přečteme a případně na ně odpovím. Od mikrofonu se loučí Dana Kenningová se slovy zjevení Janova. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.

Milí posluchači, je krátce po 2 hodině odpolední 31. srpna a ze studia srdečně zdraví Kristýna. Sice nám od zítřka se mění programové schéma, ale jedna z věcí, která se nemění, jsou písničky na přání. Tak pokud máte nějakou oblíbenou píseň, která se vás vždycky třeba dotkne, roztančí, naladí, zvedne náladu, napište nám na číslo 608 566 773 nebo na e-mailovou adresu studio@radio7.cz. Třeba i s vaším osobním věnováním někomu známému. Rádi to ohlásíme ve vysílání.

A mně přišlo první přání od posluchače Jiřího. Přeje si píseň Si no estás tu od španělského interpreta Marcela Gandara. Tak tady je. Jo.

Dozněla píseň, kterou zpíval Jaromír Bílý s kapelou Do nebe volající a mířila milence do Prahy, Radce do Jelimnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic od posluchačky Ivy. Tak i vy, pokud chcete nějakou píseň, napište nám na číslo 608 566 773 nebo na e-mailovou adresu studio@radio7.cz.

A náš věrný posluchač Lukáš posílá píseň od skupiny Světlo s názvem Ztráty a nálezy. Pro všechny posluchače, školáky, učitele, rodiče a taky pro nás do rádia. Děkujeme a Lukáši zdravím.

laskavých zách. Nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

A s prosbou o zahrání písně Bůh je síla má nám napsali Procházkovi na cestách. Pokud si myslím správně, tak vám přeji krásnou a pokojnou cestu, ať už jste ještě ve Francii nebo už projíždíte krásou Španělska. Tak tady je píseň Bůh je síla má.

Dozněla píseň King of Kings od Newsboys, kde se zpívalo: ve tmě jsme čekali bez naděje a bez světla. Až z nebe si přišel, ve tvých očích bylo milosrdenství. Přišel si naplnit zákon a proroky. K paně přišlo slovo z trůnu nekonečné slávy do kolébky v hlíně. A posluchač Honza ze Švýcarska, posílám píseň Battle Belongs od Phila Wighama především pro všechny, kdo zítra musí do školy anebo do školky. Zpívá se tam: když budu bojovat na kolenou s rukama vztyčenýma vysoko. Bože, bitva patří tobě a každý strach kladu k tvým nohám.

Dospívala Lauren Daigle, kde znělo Vzpomínám si, vždycky si ke mně byl věrný. Vzpomínám si, i když mé oči nevidí, ty jsi tu vždycky byl. A je to tak. Ježíš slíbil, že nás nikdy neopustí. Stále bude s námi. Jak úžasný. No a napsala nám také naše milá, krásná, úžasná a také bývalá kolegyně Karoli. Píseň posílá všem narozeninovým oslavencům, včetně jí samotné, všem marodům a celému týmu Rádia 7. Karolínko, myslíme na tebe, modlíme se za tebe a těšíme se, až se uvidíme. Posílám skupinu Rivers and Robots. Ať je ti moc dobře.

Pro všechny, kdo jsou na příjmu, posílá posluchač Pavel píseň O Happy Day od skupiny Vocab. A vy si také můžete napsat o píseň. Číslo k nám do studia je 608-566-773 nebo na e-mail studio@radio7.cz. A tedy skladba O Happy Day.

Dospívala australská zpěvačka Taya se skladbou Lover of My Soul. Slyším, jak klepeš na dveře mého srdce. O, jaký je to zvuk. Bojím se na tebe podívat, ale vím, kdo jsi, tak tě pozvu dovnitř. A tak přeji nám všem, abychom vždycky reagovali na Boží volání a zvali ho stále do všech oblastí našeho života. On tam chce být. Nejenom v těch velikých, ale chce být ve všech situacích. Chce být středem. Středem celého našeho života, celého našeho bytí. Už

A Procházkovi na cestách prosí ještě o jednu píseň a já vám ji samozřejmě moc ráda pustím. Je to píseň Oceány od skupiny Adorar.

0: Buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1. Tesalonickým 5, 8 až 10.
1: Písničky na přání nám skončily, ale samozřejmě každý všední den můžete znovu využít a nechat si zahrát vaši oblíbenou. Máme 15 hodin 31. srpna a Rádio 7 každý den myslí v modlitbách i na Ukrajinu a prosíme za ni, protože věříme, že modlitba má moc. Bože, veliký a mocný, vím, že máš všechno ve svých rukách. Vím, že víš o všem, co se na zemi děje, víš o každém člověku a tak tě chci i v tuhle chvíli moc prosit o válku na Ukrajině. Prosím tě o záchranu, prosím tě o milost, prosím tě o změnu pro všechny strápené a unavené, Pane Ježíši. Amen.

Před písní Žalm 107 od skupiny Kami s vámi ještě sdělím, které pořady jsou připraveny zhruba do 17. hodiny. Prázdniny končí. Jak vstoupit do nového školního roku? Miroslav Kubíček nás od 15.15 vybídne, abychom vykročili v boží bázni. Ježíš zaslíbil svůj druhý příchod, ale už je to 2000 let. Odhalení nového nebe a země popisuje apoštol Petr v 15.45 ve čtení z Bible. Závěrečná výprava do světa hmyzu s entomologem Petrem Rausem se soustředí na nepůvodní druhy a přidá i otázku, zda je možné najít druhy nové. Za imigranty i nováčky se vydáme v 16 hodin. I letos se uskuteční další ročník sjezdu pro nejen evangelickou mládež, na který pozve ranní telefonát v 16.30. V letním jazzovém klubu jsme navštívili mnohá hudební zákoutí naší planety. Cestování zakončíme temperamentními španělskými rytmy v podání dvou kytarových velmistrů. Po 5. hodině si do rukou vezměte vějíř nebo sklenku červeného vína a přidejte se k poslechu. Tolik k dnešnímu programu zhruba do 17. hodiny a teď už slíbená Kamis.

Ačkoliv nás dospělých se už začínající školní rok netýká, tedy alespoň ne osobně, přesto si myslím, že není docela od věci, abychom ho i my starší vzali za svůj. Ne pouze v tom smyslu, že opět začnou chodit do školy naše děti či vnuci, čímž přibudou mnohé starosti i pro nás, kteří máme školní docházku dávno za sebou, ale hlavně vnímám začátek školního roku jako výzvu a závazek pro nás osobně. Vždyť potřeba učit se zdaleka nekončí ani s koncem povinné školní docházky, dokonce ani v tom okamžiku, kdy v univerzitní aule člověk pronese to slavnostní spondeo ac policeor. Vlastně to tím všechno spíše začíná. A tak se teď pěkně zhluboka nadechněme, protože nám právě začíná nový školní rok a zase se jdeme učit moudrými býti. Nechci samozřejmě tu dnešní úvahu o nutnosti neustálého učení a vzdělávání se pojmout jenom obecně, ale také z pozice biblické víry. To, že ani zde nejde o zanedbatelný problém, zjistíme již pouhým pohledem do biblické konkordance. Pod heslem učiti a učiti se nalezneme pěkně dlouhý sloupec odkazů. Ostatně i Ježíši samotnému byla mimo jiné přisouzena také úloha učitelská. I s oslovením rabi, to znamená učiteli, se setkáme. V závěru před svým odchodem pak učitelskou úlohu předal svým učedníkům. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte a učte je. Takhle to sám říká. To znamená, že i on vidí nutnost učit a učit se jako v podstatě trvalou. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem byl nováčkem ve víře a hleděl jsem tak trochu závistivě na své pokročilejší spolubratry, neboť jsem měl pocit, jak oni jsou na tom dobře, už mají ve všem jasno, ne-li dokonce své jisté. Dnes se tomu usmívám, protože dávno vím, že i ve víře platí něco jako celoživotní vzdělávání a ustrnout na tom svém jistém by nebyla cesta do nebe, ale někam úplně jinam. Platí bez debat to známé Pavlovo, že naše poznání je jenom částečné. V poznání nemůžeme dosáhnout dokonalosti, ale nemáme právo to vzdát. V té souvislosti si vzpomínám ještě na jednu příhodu. Když jsem měl za sebou první zkoušku na vysoké škole a zkoušející mi blahopřál k jejímu složení, odvážil jsem se podotknout, že toho velikou spoustu nevím a docela lehce mne mohl na něčem takovém nachytat. To jsem měl už známku v indexu, tudíž jsem si to dovolil. On se jen usmál a odpověděl, ale pane kolego, vždyť my jsme na tom v podstatě všichni stejně. Jenom někdo jsme na tom žebříku poznání o pár šprušlí výš a někdo zase níž, ale větší rozdíl mezi námi není. Dodnes si tato jeho slova připomínám a jsem za ně vděčný. Dnešní doba klade na každého z nás hodně veliké nároky. Zatímco ještě před jednou, dvěma generacemi bylo docela možné, aby člověk po celý svůj život jakž takž vystačil s tím, co se naučil ve škole, dnes je to vyloučené. Týká se to všech oborů. Předpokládám, že nejvíce by nám to potvrdili lidé z oboru informatiky a z dalších oborů příbuzných. Jenomže právě tady sleduji jeden problém, který mnohým lidem, a obávám se, že především těm mladým, zůstává doposud víceméně skryt, avšak dříve nebo později se musí projevit. Představte si, že jde o problém, který ležel na srdci už před více jak dvěma staletími básníku a malíři Williamu Blakeovi. Když si smutně povzdychl, všude samé informace, ale žádné poznání. Co by asi Blake říkal dnes? Nejspíš by nevěřil svým očím. Ano, dnešní mladý člověk dokáže vstřebat nesmírné množství informací. Ale otázka je, má-li to hloubku. Nevím, jestli to byl záměr anebo náhoda, ale kvalitu takto získávaných informací velice přesně vystihuje známý výraz surfování. Nejde o nic jiného než o klouzání po povrchu. Velmi rychlé, v krátké době dokáže projet úžasnou vzdálenost, ale do hloubky to nejde nikdy. Možná vypadám jako zkostnatělý staromilec, ale jde-li mi o skutečné poznání, pak vždycky tisíckrát raději sáhnu po knize než po internetu. Na začátku jsem se volně dotkl známého výroku Jana Amose Komenského učit se moudrým býti.
Jdeme-li od informací k hlubšímu poznání, pak další krok by mohl vést právě k moudrosti. Souvisí to spolu navzájem. Jak tomu bývá ve většině věcí, které mají co dělat s vážným přístupem k životu, ani zde nelze odpovědět jednoznačně. Zkrátka to souvisí i nesouvisí. K tomu, aby se člověk stal opravdu moudrým, nestačí hromadit informace. Takhle to spolu určitě nesouvisí. Mít dokonalou paměť, ale i nadprůměrnou inteligenci, to ještě neznamená automaticky také být moudrým. Bez informací se neobejdeme, ale ty nemohou zůstat cílem, jsou vždycky pouhým prostředkem k poznání. A moudrost? To už je něco úplně jiného. Moudrost se rodí pomalu a těžce. S poznáním jistě souvisí, na množství vstřebaných informací ale určitě závislá není. Moudrým může být i ten člověk, který skončil jenom u základního vzdělání. Dá se říci, že moudrost má svůj původ někde jinde, mimo náš svět a mimo naše schopnosti. Ne nadarmo byla častokrát představována jako osoba, Sofia či Sapientia. Ani Bibli není tato personifikace cizí, vzpomeňme jenom na knihu Přísloví. A tím se dostáváme k tomu, jak vnímá poznání i moudrost biblická víra. Samozřejmě, že když Bible, konkrétně zmíněná kniha Přísloví, hovoří o moudrosti s velkým M, nemyslí tím nějakou samostatnou duchovní bytost, ale jde o moudrost Boží. Respektive je tato moudrost s Bohem ztotožněná, je vnímána jako vlastnost či jeden z atributů Božích. V 22. verši 8. kapitoly knihy Přísloví říká moudrost toto. Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Takže opravdová moudrost skutečně není z tohoto světa, podobně jako například pravda, i moudrost nám jde naproti. Podle toho také Bible rozlišuje dva druhy moudrosti. Jednak moudrost tohoto světa, tu bychom mohli dát do uvozovek, a pak moudrost Boží. Moudrosti sice učíme, ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží.

ale i v žalmech bázeň Hospodinova. A z toho vychází a kolem toho se točí i veškeré další biblické zmínky o pravém poznání a o skutečné moudrosti. A bázní boží by mělo být podmíněno i veškeré naše poznání a všechna moudrost. To mimo jiné znamená vzít na sebe nárok a odpovědnost. S pokorou si přiznat, že všechny možné naše diplomy a tituly jsou zase jenom pomíjivostí a v žádném případě konečnou metou a důvodem k přehnanému sebevědomí. Naše zdejší poznání je skutečně vždy neúplné a jenom tehdy, otevřeme-li se jeho prostřednictvím opravdové moudrosti, má smysl pro nás, ale hlavně pro druhé. A kvůli tomu určitě stojí za to neustále se učit moudrým býti.

Další zamyšlení přineseme opět zítra v 6 hodin a 45 minut ráno na téma Co udělat se strachem. A ještě před kalendářem pouštím španělského zpěváka Jesuse Cabella z písní Solo tu, což znamená jenom ty. Zpívá tam, ty jsi proměnil můj život, koupu se v množství polibků.

Kalendárium. Připomeňme si teď, jaké události narození, úmrtí se 31. srpna udály v minulosti.

Detroitské rádio ATMK odvysílalo první zprávy v dějinách rozhlasového vysílání roku 1920. V roce 2024 vyšlo poslední číslo Lidových novin. V provozu zůstal pouze spřátelený web lidovky.cz. Už jednou k této události došlo. 8.2.1952 vychází poslední číslo původních Lidových novin. Jejichž vydávání bylo obnoveno v roce 1990. Připomeňme si také narození. Roku 1546 se narodil Daniel Adam z Veleslavína. Byl to český spisovatel a vydavatel. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu. Období, kdy působil, bývá označováno jako doba veleslavínská. Vystudoval Pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem jednoty bratrské a tak se není co divit, že si zasloužil mimo jiné i o vydání Bible Kralické. Ta vycházela v jeho vydavatelství od roku 1579 postupně v šesti svazcích. Čeština, kterou byla Bible Kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka na dlouhá staletí. Jerzy Cimorek se narodil roku 1904. Působil jako pastor v Komorní Lhotce, Českém Těšíně, ve Visle a v Třinci. Od roku 1952 až do své smrti byl superintendentem a později biskupem Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. Roku 1688 zemřel John Bunyan. Byl to anglický kazatel a spisovatel. Uměl stěží číst a psát a přesto se jeho kniha Poutníkova cesta stala po Bibli nejprodávanější křesťanskou knihou. Byl především neúnavným kazatelem, který měl obrovský dar zasahovat lidská srdce. Po dlouhém duchovním tápání a hledání pochopil milost, udělenou člověku zadarmo v Kristu Ježíši. Tato událost změnila jeho život. V roce 1654 vstupuje do baptistického sboru v Bedfordu, kde velmi záhy začíná kázat. A v roce 1660 je při pronásledování nonkonformistů zatčen a uvězněn. Ve vězení strávil 12 let, protože se odmítl vzdát kázání evangelia. Zde vzniklo také několik jeho literárních děl, která by asi bez této kapitoly Bunyanova života stěží spatřila světlo světa. Pastorem sboru v Benfordu pak Bunyan zůstal i po svém propuštění z vězení až do své smrti. A roku 1997 tragicky zahynula při autonehodě v Paříži také princezna Diana. A v roce 2003 zemřel Pavel Tigrid, český publicista a spisovatel a bývalý ministr kultury. Narodil se 27. října roku 1970. Tak tolik z kalendária. Searching the world and losing myself, trying to find love in somebody else.

Dohrála skupina Spotlight a já už vás za malý okamžik zvu ke společnému čtení z Bible. Ještě nám zahraje Noé Miracles a skladba Vítr a mezi tím si už můžete otevřít Bibli, a to konkrétně 2. Petrovu a 3. kapitolu.

Toto je už druhý dopis, který vám píšu, milovaní. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze apoštoli přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. Nechtějí si uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu. A tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní, u Pána je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje svou trpělivost k nám. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj v noci. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země i všechno na ní schoří. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se rozstaví žárem. My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi. Domov spravedlnosti. Nuže milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, kdykoliv tyto věci zmiňuje. V jeho listech jsou některá nesnadno srozumitelná místa, která nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují, stejně jako ostatní písma. Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nedejte se strhnout bludem těch zvrhlíků. Neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, jemuž buď sláva nyní i na věčné časy. Amen.

Milí posluchači, ze studia Rádia 7 vás zdraví a přeje krásný den Kristýna Exnerová. Máme 31. srpna, 16 hodin už za námi a s tímto časem i pořad Kaleidoskop na téma Báječný hmyz kolem nás, kde se Broňa Procházková ptá entomologa Petra Rause.

0: Na krátkou výpravu do světa hmyzu zve Broňa Procházková. U mikrofonu opět po týdnu vítáme Petra Rause, dlouholetého tvůrce pořadu Rádia 7 a také entomologa. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už na začátku našich hmyzích setkávání si zmiňoval problém dnešní doby, že hmyzu oproti dřívější době výrazně ubylo. Souvisí to se změnou prostředí. Je možné sledovat i takový regenerační trend tam, kde člověk začal hospodařit vůči přírodě šetrněji?
1: Určitě ano. Typickým příkladem jsou vinice. Protože u vinic se podařilo, nejen u nás, ale ještě daleko víc v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii a v dalších státech, změnit způsob hospodaření. Zbavit se chemie. A vede to k tomu, že hmyzí osídlení takových vinohradů se už blíží hmyzímu osídlení některých našich přírodních rezervací. Že tedy opravdu hmyz se tam vrací. Tady možná stojí za zmínku životní strategie hmyzu. Protože někteří lidé mají pocit, že hmyz budeme chránit nejvíce tím, že zakážeme jeho sběr nebo zabíjení hmyzu, těch jednotlivých kousků, jednotlivých jedinců. To je bláhová představa. Hmyz má obrovskou schopnost regenerace svých populací, protože samice kladou stovky, tisíce, desetitisíce vajíček. Pokud by všichni jedinci zůstali naživu, tak přeplní planetu. Že tam už jaksi v tom původním plánu stvoření je zřejmé, že aby zůstala příroda života schopná, aby se zachovala rovnováha, tak z těch 100 000 potomků mohou splodit potomstvo jenom 2. Všichni ostatní musí dřív zahynout. Takhle to v přírodě funguje. To ovšem platí o hmyzu, který žije v tom našem běžném prostoru, který potkáváme, který je ohrožen vším možným a který slouží jako potrava všemu možnému. Zajímavé je všimnout si, jak úplně jiné poměry panují třeba v půdě, kde ti jedinci jsou poměrně chránění, i když i tam existují samozřejmě dravé druhy, ale zřejmě ten tlak predátorů, tlak dravců je výrazně menší, takže třeba některé druhy, a teď opustím hmyz, ale půdních roztočů, což není hmyz, ale je to poměrně blízce příbuzná skupina, mají třeba 10 mláďat za život. To je úplně nesrovnatelný poměr. Proto také obnova života v půdě je daleko obtížnější než obnova života na půdním povrchu.
0: Úbytek hmyzu není jediná výzva dnešní doby. K jakým změnám v oblasti hmyzu u nás ještě dochází?
1: Objevují se tady druhy, které tady dřív nebyly. K tomu je ovšem třeba říct, že to není žádná novinka, že tomu tak bylo vždycky. Problém je v tom, že člověk si zvykl pracovat v určitých podmínkách, a teď myslím zejména na zemědělství, a když se mu ty podmínky změní, tedy objeví se tam nějaký nový druh, tak to začne působit problémy. Typickým takovým druhem, který se objevil v poměrně nedávné době, nebo řekněme v době, kterou pamatují naši prarodiče, nebo v našem případě rodiče, tak je mandelinka bramborová. Už Ondřej Sekora psal o zlém brouku bramborouku. Pravda, ta jeho kniha byla poněkud ideologicky formovaná, ale to už je jiná kapitola. V každém případě dostala se sem mandelinka ze Severní Ameriky. Velký problém takových hostů, imigrantů, je v tom, že v tom novém prostředí vlastně nemají přirozené nepřátele. A to jim umožňuje velkou populační explozi a tím pádem, zejména pokud se živí něčím, co je pro člověka zajímavé, tedy v případě mandelíky bramborové bramborami, tak začnou páchat veliké škody. Takže imigrace takovýchto druhů, dneska mluvíme o invazních druzích, je vnímána jako něco velmi negativního. Je třeba si ovšem uvědomit, že to je negativní z pohledu člověka. Z pohledu přírody jde o běžný jev, který naopak pomáhal proměnám přírodního prostředí od jak živa. Je Rovněž ovšem skutečností, že člověk ty přesuny druhů výrazně urychlil a umožnil přesuny, které by bez lidského zásahu nebyly tak jednoduché.
0: Máme příklad nějakého invazivního druhu ze současnosti, přeci jen mandelinka bramborová už tu s námi nějakou dobu je?
1: Zmíním, pokud se tedy bavíme o hmyzu, asi tři druhy. Ten první z nich, tam zatím žádné škody nějak nepozorujeme, je to druh ploštice, která žije na semenech jehličnanů, na borovicích zejména. Zase přistěhovalec ze Severní Ameriky, vroubenka americká, Leptoglossus occidentalis. Zmiňuji ji, protože ji pravděpodobně znáte. Protože je dnes už poměrně běžná a často se objevuje v domácnostech na jaře, na podzim, kdy hledá v oknech úkryt na zimu nebo naopak v těch chladných jarních dnech ještě nějaké útočiště na chladnou noc. Je to ploštice asi centimetr a půl dlouhá, taková nohatá s dlouhýma nohama, hnědočerná, poměrně hezké zvíře. Lidé se často ptají, co to je, z minulosti to neznají, tak vroubenka americká. Další takový imigrant, a ten už je dost problematický, je čínské slunéčko. Teď přiznávám, že vlastně nevím, jak se jmenuje oficiálně, ale je to druh, který je podobný našemu slunéčku sedmitečnému, má trochu jiné zbarvení, takže se dá poznat už na první pohled, ale je agresivní. Agresivní především v tom smyslu, že je velký potravní konkurent. Velmi plodný, takže vytlačuje to naše slunéčko, připravuje ho o zdroje potravy a je vnímán velmi negativně v našem prostředí. Raději bychom měli ta naše vlastní domácí slunéčka, která sem přeci jenom patří. Tady to čínské slunéčko úplně nezapadne do struktury naší přírody.
0: Tak doplňme toho třetí příklad.
1: Tady myslím na křízka révového a to už je problematický imigrant. Objevil se úplně v poslední době na jižní Moravě, tedy v Čechách. Vlastně to je letošní záležitost, nebo loňská, ale v Evropě už se objevoval dřív. Je to drobný hmyz, křízci znáte asi, když jdete loukou, tak vám pod nohama vyskakují jednak sarančata, ale někdy také daleko menší tvorečkové, kteří ale také skáčou a odletují. Tohle to je případ toho křízka révového. Je to rovněž hmyz, který podobně jako ploštice saje na rostlinách. Tenhle ten křízek révový pochází rovněž ze Spojených států amerických a do Evropy se dostal už někdy v polovině 20. století, buď během druhé světové války nebo po ní. Ten jeho problém je, že je přenašečem choroby. Jedné bakterie. A způsobuje onemocnění v jiné révy. A to je samozřejmě problém. Protože tady se mluví o zlatém žloutnutí révy vinné, je to choroba, která vede nakonec k odumření celého toho vinného keře a je těžko proti ní bojovat. Takže křísek révový je příklad invaze, která působí škody minimálně lidskému hospodářství. Zase v našem prostředí nemá nějak výrazného nepřítele, který by ho dokázal regulovat, takže je to výzva pro všechny vinaře.
0: A dovést toho nepřítele z té původní oblasti může způsobit ještě něco dalšího, ne?
1: Mohlo by se stát, nevím, jaké jsou původní, protože oni ti nejvýznamnější nepřátelé jsou třeba houbové choroby. A to je potom zase těžko ohlídat, co všechno to způsobí.
0: Mluvíme tu o nových, ve smyslu nepůvodních druzích. Je možné najít nové a přitom nepřistěhované druhy? Dochází u nás k nálezům nových druhů hmyzu?
1: Tady zase musím trošku upřesnit ten pojem. Dochází v každém případě a teď se můžeme bavit o druzích, které známe odjinud, které objevíme tady, ale nemusí to být imigranti. Může to být prostě jenom proto, že jsme je doposud nenašli. Tady já mám docela zajímavou osobní zkušenost. Já jsem během svého působení v Moravském muzeu se věnoval výzkumu populací ploštic ve městě na městském ruderálu. To znamená na takových těch plochách skládek a stavenišť, prostě kde zůstane odkrytá půda a začne tam růst všelijaká lebeda a merlík a pelíňky a kde jaká taková ta, takový ten porost plevelný. A já jsem zjistil, že to je velmi zajímavý, tajemný svět. Dneska už se na těchto plochách pohybují často bezdomovci, už to není tak, jak to bývalo tehdy, v těch 80. letech, když jsem zašel do některých ploch zarostlých lebedou a tady tím, tak jsem prostě zmizel světu. Tam jsem nepotkal člověka, to byl úplně neznámý, uzavřený svět. No a když jsem chodil po takových plochách, tak jsem a sbíral ploštice, hledal, tak jsem zjistil, že tady v Brně žije třeba taková maličká ploštice Orius Horváty, o které se vůbec nevědělo, že se vyskytuje na Moravě. Prostě proto, že to nikdo nehledal. Tam je pravda trošku obtížné ji poznat, protože je potřebné toho tvorečka pitvat, pozná se až podle stavby pohlavních orgánů, ale prostě byl to nový druh pro Moravu a přitom žil v Brně a to vůbec nevzácně. Takže to je jedna možnost, kdy najdeme nový druh, protože jsme ho neznali. Druhá možnost je, že najdeme nový druh pro vědu. Tedy druh, který člověk ještě nikdy neviděl a nikdy ho nikdo nepopsal, není zaveden v literatuře, prostě neznámý druh, nový druh. I to se stává, to se mně nestalo, ale třeba Milan Luchý, kterého znáte z vysílání Rádia 7, takové druhy motýlů v jeho případě má a zná. Pravda asi ne od nás, i když možná i od nás, ale on teď v poslední době vozil takové druhy z tropických oblastí nebo ze středoasijských velehor. No a potom je možné najít druh, který prostě neexistoval dřív, vznikl až v poslední době. Tady je to ovšem už trošku obtížné, protože nemůžeme úplně spolehlivě říct, že vznikl právě teď a ne třeba před tisícem nebo milionem let a my jsme ho jenom neobjevili. Na druhou stranu existují skupiny, u kterých bychom řekli, že to jsou druhy ve stavu zrodu. Ale tady teď nedám žádný příklad ze světa hmyzu, tady mě nic nenapadá, jsou známé takovéhle skupiny mezi rostlinami, jsou takové skupiny mezi rybami, kde se takhle odhalují vlastně nově vznikající druhy, zřetelně identifikovatelné i na základě genetické analýzy. Nové druhy, ať už nové křížením nebo polyploidizací, kdy dochází ke zvětšení počtu chromozomů v buňce a tím pak vzniká tahle ta druhová bariéra, vzniká nový druh. Ale to už jsme mimo oblast hmyzu.
0: Možností je spousta, až mě to překvapilo. Ty ke sdílení informací přidáváš i nějaké poučení, přidáš i dnes?
1: Imigrace, to je téma, které hýbe společností dneska, takže tady bychom mohli zmínit. My jsme zatím mluvili o imigrantech buď bez většího hospodářského významu nebo o škůdcích. Možná by stálo za zmínku, že někdy se používají druhy, které nejsou v dané oblasti domácí, ale jsou využitelné v boji proti škůdcům a i když je to vždycky trochu riskantní, co všechno v přírodě způsobí, tak jsou druhy, které takto používáme a víme, že ten jejich přínos je v každém případě větší než škody, které by případně mohly způsobit, protože dokáží potlačit populace některých významných škůdců. Takže imigrace může být i přínosná a to je dobře si uvědomovat. V každém případě imigrace zvyšuje genetickou kapacitu, přináší nové genetické informace, rozšiřuje možnosti dalšího vývoje. Takže ve své podstatě je vždycky přínosná. Problém je v tom, že přináší změnu a to naše hospodářství ne každou změnu vítá. Spíše jsme rádi, když věci běží tak, jak jsou zavedené a jak jsme na ně zvyklí a přizpůsobení. Imigrace vyžaduje i naši změnu. Vycházet vstříc, hledat nové způsoby, nové modely, je to pracné, ale ve výsledku to může být přínosné.
0: Mít oči otevřené a nebát se nového, nebát se změny. Láká závěr dnešní výpravy do pozoruhodného světa hmyzu. Petr Raus byl dnešním hostem. Petře, děkujeme, že jsi nám byl průvodcem.
1: Bylo mi potěšením.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Rádia 7 přeje Broňa Procházková.

Reprízu tohoto pořadu naladíte opět v úterý v 16 hodin nebo v neděli ve 23 hodin. Premiéra sedmidílného příběhu Františka z Assisi, kterým bude provázet církevní historik František Holeček, startuje už v pátek v 9.30. Tak nezapomeňte poslouchat. A teď už pouštím jednu veselou píseň s názvem He is a Wonder. Je to zázrak.

A u veselějších a živějších písní ještě zůstaneme. Solu Izrael a jejich skladba The Best, neboli hebrejsky Hakvitov. Nikdo se nemůže rovnat Bohu. Je zdrojem života, naděje a lásky. Ten nejlepší, koho člověk může potkat.

0: Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Hostem Kuby Lofítka byla ráno Mirka Sablíková, kde hovořili o sjezdu nejen evangelické mládeže. A vy si tento ranní telefonát můžete poslechnout právě teď.
2: Jako každoročně i letos se začátkem října uskuteční sjezd nejen evangelické mládeže. Jaký bude ten aktuální ročník? O tom si budu v následujících minutách povídat s Mirkou Sablíkovou z organizačního týmu. Dobré ráno, Mirko, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Čím je sjezd jiný než běžná křesťanská víkendovka?
3: Pod naší běžnou víkendovkou by si evangelický mládežník asi představil setkání nějakých 15, 20, možná 40 lidí, kteří se vesměs znají a mají nějaký společný program. Ale sjezd má za cíl tyhle všechny party ze všech konců republiky dát dohromady a propojit tak církev naskrz republikou. Tvoříme vlastně vztahy i za hranicemi vlastního regionu nebo vlastního seniorátu a máme díky tomu řádově i stovky účastníků. A myslím si, že k tomu tvoříme velmi specifické prostředí, tím, že nabízíme různorodý program a nespočet příležitostí prožít víkend nejenom s tou svojí partou, ale získat i nové přátele a zároveň si u toho spoustu dozvědět a něco zažít.
2: Tématem letošního ročníku je krok za pokrokem. Co si pod tím máme představit a kam se chcete posunout, posouvat?
3: My si letos chceme povídat hlavně o technologickém pokroku a o digitalizaci. Chceme se zamýšlet třeba nad tím, jak se jako lidstvo posouváme dopředu a co to dělá s naší vírou a s našimi životy. Jednou z těch myšlenek, jak slyšíme v tom názvu, je i to, jestli vlastně stíháme to tempo, které si sami nastavujeme a jestli nás ten pokrok tak trochu nepředhání a neutíká nám. Všichni máme z kapse telefony a je to jiné než dřív.
2: K programu akce jako takové se dostaneme za chviličku. Na webu jsem zaregistroval, že hledáte sjezdovou píseň, pokud je to stále aktuální. O čem by měla být, jaké je zadání?
3: Ano, je to tak, ještě stále je možnost se takhle kreativně zapojit. Ten hlavní požadavek je, aby se text nějakým způsobem týkal toho tématu sjezdu, možná té technologie, toho posouvání se, toho pokroku, ale způsob toho zpracování a konkrétní motivy jsou čistě na autorovi. Fantazii se meze nekladou a do 3. září ještě možnost se takhle zapojit, takhle si zasoutěžit, tak určitě přijímáme další nápady.
2: Výborně, to je výzva. Pojďme nahlédnout do programu. Zmínila jste, že bude pestrý, na co se mohou účastníci těšit?
3: V sobotu dopoledne bude Jindřich Halama mluvit o etické stránce technologie v medicíně a o hranicích biologického vylepšování člověka, co k tomu může říct křesťanská víra. Budeme tam mít povídání třeba o významu sociálních sítí při šíření různých ideologií, včetně těch nebezpečných, nebo historie nějakého vývoje komunikace v křesťanství. Co do kultury, v pátek večer se těšíme na Celeste a Charles. Budeme tam mít taky spoustu workshopů, třeba co se týče digitální rovnováhy nebo umělé inteligence v křesťanském prostředí. Ale bude tam i možnost k modlitbě, zamyšlení se, bude tam možnost se hýbat, možnost se kreativně vyřádit. Myslím si, že si každý něco najde.
2: Jak vlastně složité bylo pro vás vybrat téma toho letošního ročníku, protože pokud se nepletu, tak ta skupina, která se zapojuje do té přípravy, je poměrně velká, tak věřím, že i nápadů bylo spousta. Jak probíhal ten proces výběru tématu nebo přemýšlení nad tím konceptem toho letošního ročníku?
3: Je to tak, že je nás víc a že těch nápadů bylo hodně. Na druhou stranu, tím, jak se poslední dobou vyvíjí umělá inteligence naprosto raketovou rychlostí, a jak se všechno kolem nás mění, tak tohle byla vlastně docela rychlá volba něčeho, co chceme zachytit dřív, než to vlastně uteče i nám, dokud je to takhle aktuální.
2: Pokud bychom odložili program a přednášky, Jakou myšlenku by si podle vás měli lidé ze sjezdu odvést?
3: Já si myslím, že kromě toho, že toho člověk může právě spoustu zažít a naučit se, tak určitě to, že je tu velká komunita lidí, kteří jsou aktivní a kteří chtějí být pohromadě. A je to komunita, o kterou se lze opřít. A já v tom vidím velikou naději a mám z toho hroznou radost, nejenom na osobní úrovni, ale i z pohledu té církve. Protože je vidět, že ta mládež žije a zrovna ta atmosféra sjezdu je podle mě naprosto nenahraditelná.
2: Na závěr ještě připojíme prakticky, kde se sjezd uskuteční a kde případní zájemci najdou potřebné informace.
3: Letos se potkáme v Třebíči a máme webové stránky sjezdmladeže.cz a nebo se na nás může podívat i na sociálních sítích Evangelické mládeže. A moc se těšíme na každého, kdo se k nám připojí.
2: Hostem ranního telefonátu byla Mirka Sablíková z organizačního týmu sjezdu. Díky moc za představení, za přiblížení akce. Přeji hodně sil do závěru všech příprav a ať se akce vydaří.
3: Moc vám děkuji, krásný den.

Píseň Království dospíval Štěpán Matuška ze City House Music. Emma Neeson, zpěvačka, následující skladbu napsala v období, kdy přišla o hlas a tím pádem částečně o směr svého života. Zpívá v ní Musím mít víru, i když všichni okolo říkají, že jsem skončila. Budu věřit a budu silnější než předtím.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Milí posluchači, já se s vámi budu muset rozloučit a vysílání předat své milé kolegyni Andrejce Audové. A tak bych se ráda rozloučila písní You've Always Been od skupiny Unspoken, ve které zní: ve všem, co prožívám, nikdy si mě neopustil. Byl jsi mi zachráncem, utěšitelem, když jsem byl na pokraji sil. Byl jsi můj uzdravitel, vykupitel, byl jsi jako moje máma, můj táta, bratr nebo sestra, ale taky přítel. A tak vám všem přeji, aby i pro vás tímto vším Bůh byl. Mějte krásný zbytek dne a dobrý start do nového školního roku. Pokojný večer i zítřejší ráno přeje Kristýna Exnerová.

Jazzový klub na Rádiu 7. Letní měsíce bývají určeny k hojnému cestování a poznávání cizích zemí. I v jazzovém klubu jsme si přes prázdniny nasadili cestovatelský klobouk a poznávali různá hudební zákoutí širého světa. Oblíbenou destinací, kterou bychom rozhodně neměli minout ani na cestách turistických, ani těch hudebních, je Španělsko. V závěrečném dílu letní série vás tedy s vějířem v ruce, sklenkou kvalitního vína a roztodivným tapas na stole vítá Broňa Procházková. A to u poslechu hudby plné rytmu a slunce a skvělých kytar. Gerardo Núñez s flamenkovými kořeny a Ulf Vakenius s kořeny jazzovými nám v dnešní hudební hodině představí společnou nahrávku z roku 2016 Logos. Slovo, řeč, příběh, význam, číslo, důvod, rozum, smysl. Název Logos má velmi široký a prastarý obsah. Tak ať už v dnešním albu najdete jakoukoliv jeho nianci, dobré naladění a dobrý poslech hudby dvou kytarových velmistrů přeje Broňa Procházková. Začínáme titulní skladbou Logos.

Španělský kytarista Gerardo Núñez je považován za jednoho z nejlepších kytaristů. Rok narození 1961. Od 14 vystupuje po boku významných umělců. Bohaté flamenkové dovednosti obohacuje o prvky jazzu, rumby, bossanovy, blues a jiných. Ty se stávají nedílnou součástí stylu nuevo flamenco, v němž Gerardo Núñez vyniká. Z jeho rozsáhlé diskografie posloucháme nahrávku z roku 2016 Logos, na které spolupracuje se švédským jazzovým kytaristou Ulfem Wakeniem. Jazzový klub pokračuje skladbou Havana.

V jazzovém klubu hrajeme s Alba Logos, kytaristů Gerarda Nuñeze a Ulfa Wakenia. Přibližně stejně starý Ulf Wakenius pochází ze Švédska. Svou kariéru ovšem budoval zejména na americké jazzové tradici. Vzpomeňme 8 let v tělese Oscara Petersna. Nevyhýbá se ale ani severskému jazzovému odkazu a novým podnětům. Na společné desce Gerardo Núñez svou hbitostí a temperamentem převážně určuje směr. Ulf Wakenius jej rozšiřuje a obohacuje. Dialog obou protagonistů pak doplňují perkuse, tleskání i tlumené pokřiky. Před námi skladba Filia.

V hudební hodině jsme se dostali k poslední skladbě alba Logos z roku 2016 dvou současných kytarových virtuozů. Gerard Núñez je španělským mistrem v žánru nuevo flamenco a švédský Ulf Wakenius pak mistrem jazzovým. K názvu desky Núñez dodává: Logos popisuje záhadu našeho setkání. Titul alba láká posluchače do světa, který ti dva vytvářejí svou intenzivní konverzací a zvědavostí na toho druhého. Spojují své hudební slovníky a vytvářejí řeč, dialog, vyprávění, důvod, diskusi, definici a ony další významové niance prastarého slova logos. Před závěrečnou skladbou doplněnou o zpěváka se z letního cestovatelského jazzového klubu loučí Broňa Procházková.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

zlověstný klid před svítání. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu neumlčíš, i když ohně vzplanou, tam, kde jeden z nás pad, stov

vlhy nad Rýnem a svítá, po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech muši.

0: Skončil jazzový klub a vysílání na Rádiu 7 se posunulo k té večerní části. U mikrofonu už je s vámi Andrea Audová, která vás tím dnešním večerem provede. No a ať ten dnešní poslední prázdninový večer užíváte někde venku, nebo možná balíte aktovky a chystáte věci na ráno, anebo se vás začátek školního roku vůbec netýká, tak ať už je to jakkoliv, jsme rádi, že část večera trávíte právě s námi. Před námi je toho do půlnoci ještě spousta. Teď vám nabízíme pravidelné studium Bible s Jiřím Zdráhalem. Krásný poslech vám přeji.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 48. kapitola. Poslední kapitola knihy Ezechiel dokončuje prorokovo nejdelší proroctví. To popisuje celých 8 kapitol. Jedná se o vidění chrámu, také nově rozděleného území Izraele mezi 12 izraelských rodů a město ležící jižně od chrámu. Rozdělení země na podíly zde nekopíruje geografickou situaci, tak jako to bylo při rozdělování země v dobách Josua. V Ezechielově vidění je země rozdělena na stejné geometrické pásy. Jejich podrobný popis najdeme právě v této poslední kapitole. Ta končí popisem města. Jedna jeho strana je dlouhá 14 kilometrů. To je víc než dnešní Jeruzalém. Těm z vás, kteří nečtou toto poněkud vyčerpávající Ezechielovo proroctví, přečtu závěrečných 6 veršů. Toto jsou vnější hranice města. Na severní straně měřící 4500 loktů, asi 14 kilometrů, budou 3 městské brány pojmenované podle izraelských kmenů, brána Rubenova, brána Judova a brána Levyho. Na východní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Šimeonova, brána Izacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4500 loktů budou 3 brány, brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů, což je 56 kilometrů. Od toho dne se to město bude jmenovat Hospodin je tam. Popisem města, ve kterém bydlí Bůh, nekončí jen tato kniha. Končí tak i celá Bible. V posledních 2 kapitolách zjevení čteme o městě, které přichází od Boha. A jehož brány také nesou jména izraelských rodů. Tam čteme. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Tehdy ke mně, tedy k Janovi, přišel jeden z těch 7 andělů a promluvil ke mně, pojď, ukážu ti nevěstu, manželku Beránkovu. Odnesl mě v duchu na vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Měl mohutnou a vysokou hradbu s 12 branami, na těch branách 12 andělů a napsána jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly z východu, 3 brány ze severu, 3 brány z jihu a 3 brány ze západu. Toto nebeské město je ale daleko větší než město z Ezechielova vidění. Změřil tedy anděl město Tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné, 12 000 honů, což je přibližně 2220 kilometrů. V Ezechielově vidění řeka, přinášející život, pramenila v chrámu. V nebeském městě už žádný chrám nebude. A řeka života zde pramení přímo od Božího trůnu. Čteme. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu, prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese 12 ovoce. Chrám, Izrael, Řeka i město v Ezechielově vidění je tedy popis jiné skutečnosti, než o které čteme v knize Zjevení. Vypadá to jako obraz obnoveného a uzdraveného současného světa a je snad přípravou na nebeskou konečnou skutečnost. Každý krok v Božím plánu nás totiž připravuje na ten další. Nejprve Abraham uvěřil Bohu a uzavřel s ním smlouvu. Při uzavírání smlouvy obětoval stejná zvířata, která se pak stala po staletí součástí obětního systému Mojžíšova zákona. Abraham byl přípravou na zákon. Během Mojžíšova zákona pak Izraelci přinášeli zvířecí oběti a tak si připomínali lidskou vinu, nedokonalost a potřebu odpuštění. Lidskou vinu dokonale odstranil Ježíš. Zákon byl tedy přípravou na Ježíše. Nyní církev rozhlašuje a připomíná Ježíšovu oběť, ale také prohlašuje Ježíše králem světa a stvoření. Ježíš bude králem. Církev je přípravou na Ježíšovo králování. Až jednou Ježíš znovu přijde, stane se tímto králem. Ježíš bude královat nad zemí a lidmi. A až bude definitivně zničeno zlo, předá vládu Bohu. Kristovo králování bude přípravou na věčnost s Bohem. Bůh bude ve stvoření a stvoření bude v Bohu. Bůh získá svůj vlastní svět. O tom čteme. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou duchovní vládu, vrchnost a moc. Předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední bude smrt. Až mu bude všechno poddáno, pak se i sám syn poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a také v 18 hodin.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.
0: První zastavení na naší cestě večerním programem v podobě pořadu Bible Guide máme za sebou. No a co je teď před námi? Pojďme nahlédnout do programové nabídky. Hory mohou být krásné, ale také velmi zrádné. Rychle se mění počasí a vy zůstanete odříznutí daleko od lidí. Jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po sestupu dolů do civilizace uvědomila a jak ji to změnilo, se dozvíte od 6:30 při poslechu relace Život víry. V Kanafásku otevřeme 14. kapitolu z knihy misionáře Paula Whitea Po stopách hlva s názvem Uzdravení. A nebude se hovořit pouze o vyléčení našeho těla. Bude se mluvit i o uzdravení srdce. Čas věnovaný dětem začíná v 19:15. Je dobré umět se na emoce tázat, umět si jich všimnout, umět se jich dotknout, umět s nimi počítat, ale není dobré na nich stavět život, vztah a vůbec cokoliv, říká Marek Macák v závěru série věnované emocím. O prožívání Boží blízkosti, o nutnosti nepaušalizovat a schopnosti ptát se i tam, kde to bolí, bude řeč ve 7:45. Soud nad velikou nevěstkou představuje 17. kapitola knihy Zjevení. Koho nebo co si pod touto symbolickou postavou představit a jaký bude její vliv, poodhaluje v relaci Světem Bible výklad Johna Vernona McGeeho 15 minut po 8. večerní.

0: Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, hovoří v poslední letní repríze pořadu Hláska Pavlína Štefková z Evangelizačního centra Mise. Vysíláme od 9. hodiny. Ježíš je zatčen a veden před veleradu, kde je falešně obviněn. Ve výkladovém cyklu Markova evangelia pokračuje poslední dějství velkého dramatu Ježíšova díla. Pořad Ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem poslouchejte od 10. hodiny večerní. Ve čtení na pokračování si připomínáme výraznou osobnost baptistického kazatele a vynikajícího tenisty Miloše Šolce. Pocházel z velmi chudé rodiny a neměl žádné vzdělání. Maturitu si dodělal až ve 38 letech a ve 40 letech se pustil do studia teologie. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje 15 minut po 11. hodině. Tolik tedy dnešní programová nabídka pro poslední prázdninový večer. Věřím, že vás zaujala a potěšila, no a snad vás potěší i následující písně. Přeji vám krásný poslech.
1: Slovo tvé budíš světlo.

Říká se, že hory člověka učí pokoře. Stačí totiž poměrně málo, třeba změna počasí, špatný odhad vlastních sil nebo podcenění situace a najednou zjistíme, že zdaleka nemáme všechno pod kontrolou. Tak právě jedno takové podcenění hor přivedlo k přemýšlení o životě Karlu Daňovou. Co si po návratu do civilizace uvědomila a jestli může jedna náročná zkušenost změnit i pohled na vlastní život, uslyšíte v pořadu Život víry, který začíná už za chvíli.

0: Poslední z letních repríz příběhů o setkání s Bohem nabízí pořad, který právě začíná. Přeji vám krásný poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Karla Daňová. Vyrostla jsem v katolické rodině na malém městě na Moravě. Moje matka pocházela z takové tradiční katolické rodiny, která žila ten křesťanský život takovým způsobem v mantinelech mezi musíš, nesmíš. A ta výchova byla z té strany taková tvrdší a považovalo se za úplně samozřejmé, že jako děti budeme

někdy do kostela a převezmeme víru našich předků. Do toho, do takového toho dětství, které bylo plus minus harmonické, přišla nemoc matky, když mi bylo necelých 13 let. Zvláštní bylo, že jsem celé dětství prožívala intuici, že umře. Celé dětství jsem měla strach, že je něco blbě a že o ní přijdeme. A najednou to bylo tady a ona těžce onemocněla. Velice brzy na mě dopadla tíha všelijakých starostí o domácnost, protože několik let hodně času trávila v nemocnicích a v mých 17 letech zemřela. Mi se paradoxně ulevilo, protože jsem vlastně ten strach prožívala mnoho let a najednou už to tak bylo a už se s tím nedalo nic dělat a přišla prostě nový život a vůbec nové přenastavení rodiny. Ale hůř na tom byla sestra, která vůbec netušila, jak je to vážné, a matka vlastně umřela na její 15. narozeniny a byl to pro ní obrovský šok. Dost to s námi třemi, se sestrou a s otcem se mnou zacvičilo, byla to nečekaná situace a taky to mělo dopad na naši dětskou víru. Nebyli jsme zvyklí doma o Bohu mluvit, nebyli jsme zvyklí se spolu sdílet, se spolu modlit. Všichni jsme se modlili za maminčino uzdravení, ale každý tak nějak po své ose. A ani teď jsme nebyli schopni si své emoce pozdílet a vůbec spolu o tom mluvit. Já jsem už mezi tím hodně o Bohu přemýšlela, snažila jsem se svoje řešit všelijaké otázky po boží existenci, potom proč je tolik zla ve světě, proč se děli všelijaké zlé věci v historii. Měla jsem spoustu otázek i k tomu, proč katolická církev, do které jsme chodili, tak škaredě naložila třeba s mistrem Janem Husem a spoustu takových dětských otázek. A tím, že byl maminčin bratr farář a na půdě bylo spoustu literatury, tak jsem v ní občas byla naložena, snažila jsem se sama najít otázky. A moc se mi nedařilo. A byla jsem v tom dost ponořena, ale nenacházela jsem ani odpovědi, ani boží blízkost, ani podporu v církvi. A tak se stalo, že jsem po nějaké době po matčině smrti se rozhodla, že už do kostela víckrát nepůjdu, a že to s tím Bohem je nějaké úplně mimo. A stala se zvláštní věc tu neděli, kdy jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování nevstala z postele, nevstala ani sestra, ani otec a všichni tři jsme tím okamžikem přestali fungovat katolické církvi. Provalilo se to až 3 roky potom, v okamžiku, kdy se moje sestra vdávala ne v kostele, ale na úřadě. V tom okamžiku vlastně všichni příbuzní pochopili, co se děje a došli na ten občanský obřad. Ale my už jsme byli někde jinde. Sestra měla brzy první, pak druhé dítě. Já jsem odešla do Brna na vysokou školu a přestože jsem doma vypadala jako vzorná studentka, tak v Brně jsem si značně užívala a tím, že jsem se vzdala víry v Boha, tak jsem ztratila jakékoliv zábrany a opravdu jsem si dělala, co jsem chtěla. A tak to šlo mnoho let a ten život dostával se do čím dál větších obrátek. Po škole jsem zůstala v Brně pracovat. Skoro všechny moje kamarádky se po vysoké škole vdali, ale já jsem v té době přišla o další vztah a o to víc, to byl o důvod víc prostě žít nezávazně a v Radovánkách. A přestože jsem nějak tušila, že to je hodně mimo. První náznak toho, že se něco děje, že se na mě Bůh dívá, nastal zhruba 3 roky po konci školy. Dostala jsem se pracovně na nějaký kongres do Vysokých Tater. A vždycky jsem milovala hory, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla a tak jsem ten kongres místo nasávání odborných vědomostí využila k běhání po horách. A díky tomu, že jsem to kloubila s večerními potulkami a výlety
do restaurací a podobně, tak prostě jsem těch sil na ty hory moc neměla a taky jsem neměla žádné zkušenosti. A v takovém, po jedné takové pařbě jsem se v pozdních odpoledních hodinách vydala zdolat příčné sedlo a vůbec jsem nevzala v úvahu, že je říjen a den je krátký a v 2000 metrech na řetězech už byla námraza a voda, která prostě přes den ve sluníčku tekla po skalách, k večeru zamrzla. A já jsem zhruba v půlce toho přechodu nebo toho stoupání po řetězech, po té skalní stěně, najednou se dostala do stavu, že jsem neměla sílu udělat další krok. Klouzaly mi boty a byla jsem totálně vyčerpaná, neměla jsem ani pořádně ani rukavice, takže jsem měla úplně ledové ruce a najednou jsem visela někde na řetězech, stmívalo se hodně rychle a nevěděla jsem vůbec, jak se jako mám dostat nahoru nebo dolů. Byla jsem tak v půlce a jako úplně jsem jako přemýšlela, kde mám skočit, protože mě nic lepšího nenapadalo. Neměla jsem na nic sil a nějak jsem začala sem prožívat, že je to boží varování, že se Bůh už nemůže na ten můj život dívat a že je třeba něco změnit, jestli to přežiju. A jako nevím, jak dlouho jsem tam visela, jako bylo to hodně dlouho, protože až za tmy jsem nahoře nad sebou zahledla několik světýlek a byli to horolezci, kteří na rozdíl ode mě měli čelovky a sestupovali příčným sedlem na Terryho chatu a sundali mě dolů, pomohli mi dojít mezi lidi s patřičnými komentáři, které jsem si pochopitelně zasloužila. No, dalo by se čekat, že se něco změní, ale nezměnilo se nic. Dala jsem si jela svůj scénář, své volny. Paradoxně změna nastala až v okamžiku, kdy jsem se několik měsíců po tomto zážitku vdala. Byl to takový nějaký můj pokus po lidsku vyřešit svůj neuspořádaný život. S tím sňatkem přišlo spousta změn. Jedna z nejvýznamnějších byla ta, že jsem se brzy na to odstěhovala na Vsetín, odkud z jehož okolí pocházel můj manžel a začali jsme tady budovat rodinu. Brzy se nám narodil první syn a 2 roky na to druhý, takže jsem byla v cizím městě bez zaměstnání, protože jsem byla na mateřské. Začala jsem se zbližovat s jeho rodinou a nacházet si tady nové přátele. A najednou jsem pochopila, že vlastně musím ten vztah budovat, že vlastně jsem jakoby hodně odkázána na ten vztah. To byla pro mě nová skutečnost a zkušenost, protože jsem byla zvyklá si opravdu dělat, co chci a všecko nějakým způsobem plus minus vládat. A teď jsem viděla, že prostě jsem v takové situaci životní, že jsem na tom muži závislá a že ten vztah nestojí na dobrých základech. A teď už můžu říct, že na mě pracoval Duch Boží a že jsem začala vnímat, že ten vztah vznikl špatně a že je spousta věcí, které neměly být a které v tom vztahu drhnou a vlastně ten vztah ničí, aniž bych byla schopna to ovlivnit. A týkalo se to mé minulosti. A čím dál více ve mně hlodal pocit viny. A dnes už to vím, nakolik pocit viny je destruktivní a k čemu až může vést. Dostávala jsem se do stavu úplného zoufalství a také bezvýchodné situace, že nevím, co s tím. A na povrchu to vypadalo v pohodě, rodinka jakoby prosperovala, ale my jsme nebyli schopni jak vytvořit hlubší vztah a dnes už vím, že to bylo mou vinou a prožívaným pocitem viny ten vztah nestál na dobrých základech. Zhruba po 4 letech jsem šla na takovou banální operaci s takovou tukovou malou hrčkou na koleně, kterou bylo nutné odstranit. A v té nemocnici jsem byla na pokoji spaní,
která byla po těžkém úrazu kotníku. Někde na nějakém setkání nějaké větší dítě skočilo na nohu a prožívala velké bolesti a ten kotník byl opravdu v zoufalém stavu. A začali jsme spolu, mě teda překvapilo, že za touhle paní chodili neustále davy lidí a vůbec jsem to nechápala, co to je, kde se bere tolik příbuzných, tak jsem se na to začala vyptávat. A vyšlo najevo, že ta paní je z nějaké církve a že to jsou vlastně lidi z té církve. Tak to jsem viděla poprvé. A když jsem tady měla někoho z církve, tak jsem, abych nestala řeč, vytáhla ty svoje dětské otázky, které jsem se tenkrát před lety snažila jako úporně sama vyřešit. A začala jsem se na ně ptát a začali jsme o tom spolu komunikovat. A de facto to byl po těch mnoha letech, co jsem skončila nebo přestala chodit do katolické církve, to byl první člověk, s kterým jsem se bavila o Bohu a který vůbec mi dával nějaké otázky, který se o mě nějakým způsobem zajímal a začal mi o Bohu vykládat. A my jsme v té nemocnici strávili spoustu času tím, že jsme si vykládali o svých životních zkušenostech a že mi tahle paní Anička vykládala o svých zkušenostech s Bohem a naprosto bez jakýchkoliv pobouření nebo rozhořčení mě uváděla do pravdy Božího slova, což pro mě bylo nové, protože když jsem se ptala na půdě katolické církve, tak to bylo vnímáno hodně negativně. A najednou byl prostor se o tom bavit. A tak i po skončení naší hospitalizace vztah pokračoval. Anička mi občas navštívila, ne zas moc často, ale tak akorát. Občas přinesla nějaký letáček, občas nějakou knížku. A já jsem čím dál více o Bohu přemýšlela. Koupila jsem si taky sama Bibli a začala jsem číst. A od švíc jsem se zajímala o to, co je v Božím slově, nebo jaký Bůh by mohl být v podání této nové známé, tím více sílil můj pocit viny a ta nepohoda. Došla jsem až do takového stadia, že jsem pochopila, že pokud bych měla nějakým způsobem se přiblížit k Bohu, takže prostě musím vyjít s pravdou ven ve svém vztahu s mužem. A to byl okamžik, kdy jsem tu Biblii zabalila a uložila k ledu. Doslova se mi dá do knihovny a další dobu na ní se dal prach, protože jsem si řekla, že tohle nikdy neudělám, že bych o ten vztah přišla a to jsem fakt nechtěla. A tak to zůstalo nějaký čas. Anička pochopila, že se dveře zavírají a nechala to tak. A zhruba za rok a půl potom z čistého nebe, aniž bych to čekala, vyšlo velice rychle najevo, že můj manžel má přítelkyni. A to bylo něco, co jsem naprosto nečekala, protože já jsem mu naprosto věřila a jestli jsem někomu nevěřila, tak sobě. Ani jsem možná neplánovala být věrná, ale jemu jsem věřila naprosto, protože mi připadal jako vyloženě rodinný typ. Vnímala jsem, že se ona stará, že ona spečuje a má nás rád. A pro mě to byl úplný šok. Ale současně mi bylo opravdu v ten okamžik úplně jasné, že jsem udělala špatné rozhodnutí, že jsem tenkrát kvůli tomuto vztahu nechtěla vztah s Bohem. A moje manželství mělo potom rychlý průběh. Já jsem sama byla ten, kdo pomohl tomu, aby ta nevěra vyšla na povrch a neměla jsem moc chuť nějakým způsobem to tolerovat. Takže se manžel brzy odstěhoval a vše směřovalo k rozvodu. A já jsem zoufale litovala, že jsem tenkrát tu Bibli a ty Boží věci odhodila. A nastaly 3 měsíce zoufalství, kdy jsem tušila, že budu opuštěná, nevěděla jsem, co budu dělat, protože jsem byla na mateřské, takže jsem se obávala vůbec i o naší existenci, jak z čeho budeme žít s dětmi. A současně jsem chtěla volat k Bohu a jako byla jsem v takovém stavu nějaké zaseknutosti, že jsem nebyla schopna vypustit ani hlásku a vůbec jsem nebyla schopna nic dělat. To bylo takové nějaké zvláštní napětí,
na jednu stranu, dnes už vím, že to byla taková přetahovačka o mou duši, že na jednu stranu mě táhly ty boží věci a toužila jsem potom to všecko Bohu odevzdat a na druhou stranu jsem byla úplně zasekana v nějakém zvláštním vzdoru. A tak to trvalo zhruba 3 měsíce a na konci prázdnin už jsem byla dohodnuta, že musím nastoupit do práce, abychom měli nějaké příjmy. 1. září jsem měla jít do nového zaměstnání a v té době, kdy vlastně, ještě jsem neřekla, že v té době, kdy začal ten náš manželský konflikt, takže tak se stalo právě přes tu Aničku, že mě a mou kamarádku pozvala na takovou malou skupinku žen, kde slíbili, že pouze 6x a pouze po 2 hodinách budou vykládat něco o božím slově, takové kratičké příběhy, no a hlavně, že nám přitom pohlídají děti. Tak to byl asi takový nejsilnější motivační faktor. Bylo tam příjemně, děti si hrály, a my jsme s několika ženami si povídali a přitom jsme probrali jakoby 6 klíčových příběhů z Nového zákona a přitom byla taky sestra místního kazatele církve bratrské a na závěr těchto 6 setkání nám dala nějaké kontakty a pozvala nás, že si můžeme o tom dále promluvit s jejím mužem, kdyby jsme měli zájem a pozvala nás do sboru. Tak já jsem tak spíš z povinnosti a ze slušnosti slíbila, že tam někdy se aspoň jednou přijdu podívat. A tu poslední neděli předtím, než jsem měla nastoupit do práce, děti už byly vlastně s manželem a s jeho novou přítelkyní na nějakém výletě. Já jsem měla volný den, který jsem zase trávila v trápení. Já jsem říkala, tak aspoň něco splním, co jsem slíbila, půjdu se tam podívat. A tak jsem se v neděli večer vypravila na večerní shromáždění a k jeho konci přišel ten manžel od té mojí nové přítelkyně z té skupinky, kazatel z místního sboru. A jak mě viděl, tak se mnou dal do řeči, pozval mě k ním. A jak jsme tak nějak nezávazně vykládali, tak ta tíseň moje už byla taková, že se mu všecko vyklopila. Bylo to vlastně z čisté vody, bez přípravy, takové celoživotní pokání, kde jsem Bohu vyznala všecko, co bylo špatně v mém životě, prosila o odpuštění. A ten sam okamžik přišla obrovská úleva. A takové jasné odpuštění a všecko to trápení s vinou bylo rázem tak jednoznačně pryč, že se mi zdálo, že se znáším a že prostě všecko je nové, čisté, krásné. Den byl úžasný a jednoznačně jsem věděla, že mi začíná nový život.

Byla to poslední neděle v srpnu, každý rok na ní s vděčností pánu vzpomínám, že mě zavolal. Jsem Bohu vděčná za to, že brzy po tom obrácení přišly docela těžké věci a v nich jsem se musela rozhodovat pro něho nebo proti němu. A díky tomu jsem velice rychle zakořenila v pánu, přestože to bylo dost náročné, všecko se to týkalo budoucího uspořádání našich vztahů. Velice brzy po této příhodě se změnil můj vztah k mému muži. Z toho steku na to, jak to dopadá, jak ten vztah se vyvíjí, jsem najednou začala prožívat vůči němu úplně novou lásku a nový zájem ten vztah udržet. Ten důvod byl boží, byl to boží dovoz, celý ten nový vztah k němu, protože jsem věděla, že manželství je v božím plánu a tu lásku prostě úplně jinou a novou jsem dostala. A tak jsem začala nečekaně a úplně jinak o ten vztah usilovat. Bylo to pro mou povahu překvapivé a i pokořující, protože jsem ho několikrát prosila, aby se vrátil, aby to přehodnotil a slibovala jsem mu, že věci budou jinak. A že taky jsem mu řekla o tom, že ten důvod, proč si myslím, že to bude jinak, je, není ze mě, ale že protože jsem přišla k Bohu. Nemělo to moc valný efekt, nicméně se stalo to, že zhruba po 3 měsících po té zkušenosti obrácení se ta přítelkyně na nějakou dobu odjela do zahraničí a on se k nám nějak dočasně vrátil. A já jsem měla obrovskou radost a nové naděje, že to prostě se stane, že to manželství udržíme. A do toho přišlo asi poprvé mocné boží slovo ke mně, kdy jsem vnímala, že mě Bůh povzbuzuje do toho, abych s ním mluvila v pravdě a řekla mu, co je špatně a co bylo špatně v našem vztahu. A opět to bylo přes velké obavy, že to zničí to, co jsem znovu mohla doufat. Ale bylo to tak přesvědčivé a tak jasné boží vedení, že jsem to nakonec udělala. Byl to opravdu velice silný okamžik. Došlo k tomu, že mi odpustil vše, co bylo k odpuštění. A řekl, že kdyby to věděl dřív, že by všecko bylo jinak, že to je strašná škoda, že to ví až teď. A vypadalo to několik dní, že to překonáme a že to půjde. Ale pak věci vzali rychle spát. A velice brzy přišel návrh na rozvod, který mě úplně rozložil tím, jak byl napsaný a podaný. A bylo jasné, že teď už opravdu bude usilovat jenom o to, ať ten vztah brzy skončí. Já jsem ještě měla taky pocit a dojem silný, že za ten vztah mám stále dále bojovat, ale to už působilo jenom jeho přitvrzování až tak, že to vypadalo, že chce i, a bylo to tak napsané v té žádosti o rozvod, že chce do péče i děti. A já jsem byla tak z toho zdeptaná, že jsem už i říkala, že jim snad bude s nima líp než se mnou. A tady přišlo další boží slovo a povzbuzení skrze bratra kazatele, který řekl něco, neřeknu to asi úplně přesně, ale který řekl něco v tom smyslu, že s cizí ženou jim nikdy nebude tak, jak s matkou. A velice výrazně a jednoznačně mě povzbudil k tomu, ať bojuji za to, ať děti jsou svěřeny do mé péče. I za cenu toho, že budu souhlasit s rozvodem na druhé stání. Tak jsem se podle toho zařídila a byli jsme po druhém stání rozvedeni a děti skutečně byly svěřeny do mé péče. Jsem za to Bohu moc vděčná, že se to takhle urovnalo. Jsem vděčná za to, že mi dal příležitost prožít s mými syny život a že vlastně vedl potom i náš vzájemný vztah s bývalým mužem k nějakému upokojení.
a že jim vlastně mým synům zůstal otcem a zůstal jim blízko i v té době po rozvodu. S dětmi jsme zakořenili ve sboru církve bratrské ve Vsetíně na Jasence a sbor nám tvořil a tvoří dodnes rodinu. Našli jsme tady spoustu požehnání a podpory. Nesčetněkrát jsem zakoušela to, že nesčetněkrát jsem zakusila nebo přijala finanční pomoc. Našla jsem zde takovou i duchovní podporu. A děti našly mužské vzory a vrstevníky. Jsem za to hodně vděčná, že jsme tady mohli ty léta prožít. Za tu dobu, kdy jsem byla sama, jsem zakoušela takové mimořádné boží zaopatření a tolik mimořádných situací, kdy se o nás postaral, že nad tím stále jenom žasnu. Je to takový souvislý tok zážitku a zkušeností, kdy o nás pečoval a nejenom o nějaké základní potřeby, ale nad naše očekávání. Můžu možná vzpomenout některé příběhy. Zhruba 3 roky po tom, co jsme začali chodit do sboru, jsem měla nějaké zdravotní problémy a musela jsem se podrobit operaci. A těsně před tou zkušeností se stala ta nemilá věc, že mi někdo ukradl kolo. Kolo v té době byl náš jediný dopravní prostředek. Jezdili jsme přes celé město do školky na velkém kole. Na svém kole jsem vozila mladšího syna a starší jezdil sám. A i po městě jsem se všelijak dopravovala na kole, takže to pro mě byla velká ztráta. Byla jsem na Boha fakt dost naštvaná, že nám to kolo neohlídal. A co si teď mám počít? Nicméně po té operaci, kterou jsem musela podstoupit, jsem měla dodržovat jakýsi léčebný klid a tak dále, což pro mě je vždy těžké. A kdybych měla to kolo zaparkované ve sklepě, tak by to s tím mojím dodržováním bylo opravdu slabé. A tak jsem neměla na čem jezdit, tak jsem se chovala podstatně klidněji. V době, kdy už jsem byla fit, tak z nenadání přišel za mnou bratr ze sboru, s kterým jsem neměla nikterak blízký vztah. A řekl mi, že nějak mu pan položil na srdce, že mi nemá dát konkrétní obnos, že už budu vědět, na co je. A bylo to přesně to, za co jsem si mohla koupit nové kolo. Takže to, takových zážitků mám opravdu spoustu, že o naše potřeby Bůh pečoval. Dávám k dobru svoje pouštní šaty. To bylo v době, kdy jsem pracovala v jedné neziskové organizaci, něco jsme tam budovali. Byl to takový hektický čas, kdy, jak se říká, na blbosti nebyl prostor a čas. A najednou bylo vše hotovo a přicházel, měl nastat slavnostní okamžik dokončení a slavení toho, že se dílo podařilo. A já jsem najednou říkala, no tak a co teď na sebe? Klasická ženská otázka. A najednou se stalo to, že od spodního prádla přes boty až po úplně luxusní šaty jsem všechno dostala. A proč jim říkám pouštní? Říkám jim pouštní, protože je mám dodnes, je to už 20 let a ty šaty jsou pořád jako nové. Oni prostě nezvečely, oni se vůbec jakoby neopotřebovávají. Opravdu to nechápu. A už si toho všímají i lidé, kteří mě znají déle, že to je nějaké zvláštní. Opravdu je to zvláštní. Takovým a podobným způsobem Bůh ho nás pečoval. Já mám takovou teorii koloběhu darů v přírodě. To vzniklo někdy už na počátku, kdy mě moje blízké sestry ze sboru v církvi bratrské vylečily z revančismu. Já jsem byla vychována tak, že když náhodou něco dostanem nebo někdo nám učiní nějaké dobro, takže mu to musíme v nějaké podobě co nejrychleji vrátit, abychom nebyli za nevděčníky. A teď jsem viděla, že to tyhle lidi neuvěřitelně rozčiluje a že to prostě neberou. Ať jsem se snažila sebe být vynalézavější a nějak to zabalit a zamaskovat, tak to vždycky dopadlo stejně, že to odmítali a odkazovali mě na Boží slovo, že se mám naučit přijímat. A tak jsem se to pilně učila a vytvořila jsem si svou teorii koloběhu darů v přírodě.
že prostě jsme obdarováváni a ta moje teorie má základ v Božím slově, jsme obdarováváni proto, abychom mohli být velkory se štědři, takže prostě ráda přijímám a podle svých možností dávám jinde tam, kde vidím, že je potřeba. No a další důsledek toho, že jsme zakoušeli tolik dobrodění od lidí v církvi a Boží zaopatření našich všech potřeb byla ta, že se mi několikrát v mých zaměstnáních v neziskovém sektoru naskytla možnost svoje zkušenosti z rodiny aplikovat v neziskovkách. A mohla jsem jakoby znovu vidět, že Bůh funguje pořád stejně, že se zajímá o každou naši potřebu a že on je mocen každou naplnit svým způsobem a vždy mě překvapí tím, jak to dělá a jak dává na dočekávání.

Máte-li touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu a jeho cesty k vám, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě. A my váš příběh moc rádi pošleme dál. Premiéra tohoto pořadu v pátek 11.15 zůstává stejná, ale pořad se bude jmenovat S Bohem. Další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy ve středu v 19.45. V následujícím pořadu bude hovořit Tomáš Sisal. Bylo 7 hodin večer a poslední srpnový večer na Rádiu 7 pokračuje. Já jsem ráda, že jste s námi. U mikrofonu je s vámi Andrea Audová. Možná právě dnes člověk trochu víc než kdy jindy vnímá, jak rychle čas běží. Ještě před malou chvílí jakoby prázdniny začínaly a najednou stojíme na jejich úplném konci. A tak něco končí a něco nového začíná. A my ne vždycky máme možnost rozhodnout, jak přesně ta další etapa bude vypadat. Ale můžeme rozhodovat o tom, s jakým postojem srdce, anebo také s kým do ní vstoupíme. My už za malou chvíli pozveme k poslechu naše nejmenší posluchače, protože už za chvíli rozjedeme Kanafásek. No a ve 7:45 potom Marek Macák a Lucie Endlicherová v pořadu Uši k duši. Jsme rádi, že jste s námi. Přeji vám krásný poslech.

Bukua, děti, vítejte v Kanafásku. A jak jste určitě z mého pozdravu poznali, před námi je další kapitola z knihy Po stopách lva, kterou vám i dnes přečte Pavel Hromádka.

Uplynuly 3 týdny. Stál jsem na verandě a díval se přes střechu operačního sálu do dálky. Z trnitého křoví před nemocnicí právě vystoupily 2 postavy do plného slunce, které pražilo na rovinu. Jeden byl vysoký muž a 2. postava byla malá. Nemohl jsem rozeznat, je-li to hoch nebo děvče. Vypadalo to, že každý z nich nese na zádech břemeno. Zdaleka bylo slyšet radostný hlas muže, který šel napřed a zpíval černošskou loveckou píseň. Když se přiblížili, mohl jsem rozeznat i tenký, jasný hlásek malé holčičky, který se vždycky připojil k refrénu. He, Buana, to je jistě Simba a má zřejmě velkou radost. Ano, Daudy, možná, že nese něco, co dodá sílu a radost našemu srdci. Ha, Buana, a našemu žaludku také. A tu už se vynořil Simba za rohem nemocniční budovy. Na ramenou nesl antilopu, kterou ulovil lukem a šípem. Za ním šla malá holčička, jejíž obličej se mi zdál známý. Na zádech však nenesla zvěřinu, ale neforemný hrb větší než její hlava. A tu jsem v ní poznal děvčátko, které tenkrát zmizelo, když vesničané zmakali, uprchli před našimi domnělými čarami. Jakmile její příbuzní slyšeli o předivném uzdravení Perisy a viděli, že se Simba vydává na cestu do nemocnice, dovolili, aby ho děvčátko doprovodilo. Její otec napřed váhal, protože se obával, že bude muset předem platit za operaci a léky, tak to totiž dělali kouzelníci. Ale Simba se smál a vysvětlil jim, že to břemeno, které nese na ramenou, postačí, aby děvčátko bylo zbaveno svého břemene navždy. Složil antilopu z ramen k mým nohám. Buana, přišel jsem pěšky zdaleka, tam odtud. A ukázal bradou na skupinu baobabových stromů, které byly asi tak 8 kilometrů daleko. Hé, víš, ale teď si sednu do stínu a budu se dívat, jak jiní maso připravují. A pak budeme jíst. Daudy a Samson odnesli zvěřinu ke kuchyni a zřídili tam na starém železném plechu primitivní řeznictví. Simba tu stál, jako by neměl o nic zájem, ale jeho oči bloudily kolem. A tu už jsem viděl jít někoho pomalu a namáhavě po verandě ženského oddělení. Byla to Perisy. Hé, řekl Simba tak tiše, že jsem to slyšel jen já. Buana, ona může zase chodit. Ká, ale podívej se, jak je hubená. Fuj, jistě potřebuje masa tolik, kolik ho jen budu moci sehnat. Pojď, pozdravíme ji. Přešli jsme k verandě a řekli podle afrického způsobu Mbukua. Dobrý den, odpověděla Mbukua. Vítání trvalo chvíli, jak se to mezi černochy sluší. Konečně jsem se zeptal, a jak se cítíš dnes, Perisy? Buana, odpověděla, jak by bylo tobě, kdyby tě sešili jako starou košili? Kumbe, jak mě kůže pálí, když se natáhnu. Smál jsem se. Sedla si na třínožku a opřela se o chladnou zeď. Simba přidřepl, opřen o svůj oštěp. A já jsem měl za to, že je lépe se vzdálit. O nějakých 30 kroků dále jsem se soustředěně zadíval na krajinu. Palčivý žár se vlnivě tetelil nad vyprahlou zemí. Neklidné hejno vran sedělo na holých větvích baobabu. Usmíval jsem se při myšlence, co asi Simba říká Perisy. A tu jsem zaslechl za sebou hlásek. Buana, otočil jsem se. Za mnou stála holčička, která přišla se Simbou. Buana, řekla. Kdy pomůžeš také mně? Podíval jsem se na její ramena, která byla přikryta kusem špinavé černé látky. Zlehka jsem jej sněl a prohmatal ohavný nádor, který jí znetvořoval záda. Byl veliký jako její hlava. Ke své spokojenosti jsem však zjistil, že nebyl srostlý s páteří. Šel jsem naproti do nemocničního sálu. Sečelela vyšla ven. Seči, řekl jsem, dohlédni, ať tu malou 2 nebo raději 3x důkladně vykoupají. Stará Afričanka ohrnula nos a mrkla na mne. Hé, Buana, o to se postarám, smála se.
Zatímco ty budeš zaměstnána tímto, já se podívám, jak brzo se najde vhodný čas, abych ji mohl zbavit jejího břemene. Šel jsem se podívat, jaké mám k této operaci nástroje, kterých by bylo možno použít. Operace nebude obtížná a pro malou holčičku bude znamenat velikou úlevu. Simba mi říkal, že se jí vrstevníci a vrstevnice velmi posmívali pro její cigongo, ranec na zádech.

Vůně vařeného masa stoupala z velkého hrnce. Skupina ošetřovatelů a lidí z nemocnice stála kolem a sledovala všechno s velkým zájmem. Perisy seděla na své židli a vyprávěla jim příběh. Poslouchejte, začala. To bylo takhle. Žil jistý muž, který se jmenoval Mukristo a byl velmi zarmoucený. Plakal a naříkal smutným hlasem. Co mám dělat? Co mám jenom dělat? Jeho žena mu řekla, proč pak jsi tak smutný? On odpověděl, jak nemám být smutný, leží-li na mě takové těžké břemeno. Malá holčička se otřásla, ale Perisy natáhla ruku a přitáhla ji k sobě. Pak pokračovala. A vidíte, jednoho dne četl ve své knize a při čtení se ho zmocnil zase zármutek a on hlasitě volal. Co mám dělat? Co mám dělat, abych se zbavil svého břemene? Tu přicházel cestou jeden a ten se ho tázal. Co tě tak trápí? Hleď, řekl mu Kristo. V této knize jsem četl, že jméno mého břemene je hřích a já se bojím, že pod touto tíhou klesnu hlouběji než hrob. Chá, řekl ten druhý, jsi-li v takovém zoufalém postavení, proč proti tomu něco nepodnikneš? Hongo, kam pak mám jít? Tázal se mu Kristo. A tak se vydal na cestu, o níž se dověděl, vedla přes močály a stepy, kde žili lvy, přes místa, kde čekali nepřátelé, kde vrchy chrlili oheň, šel zemí, kde bydleli obři, až přišel k místu, kde na pahrbku stál dřevěný kříž. Když mu Kristo zahlédl kříž, zůstal stát, podíval se na ně a divil se. Potom se rychle rozběhl do kopce až tam, kde stál ten kříž. Tu se najednou odpoutal ranec z jeho ramen a spadl z nich, kutálel se z kopce dolů a zmizel navždy. Hongo, jak byl mu Kristo šťasten a pln radosti, s radostí v srdci řekl, svým utrpením mi získal pokoj a smrtí jeho jsem získal život. Malá holčička se dotkla Perisiny ruky. A ty, proč z něho spadl jeho ranec, když se díval na dřevěný kříž? Perisy jí vyprávěla o synu božím, který byl přibit na kříž, aby od nás odvrátil trest za naše hříchy a který na něm zemřel. Slzy se kutálely po tvářích děvčátka. Ach, ty ho asi velmi miluješ. Simba a Perisy kývali hlavami. To ano, máme k tomu mnoho důvodů, abychom ho milovali. Znělo to, jako by ta slova byla vyřčena jedněmi ústy. I ty se naučíš tomu všemu rozumět, řekla Perisy laskavě. Víš, Buana ti pomůže a tvůj ranec ti také spadne z ramen. A potom, až ztratíš svoje cigongo, pochopíš, možná lépe než kdo jiný, jak šťasten byl mu Kristo bez svého břemene. Holčička přikývla. Na druhý den ve stejnou hodinu ji přinesli do operačního sálu. Když se při západu slunce probudila z narkózy a viděla nad sebou usmívající se Perisy, byla její první slova, je pryč můj cigongo, je pryč? Ano, řekla.

a odvahu v srdci. A Buana docela potichu dodala, až Simba a já budeme pak jednou spolupracovat, pak zažijeme šťastí.

Obřemení bylo dnešní pokračování z příběhu Po stopách lva od Paula Whitea. A co je to vlastně břemeno? Jsou to všechny zlé věci, které jsme provedli, i ten špatný pocit, který z nich máme. Je to jako těžký pytel, který na nás někdo hodil a my ho pořád nosíme sebou, stejně jako si ta malá holčička nesla na zádech těžký nádor. A víte, děti, že už nemusíte své břemeno tahat životem? Pán Ježíš na nás čeká a nabízí, že ho můžeme nechat u něj. Stačí ho poprosit o odpuštění našich špatných věcí a on nám ten těžký pytel moc rád vezme a navždy ho zahodí. Příběh z knihy Po stopách lva napsal Paul White, četl Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství a Alef v roce 1994.

Radost, strach, smutek, vztek, nadšení. Emoce jsou přirozenou součástí života a často nám o sobě i o situaci, ve které se nacházíme, něco důležitého říkají. Zároveň ale nemusí být dobrými řidiči našeho života. Jak jim naslouchat, všimnout si jich a počítat s nimi, ale zároveň na nich nestavět všechna svá rozhodnutí nebo vztahy, série Uší k duši věnovaná emocím dnes míří do svého závěru. Marek Macák bude mluvit také o prožívání Boží blízkosti a o schopnosti ptát se i tam, kde otázky trochu bolí. Uši k duši poslouchejte už za chvíli.

0: Pořad Uši k duši se přihlásil svou známou znělkou. Od mikrofonu přeje dobrý den a dobrý poslech Lucie Endlicherová. Znovu zdravím také Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My se bavíme o emocích, setkáváme se u tohoto tématu už po čtvrté. Já bych ráda navázala tam, kde jsme minulý týden skončili. Mluvili jsme o prožívání či neprožívání boží blízkosti, o tom, jak moc je důležitá emoce v tomhletom stavu, a někde tam bych ráda začala. Ty jsi zmínil takový ten pocit, neprožívám boží blízkost, takže Bůh tady není. Na jaké rovině zakoušíme boží blízkost? Je to vždycky jenom skrze emoci?
1: Rozhodně si myslím, že ne. Kdybych asi měl dlouhé období, kdy se nic emočně neděje ve vztahu s Bohem, tak začnu mít pocit, že něco jako divně. Ale taky nemusíme zažívat věci vždy a každý den nějak normovaně. Přeci ten vztah je dynamický, někdy má člověk dojem nějakého ochladnutí, protože se opravdu něco stalo, někdy proto, že se nic nestalo, ale třeba je člověk vyčerpán, anebo Pán Bůh zrovna chce jednat jiným způsobem, nebo člověka chce něco naučit. Je dobré přirovnat to k jinému vztahu, zase třeba k manželství. Manželství prostě, pokud na sebe bude mít jeden z těch dvou nárok, že musí každý den prožívat hluboký pocit blízkosti a radost z toho, že tam ten druhý je, a vnímat, že ten druhý na něj myslí a že se o něj stará, tak se rozvedou tak do 2 měsíců. Ten život je daleko mnohostrannější, barvitější a vztah zahrnuje to, že jsme schopni a že jsme si hlavně slíbili, že budeme spolu napříč různostma těch stavů a situací, kterýma procházíme. A taky člověk brzy v blízkých vztazích zjistí, že velká část toho, co prožívám, nějak moc neodpovídá tomu, co ten druhý vůči mě třeba dělá, co se reálně odehrává. A tohle musíme započítat i do stavu s Hospodinem. Takže takové ty období, kdy buď ho prostě chvilku nevnímáme, anebo kdy vysloveně jdeme po poušti, která může trvat i dlouho. A to takové zkušenosti v písmu máme spoustu záznamů, tak můžou být období, kdy Pán Bůh jedná. Prostě emoce není měřítko. Emoce je zpráva o tom, co se třeba někde děje, ale není známkou přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha. Navíc, když vezmeme písmo vážně, na nejenom emoční rovině, tak vezmeme vážně to, že jednak Bůh je přítomen všude. A druhá, že v Kristu, zvlášť když jsem mu dal svůj život, takže v Kristu je Bůh přítomen u mě v mém životě, dokonce je přítomen ve mně. Takže my se potřebujeme učit vidět očima víry, což nám zní jako další metafora, ale myslím, že je lepší definice, že víra je orgán, který nám pomáhá vnímat to, co je duchovně reálné. A duchovně zase neznamená neskutečně reálné, ale v duchovním smyslu a na duchovní rovině je to naprosto reálné. Duchovní realita je ještě hlubší realita, než ta, kterou běžně vnímáme. Takže ty období, kdy necítíme duchovně a jsme nuceni se opřít o to, jsou většinou období, když tam není nějaký jiný problém, o kterém nám Pán Bůh většinou milerád řekne, když se zeptáme, tak pokud je tam takový prázdno a není tam nějaký důvod, proč by nám dobrý otec neřekl, co se děje, tak to bývá období, kdy nás učí vidět očima víry, kdy nás učí brát věci vážně, bez toho, abychom na ně aktuálně šahali nebo aktuálně je vnímali emočně. A když se to povede a zavnímáme vírou, protože jinak vlastně v danou chvíli to nejde, tak nám to dává často daleko bezpečnější půdu pod nohy, než ty emoce, které jsou příliš vratký aspekt v našem životě, aby jsme se o to mohli opírat tímhle způsobem. Emoci je dobré umět se na ně tázat, umět si jich všimnout, umět si jich dotknout, umět s nima počítat. Nestavil bych na nich život, ani vztah, ani nic na emocích jako takových.
0: Říkáš, emoce nejsou měřítko, jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak měřítkem je víra. Co ve chvíli, kdy mám pochybnosti o své víře směrem k Bohu?
1: V tu chvíli ta pochybnost může být zase nějaká myšlenka doprovázená nějakýma emocema, třeba nejistotou a tak. A stejně jako každou další věc, tak v takovém případě je třeba podle mě nakonec jako s každou emocí nebo s každým prožitkem a s každou myšlenkou, která je dost silná a problematická na to, abych se tím zabýval, aby mi to jako rušilo pozornost, tak je s tím třeba jít za Bohem. Začít o tom mluvit s ním a nejlépe i s dalšíma lidma, se kterýma se dá spolehlivě o tom mluvit, o takovýchhle věcech, prostě to přinést. To máme pěkně v prorocích a u žalmistů ve staré smlouvě a u Joba, kde oni Bohu předkládají, jak to mají. A někdy jsou to pochybnosti, někdy jsou to otázky. Proč se tohle děje? Proč jsou věci jinak, než jak jsem si myslel, že budou, když jsem tvůj a když jsem spravedlivý a podobně. My se potřebujeme naučit přinášet celé svoje já, celou svoji bytost, včetně našich emocí, včetně našich myšlenek před Boha, aby v tom vztahu jsme si to zpracovávali a pochybnosti k tomu patří. Dokonce i pochybnost o tom, zda Bůh je někdy nutnou součástí budování víry, protože pokud má stát na pevný nohou, tak musí být schopna se tohle dotázat, aby ta víra věděla, nebo aby ten člověk věděl, že to, co si myslí, si nemyslí jenom proto, že si zakázal myslet něco jiného. To je pak velice vratké. A v tom setkání on potom většinou jedná, obvykle jedná jinak, než bychom čekali. Otevře vám úplně novou dimenzi, kterou jste nečekali, že tam je, anebo vás nějak vyfrustruje správným směrem. A nebo někdy vás dlouho nechá zmatenýho a nevíte, co se děje. To se nestává tak často, ale ta jobovská zkušenost zůstává věčným upozorněním, že nevždy dojdeme k tomu pochopení nebo k nějakému jasnému vyústění a budou kolem lidi, kteří budou mít různé teorie, dokonce biblické a křesťanské teorie o tom, co se nám děje, a my přitom můžeme stát před Bohem a říkat mu, a já opravdu nevím, co děláš a proč to děláš. Tohle je opravdu špatně. A Bůh o nás nakonec může říct, že jsme spravedliví.
0: My jsme hned na začátku mluvili o tom, že je důležité emoce nepotlačovat, ale umět v nich zdravě setrvávat. Jakýmsi protipólem, zvlášť v křesťanství, se mi zdá být takovéto vyrábění emocí pro to, aby měl člověk dojem boží přítomnosti, boží blízkosti, nějakého božího vedení. Tak bych se ráda ptala na rovnováhu v tomhletom, v takovém tom umět v tom pocitu, v emoci setrvat a zároveň nevyrábět si ho.
1: No, tohle je kluská půda. Ono, když zahrajete správnou kombinaci akordů, tak duchovní prožitek má kde kdo. To je děsivý tohle, proto řada křesťanů tak je taková, že si dává pozor na jakoukoliv věc, která by mohla vybudit emoce, která by mohla s nima pracovat. Na druhou stranu, písmo je svědectví o kráse božího díla a o majestátnosti a o tom, jak lidi byli uchváceni nebo vyděšeni a tak. Prostě ty emoce tam jsou. Chtít vzít víru pouze racionálně, tak je nelidské. A Ježíš byl a je velice lidský. Bůh je velice lidský. Takže nejde o to se těch emocí zbavit. Ale taky nejde o to je vyrábět. Takže já jako doporučuji budovat církvi kulturu, kde budeme komunikovat věci co nejvíc ve jejich pravdě. A ta pravda zahrnuje to, že to vyvolává taky různé emoce. Jo. Takže když budu mluvit o tom, jaký Bůh doopravdy je, anebo o tom, jak doopravdy jednal v mém životě, anebo v někoho životě, tak to bude vybuzovat emoce samo za sebe a nebudu je muset dovyrábět. Nebudu muset mluvit s takovým jako duchovním přídechem, aby lidi měli pocit, že mluvím nějak jinak, jo, než běžně. Nemusím systematicky promýšlet až příliš moc, jak uspořádat písničky, aby vybudili správný efekt. Jo. Je to o míře, to není podle mě úplně buď a nebo. Zase je to jako dobrý uspořádat písničky tak, aby to nebylo pitomý. Jo. Je to asi na nějaký škále mezi sugestí a pitomostí, jo. Jak zacházíme s těmahle věcma. Ze svého života mám i ten dojem, že vlastně když přišly hluboké i emotivní zkušenosti s Bohem, takové fakt jako oslovení, které nikdy nezapomenu, situace, kde to bylo velice, velice reálný i na pocitový úrovni až tak jako hodně, až nadpřirozený, tak popravdě v mém životě to byla skoro vždy situace, kde jsem to nečekal. Nebyly to chvíle, kdybych jako se připravoval na to, že teď budu mít zážitek s Bohem a teď se šel rochnit v jeho přítomnosti. Ale zároveň znám období, kdy si pamatuju, že to bylo velmi blízko po ruce. A velmi snadné se ponořit do pocitu, které souvisely s takovým tím jako hluboce duchovním zažíváním Boha i čehokoliv, co se děje kolem mě. Ale když to někdo má stabilně dlouhodobě, tak jsem vždy trošku opatrný v tom směru, že někdy to bývá na úkor kontaktu s reálným životem. A tam už jsme podle mě na půdě něčeho, co emočně je silné a příjemné. Vypadá to velmi duchovně, ale po ovoci se poznají věci. Ve mně třeba tahle období budila pýchu. Pocit nadřazenosti, pocit, že vím. A pocit, že je to pro každýho a že tohle je standardní a takhle to má být prožívaný. Což je těžký, když prožijete něco intenzivně, tak vám to tak přijde. Duševní člověk nebo člověk, který žije nějakým způsobem z tělesného smýšlení, jak se říká biblicky, tak velmi často je přirozeně hlasatelem svojí nejintenzivnější zkušenosti, kterou by měl prožít každý. A je jedno, jak duchovně ta zkušenost vypadá.
0: Vyvolává Boží blízkost vždycky jenom pozitivní emoce?
1: Myslím si, že určitě ne. Boží blízkost bývá spojená s bázní a se strachem taky někdy. A jsou období, kdy se to tak jako proměňuje. My se už neumíme moc bát Boha a myslím, že bychom se to měli znova naučit. A bát se ho ve smyslu, myslím, že si je Lewis to říká někde, jako tygra ve vedlejší místnosti. Bát se ho jako majestátného, který je blízko a který je svým způsobem nebezpečný, ale jak říká v Narnii Lucinka, říká, on je nebezpečný, ale dobrý. Ale myslím, že abychom mohli poznat, že je nebezpečný, ale dobrý, tak někdy ho musíme poznat pouze jako nebezpečného. Já mívám někdy negativní emoce ve vztahu k Bohu v tom, že já věřím, že je svrchovaný a někdy se dějou věci, které jsou opravdu úplně zbytečné komplikace. Jo, u některých mi zpětně jako dojde, že to byla vlastně docela milost, že jsem někam třeba nedojel a vlastně to bylo dobře. Ale jsou situace, kde se třeba s Hospodinem hádám a je to ani ne tak o strachu, ale o tom, že jsem prostě naštvaný a že když mám být upřímný, tak mu řekne, bylo by opravdu fajn, kdybys na chvíli mluvil jasněž a vysvětlil mi, k čemu tohle bylo dobrý. A asi jako ví, co dělá, já věřím, že ví a vlastně mu věřím, ale bývám naštvaný. A nemyslím si, že mu to v rámci toho našeho vztahu vadí. Hodně se mi líbí, ještě k tomu Luizovi se vrátím, jedna taková pěkná metafora. My totiž máme taky normovaný v církvích, jak máme prožívat svůj vztah s Bohem emočně a jak má vypadat úcta a jak prostě správně jako přistupovat k Bohu. A mně se moc líbí, jak v Narnii, když tam přijde ten Aslan, který je prostě zosobním toho Krista a Boží přítomnosti jako fyzicky přítomné mezi zvířátky, tak oni ty zvířátka reagují na ně strašně různorodě, ale všichni jakoby dobře. Takže taková ta inteligentnější zvířata, velká taková ta prostě nějaká, tak to se skloní v hluboké úctě prostě až k zemi a tak. A je to prostě o velké úctě, možná až o bázni a o respektu a tak. No a veverka k němu přiskáče a teď se o ně otírá, hopsá mu po hlavě a tak. A prožívá to jako radostně úplně z jiné strany. Jo. Tak pán Bůh má rád i veverky, jo. Myslím, že musíme respektovat trošku jednak to, kde jsme duchovně a mít porozumění pro velkou šíři toho, skudy Hospodina zažíváme a písmo nám v tom pomáhá, protože tam to všechno je. Tam je ten majestát, tam je ta tíha Boží přítomnosti, která člověka skoro dusí v některých chvílích a pak jsou tam ty situace, které jsou o mateřské něze, jsou tam situace hravé, jsou tam situace, kde Hospodin se bije s někým. Mně se to strašně líbí na písmu, že se nedá systematizovat tak, abychom řekli, tady ty tři emoce jsou ty, které prožíváme v Boží přítomnosti a tady těch 250, tak si nechte někam jinam. Pán Bůh nás bere celé a celé nás vychovává, celé nás formuje a počítá s náma s celými. To je dobrá zpráva. Proto přišel v těle, aby poznal a aby do sebe pojmul, jaké to je být my v celé šíři.
0: Troufám si tvrdit, že tohle je dobrá tečka našeho přemýšlení o emocích. Děkuji, Marku, že jsi je s námi prošel. Díky, těším se na setkání zase za týden.
1: Taky, naschledanou.
0: Končí tady pořad Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.

Je tady 8. hodina večerní, posloucháte Rádio 7 a tím dnešním posledním prázdninovým večerem vás provází Andrea Audová. Už za chvíli nás čeká pořad Světem Bible a potom také nahlédnutí do kalendária. Jsem ráda, že ten dnešní večer trávíte spolu s námi. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Putování knihou Zjevení jsme dorazili k 17. kapitole a k obrazu soudu nad velikou nevěstkou. Koho nebo co tato symbolická postava představuje a jakému vlivu bude podle biblického textu vystaven svět? Výklad Johna Vernona McGeeho nabídne další souvislosti v pořadu Světem Bible, a to už po následující písni, kterou zprostředkuje kapela Tehillim. Píseň má název Na duchu klesám a je inspirována žalmem 143. Přeji vám krásný poslech.
1: הודיעני דרך זוהלך, כי אלך

Zachovej Bože moji modlitbu, mé prosby prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v právu před tebou.

0: ukáž mi cestu, po níž bych šel. Tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

Slyš mě dřív, než ztratím dech. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším mě v lásce tvé. Jsi má jediná.

0: Pádem falešného náboženského systému a odhalením jeho zhoubného vlivu pokračuje výklad 17. kapitoly knihy Zjevení v pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee nám přehledně objasní prorocký význam duchovního i obchodního Babylonu a přinese varování, že bez osobního vztahu k Ježíši Kristu nás před nadcházejícím soudem nic neochrání. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Veliká nevěstka sedící na dravé šelmě. To je nadpis, milí posluchači, který náš učitel dr. McGee dává biblickému textu, který máme před sebou v 17. kapitole knihy Zjevení. Nenacházím slov, jimiž bych popsal ten děsný obraz. Už jsme si pověděli, že nevěstkou je nepravá církev, mocný náboženský systém. A dravou šelmou je obnovená římská říše, znovu vytvořená antikristem. I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou řka ke mně. Pojď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, s kterouž smilnili králové země a spili se vínem smilství jejího obyvatelé země. Tolik první dva verše v 17. kapitole Zjevení. Veliká nevěstka je ona část domnělé církve, která tu zbude po vtržení pravé Kristovy církve. Budou ji tvořit lidé, kteří ve skutečnosti nikdy neuvěřili Kristu jako svému osobnímu spasiteli. Nikdy se nestali částí Kristova těla. Je to skupina náboženských lidí, kteří vejdou do velkého soužení. Máme zde o ní určité informace. Sedí na vodách mnohých. Podle 15. verše, k němuž se dostaneme později, vodami jsou velké masy lidí a množství národů. Nevěstka do značné míry ovládá celý svět. Pozoruhodné je vyjádření, že s tou nevěstkou smilnili králové země. Mezi církví, tedy tou domnělou církví, a králi země či správci států bude v té době hanebné vnitřní spojenectví. Přátelé, hnutí za zblížení všech možných náboženství v naší době se naprosto shoduje s předlohou této nepravé církve, která se má objevit na scéně. A písmo ji ani neuznává za hodnou jména církev, ačkoliv jsem si jist, že ona sama se tak nazývat bude. Podle mne je toto hnutí pro naši vlastní zemi více nebezpečné než kdejaký totalitní politický systém nebo třeba než takzvaná nová morálka, hodnotí náš starý biblista. Podle mne je více nebezpečné než každé jiné hnutí. Stane se mocným blokem, který pseudoduchovní propagandou oslní nemyslící dav. Přivede svět pod vliv dravé šelmy z moře a dravé šelmy ze země. Ty využijí tuhle odpadlickou církev k ovládnutí mas a ona se takovému uspořádání podvolí kvůli politickému povýšení a kvůli získání větší moci. Nože platí zde starý princip, známý už od ráje. Zavrhnete-li to pravé a ryzí, co pochází od Boha, stanete se doširoka otevřenými pro všechno falešné a padělané, co ve skutečnosti stojí proti Bohu. Apoštol Pavel napsal Tesalonickým, že odmítne-li kdo a nepřijme lásku pravdy, která by ho zachránila, pak tedy uvěří nehorázné lži. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 10 a 11. Podle našeho textu nastane soud, nebo kralicky odsouzení, nad velikou nevěstkou. Pohár božího rozsudku bude vtlačen do jejich rtů. A kdože ten soud provede? Kdože ji hodlá zničit? Zničí ji sama šelma. Antikrist a falešný prorok ji už nebudou potřebovat, poté co posloužila jejich záměru. Pokračujeme třetím veršem v 17. kapitole knihy Zjevení. I odnesl mne na poušť v duchu a viděl jsem ženu sedící na šelmě brunátné, plné jmen rouhání, mající 7 hlav a 10 rohů. Odnesl mne na poušť v duchu. Vzpomeňte si, že apoštol Jan byl na ostrově Patmos ve vytržení ducha. Ve vidění spatřil oslaveného Krista a obdržel poselství církvím. V tu dobu byl uchvácen a v duchu přenesen do nebe. Děj se později přesouvá z nebe na zem. Zde je nám znovu řečeno, že Jan byl ve vytržení ducha. Jde doslova o poušť, na níž byl v duchu přenesen? Přemýšlí nahlas náš starý pastor. Mějme na paměti, že ve vidění obsaženém v této kapitole jsou použity symboly. Kolem Babylona i Říma je skutečná poušť. Mluví o tom písemné dokumenty. Babylon sám se stal pustinou a v této souvislosti doporučuji k přečtení Izajáše 47. a 48. kapitolu a potom v Jeremiáši 50. a 51. Pustina kolem Říma se jmenuje Kampania. Jsem přesvědčen, že poušť, o které se zmiňuje náš verš, je doslovná. Nicméně zároveň je znakem chaotického stavu světa, způsobeného náboženským zmatkem Babylona. Apoštol Jan viděl ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy. Jak hrozná a úděsná scéna. V dravé šelmě byl už dřív rozpoznán antikrist panující nad obnovenou římskou říší. Ženina totožnost je odhalena v 18. verši. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město panující nad králi země. Žena je město a to město je náboženské světové centrum. Toho času tam už budou pohlcena všechna světová náboženství. Uvědomme si tu situaci. Všichni vpravdě věřící lidé opustili jeviště tohoto světa už ve chvíli vtržení. Vtržení se týká všech opravdových božích dětí, všech opravdových věřících, to jest těch, kteří vírou v Pána Ježíše přijali odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Všichni ryzí věřící lidé bez ohledu na to, do které pozemské církve chodívali, budou vtrženi. A na zemi zbude jen domnělá církev, společnost náboženská, ovšem zhola odpadlická od samotného Boha a od Mesiáše. To město je dále charakterizováno také v 9. verši. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. 7 hlav je 7 pahorků, na nichž ta žena sedí. Řím je z děl pohanských i křesťanských spisovatelů znám jako město rozložené na 7 kopcích. Horácius napsal: Bohové, kteří blahosklonně zhlížejí na 7 pahorků. Ovidius dodal: Ale Řím se jako sídlo říše a bydliště bohů rozhlíží po celé zeměkouli ze svých 7 hor. Později i Augustín napsal: Babylon je dřívější Řím a Řím je pozdější Babylon. V probíraných verších je nesporně míněno město Řím. Žena nevěstka představuje náboženský systém, který se stane zjevným v první fázi velkého soužení, potom co pravá církev byla ze země vzata. A tento náboženský systém, jak nám naznačuje uvedená symbolika, ovládá a řídí římské impérium, na počátku období Velkého soužení.

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství. A na čele měla napsáno jméno. Je v něm tajemství. Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tolik podle ekumenického překladu 4. a 5. verš v 17. kapitole knihy Zjevení. Žena oděná purpurem a šarlatem. Oblíbenou barvou v římském impériu byla barva purpurová, sytě červená. Každý senátor a konzul nosil purpurový pruh látky jako odznak svého postavení a císařův oděv byl celý z purpuru. Šarlatová barva byla převzata i do úboru náboženských ordinářů, doplňuje náš kazatel. Ozdobená zlatem, čili vzácná svým zevnějškem, ale podobně

Jí ohavností v ruce nevěstky znázorňuje náboženské opojení téhle anticírkve a její deformované podmanivé pseudonáboženství, předstírané křesťanství, napodobené a falešné evangelium a celý podvodný a pokrytecky sestrojený systém. Je to pohár, z něhož je svět opilý. Na čele měla napsáno jméno a to jméno je úžasným odhalením ženina charakteru. Žena nenese na hlavě korunu, ale spíš jen známku své hanebné profese. Mimochodem stojí za povšimnutí, jak Seneca, starý řecký filozof, oslovil jednu kněžku volných mravů. Měla's na čele uvedeno své jméno. Tohle odpovídá našemu popisu v 17. kapitole Zjevení, neboť tahle nevěstka má taky na čele jméno. Tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Jak potupný titul pro tu, která byla pozvána a měla se stát nevěstou. Dobře vím, že žijeme v době měnící se morálky, doplňuje zase svou osobní vsuvku náš citlivý rozhlasový mluvčí. Pro některé jsem trochu staromódní, když si stále myslím, že pravdu má Boží slovo, pokud jde o hodnoty. Ženu považuji za nejkrásnější bytost na světě. Věřím, že ji Bůh jako takovou pro muže stvořil. Tím, že se provdá, je uvedena do zvláštního vztahu, v němž je schopna dát svému muži něco, co jej povznese, tak říkajíc, ke hvězdám. Ale když se podívám na vztahy mezi muži a ženami kolem sebe, jsem pevně přesvědčen, že dílem naší civilizace nebylo osvobození ženy, ale naopak její děsivé zotročení. Žena se v naší době stala víc než kdy dřív jenom nástrojem, prostředkem, třeba i robotem nebo taky jen symbolem sexu. Místo toho, aby bylo přijato a uznáno její oprávněné postavení, v němž může přispět k mužově úplnosti, v němž může dovést muže k dokonalosti, vystupuje jako někdo, kdo celé stvoření stahuje dolů, do hlubin.

Jméno nevěstky, o níž je to v našem textu řeč, zní vlastně tajemství. Babylon, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tajemství pravé církve spočívalo v tom, že nebylo zjeveno ve starém zákoně, to nám říká epištola Efeským 3, prvních 9 veršů. Tajemství téhle anticírkve, označené zde jako nevěstka, je zase v tom, že nebylo zjeveno do té doby, než Jan napsal 17. kapitolu zjevení. Až v okamžiku vtržení pravá církev zemi opustí. Lidé, kteří se křesťany jen dělali a byli pouhými příslušníky nějaké církve, vejdou do velkého soužení a jejich náboženský systém bude pokračovat dál. Pak už nikoli jako církev, ale jako ohavná nevěstka. Apoštol Pavel psal o tajemství nepravosti, 1. Tesalonickým 2:7. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Anticírkev, kterou zde v našem textu zjevení pozorujeme, je chabou zkreslenou napodobeninou a současně protikladem pravé církve. Pravá Kristova církev je panenskou Kristovou nevěstou. Nepravá církev v období, jež právě sledujeme, dokončuje ono působení tajemství nepravosti. Dostává označení

tajemství Babylon. Podobně jako Jeruzalém je v této fázi nazván Sodomou. Babylon je zdrojem všech falešných náboženství, proto ten složitý a ošklivý pojem matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Je to zdaleka nejvýraznější a nejživější biblický obraz strašného a ohavného hříchu. Mimochodem, falešné náboženství a sex jsou často už teď v naší době velmi úzce spřízněny. Pokud bychom ten pojem matka všeho smilstva brali duchovně ve smyslu duchovního smilstva, čili modlářství, pak je zde ten duchovní Babylon vlastně nazván matkou nevěstek. A tu je příležitost k zamyšlení, jestli se už dnes, třeba jen v malém, nepřipravují podmínky pro uskutečnění těchto duchovních obrazů, které zde v našem textu nacházíme. Zdá se, dost nepříjemně dodává jasný příklad náš starý zkušený pracovník církve, že někteří představitelé všelijakých spojovacích mezicírkevních hnutí už v naší době poznali, že nelze namíchat všechny teologie a všechny náboženské praktiky tak, aby vyhovovaly všem. A tak různé skupiny vstupují do takových hnutí poněkud opatrněji, s tím, že se snaží zachovat si některé své zvláštnosti.

0: anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. 6. a 7. verš v 17. kapitole Zjevení Jana. Žena spytá krví svatých. Tahle nevěstka nejenže opíjí druhé, ale také sama je opojena svými modlářskými činy i pronásledováním svatých. K tomu náš učitel jen tak jakoby navíc dodává, že církev Pána Ježíše jako taková nebude procházet velkým soužením, ale když se v naší době postupně blížíme ke konci tohoto věku milosti, mohou už nyní věřící očekávat určitá protivenství či i soužení. To je zkušenost mnoha přímých křesťanských pracovníků i zkušenost moje vlastní, že zastávat Boží slovo a Kristovy zájmy je stále obtížnější. Svatými jsou zde podle našeho učitele pravděpodobně míněni starozákonní svatí a Ježíšovými mučedníky zřejmě novozákonní svatí. Je tím naznačeno, že ten Babylon představuje víc než jen jedno určité učení nebo náboženství. Je to spíš směsice všech různých velkých nebo i menších náboženství, která budou, která tu zůstanou. Když se spolu s apoštolem Janem tím prorockým výhledem díváme na tyto scény, je zřejmé, že všichni opravdoví věřící byli vtrženi do nebe a Babylon je to, co tu zbylo. Babylon je smíšený náboženský systém zahrnující celou hromadu lidí. Lidí, kterých se netýkalo vtržení. Je to hodně složitý náboženský zmatek, zdroj všech náboženských bludů a modlářství. Babylon ve Starém zákoně pronásledoval pravý boží lid a stal se božím nepřítelem. Mimochodem, Babylon to byl, kde 3 hebrejští mládenci byli vhozeni do rozpálené pece, protože se neklaněli modle, soše. Když náš apoštol Jan ve vidění spatřil tuhle ženu, nevěstku, vyjadřuje svůj údiv slovy velice jsem užasl, nebo kralicky divil jsem se divením velikým. Je to poprvé, co si Jan jakoby neví rady se skutečností, kterou vidí. My jsme měli určitý zmatek v mysli už dřív, ale teď se ohromně diví i Jan. Anděl se ho ptá, proč se diví. Když on, anděl, je tu proto, aby mu tajemství té ženy odhalil. Na podrobnější pohled si však budeme muset počkat do našeho příštího setkání u rozhlasových přijímačů.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible.org. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být tento pořad nadále vysílán.

0: Kalendárium.
1: Pojďme si teď připomenout alespoň dvě osobnosti z dnešního kalendária. Tou první je Daniel Adam z Veleslavína, český spisovatel a vydavatel. A právě dnes uplyne 480 let od jeho narození. Narodil se 31. srpna roku 1546. Daniel Adam z Veleslavína svou činností velmi ovlivnil českou literaturu. Období, kdy působil, bývá označováno jako doba veleslavínská. Vystudoval Pražskou univerzitu, později na ní také přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu. Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem jednoty bratrské, a tak se není co divit, že se zasloužil mimo jiné i o vydání Bible kralické. Ta vycházela v jeho vydavatelství od roku 1579 postupně v 6 svazcích. Čeština, kterou byla Bible kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka na dlouhá staletí. A ještě jednu osobnost bych ráda připomněla, a to je John Bunyan. John Bunyan umírá právě 31. srpna, a to roku 1688. Byl to anglický kazatel a spisovatel. Uměl stěží číst a psát, a přesto se jeho kniha Poutníkova cesta stala po Biblii nejprodávanější křesťanskou knihou. Byl především neúnavným kazatelem, který měl obrovský dar zasahovat lidská srdce. Po dlouhém duchovním tápání a hledání pochopil milost udělenou člověku zadarmo v Kristu Ježíši. Tato událost změnila jeho život a v roce 1654 vstupuje do baptistického sboru v Bedfordu, kde velmi záhy začíná kázat. V roce 1660 je při pronásledování nonkonformistů zatčen a uvězněn. Ve vězení strávil 12 let, protože se odmítl vzdát kázání evangelia. Zde vzniklo také několik jeho literárních děl, která by asi bez této kapitoly Bunyanova života stěží spatřila světlo světa. Pastorem sboru v Bedfordu pak Bunyan zůstal i po svém propuštění z vězení až do své smrti. Tolik tedy nahlédnutí do kalendária posledního srpnového dne.
2: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas.

Bylo 9 hodin večer, poslední srpnový den pomalu končí a s ním vlastně i celé letošní prázdniny. Vy posloucháte večerní vysílání Rádia 7, od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. No a pokud vás zítra čeká první školní den, ať už jako žáky, studenty, rodiče nebo třeba učitele, přejeme vám do něj hodně sil, klidu a takový dobrý start, dobrý začátek. Teď už je před námi poslední repríza pořadu Láska. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Biblická myšlenka předávání toho, co jsme sami přijali z člověka na člověka a z generace na generaci, je tématem dnes následující půl hodinky. O zkušenosti s tím, když se tato slova stávají skutečností v konkrétním životě, bude mluvit Pavlína Štefková z Evangelizačního centra Mise. Přeji vám krásný a ničím nerušený večer a také poslech.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska. Čas od času připomínám, proč zrovna tento název. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat aspoň jednu hlásku. V tomto pořadu chceme přemýšlet nad tím, jak se učíme přijímat, žít i předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Aby sdílení dobré zprávy bylo účinné, nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu tak trochu schovaná. O tom, jaké místo má evangelium v životě a službě konkrétního člověka, který se věnuje zejména mladé generaci, si dnes budu povídat s Pavlínou Števkovou. Vítej v Hlásce.
1: Dobrý den.
2: Jsem ráda, že jsem mohla přijít.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pavlína je boží dcera, pochází ze Slezska, kde je také těžiště její služby. Je aktivní součástí sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích. Čím toto kratičké představení rozšířit, Pavli? Co tě v životě těší, čemu se ráda věnuješ, když máš prostor a chuť?
1: Určitě mě nejvíce specifikuje nějaká služba lidem. Miluji lidi ve svém okolí a ať to dělám v práci nebo ve službě, taky patří mezi starší sboru v Albrechticích, tak žiju i konkrétně naším sborem. I tak trochu už tou střední generaci, do které patřím, ale jinak ten fokus je doopravdy stále na tu mladou generaci. Ale jinak miluju hory, kde člověk nabírá energii a vůbec odpočívá a resetuje. A čím výše jsem, tak tím si uvědomuju tu blízkost i Pánu Bohu, že si uvědomuju, co všechno stvořil, jak to je krásné, tak to je pro mě něco, kde doopravdy já žasnu a čerpám hodně síly a miluju to hodně.
0: Díky za doplnění. Než se pustíme do toho, v čem všem se ve tvém životě a službě prolíná dobrá zpráva evangelia, začněme u tvé duchovní cesty. Jaké bylo tvé hledání a nacházení osobní víry v Pána Ježíše Krista?
1: Patřím mezi ty, kterým bylo dána ta milost, že jsem mohla vyrůstat ve věřící rodině. Naši, protože mám bráchu. Rodiče nežili tradiční vírou, ale byli těmi, kteří zažili a zažívají stále, že Bůh je živý a mocný. Taky patřili mezi ty, kteří se aktivně zapojovali do služby v našem sboru, to teda v albrechtickém sboru, kde jsem dodnes, a věnovali se především službě dětem, takže už od malička jsem byla tahána na dětské tábory, rodiče pořádali večírky pro děti. A tak jsem i skrze ně, i tyhle ty aktivity byla stále vedena k tomu, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Právě i na jednom takovém dětském táboře, sice kde nebyli mý rodiče, bylo jsem na jiném dětském táboře, v mých 12 letech jsem já osobně mohla vyznat a uvědomit si, co osobně pro mě Pán Ježíš udělal, že doopravdy zemřel za mé hříchy. A když jsem se vrátila z toho táboru, tak to na mě poznala i moje mamča. A to díky tomu, že říkala, že se moje modlitba prostě proměnila. Bylo to ve 12 letech, tak jsme měli i domácí pobožnosti, na které jsem většinou já odmítala nějak chodit, nebo vždycky nás rodiče, prostě ne vždycky jsme byli ty ideální děti. Ale tehdy, když tohle, co jsem prožila na tom táboře, tak najednou doopravdy i mamka si toho všimla. To mi vždycky říká tak nějak zpětně, nebo mi to říkala. Tak to bylo moje první takové to osobní vyznání Pánu Bohu, že ho miluju a že ho chci dále poznávat.
0: A láska se točí kolem evangelia, takže ani tomuto pojmu se dnes v uvozovkách nevyhneme. Tak se chci ptát, čím je pro tebe osobně evangelium? Jak k tobě tato zpráva promlouvá?
1: Tak když se podívám na evangelium, tak samozřejmě je to dobrá zpráva. To je takové to rovná se. Ale pro mě je nadějí, že i když jsme se narodili tady do toho hříšného, nedokonalého světa, tak máme naději být z tohoto světa zachránění a žít naplněný život, a to díky lásce, kterou nám projevil Pán Ježíš tím, že známe ten příběh, věřím, že za nás se obětoval na kříži a daroval nám ten věčný život. A mé naše životy mohou být stále díky svobodě od hříchu očišťovány. A to tak, když své špatnosti, zlé věci můžeme den co den vyznávat a mluvit v modlitbě s Bohem.
0: Nastal ve tvém životě nějaký zlom, který nastartoval, řekněme, misijní životní nastavení, nebo to přicházelo postupně po té, co ses odevzdala Ježíši?
1: Myslím, že to přicházelo postupně. Viděla jsem to, že i mý rodiče se věnovali dětem v obci, vedli dětské kluby na sídlišti, takže jsem to nějak pozorovala u svých rodičů. Pak jsem se dostala na různé školení, třeba efektivní vyučování dětí od dětské misie, kde se nám vštěpovala jako učitelům, jak vysvětlovat evangelium, knížečka bez slov, tak to byly první takové impulzy, jak evangelium jednoduše sdílet. Ale taky to byla škola vedoucích mládeží, kde jsem se poprvé setkala s lidmi, kteří nás vyučovali a sdíleli své svědectví ze života, kdy začalo i v České republice možná takové větší, nebo bavit se o tom, nebo pro mě to tehdy bylo, jak se zakladají sbory v České republice. A vím, že na tom školení vedoucí mládeže i naši kdysi vedoucí odboru mládeže doopravdy bylo takové to hnutí, pojďme otevřít misijně otevřené mládeže a dorosty. Protože tehdy to bylo tak jako ve sboru, jsme to měli tak jenom pro lidi, kteří byli ve sboru, ale nikdy i já, když já jsem byla osobně na dorostě v mém věku, tak jsme se vůbec nikdy nedívali, co je prostě jako strašně málo aktivit jsme měli pro lidi z obce. Ale tehdy, jak už jsme z brachu přivídali dorost a já jsem byla na tom ševemku, tak doopravdy ten byl takový větší fokus, ten tah jakoby na to, pojďme se dívat za hranice našich zborů. A vím, že právě toto bylo takové to moje první, jo, dívání se jakoby na ty lidi zvenčí, že nebavíme se jenom o církvi. Ale co bych chtěla možná dodat, tak jako správný křesťan, ta misie je nekomfortní, možná vždycky, nebo se toho bojíme. A vím, že v mém životě to bylo to, že jsem spíš začala misi prvně finančně podporovat. Bylo to takové jako, tak jsem v misi, protože tam dávám finance, ale já se na to moc nemusím podílet, je to pro mě nekomfortní. Jenže boží škola je prostě jiná a finance, přijde, že teďka finančně taky podporuji určitě misijní aktivity, ale boží školou mě pán Bůh dostal k tomu, že jsem to začala dělat i aktivně, vstupovala jsem pomalinku do různých služeb a na nekomfortní půdu, kde jsem vstupovala mezi lidi, rozhovory skrze nějaké misijní týdny, aktivity na ulicích, tak to potom začalo. Ale bylo to postupně, postupně, postupně, protože to nebylo pro mě, nejsem evangelista, že bych to milovala, ale bylo to něco, co jsem se učila zkušenost od zkušenosti.
0: U těch začátků bych ještě chtěl zůstat. Pozbuzovali tě třeba druzí křesťané do nějaké konkrétní služby, nebo si sama viděla příležitosti a možnosti a vstupovala do nich?
1: Tak jak už jsem zmiňovala, tak naši rodiče byli těmi aktivními křesťany a už jako dítě, ať jsme chtěli nebo ne, tak už jsme se někdy podíleli i na té službě, že člověk pomáhal rodičům. A nějak se to děje v tom organismu církve, že ti mladí dostávají první výzvy, pojď sloužit mezi děti, pojď sloužit. Teďka je hodně rozjetá technika, prostě to, co jsme schopni zvládnout v tom věku. A tehdy já jsem byla pozvaná do služby dětem, tak to byly moje začátky a bylo to spíš jako, že děvčata, že tak hlídání dětí jako pomocník. A tak to nějak začalo u mě. Nebylo mi to přímo konkrétně, že, ale bylo to pomalinku, pomalinku, ale první takové moje, co jsem dostala už zodpovědnost, což teďka zase zpětně, když se dívám na mladou generaci, tak svékám, že mi tu zodpovědnost dali, tak v 15 letech moje teta z Havířova se musela stěhovat, šli za službou do Smilovic a ona tam vedla několik let romský klub a neměl ho tam kdo přebrat a já jsem tu dobu nastupovala právě na střední školu do té oblasti, takže jsem to měla 5 minut od školy, tak jsem s jednou tetou v 15 letech přebrala romský klub, kde jsme dělali lekce. A romský klub Vest, tak to je takové živé, až někdy živelné, ale tohle to byla pro mě doopravdy škola mých začátků vůbec postavit se před dětská, děti, mít tu zodpovědnost, rodiči a fakt v 15 letech tohle z toho, tak to byly moje začátky školy, učení se a výjití z komfortní zóny. Ale dalo mi to hodně do služby.

0: Jak už zaznělo, velká část tvé služby byla nebo stále je zaměřena na mladou generaci, od dětí až po mladé dospělé. Je to pro tebe přirozené prostředí nebo jsi k mladým hledala tu osobní cestu do těch vztahů složitěji?
1: Jo, začalo to těmi dětmi, ale pak jsme s bráchou a nyní i s mojí švagrovou jsme tvořili tým dorostu a mládeže a dostali jsme se na školení vedoucích mládeží. A to si vzpomínám, bylo to na Kamu v Malenovicích, úžasné místo, kde pán Bůh věřím, že si povolává lidi, mě si povolalo. Tak tam zaznělo to silné, ten verš z 2. Timoteovi 2.2, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A zaznívalo to to, my si chceme a jsme těmi vedoucími, tou generací, která chce doopravdy se věnovat mladým lidem a vést je k Božímu slovu, proměněným životům, že Kristus může změnit jejich životy a prostě předávat to, co nám bylo předáno. A tehdy na tom místě, v těch Malenkách, na tom Šovemku, vím, že jsem řekla takové to první, ano, pane Bože, chci vstoupit do té služby zodpovědně, chci ti sloužit, jsem tady, použij si mě. A těch rozhodnutí v mém životě už mi teďka o hodně více, než mi bylo tehdy, zaznělo vícekrát, jakože takové to odevzdání, že chci být služebníkem Pana Boha. A začalo to v té mladé generaci a spíš mi ty, teďka nevím, jak jsi to říkal, jestli to byly ty výzvy, které jsou k té mladé generaci nebo si hledání těch cest, tak tehdy to bylo jednodušší. Ale teďka, když říkám, že už jsem trošku starší, tak mi přijdou teďka ty výzvy, ten věkový rozdíl. A někdy to je, když se věnují dorostenci, tak už to je někdy víc než možná 20 let, ten věkový rozdíl. Ale stále si uvědomuju, že ten věkový rozdíl jakoby nebyl, protože si tak dobře rozumíme. A to mi dává to ujištění, že to je Boží povolání, to místo, kde mám být, protože mě ty děcka prostě berou, otvírají se a to je pro mě prostě požehnání, protože miluju tuhle generaci a skrze to, že to prostě funguje, že můžeme spolu jít, že člověk může s nima jít bez je, tak vnímám, že to je stále to místo, kde mě Pán Bůh chce mít.
0: To vnímám, že je velký dar, když tam je takové to lidské propojení, i když třeba můžeme říct, že v nějaké službě je už možná rozdíl jedné generace. Řekla bys, že jsi typ člověka, který čte články a zkoumá, čím je například Gen Z nebo Gen Alpha specifická, co potřebuje, jaké má výzvy, nebo prostě vytváříš vztahy s danými lidmi a ty jednotlivosti vyplouvají na povrch sami?
1: Nepatří mezi ten studijní typ moc. Nejsem ten typ člověka, co by zkoumal přímo jenom generaci Z nebo s tou generací, s kterou pracuji. Určitě jsem vyslechla nějaké konference i vedoucí mládeží, jsme byli na tuhle tu generaci Z, že jsme se zabývali, jak k ním přistupovat. Ale pro mě to je spíš ten čas s lidmi, s tu generací, mladou generací, s kterou jsem. A se tak přijde, že člověk od člověka, člověk musí hledat jako individuální cesty, mají samozřejmě něco společného, ale co vnímám, tak jako, že tahle generace potřebuje přijetí, vědět, že jsou důležití, že mají hodnotu. Dle mého potřebují, abychom je poslouchali osobně, vyslechli jejich příběh a společně jim pomáhali hledat cesty a dát jim to ujištění. Abychom prostě stáli, my možná starší vedle nich, když se rozhodujou, i když se nerozhodují možná tak, jak bychom my někdy chtěli, ale že s nima prostě jdeme a jsme vedle nich. To vnímám, že to je ta generace, která je, ale nemám ji nastudovanou úplně odborně. A stále mě překvapuje, ale to dělá potom právě tou akčností i těch našich vztahů, ale doopravdy já si myslím, že ta generace, která potřebuje, abychom se zastavili a poslouchali.
0: Zmínila jsi tedy službu romským dětem, poté nějakou práci s dorosťáky, s mládežníky. V jakých konkrétních službách aktuálně stojíš a můžeme z nich některé rozvinout více?
1: Teďka mi byla dana taky, člověk byl povolaný na plný úvazek do služby v církvi, pracuji v evangelizačním centru Mise, což je misijní odbor Slezské církve evangelické a dvorského vyznání. A našich aktivit hodně vychází z mladou generací, kterou podporujeme k tomu, aby misijně a evangelizačně působila v našich zborech. Takže hodně jsme propojeni s odborem mládeže Slezské církve evangelické. A tam máme, bych chtěla možná zmínit, dva takové společné projekty, nebo které je zaměřený právě na mladé lidi. Tak je to Louč, vzdělávání vedoucích. Tam jsou takové 3 víkendy, kdy je v co věříme, ale taky už chceme vést naše budoucí vedoucí nebo ty, co jsou v týmu, k učednictví, protože vnímáme, že učednictví v církvi je klíčové, když doopravdy jdeme člověk s člověkem nebo prostě bratr s bratrem, sestra se sestrou v církvi, vedeme je, odpovídáme na jejich otázky, které mají ohledně víry, ohledně života, protože učednictví už může začínat i s člověkem, který jenom hledá cestu k Pánu Bohu. Není to, že až se obrátí nebo až uvěří, tak potom může začínat učednictví, ne, to už začíná dávno předtím. A jsou tu ty různé etapy, tak právě říkáme, kdo jsou ve vašem okolí ty lidi, které vy můžete vést, co potřebujou, aby oni zjišťovali, koho oni můžou vést. Tak to je ta učednictví. A třetí víkendovku máme zaměřenou přímo evangelizačně, a to je, aby jejich dorosty mládeže byly otevřené na venek. Co oni můžou dělat za aktivity, aby pozvali lidi ze své obce, ze svého města. Aby jsme nebyli ty bubliny, ale taky učíme a vedeme naše mladé k tomu, aby uměli říct své svědectví v krátkosti. Aby se nebali spontánně se modlit, aby se nebali sdílet to, co prožívají s Pánem Bohem v každodenním životě. To je něco, co nám dělá i takovou radost, protože jsou to vzdělávání, na které mladí chcou jít. A vlastně během celých těch třech víkendů, je to celé jaro, tak mají i přidělenou osobního kouče, nebo spíš takového mentora. Takže dejme tomu, já jsem mentor a mám vždycky pod sebou tři holky a jdeme spolu všechny ty vyučování, vždycky máme nějakou reflexi, takže ty dané témata probíráme, dostávají nějaké domácí úkoly, že například mají i navštívit nějaké misijní místo. Naše církev zakládá i sbory, tak aby oni viděli, že naše sbory taky dovedou zakládat nějaké nové misijní místa, jak to tam vypadá, jaký tam je život, tak mají navštívit tyhle ty místa. Tak se snažíme i těm mladým otvírat trošku šířejí ten pohled na to, jak by mohla ta mládež vypadat. Tak to je louč. A tím, že jsem žena, tak mi jsou blízké i ženy a vedení žen. A právě jsme i s mými blízkými přítelkyněmi, jsme čtyřčlenný tým holek, připravili Impulse Draft Camp pro ženy, pro holky. A je to čtyřdenní akce, většinou na konci léta, trošku v nekomfortních, protože draftové, aby to bylo, trochu v nekomfortních podmínkách, sice spíme v chatě, ale všichni na jednom místě ve spacáku. A není to o to nekomfortnosti, ale o tom, že zase to je zaměřené spíš pro ženy, holky, které chcou jít ve víře dál, chcou najít, jaké jsou jejich obdarování, kterým je Pán Bůh povolal, takže tam děláme i nějaký test duchovních darů a pak se o tom bavíme, protože test není směrodatný, ale nějak se za to modlíme a jsou to možná takové první cesty hledání toho, co je doopravdy tím mým darem, kterým mě Pán Bůh obdařil. A taky ty ženy se snažíme vést k tomu, aby vedly a věnovaly se dalším ženám. Aby byly ženami, které učedníkují další. A to je něco, čemu je vedeme, ale taky se často setkáváme s tím, když pokládáme na tom setkání, jestli mají ženu, která jim se věnuje. Jestli oni mají nějakého mentora, někoho staršího, kdo by do jejich života investoval. A zjišťujeme, že ne. Že většinou my chceme po těch lidech, aby dělali něco pro druhé. Ale když si položíme otázku, jestli je někdo, kdo se nám věnuje, s kým já můžu sdílet i své těžkosti ve víře, nebo co prožívám, nebo potřebuji, hele, prosím, modli se za mě, mám komu tohle to poslat, tak i ty děvčata pozuzujeme k tomu, aby hledali ve svém okolí, jestli mají nějakou ženu, která by mohla být pro ně tou oporou, ta, která se za ně bude modlit. A mnohdy si napíšou to jméno, i když mají strach třeba oslovit. A tak tam máme nějaké pozbuzovací způsoby, že třeba do měsíce mají oslovit, pak zase my jsme jako my čtyři ženy, co tam to organizujeme, tak jsme jejich koučkami. Tak je to něco spíš takový dlouhodobý vztah, není to jenom na tom pobytu, ale věnujeme se těm holkám a tím, že jsme Slezská církev evangelická tady na Slezsku, tak my se tady potkáváme všichni, tak doopravdy to jsou vztahy, které dlouhodobě zůstávají, na co člověk může prostě nabalovat a i je potom vtahovat do různých jiných mezizborových aktivit. Ale je to doopravdy jak ta louč, tak ten draft camp k tomu povzbudit mladou generaci, aby našla své povolání, proč tady jsou, že Kristus miluje a aby byli těmi, kteří chcou vstoupit i zodpovědně do toho služby, že tady budou jako učedníci Kristovi, jak jsme, pro druhé. A my starší jim v tom můžeme pomoct, že jim dáme tu oporu, projdeme s nima jejich otázky, modlíme se s nima, mají každý nějaký svůj boj, tak od toho tu jsme my, jako i církev, i ti možná starší, taky, kteří je snažíme se vést. Tak to je něco, čím asi a já žiju, to, co asi kdysi to bylo to povolání na tom šovenku, že doopravdy to, co nám bylo svěřeno, tak předat jakoby těm druhým.
0: Docela mě tam rezonuje to slovo učednictví, to vnímám, že musí být součástí dnes v podstatě každé služby, ať už se to týká mladé generace nebo třeba nějaké jiné. A u té louče mě třeba napadlo, jsou teda ty lidi spolu, slyší o tom, proč věříme, čemu věříme, proč je důležité někomu se věnovat, mít někoho, kdo se věnuje nám a potom zavnímat nějak evangelium, co to v nás vyvolává, k čemu nás to třeba vyzývá, tak pracujete pak ještě zpětně i po té louči s těmi mladými, že by třeba za rok řekli, dobře, tak zkusil jsem tohle uchopit a tohle nějak přetavit do reality a povedlo se to, nepovedlo se to, jak třeba probíhá ta následná v uvozovkách péče nebo ten vztah, ten kontakt s těmi mladými, kteří třeba projdou loučí.
1: Ten vztah s těmi kouči mi přijde, že jakoby nekončí. Jakože sice půl roku to je takové intenzivnější, ale když se bavíme s koučema vždycky dál, tak oni občas i během toho následujícího půl roku se s nima třeba setkají, baví se. Tím, že doopravdy jsme tou malou církví, jak jsem říkala, tak máme takové velké sejšny pro mladé, kdy se setkáme všichni v kostele, máme třikrát do roka. A když o sebe prostě zakopneme, tak ten vztah, to, že jsme se bavili o osobních věcech, že jsme něco spolu prošli, že se oni otevřeli, tak automaticky, když se potkáme po nějakém čase, tak se dovedeme rychle dostat jako do té hlubiny toho, co prožívají, jak se ti daří, tak to vnímám taky benefit toho stávu tady na Slezsku, jakože doopravdy máme k sobě blízko, ale taky třeba právě ten impuls dravkem, ten je právě takový ten level jakoby druhý, jakože tam potom jdou právě z louče, tak tam se potkáváme znova s těma děvčatama, jo, které už byly na louči, ale vlastně potom půl roce, roce zase se něco změnilo v jejich životě a chcou nějak znova nějaký refresh, někde se dál posunout, tak může to být ten dravkem, anebo s těma lidma, kteří jsou na té louči, což jsou lidé většinou v týmu, anebo jsou to budoucí vedoucí mládeží, tak se pak setkáváme na centrálních setkání jako vedoucích mládeží, dorostů, kde znova máme ty vztahy a znova vlastně s nima můžeme komunikovat, reagovat na jejich potřeby. Třeba máme i víkendovky, tam je větší čas s nima o tom mluvit.

0: Dá se pojmenovat, co je pro tebe největší výzvou ve službě mladým?
1: Asi řeknu, co je pro mě největší výzvou službě mladým, a to je přistupovat k ním prostě fakt jednotlivě, individuálně, vnímat život každou z nich osobně, a to chce náš čas, můj čas. A taky, abych byla dostupná, když vlastně oni mají jakoby tu potřebu, že možná oni si vždycky neuzmou ten náš čas nebo vidí nás, že jsme zaneprávněni, protože těch aktivit člověk má spoustu. Někdy mi přijde, že v té církvi se míjíme, protože každý má nějaké zodpovědnosti. A to už je dlouhodobě pro mě to, co bych chtěla ve svém životě změnit, a to, že mít více čas na osobních setkání s lidmi a slyšet jejich příběh a procházet s nima. Protože mladí lidé jsou teďka bombardovaní těmi sociálními sítěmi a prostě podkopovat to jejich identitu a s nima projít to, že kým jsou v Kristu, že i když mají nějaké zápasy, tak můžou sloužit Pánu Bohu, že jsou dostateční. A to je něco, co člověk musí, jako, ne že, že musí vyslechnout, co slyšet ten jejich příběh. A to, co prožívají, a to se svěří jeden na jednoho, že to nejsou nějaké skupiny. A není to něco, co se vyřeší hned na jednom sezení, když to tak řeknu, nebo na jednom setkání, ale něco, co zase chce ten vztah. Zase jsme u učednictví. Jo. Asi se to celé točí kolem učednictví, no.
0: Takový vztah tedy vyžaduje mnoho času a taky mnoho energie, kterou člověk do toho přináší. Tak se chci i ptát, jak v tom třeba řešíš odpočívání, nebo to, aby ty si čerpala, nebyla možná zahlcená jenom všemi těmi povinnostmi a věcmi, ve kterých stojíš, ale měla třeba nějaký konkrétní čas pro to se refreshnout?
1: Bylo by to asi na delší vykládání v mém životě, jakoby příběhu a svědectví, ale před pár lety jsem doopravdy byla rozjeta mašina, která měla spoustu aktivit a dělala jsem spoustu věcí. Pak přišlo do mého života velké zastavení, přišla do mého života prostě nemoc, která jsem se musela zjistit.

0: verkový a nejenom verkový, ale prostě se jde v 6 hodin do práce, přijde se a maká se do večera. Ta kultura tady na Slezsku je taková možná trošku tvrdší. A to jsem si musela uvědomit, že jsem hodně jela v aktivitách. A neříkám, že byly špatné ty aktivity, ale pán Bůh mě hodně vedl v té oblasti toho odpočinku a hledání. Vůbec to moje tělo teďka vyžaduje a musí. A tak si snažím mít teďka takový sabat. Vždycky jeden den, kdy se snažím doopravdy jít na ty hory, jak jsem říkala. Že se člověk občerství, že je v přírodě, vnímá tu boží krásu a jenom to ticho, protože když člověk pracuje s lidma, tak i to jenom ticho, aby slyšel, vlastně neslyšel nic, ale měl možnost i slyšet Pána Boha v tom tichu, nebo jenom přijímat tu boží přítomnost z té krásy a toho krásného vzduchu. Tak to je něco, co se učím. Ale je to pro mě škola a je to moje nynější škola. Tak to udeřil teďka na moji oblast, ve které mě Pán Bůh říká, že se musím učit. A vyžaduje to i můj stav nynější. Přeju, abychom jako křesťané uměli i odpočívat a nemít to něco, že to je, že musíme fakt být jenom i aktivní, ale Pán Bůh nám říká i právě v tom, jako v desateru, o tom sabatu, o tom odpočinku a je to tam fakt z důležitého důvodu. Tak to je opravdu moje škola teďka. Tak se to učím. A zrovna jsme tohle měli na setkání vedoucích holek. Právě jsme se bavili o dnu odpočinku a zhodli jsme se, jako holky, které jsou teďka ve vedoucích dorostech mládeží, že to je problém a že to je těžké si prostě ukočírovat tenhle ten čas. Jo. Toho odpočinku, že člověk je ten tlak, jako že se chceme věnovat, vidíme ty potřeby těm druhým, ale tak jsme se v tom i my pozbudili, že chceme se i hlídat navzájem v tom, že si napíšeme, jak se ti daří i v tom odpočinku, nebo jestli to, co jsme tam sdíleli mezi sebou, jestli se nám daří. A to je taky, si myslím, důležité být někomu i v tohle oblasti vykazatelný. Když se vás někdo na to ptá, tebe se někdo ptá, hele, měl jsi teďka ten čas pro rodinu, pro to být sám, tak se třeba Pana Boha v tom tichu, jestli něco nechceš změnit ve svém, jestli nemáš něco změnit ve svém životě, tak a to je velké téma.
1: Doputovali jsme až na konec dnešní hlásky. Ta půl hodinka, kterou pro rozhovory v hlásce máme, utekla jako voda. Pavli, já ti moc děkuju za to, co jsme mohli možná jenom naťuknout. Těch věcí, možná témat, podtémat by mohlo být mnoho, ale jsem vděčný, že i lidé na Slezsku mají tu možnost mít nějaký přístup i třeba k nějakému vzdělávání, k vyučování, k něčemu, co je může posunout v osobním vztahu s Pánem Ježíšem, možná pozvat, povzbudit do nějaké služby, do nějakých neznámých vod, tak jako to bylo ve tvém případě. Tak děkuju za to všechno, co jsme dneska otevřeli. Díky za to slovo o učednictví, ale taky o té vykazatelnosti, aby to šlo ruku v ruce a přeji ti, ať umíš moudře odpočívat. Díky za tvůj čas.
0: Děkuji moc. Přeji vám požehnání. A i do vašich, tam, kde vás posloucháte, tak aby to mohlo být i pro vás takovým požehnáním i k tomu, že možná komu vy se věnujete, jestli máte ve svém okolí člověka, komu, do koho vy můžete investovat, protože to je církev. To je boží církev, když Kristus se o nás staral, staral se o lidi, když šel, tak o koho se my staráme, kdo je v našem okolí.
1: A to je otázka, se kterou se loučí dnešní pořad Hláska. S dalším dílem tady budeme opět v příštím týdnu.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. V rozhovoru s Pavlínou Števkovou z Evangelizačního centra Mise jsme otevřeli témata objevování křesťanské víry, služba mladé generaci, učednictví, vykazatelnost nebo třeba také umění odpočívat. Po letních reprízách se od příštího týdne můžete těšit na zbrusu nové rozhovory. A já jen připomínám, že premiéra pořadu Hláska je vždy ve středu v 11.15 a tím následujícím hostem bude Štěpán Huňát.

Tak toto byla kapela Dór. Ty mě nikdy nesklameš. Proč bych se měl obávat? Tvoje láska je stejně velká jako tvoje věrnost. Bude teď zpívat Jamie Kimmitt v písničce Down.

Modlitbu Otče náš vyspívala kapela Efod. No a jak my už jsme několikrát avizovali, se zářím se promění naše vysílací schéma a skončí také prázdninový režim. Tak už následující ranní vysílání přinese zpět například pravidelné magazíny. Možná to venku působí jako pár drobných změn v programu, ale každá z nich znamená spoustu příprav a promítá se do mnoha dalších věcí, které vůbec nejsou vidět nebo v našem případě slyšet. A člověk si u toho uvědomí, jak někdy jeden malý kamínek dokáže někdy spustit velkou lavinu. Platí to i v životě. Malá laskavost, vstřícnost nebo rozhodnutí nevrátit urážku stejným způsobem mohou rozběhnout něco dobrého. A i naopak drobná lež nebo neupřímnost mohou zasít nedůvěru, která pak naruší celý třeba blízký vztah. Tak možná tedy stojí za to nepodceňovat ty malé věci. Často mají větší dopad, než se na začátku zdá. Teď nás čeká písnička od Miriam Chovancová, Chovancové s názvem Vyvolená.

m.radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na m.radio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Římanům 7, 17 až 19.

Desátá hodina večerní právě začíná a pokojný večer z Rádia 7 vám od mikrofonu přeje Andrea Audová. V Markově evangeliu, kterým postupně procházíme v pořadu ke kořenům, jsme se dostali do posledního dějství Ježíšova pozemského příběhu. Události nabírají rychlý spád. Ježíš je zatčen a veden před veleradu. Přicházejí falešná svědectví a obvinění a přitom právě v těchto chvílích směřuje celý příběh k tomu, o čem Ježíš se svými učedníky mluvil už dávno předtím. Markovým evangeliem nás budou i dnes provázet Petr Vaďura a Jáchym Gondáš. Pořad ke kořenům právě teď začíná a já vám přeji krásný, klidný a ničím nerušený poslech.

0: Milí posluchači, vítejte při poslechu pořadu Ke kořenům, který pro Rádio 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Naším hostem bude kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V našem průběžném čtení Markova evangelia jsme postoupili až do 14. kapitoly, která popisuje události předcházející Ježíšovo ukřižování. Jsme zhruba ve třetí třetině této kapitoly, budeme dnes číst text od 43. verše. Má otázka tedy zní na kontext, co jsme se už v této kapitole dozvěděli.
1: My už se nacházíme v tom závěrečném finálním celku Markova evangelia, v pašijním vyprávění, ve kterém Marek se soustředí na to, co je podle jeho zprávy to nejdůležitější, to znamená na Ježíšovu smrt a pak také na zprávu o prázdném hrobě. Je to v struktuře Markova evangelia taková výrazná pointa. Když bychom si chtěli nějak graficky představit, jak to evangelium vypadá, tak možná by nám to mohlo připomenout takový ležící vykřičník, kdy předchází to vyprávění o tom, co v životě Ježíš dělal, pak následuje ta pašijní tečka velmi výrazná. V tom se Marek liší od ostatních evangelistů, kteří postupují úplně jinak. Ale my se nacházíme teď zhruba tak právě, jak jsi říkal, v polovině nebo dejme tomu v třetině toho vyprávění a jsme vlastně v situaci, kdy už všechny ty náznaky se začínají naplňovat, začíná se zúročovat to všechno, co už jsme četli v tom předchozím textu a Ježíš už vydal všechny signály, které nám mají napomoct, abychom porozuměli, že to, co se stane, je jeho svobodná vůle, že to je jeho svobodné rozhodnutí. Ať už je to večeře s učedníky, ve které Ježíš se jim odevzdává učedníkům a dává se v jejich prospěch, dává se jim, aby ho mohli přijmout. Tím naznačuje, že ten moment sebevydání už vlastně proběhl, že nenastává až na kříži. A pak také velmi vypjatá scéna modlitby v Getsemanské zahradě, kde Ježíš vlastně vede vnitřní zápas o to, aby přijal tu situaci, která se před ním otevírá. A teď už vlastně začíná to, co bychom mohli označit za takovou tu akční scénu vyprávění. A to je ta vlastní konfrontace s nepřátelskou mocí.
0: Prvním úsekem, který budeme tedy dnes číst, je text ze 14. kapitoly Markova evangelia od verše 43. do verše 52. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, ten to je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne, ale je třeba, aby se naplnila písma. Všichni ho opustili a utekli. Šel za nimi nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, Markovo evangelium, 14. kapitolu. Jáchyme, čteme zde text Ježíšova zatčení. Ježíš zde v tom textu poukazuje, že denně učíval v chrámě a nezmocnili se jej. Proč jej tedy zajali, proč jej zatkli takovýmto dobrodružným způsobem?
1: Tak my v tom můžeme sledovat několik rovin. Ta první rovina je taková ryze praktická, kterou možná známe i ze zkušenosti svého vlastního života, že někdy ten okamžik, kdy se moc projevuje nějakým způsobem, tak je jakoby záměrně takový vypjatý a neúplně přirozený. Já si u toho příběhu o Ježíšově zatčení vzpomínám na tom, jak vyprávějí lidé svoje zkušenosti s komunistickým režimem, kdy jen každý den nepřetržitě sledovala policie a potom je zatýkala v 5 hodin ráno rozespalé doma nebo prostě někdy v průběhu noci. Vlastně mi to velmi silně ten příběh připomíná. Možná i takové konotace tam můžeme najít a je dobré je promýšlet a nějak si uvědomovat, že to není text, který stojí ve vzduchoprázdnu, že ta moc, která se proti Ježíšovi staví a osobuje si ho, chce ho získat, chce se ho zbavit, není zas tak odlišná od té moci, s kterou máme nějakou svoji vlastní zkušenost. Zároveň ale je důležité, že všechny ty momenty v Markově textu mají i svůj symbolický význam. A to, že se to zatčení odehrává právě v noci, zase signalizuje, že je to určitý protiklad proti Ježíšovu otevřenému jednání, které probíhá ve dne a které může každý kdykoliv vidět. Ježíš se před nikým neskrývá, kdežto ti, kteří vystupují proti němu, se skrývají a osnovají nějaké plány, které mají zůstat skryté až do posledního okamžiku. A to je už možná věc, která nám naznačí, jak číst nejenom tento konkrétní text, ale vlastně skoro celé pašie Markovi. Já se domnívám, že to je vlastně takový zrcadlový obraz, který postupně se obohacuje o další a další motivy, ale jeho podstatou je vlastně to, že na jedné straně stojí Ježíš, na druhé straně stojí jeho protivníci a vytvářejí něco jako určité zrcadlo, ve kterém se nám nabízejí dva způsoby existence, dva způsoby, které si můžeme zvolit, vybrat a jít jednou nebo druhou cestou. Tady hned na začátku ten zrcadlový obraz vytváří Jidáš. Jidáš jako Ježíšův protiklad. Jidáš vlastně vystupuje z toho společenství učedníků, už není tím jednotlivcem v tom společenství, který sice má své jméno, ale zároveň velmi silně patří do toho společného těla, jak by to možná potom řekl apoštol Pavel, ale stává se samostatným vůdcem, samostatnou hlavou. A to je vidět hned v tom, že Jidáš přichází jako ten, který vede zástup. To je přece Ježíšova role, to známe od Ježíše. Jidáš se tady proměňuje v takového zrcadlového Ježíše a ukazuje, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to vedení, jak by v tom jeho pojetí vypadalo to tělo, jehož on by byl hlavou. A tak když se Ježíš setkává s Jidášem, tak je to setkání dvou konceptů, dvou světů, dvou pohledů na svět. Je zajímavé, jak je tady velmi zdůrazněno, že Jidáš měl domluveno s těmi zatýkajícími znamení. Tak už to je zase další věc, která nás po čtení Markova evangelia trkne. To je přece Ježíšova doména, znamení. Všechno, co Ježíš dělal, byla nějaká znamení, vydávalo to znamení o něčem. Když uzdravoval nemocné, když vymítal posedlé, tak to bylo znamení, které odkazovalo ještě k něčemu dalšímu. Ale ta jeho znamení byla ano, ano. To, co Ježíš udělal s tím nemocným člověkem, odpovídalo vlastně ve stejném charakteru také tomu, k čemu odkazoval. Ta boží milost, kterou zobrazoval svým jednáním, byla stejného řádu jako ten konkrétní skutek, který udělal. Když toto Jidášovo znamení je vlastně převrácené, je toto ano, ne, ten způsob vyjadřování, který písmo odmítá, který po nás nechce, který říká, že je špatný a že se ho máme vzdát.
0: Čili je to polibek, který ale znamená zradu.
1: V tom je to právě vyhrocené, že to je ten akt největší náklonnosti úcty a lásky, kterou člověk může tomu druhému projevit, ale přitom jeho význam je přesně opačný. Další součást toho zrcadlového obrazu je třeba ten zástup, který pozorujeme za Ježíšem a na druhé straně za Jidášem. Učedníci, kteří stojí za Ježíšem, jsou bezbraní, až nás to zlobí. jsou bezbraní v tom, že, jak jsme viděli, neustále se propadají do takové nemohoucnosti. Před chvílí opakovaně usínali, když je Ježíš prosil o to, aby bděli, aby byli na stráži. Oproti tomu ty stráže, které přicházejí, ty jsou bdělé velmi, ty neusínají, nejsou bezbranné a vidíme, že ti, kdo následují Jidáše, že ten zástup se tam rojí holemi a meči, že to je zástup ozbrojený. Ježíš je ten, který přichází jako neozbrojená síla, jako síla, která je na první pohled velmi bezmocná, než to Jidáš proti němu jako ten, který přichází s tou světskou mocí. A ten nejzajímavější okamžik je možná právě v tom, když se ty dva zrcadlové obrazy v tom polibku setkají. Je to vlastně moment, který velmi často právě ve výtvarném umění byl zobrazován. Já už jsem mluvil o té zvláštnosti, že Jidáš byl často zobrazován jako úplně odlišná osoba od všech ostatních, že měl takové přehnaně semitské rysy, tmavší kůži, že vlastně byl takovou karikaturou, aby se zdůraznilo, jak je jiný. A tady v tom obraze my spíš vidíme, že Marek ukazuje, jak je to na první pohled velmi podobné, jak je Jidáš zaměnitelný snadno za Ježíše, jak snadno můžeme mít pocit, že oba dva ty zástupy jsou si podobné, že jsou skoro stejné. A v tom polibku, jako kdyby se něco odehrálo, jako kdyby přeskočila jiskra, tak vidíme, že najednou se objevuje ten meč i v tom Ježíšově zástupu. Trochu si to představuju tak, když následujeme Krista, že se díváme na něj a snažíme se odpozorovat, jaký je, a jednat jako on. Čím víc se na něj díváme, tím více nám to může dařit. Věřím, že k tomu slouží i kázání, k tomu, aby nám znovu a znovu stavilo Krista před oči, abychom ho viděli a mohli ho tak následovat. Tady ale učedníci už vlastně Krista nevidí, dívají se na jeho záda a přes něj na ten zástup, který k ním přichází. A tak vezmou z toho zástupu ten signál, který z něho vychází, a vlastně opakují to, co vidí na druhé straně. Neřídí se už Kristem, ale řídí se tím, co viděli ze světa. A najednou všechna ta slova, která jim Ježíš říkal o tom, že moc není ta cesta k tomu, co on reprezentuje, co přináší, že naopak člověk se musí vzdávat násilí, musí se vzdávat své moci, to, co jim ukazoval svým životem, tak tady přestává platit. Jako kdyby si učedníci řekli, to bylo dobré jenom ve chvíli, kdy byl pokoj, kdy byl klid, ale teď jde do tuhého a tady už musíme odpovědět stejně, jak k nám mluví ten zástup, který na nás útočí.
0: Zde je tedy popsán ten detail, jak někdo z učedníků utěl mečem ucho veleknězova sluhy. V Janově evangeliu je tento detail zmíněn taky, tam je ten sluha dokonce pojmenován jako Malchus, ale Ježíš napravuje tu věc, že to ucho zase přiloží a ono přiroste. To zde není.
1: Je to v tomto zase stručnější a tvrdší, to Markovo podání. A já myslím, že to je velmi důležité, že to tam není, protože vlastně to ukazuje, že když se následovníci Krista rozhodnou pro to utínání uší, rozhodnou se pro tu obranu proti vnějšímu tlaku, tak není příliš snadná cesta zpátky. Není cesta, která by to nějak snadno mohla vyřešit. To, co církev v jménu Krista vykoná, ty uši, které usekne, tak ty už evangelium slyšet znovu nebudou. Je to vlastně nevyužitá příležitost. A myslím, že je důležité, že Marek zůstává u toho, že když se něco špatného stane, tak Ježíš snadno tady neuzdravuje hned toho zraněného. I když samozřejmě chápeme, že dokud je Kristus tam, tak to ostatní evangelisty velmi nutkalo a lákalo k tomu, aby tam tu pasáž o tom uzdravení zařadili. Zároveň si myslím, že právě to ucho je tady velmi důležitým symbolem. Protože když si vzpomeneme na to, jak v Markově evangeliu a nejenom v něm, v těch příbězích o Ježíšovi se opakuje obraz jeho uzdravování, toho, že otevírá uši těm, kteří neslyší, otevírá oči těm, kteří nevidí, tak vidíme, že se v tuto chvíli jedná proti tomu, co Kristus až do této chvíle reprezentoval. A proto je důležité, že Ježíš říká ne, z toho vnějšího obrazu, z toho, co vám nabízí svět jako alternativu k mé cestě, z toho se nenechte poučit. To nepřijmejte, ty meče odložte, to není naše cesta, to není to, co máme dělat. A tady je první důležitý moment toho zrcadla, které v pašijním textu nacházíme, velmi důležitý pro sebe pochopení církve. To je otázka, kterou my si máme klást. V našem ohrožení, v situacích, kdy na nás přichází svět s holemi a s meči, jak máme jednat, co máme dělat. Máme se nechat světem poučit, převzít jeho zbraně, bránit se, Obrana je přece docela přirozená věc pro člověka. Máme bránit ty, které milujeme, protože ten učedník nebrání sám sebe, ale brání Ježíše, kterého miluje. A myslím, že ta otevřenost toho příběhu je důležitá také v tom, že i pro nás to zůstává jako věc otevřená, jako určitý příklad, který nás dráždí a zároveň si klademe otázku poctivou, jestli jsme schopní doopravdy ho následovat.
0: Marek několikrát v těch předchozích textech naznačil, že Ježíš věděl o tom, co ho čeká, ohlašoval dopředu své utrpení. A zde, když vytýká těm, kteří ho přišli zatknout, že tak dělají pokoutně, tak říká, ale je třeba, aby se naplnila písma. Co ta věta vlastně znamená?
1: My máme různé možnosti, jak chápat tu větu, a ty jsou buď užší, anebo širší. V tom užším výměru to naplnění písem může znamenat to, že Ježíš chápe, že se tady naplňují zejména ty texty, které ukazují na utrpení Božího služebníka. A že není možné před tím utrpením utíkat, uhnout, musí se to zrealizovat. A proto všichni, kdo se v tom příběhu objevují, v tom evangelijním pašijním příběhu, vlastně jenom hrají role, které jim byly dopředu napsané. Ať už jsou to učedníci, zatýkající, vojáci nebo Jidáš, i Ježíš sám, všichni jenom realizují něco, co bylo vlastně dopředu naplánováno a napsáno.
0: To by ovšem znamenalo, že ti lidé vlastně nejednají spontánně, nejednají sami za sebe, nemají jakousi vnitřní svobodu pro své jednání.
1: Nemají vnitřní svobodu a nemají ani zodpovědnost za to, co dělají. To je samozřejmě dost dalekosáhlý důsledek v tom, když to budeme domýšlet dál a dál, a velký důsledek i pro nás, pro naše vlastní jednání. Vedle toho se ale nabízí ještě širší čtení. Ježíš naplňuje písma nikoli jako jednotlivé texty, které ukazují na Mesiáše, ale jako celek. Naplňuje písma jako volání Boha po člověku, po opravdovém vztahu s člověkem, ze kterého člověk neuteče ani tehdy, když se zdá, že se zatahuje, že bude zlé, že něco hrozí. A to, co my ostatní nedokážeme a nedokázali jsme, to, v čem Židé tolikrát selhávali jako ten povolaný Boží lid, tak to tady Ježíš naplňuje a neuhýbá před tím. Neuhýbá před tím ani tehdy, když se zdá, že ho Pán Bůh vlastně trochu opouští. A to je, myslím, to naplnění písem, o kterém Ježíš mluví. Je to ve velké šířce naplnění role člověka takový, jaký má být.
0: No možná také, jestliže je někdo na Boží straně, zákonitě se dostane do problému, zákonitě se proti němu srotí ti nepřátelé Boží.
1: Ono, my někdy říkáme, v nouzi poznáš přítele, a já myslím, že se to tady dá velmi dobře aplikovat na Ježíše. V nouzi poznáš toho služebníka Božího. Tehdy, když se dobře daří, když všechno je v pořádku, když nic nehrozí, tak nemusí být tak složité být tím Božím mužem. Člověk má Boha na své straně a všechno to vypadá hezky, ale tehdy, když se nedaří, tehdy, když to vypadá, že Pán Bůh tak trochu zapomněl na toho svého muže, tak tehdy to začíná být složitější a Ježíš se tady osvědčuje jako ten, který vytrvá ve své víře, který vytrvá ve své věrnosti, ve své důvěře Bohu, až na tu nejkrajnější mez, jak potom vidíme na kříži.
0: V téhleté části se opakuje to, co jsme četli v předchozím našem pořadu, když jsme mluvili o Ježíši v zahradě Getsemanské. Ve chvíli největší bolesti, největšího zápasu Ježíšova jsou ti jeho učedníci a můžeme říct jeho přátelé, jeho žáci, najednou příliš slabí. Zde si čteme, všichni ho opustili a utekli.
1: Také to známe z písma z Nového zákona, že největším přítelem je ten, kdo dá život za druhého, za svého přítele. A tady vidíme, že ten příklon učedníků ke Kristu není definitivní. A myslím, že v tom ohledu je to smutný příběh, ale zároveň jediný možný příběh pro nás, jako pro církev. Že kdybychom tam četli, že učedníci s ním vytrvali až do poslední chvíle, že všemu dobře rozuměli, bylo by to pro nás velmi beznadějné. Já osobně bych si nad takovým textem zoufal, protože bych si řekl, ale já takový nejsem, tudíž to není příběh pro mě, není to cesta, kterou bych mohl jít. To následování Krista je pro někoho úplně jiného, pro lidi, kteří neselhávají. A v tom si myslím, že i ty různé propady, které v průběhu Evangelia a zejména pak toho pašiního textu vidíme, jsou důležité pro nás, abychom to nevzdávali, abychom viděli, že to je cesta, po které šli stejní lidé, jako jsme my, a která je schůdná i pro nás.
0: Přemýšlel si, Achime, také nad rolí toho mladíka, který vlastně nechal těm vojákům v rukou svůj oděv a utekl nahý?
1: Tak tady je velmi bohatá tradice výkladu toho místa a velmi často i díky tomu, že to je takový velmi živě působící obraz oproti některým těm předchozím textům, kde Ježíš vystupoval trochu třeba, dejme tomu, schematicky, nebo někdy tam byly patrné určité formální literární prvky, tak tady je to takové živé vyprávění. Díky tomu se množství těch vykladačů v tradici domnívalo, že ten mladík je právě Marek. Že tady máme takový moment, kdy se setkáváme právě s tím autorem, který se tam mihne v tom svém díle jako ambiciozní režisér v nějakém svém filmu v drobné roli.
0: Hitchcock byl v každém v svém filmu asi na 2 vteřiny.
1: Já jsem myslel na Menzla třeba. A každopádně je to takové tajemné místo, jedno z těch míst paší, kde není úplně zřejmé, k čemu to tam je. Jsme zvyklí na to, že Marek všechny věci, které říká, tak mají velmi jasný účel. Nedělá kudrlinky, to jsme viděli, žádnou takovou literární vatu nepřidává, tudíž by to mělo být místo, které je zvěstné. A já tu zvěst toho přece jenom nacházím v tom, že vidíme, že ten, kdo prostě jde s tím Kristem, kdo provází až do toho kritického místa, kdo neuhne, tak ten se sám dostane do té konfrontace. Nezůstane někde jenom ve stínu pozorovat z dálky, ale dostane se do situace, kdy ho to reálně ohrožuje. Tady ten mladík nezemřel, nebyl zatčen také, ale vyvázl na poslední chvíli a vlastně skončil, jak by se lidově řeklo, s nahou zadnicí, protože mu sebrali i jeho oděv, jeho plášť, tudíž se ho to nějak citelně dotklo, to Kristovo zatýkání. A myslím, že to ukazuje trochu to vzdalování a přibližování učedníků ke Kristu v jeho utrpení. Tento učedník neznámý, ten neznámý mladík, je vlastně na té ose toho přibližování a vzdalování ten, který je asi nejblíž ke Kristu. Nejvíce ho to fyzicky dotkne, to jeho zatčení. A pak jsou takoví, u kterých bychom čekali, že budou blízko, jako je Petr, a ten naopak ustupuje do takové bezpečné distance, do bezpečné vzdálenosti, aby se mu něco podobného nestalo.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes čteme, milí posluchači, 14. kapitolu Markovo evangelium. A teď jsou před námi verše 53. až 65. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví neshodovala. To velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky, slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu prorokuj. A sluhové ho tloukli do tváře. Jachime, v poslední době se objevilo několik prací, jejichž autory byli významní biblisté a někdy dokonce i židovští biblisté, kteří se zabývali Ježíšovým procesem a tím, jak vlastně ten proces probíhal. Můžeme k tomu něco říci ve světle toho textu, který jsme právě teď četli?
1: Tak existuje samozřejmě množství pokusů, často zejména upozornit na to, co je v tom evangelijním vyprávění problematické nebo z historického hlediska nějak pochybné. Je to určitá cesta, jak se potýkat s biblickým textem a my už dnes asi sotva můžeme říct, že se tou cestou nesmí jít. Dlouho se jí jít nesmělo a nebylo to příliš k ničemu dobré a dnes už předtím nemůžeme uhnout. To znamená, i takové velmi kritické, velmi s odstupem vedené historické bádání má své místo a má svou roli. Otázka je, co z tohoto místa, z té perspektivy můžeme získat. Můžeme zjistit třeba to, že některé naše historické poznatky se s tím textem písma opravdu těžko shodují a jsou těžko souladitelné. Otázkou je, jestli se tím trefujeme do toho záměru biblického textu. Trochu mi to připomíná, jako kdyby člověk dělal exegezi jídelního lístku, místo aby si vybíral jídlo, které si chce objednat. Nebo jako kdybychom udělali nějaký velmi přísný vědecký rozbor nějaké básně, místo abychom nechali tu báseň k sobě promluvit a nějak se tím jejím obsahem zasáhnout a proměnit. Já žádnou fobii z historického bádání nemám. Na druhou stranu si myslím, že to, co máme dělat, je sledovat ten text právě v tom rámci Markova evangelia a zkoumat ty důrazy, které Marek do něho vkládá. Jestli skutečně velerada mohla mít takovou pravomoc, jestli ten popis toho jednání velerady odpovídá té tehdejší zvyklosti, zejména pak vztahu mezi veleradou a tou mocí římskou, tak to je pro mě nad tím textem de facto vlastně nezajímavá otázka. To, co je podstatné, je, o čem ten text je a jaká je ta jeho hlavní zvěst, která chce nějakým způsobem ovlivnit mé vlastní rozhodování, můj život. A já jsem přesvědčený o tom, že tento text můžeme číst jako velmi silné podobenství o tom, co to je soud. Tak jak ta předchozí perikopa, kterou jsme četli, ten předchozí oddíl nějakým způsobem stvárňuje nebo zabývá se otázkou násilí ve vztahu k následování Krista, jeho legitimity, jeho použitelnosti, případně odmítnutí násilí, tak myslím, že tady zase se tak trochu vyjasňuje otázka souzení nebo soudu. To je v Novém zákoně velmi podstatné téma, my si dobře vybavujeme a pamatujeme určitě všechna ta místa, která nám říkají, že nemáme soudit, ale zároveň vedle nich stojí jiné momenty, jiné texty, ve kterých Ježíš třeba zaslibuje, že boží lid bude soudit celý svět, bude soudit všechny

0: i pro národy všechna pokolení Izraele. Co tedy znamená to souzení? Jakou má roli? Jaký má význam v tom novozákonním textu? A já si myslím, že tady se právě to velmi jasně ukazuje. Na jedné straně stojí soudní tribunál, který Ježíše vyšetřuje. Ten soudní tribunál je nepochybně přesvědčený o své spravedlnosti, o tom, že stojí na správné straně, tak se ani příliš nepozastavuje nad tím, že ty metody, které volí vlastně, jsou úplně nelegitimní. Vidíme zase to, co známe z vlastní minulosti, z třeba dnešní situace v některých zemích, to najímání falešných svědků, to, že se svědectví neshodují navzájem. Velmi aktuálně zní ten text, když člověk přemýšlí nad tím, jak někdy soudy fungují. Ale to všechno jakoby stojí ve stínu toho, že ta velerada je přesvědčená o tom, že jedná správně. Možná jsou tam jednotlivci, kteří nad tím mají nějaké pochybnosti, ale ten celek, ten soudní celek, ten celý tribunál musí držet pohromadě a tak drží pohromadě.
1: Marek zde ovšem hned v úvodu říká, že oni hledali proti Ježíši svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Čili ten rozsudek vlastně byl dopředu dán.
0: Je to vlastně to, co možná známe i z té vlastní zkušenosti, kdy ne jako soudci v tom úředním slova smyslu, ale jako ti, kteří posuzují ty ostatní, vlastně se díváme na svět očima, ve kterém hledáme důkazy pro to negativní hodnocení, které o někom máme třeba, nebo nějaký špatný pocit, který z někoho máme. Říkáme si, ten je divný a něco mi tam nesedí a třeba se tam najde něco, co to potvrdí. To, že rozsudek předchází to samotné hledání, to samotné rozmýšlení, rozlišování, to je, myslím, docela častá věc. A někdy my to chápeme jako projev špatného soudu a já se trochu bojím, jestli to spíš není projev skoro každého soudu. Že ten lidský přístup ke spravedlnosti je vlastně tak trochu obrácený a my musíme jednat proti své vlastní vůli, proti své vlastní zákonitosti, když chceme vykonat nějaký spravedlivý soud. I tak se to často vymkne, jak to dobře víme.
1: Jestliže velekněží a celá ta velerada hledali nějaký důvod nebo nějaký konkrétní čin, který by mohl ospravedlnit ten jejich rozsudek, no tak proč vlastně chtěli Ježíše zabít? Odkud se bralo to jejich rozhodnutí dopředu Ježíše se zbavit?
0: Tak tu odpověď na to můžeme hledat v tom celém předcházejícím textu Markova evangelia. Tam jsme viděli, jak krok za krokem postupně se Ježíš odhaloval jako neúnosný pro tu tehdejší židovskou společnost. Jak vlastně podkopával, aniž by něco radikálního musel dělat, aniž by musel vykonat nějaké povstání nebo něco podobného, už jenom tím obyčejným svým jednáním a mluvením dokázal podkopat a velmi ohrozit fungování náboženské, politické, společenské fungování té komunity. Bylo to proto, že Ježíš odmítl následovat některé ty mechanismy, odmítl do nich vstoupit a jednal vlastně svobodně a odpovědně. Nebyly to žádné příliš divoké revoluční akty, co dělal. Nebyly to skutky nějakého partizána. Ono už stačilo to, že prostě těch bezmocných lidí si doopravdy hleděl a zajímal se o ně. A už to samo o sobě rozechvělo tu společnost natolik, že jí to ohrozilo a že se cítila být ohrožená Ježíšem. A ve chvíli, kdy celá společnost je založena vlastně na teokratickém principu, což tehdejší židovstvo nepochybně bylo, když má to sebepojetí, že je vlastně tím božím lidem, který realizuje boží smlouvu, a najednou se tam objeví někdo, kdo to dělá jinak a důsledně, tak to staví na celou tu společenskou praxi velký otazník, který oni ale nad sebou vůbec mít nechtěli. Tím se dostáváme k tomu, co Ježíš vlastně v tomto místě dělá. Ježíš mlčí, neodpovídá a právě tím on sám vykonává soud nad tím soudním tribunálem. Zase vidíme ten zrcadlový obraz Markův. Na jedné straně jsou soudci, ti, kteří sami sebe chápou jako soudce, jako boží následovníky, ti, kteří sjednávají božímu zákonu prostor nebo vlastně mu činí zadost. A na druhé straně stojí Ježíš, který stačí, aby mlčel a vlastně tím soudí ty, kteří soudí jeho. Potom se to přece jenom v nějakém místě zviditelní a víc se to ukáže, když Ježíš říká, uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. A to je vlastně obraz přicházejícího soudce. To je obraz toho, který je pravou rukou Hospodina, to znamená, má soudní pravomoc nad Izraelem. Je to vlastně vykreslení Mesiáše jako soudce.
1: Jenomže Ježíš zde vlastně neřekl nic jiného, než že citoval proroka Daniele.
0: A zase je důležitý ten kontext. To, co Židé sami uznávali, to, co ta pospolitost sama uznávala jako svůj základ, to jí začalo velmi silně vadit, když to Ježíš přetavil v realitu. Když se z toho už nestala jenom slova, jenom poučky, ale stala se z toho skutečnost. Zase mi to trochu připomíná situaci, kdy někdy v církvi některé věci opakujeme jako základ své víry, třeba rovnost všech lidí, ale ve chvíli, kdy se začnou v církevním prostředí někde naplňovat, kdy se stávají realitou, tak to způsobí velké pohoršení, způsobí to velké otázky a nechuť. Tady je velký rozdíl mezi tím něco deklarovat, k něčemu se hlásit a něco opravdu realizovat. A myslím, že to je právě to Ježíšovo zaslíbení, že jeho lid, jeho učedníci, jeho následovníci budou soudit celý svět. Ne tak, že budeme říkat, ty jsi vinen a ty jsi nevinen, ale budeme ten svět soudit a máme ten svět soudit tím, co děláme, co jsme. Třeba jenom svým mlčením v nějakou situaci nebo tím, že nesáhneme po meči v nějakou situaci. To samo o sobě může být velmi silným soudem nad špatnou praxí tohoto světa, nad násilím a nelaskavostí v tomto světě. A je to úplně jiné souzení, než jaké tady představuje velerada.
1: Ještě zde jeden argument, který sice v tom rozhodování nesehrál podstatnou roli, ale zřejmě byl nějak mezi lidem, protože se opakuje potom ještě v té další kapitole, když už je Ježíš na kříži. Ti svědkové říkají, že Ježíš prohlašoval, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, nerukama udělaný. Tak o čem tohle vypovídá?
0: Tak my samozřejmě v tom slyšíme jasný odkaz na Ježíšovo ukřižování a vzkříšení a máme takovou docela pochopitelnou touhu hned to vztáhnout na Ježíšovo tělo.
1: No tak to interpretuje Jan.
0: Zároveň ale vidíme, že Marek tam nějak automaticky tuto interpretaci nevkládá a zase nechává ten výrok, aby rezonoval na obě strany. Ti, kdo ten příběh už znají, ti, kdo mu rozumí, a to ostatně jsou i lidé, kteří čtou Markovo evangelium. Málo kdy jsou to lidé, kteří ho čtou poprvé jako první zprávu o Kristu, ale už něco znají, už něco vědí. Tak ti v tom tento význam Ježíšova osobního zániku a jeho vzkříšení nachází. Když ale zůstaneme jenom u toho textu tak, jak tady stojí, tak samozřejmě nám může asociovat zboření chrámu, což je velmi důležitá položka v té tehdejší historii Izraele a samozřejmě je to velmi důležitá součást i té polemiky mezi vznikající církví nebo tím raným společenstvím církve a židovstvím. Protože bylo to tak, že to rané společenství církve v tom zboření chrámu vidělo také určitý signál zániku té tradice, ze které se vlastně odštěpilo. Vidělo v tom určité potvrzení toho, co Ježíš všechno předznamenával a co všechno naznačoval ve svých slovech. To, že Hospodin už nebude uctíván v chrámu ani nahoře Gerizim, jak to dělali Samařané, ale že bude uctíván v duchu, tak to všechno se najednou začalo naplňovat, ne proto, že by lidé se k tomu sami rozhodli, ale proto, že už chrámu nebylo. Čili vedle sebe stojí dvě různá pochopení, dva různé významy. V tom nám to připomene velmi často Ježíšem používaná podobenství, která také můžeme číst jako určitý příběh ze života a zároveň v nich můžeme nacházet ještě další význam, který je na první pohled tak trochu skrytý. To, že se tady takové slovo staví proti Ježíšovi, je logické, protože zase to ukazuje to, že Ježíš byl chápán jako nebezpečný revolucionář, jako člověk, který vlastně vyhrožuje, že naruší tu stabilitu a integritu té společnosti a takovým nejlepším motivem k tomu samozřejmě mohl být chrám právě a jeho zboření, kdy Ježíš by ukazoval na svou vlastní moc a nabízel by se tomu společenství Izraele jako ten, který je schopný zbořit a vystavit chrám, tudíž je tím nejsilnějším vůdcem hodným k následování.
1: Když už byl Ježíš odsouzen, začali jej bít, začali ho ponižovat, plivat na něj a přitom volali prorokuj. Jako kdyby je ta prorocká role Ježíšova nejvíce zlobila.
0: Ten závěrečný obraz toho bytí, ten je vůbec velmi zvláštní, protože zase jakoby obrací to, co my v tom příběhu vidíme. Najednou Ježíš má zakryté oči, Ježíš je ten, který nevidí. To znamená, ten, kdo dával všem zrak, ten, kdo umožňoval slepým lidem, aby viděli, ten je najednou těmi, kdo nevidí, kdo nerozpoznávají, kým skutečně je. Byt, je mu zahalena tvář, nesmí se dívat a má hádat, kdo mu to dělá. Ale Ježíš přece dobře ví, on nepotřebuje hádat konkrétní jména, on přece dobře ví, že to je právě cesta toho člověka, který se ho chce zbavit. Je to taková absurdní ilustrace k tomu, co se tam vlastně děje, že soud není soudem a ten, kdo je souzený, naopak je soudcem pravým. Ten, kdo zakrývá oči, tak ten sám je slepý a nevidí, kdežto ten, který má zakryté oči, je ten, který dává zrak a dává možnost těm ostatním vidět. A zase je to součást toho zrcadlového obrazu, který Marek tady rozehrává, že vždycky proti sobě stojí takové navzájem se vylučující a navzájem se popírající alternativy.
1: A zvláštní také je, že dva výroky Ježíšovi, které zazní v tomto textu, první týkající se chrámu a druhý, který Ježíš říká o příchodu syna člověka, jsou skutečnými proroctvími, přestože oni ty výroky zlehčují.
0: Tady zase také vidíme dvojí pojetí toho, co to proroctví je. Jako kdyby ty vojáci, kteří tam zrovna Ježíše bijí a plivají na něj, volají, aby prorokoval, jak kdyby převzali to dnes velmi rozšířené pojetí proroctví jako hádání budoucnosti nebo hádání toho, co je skryté. Oproti tomu Ježíš přichází jako ten, který je skutečným prorokem. To znamená, není to žádný jasnovidec, není to žádný hadač, ale je to ten, který vyřizuje slovo Hospodinovo, ať už se týká minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Čili není to jenom hádání toho, co bude, ale je to odhalování toho, co je, co nastává těm, kteří to doposud nevidí. A to jsou dva koncepty proroctví, které se navzájem tak trochu vylučují. Ten první koncept je vlastně nepochopením toho, co to skutečně prorocká tradice je. A domnívám se, že dnes je velmi rozšířený, že je mnohem rozšířenější než ten biblický koncept proroctví.
1: Milí posluchači, čas vymezený pro dnešní výklad je u konce, takže část závěrečnou ze 14. kapitoly Markova evangelia, která pojednává o Petrově zapření, necháme už na příště. Jachme, děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se, že se příště setkáme zase znovu nad Markovým evangeliem.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Pořad je u konce, připravili jej pro vás a loučí se s vámi Petr Vaďura.

Dozněla písnička Radci od Pavla Helana. No a teď nás čeká Lucy Grimble, která bude zpívat ve světě plném kompromisů, který na nás tlačí. Ježíši, přisuň si mě blíž, zažehni ve mně svou vášeň, nebudu se za tebe stydět. Not ashamed, nebudu se stydět, zpívá Lucy Grimble.

0: Je za námi 11. hodina. Před námi tedy poslední hodina dnešního večerního vysílání, ale také poslední hodina ze dne 31. srpna, tedy posledního prázdninového a také posledního srpnového dne. Vysíláním vás stále provází Andrea Audová. No a jestli máte za sebou dlouhý den a posloucháte už nás někde z postele, tak vám přeji, aby ten závěr toho dne byl klidný a příjemný. A pokud naopak jste ještě v práci, na cestě nebo vás čeká pár posledních povinností, jsme rádi, že vám můžeme i při nich dělat společnost. Do půlnoci nás čeká ještě čtení na pokračování a dnes znovu otevřeme životní příběh člověka, který ukazuje, že na některé věci opravdu nemusí být pozdě, ani když se k ním dostaneme mnohem později, než jsme původně čekali.
1: Kdo jsem já, člověk, co chodí po zemi,

Maturita v 38 a začátek studia teologie ve 40 letech. Životní příběh Miloše Šolce rozhodně nebyl nalinkovaný od dětství. Výrazný baptistický kazatel a také vynikající tenista pocházel z velmi chudé rodiny a dlouho neměl možnost získat vzdělání. Přesto se k němu později vrátil a jeho život nabral směr, který by v jeho začátcích možná málo kdo předpokládal. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje ve čtení na pokračování už po následující písni.

Ve čtení na pokračování opět otevíráme knihu Jak život šel, která líčí život baptistického kazatele a tenisového reprezentanta Miloše Šolce. Bylo po válce a k moci se dostala komunistická strana. Začalo znárodňování, které postihlo i firmu Miloše Šolce, což později vedlo k jejímu zavření. Každý duchovní musel mít souhlas státu a bral od státu plat. A nesvoboda rostla. Tenis jako panský sport měl také problémy. Cesty na západ byly přísně hlídané a sledované. Rodina Šolcová žila svým rytmem, který byl celé spojen s Bohem a s církví. Miloš dbal na to, aby se rodina setkávala při čtení písma a při modlitbě. Sám se každý den modlil za každé své dítě. Snažil se své děti vyučovat a vést v boží bázni, aby z nich byli pořádní lidé. V roce 1950 Miloš Šolc ve svých 38 letech odmaturoval. Je obdivuhodné, co všechno on i jeho žena zvládli. A k tomu všemu hráli stále velmi úspěšně tenis. Český tenis patřil mezi světovou špičku.

0: Ihned po dostudování gymnázia se otec hlásil k dennímu studiu na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, protože vnímal boží povolání ke kazatelské službě. V tomto roce se měl dožít 39 let. Měl na starosti šestičlennou rodinu a vnitropolitická situace byla církvím krajně nepřátelská. Jednalo se tedy jednoznačně o krok poslušné víry. Většina otcových spolustudentů byla o plných 20 let mladší. Když se jednou otce profesor praktické teologie Josef B. Ješke zeptal, kolik je mu let, otec pohotově odpověděl, že si myslí, že je starší než on, byť byl profesor starší o 9 let než otec. A když profesor zjistil, že je otci 40 let, prohlásil, že to je právě ten nejvhodnější věk pro studia teologie. Otec později uvedl, že měl pro rodinu na čtyřleté období studií našetřeny peníze. Během studií však přišla měnová reforma a koruny neuložené v bance byly měněny v poměru 50:1. Z otcových úspor toho tedy zbylo žalostně málo. Protože otec přes finanční nesnáze čtvrtý rok studií dokončil, pochopil věc tak, že mu Pán Bůh ukázal, že stačí i na toto zajištění. Otec však musel také vynakládat náležité úsilí, aby potřebné prostředky získal. Vedle studijního stipendia si přivydělával především trénováním, a to například na egyptském vyslanectví, a nelze opomenout i matčino přivydělávání pletením svetrů, nemluvě o její schopnosti úsporně hospodařit. Vydatnou finanční pomocí bylo otcovo trénování během jeho posledních školních prázdnin v roce 1953 v Karlových Varech. Do tohoto slavného lázeňského města jela celá naše rodina. Bydleli jsme v hotelu Kryváň poblíž hlavní kolonády a prožili jsme tam nezapomenutelné prázdniny. Lázně žily ruchem filmového festivalu. My byli denně na tenise, jako milovníci hudby jsme si vychutnávali lázeňské kolonádní koncerty, byli jsme několikrát na koňských dostizích a o nedělích jsme poznávali nám dosud neznámá různá křesťanská společenství. Jen sestra Bohumila neměla z prázdnin tolik, co my tři ostatní. Měsíc strávila v karlovarském sanatoriu Požloutence, kterou před prázdninami prodělala. Svým způsobem začala v Karlových Varech naše tenisová kariéra. Měli jsme již dětské tenisové rakety a spolu s dalšími dvěma kamarády jsme si zahráli svůj první tenisový turnaj. Bratr píše ve svých vzpomínkách, že tatínek býval ve svém učení tenisu trpělivý a cílevědomý, aby z nás udělal tenisty. Protože jsme byli dva hoši, vždycky jsme měli s kým hrát a bratr se vždycky snažil, aby se mi vyrovnal. Většinou nás měl tatínek na kurtě oba, jeden byl vedle něj a druhý byl na protější straně a řídil se otcovými pokyny. Bratr dále vzpomíná, že nás tatínek nikdy nehuboval, když nám to nešlo. Raději nás povzbuzoval k co nejlepšímu výkonu. Jen se mu nelíbilo, když jsme se stoprocentně nesnažili. Na studiích otec poznal mezi profesory řadu vzácných osobností, které později příležitostně zvával ke službě především do našich početně navštěvovaných bohoslužeb mládeže. Byl mezi nimi například Adolf Novotný, autor biblického slovníku, Jan Milíč Lochman nebo Amadeo Molnár. S profesorem Rudolfem Říčanem si byli tak blízcí, že dokonce jeho syn Rudolf bydlel nějaký čas v naší rodině. S mnoha studenty pak otce pojilo mnohaleté přátelství, které bylo oboustranně k povzbuzení a obohacení. Otec nám vyprávěl ze svých studií řadu nejrůznějších příhod. Ta, která nám nejhlouběji utkvěla v paměti, se týkala profesora Poláka, který vyučoval společenské nauky. Když začal tento profesor v prvním ročníku své přednášky a viděl před sebou na 70 studentů a studentek, neubránil se údivu a prohlásil, že žasne nad tím, že se rozhodli studovat teologii. Aby odůvodnil svůj úžas, prohlásil, že do 20 let nebude v naší společnosti církev, protože církve zaniknou. Jak otec vypravoval, odpovědí profesorovi byl spontánní, hlasitý smích studentů. Profesor velkoryse přešel smích studentů v sebejistotě tehdejších komunistických utopistů. Bylo by zajímavé zjistit, jak by po 20 letech zareagoval na připomenutí svého výroku. Otec byl na fakultě velice populární, a to nejen pro svůj věk, ale také pro svoji iniciativu v organizování nejrůznějších sportovních činností. Se studenty například hrávali fotbal a zájemcům o tenis nabízel lekce, které mnozí rádi využili. Otec o svých studiích v pamětech napsal.
1: Pokud se týče maturitní zkoušky, osobně vyznávám, že jsem ji sám ze sebe nebyl schopný udělat. Ani absolvování bohosloveckého studia jsem sám ze sebe nebyl schopen. Studoval jsem natolik z Boží milosti, že mohu říci, že studia vlastně za mne udělal Pán Ježíš Kristus. Vždycky budu litovat, že nemáme fakultu Petra Chelčického, kterého pokládám za největšího ducha naší reformace. Svým postojem neodpírání zlému stál důsledně na Písmu svatém. I když se někomu zdá, že Bůh starého zákona je jiný než Bůh zákona nového, je na velkém omylu. Pán Bůh je stále tentýž. On je láska a ta není zlá, i když přísně trestá. U Pána Boha přece žádná smrt neexistuje. Smrt je pouze přechodem do jiného stupně nebo jiného druhu života. Když Pán Bůh poručil někoho ukamenovat, bylo to vždy z úcty k pozemskému životu, aby pozemský život plynul způsobem, který by nezatížil takzvaný život posmrtný, do kterého přecházíme, ať to víme, věříme či nikoli. My, lidé 20. století, jsme démony tak ovlivněni, že hluboce duchovně myslet nejsme vůbec schopni. Celý svět se stal krajinou temna. Pán Ježíš řekl, všechen svět ve zlém leží. Církve nevyjímaje. Pán Bůh nás přesně informuje o stavu lidského charakteru a my, kazatelé, bychom si měli položit otázku, zda opravdu kážeme plné evangelium.

0: Během studií otec vyučoval ve Vinohradském sboru školní děti náboženství. Školní předmět náboženství byl tehdy stále uváděn na vysvědčeních. Když jsem však do školy známku v zalepené obálce přinesl a učitelka ji otevřela, neubránila se údivu a před celou třídou mne zesměšnila. Byl jsem asi jediný, který v 5. třídě do náboženství ještě chodil a navíc mne dokonce vyučoval vlastní otec. Byl to rok 1953 a zatímco v roce 1948 chodili do náboženství všechny děti, po 5 letech komunistické diktatury ti, kteří chodili na výuku náboženství, byli již naprostou výjimkou. Ještě je vhodné dodat, že v roce 1953 začala chodit do školy naše nejmladší sestra Renata. Komunistickému režimu nešlo pouze o naprostý dohled nad církvemi. V podstatě mu šlo o likvidaci církve. A tak byly hledány všemožné důvody pro to, aby byli faráři a kazatelé přesunováni z místa na místo, aby jim byly odebírány státní souhlasy a dokonce aby byli odsuzováni a dáváni do vězení. Protože Bratrská jednota baptistů měla velice úzké kontakty s baptistickými jednotami ve světě a někteří kazatelé byli ze zahraničí finančně podporováni, nebylo těžké, aby si režim našel záminky a během roku 1952 celou řadu kazatelů pozavíral a ve vykonstruovaných procesech obvinil z nejrůznějších přečinů. Čelní představitelé církve byli odsuzováni za špionáž, rozvracení republiky nebo dokonce za velezradu, a to samozřejmě k mnohaletému vězení. Otec v této záležitosti ve svých pamětech poznamenává.
1: Mnozí promučení a týrání vypovídali v procesech i to, co nebyla pravda. To, co vyšetřovatelé dokázali provést s člověkem, bylo neuvěřitelné. Jeden z vyšetřovatelů mi po letech řekl, že kdybych byl tehdy ve vyšetřovací vazbě, tak bych se přiznal i k tomu, že jsem zabil vlastní matku. Tak to bylo kruté. Vězňové se museli učit to, co budou ve jménu dělnické třídy při soudu vypovídat, to vše za slib, že je po rozsudku do 3 měsíců propustí. Je neomluvitelné. A vidím v tom umrtvení své i celé naší jednoty, že jsme se nedovedli postavit solidárně za naše uvězněné bratry a jen jsme mlčky a trpně naslouchali a připustili jejich odsouzení. A že se v celé naší republice nenašel nikdo, kdo by vystoupil do boje za dokázání jejich neviny.
0: Řada zborů se tak ocitla bez kazatelů, ale z boží milosti na jejich místa postupně nastupovali další, včetně otce.

Po odchodu Drobného a Černíka zakoušel náš tenis silnou diskriminaci. A nepomáhal ani neustálý tlak pracovníků tenisové sekce na vedení československé tělovýchovy, aby se v tenisových kontaktech se světem mohlo pokračovat. Až do roku 1955 se naše družstvo neúčastnilo Davisova poháru a nekonalo se ani mezinárodní mistrovství Československa, cizinci nepřijížděli k nám, naši reprezentanti nevyjížděli do zahraničí. Tenis byl v podstatě jen tuzemskou záležitostí. V době studií na Komenského bohoslovecké fakultě se otec spolupodílel na založení tenisového oddílu Slávie vysoké školy. A protože vzniklo i závodní družstvo, stal se otec jeho hrajícím trenérem. V roce 1953 se konal první celostátní přebor vysokoškoláků v tenise. Přebor se konal v Brně a otec zvítězil jak ve dvouhře, tak navíc ve smíšené čtyřhře s Rampasovou. Ve čtyřhře mužů s Linhartem prohrál až ve finále s bratry Krchy. O rok později vyhrálo družstvo Slávie vysoké školy kvalifikaci o postup do přeboru republiky družstev a otec byl klasifikován na 16. až 17. místě v republice. V roce 1955 Slávie vysoké školy hrála nejvyšší tenisovou soutěž družstev a umístila se na 3. místě v republice, což byl vynikající úspěch. Otec hrál na 2. místě za Dobešem a získal v soutěži řadu významných vítězství. V družstvu hráli dále Linhart, Mařík, Dostrašil, Rampasová a Pitnerová. To jsme již my, hoši, jako žáci začali hrát závodně a na mistrovství Prahy dorostu jsme se shodně dostali mezi posledních 16 hráčů a tak se kvalifikovali na mistrovství republiky dorostu do Pardubic. Pro nedostatek výsledků jsme na celostátním žebříčku žactva byli uvedeni mezi neklasifikovanými na 1. až 10. místě. V roce 1955 se podařilo pracovníkům tenisové sekce přesvědčit vedení tělovýchovy, že velký sport se bez zahraniční konfrontace provozovat nedá. A tak naše národní družstvo ve složení Zábrocký, Javorský a

Vyvoval svým stylem i fyzickou kondicí. Prohrál 3-6, 6-8, 8-10 a noviny psali. Do soutěže zasáhl i Australan Don Candy, který v poledne přiletěl do Prahy a unaven po cestě svedl těžký boj se Scholzem, jenž podal jednu ze svých nejlepších her posledních let. A jiné noviny psali. K veteránům turnaje patří bez pochyby náš dlouholetý přední tenista Scholz, který ještě nyní, kdy mu pomalu táhne na 50, může být v houževnatosti, bojovnosti a udržování fyzické kondice příkladem mnoha našim mladým hráčům. A když je Scholz na dvorci, vládne v hledišti úsměvná pohoda. Milošek totiž často osobitým způsobem komentuje některé své či soupeřovy míče. Podle očekávání Don Candy turnaj vyhrál, když ve finále rozdrtil Francouze Pierra Darmona hladce ve třech setech. Darmon uhrál v celém zápase pouze 5 gemů. I když každý závodní tenista ví, že se proti každému soupeři hraje jinak, otcových 17 vyhraných gemů proti Darmonovým 5 je neuvěřitelným úspěchem.

Po ukončení otcových teologických studií se počítalo s tím, že se otec stane v Praze na Vinohradech kazatelem. Po uvěznění kazatele Burgetta v roce 1952 se stal kazatelem v Praze otcův dlouholetý přítel a spolustarší vinohradského sboru Václav Tomeš. Ten se však stal i předsedou ústřední rady starších celé bratrské jednoty baptistů a byl tedy mimořádně vytížen. Obdržení kazatelského místa však předpokládá zvolení celým sborem. Před touto volbou bratr Tomeš sboru sdělil, že je ochoten v kazatelské službě pokračovat a většina členů sboru souhlasila s tím, aby ve své pozici setrval. Otec byl takto postaven do situace, kdy si musel bezodkladně schánět místo, aby mohl zaopatřovat rodinu. Byla to neočekávaná a náročná duchovní zkouška, protože otec nepochyboval o tom, že po studiích nastoupí okamžitě do kazatelské služby. V této složité situaci se otevřelo v Praze místo oblastního tenisového trenéra při městském výboru tělesné výchovy a sportu a otec toto místo získal. Za skutečností, že otec nezískal hned po studiích kazatelské místo, bylo zvláštní boží řízení. Předně Pán Bůh usoudil, že otec bude moci ovlivňovat svou osobností mladou tenisovou generaci a dále byla velice patrná boží milost v tom, že jsme se s bratrem v roce 1956, respektive 57, dostali na střední školy. V mém případě se jednalo o stavební průmyslovku a v případě bratra o rok později o gymnázium. Jako synové kazatele bychom se na střední školy se vší pravděpodobností nedostali, protože někteří synové kazatelů se nedostali ani do učení, případně jen na nejméně žádané učňovské obory. Otcovo životní heslo z epištoly k Římanům 8:28, víme pak, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, se tedy naplnilo i v tomto případě. Otec se ujal práce v takzvané tenisové základně, která byla v Košířích v ulici Na Klamovce. Tato práce v letech 1954 až 57 spočívala v tom, že se věnoval nejlepším žákům a dorostencům nejrůznějších pražských klubů. Bezprostředně se takto podílel na tenisovém růstu nové tenisové generace a tudíž budoucích reprezentantů. Mezi tyto tenisové naděje jsme patřili i my tři starší sourozenci, hrající v té době za Slávii vysoké školy a mimo jiné mezi ně patřili například i sourozenci Kodešovi z TJ Motorletu Praha. V rámci tréninků na tenisové základně také probíhaly soutěže jednotlivých ročníků a my jsme spolu s bratrem v roce 1957 vyhráli každý svoji věkovou kategorii. To bylo bezesporu velikým příslibem pro naši tenisovou budoucnost a nepochybně to bylo k veliké spokojenosti otce. Můj bratr však v tomto roce vyhrál i mistrovství republiky žáků v Pelhřimově a poprvé reprezentoval naši republiku v cizině. Já jsem již hrál za dorost, který v té době zahrnoval 4 ročníky a bylo téměř nemožné se v 15 letech prosadit i mezi 18-letými. V jediném celostátním turnaji mladších dorostenců, tedy 2 ročníků, který se konal v Jablonci nad Nisou, jsem se dostal do finále, což bylo pro mne velikým povzbuzením. I když jsme hrávali tenis na krytých dvorcích i v zimě, hráli jsme intenzivně také hokej, který jsme měli velice rádi. Nejdříve to bylo za žákovské družstvo Slávie vysoké školy, v dorostu pak to byla Tatra Smíchov, což byl oddíl, který navazoval na slavný LTC. S bratrem jsme hrávali v obraně a byli jsme i v pražské sportovní škole dorostu, kde hráli nejlepší pražští mladí hokejisté. Bratr

0: Ve svých vzpomínkách na sportovní začátky říká:
1: To nejdůležitější, co nám tatínek vštěpoval do mysli, bylo duchovního rázu. Nejvíce mu záleželo na našem vztahu k Pánu Ježíši Kristu.
0: Dospívání je obdobím života, ve kterém dochází k tělesným změnám, pro které se postupně mladí lidé stávají mužem a ženou. Mladý člověk se postupně odpoutává od bezprostřední rodičovské péče, hledá vlastní identitu, uvědomuje si své specifické postřehy, začíná se samostatně rozhodovat, zpravidla prožívá i první zamilovanost. Dospívání je také typické tím, že si mladý člověk začíná klást vážné otázky, zkoumá, co je věrohodné, a mnozí dospívající se rozhodují o svém vztahu k Pánu Bohu. Takto nás Otec cíleně nasměřoval vlivu Ducha Svatého, který Písmo svaté inspiroval. Ve druhém listu k Timoteovi 3:16-17 je napsáno: všeliké písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží ke všelikému skutku dobrému hotový. V otcově případě to mělo jistě své pozadí ve skutečnosti, že v jeho 14 letech mu matka předávala nový zákon s prostotou, aby jí slíbil, že si z něj bude v Rakousku číst každý den. Otcův slib, že tak bude dělat, měl pro něj dalekosáhlý význam a on nás k pravidelnému čtení Písma svatého také vyzval. Vzpomínám, jak jsem jednou po půlnoci četl svoji kapitolu a několikrát se při čtení vracel k jejímu začátku. Myšlenky mi totiž stále utíkaly a já kapitolu nechtěl přečíst bez náležitého soustředění. Ten den jsme totiž hráli v Plzni hokejovou dorosteneckou ligu a ta se hrála vždy až po zápase dospělých. Do Prahy jsme se dostávali z podobných zápasů někdy k půlnoci a pak se jelo teprve domů tramvají. Během dne ke čtení Bible nedošlo a já tedy četl kapitolu až po půlnoci. Při čtení jsem se v duchu podivoval nad tím, jak významnou roli v životě hraje respektování otcova přání a jeho životní příklad. Význam čtení Písma svatého je nedocenitelný. Otec znal moc Božího slova a věděl, že pravidelné čtení je předpokladem toho, aby náš život nabyl správný směr. Jen tak to může člověk pravdivě poznávat Pána Boha a porozumívat jeho vůli. Jedná se tedy o velice složité životní období, ve kterém si často rodiče nevědí rady s dětmi a děti si nevědí rady ani sami se sebou. Osobně chápu jako otcův nejvýznamnější krok v tomto období, že nás vedl k samostatnému čtení Bible. Někdy kolem 13. nebo 14. roku nás otec vyzval k tomu, abychom již začali číst pravidelně a systematicky Písmo svaté a jeho výzva se nám stala zákonem. V knize Přísloví 6:20 čteme v této souvislosti významná slova: dodržuj, můj synu, otcovi příkazy a matčiným poučováním neopovrhuj. Tak například, když jsem po základní škole přišel s představou, že bych rád studoval stavební průmyslovku, informoval se podrobněji o škole a o tomto druhu studia a souhlasil. Podobně souhlasil i se studiem mého bratra na gymnáziu. V jistých oblastech nebo situacích si však otec činil absolutní nárok na to rozhodnout za nás. A tak tomu bylo až do naší dospělosti. Bylo tomu tak například v otázce mého a bratrova plánu studovat teologii na Evangelické teologické fakultě v Praze. Protože jsme oba maturovali v roce 1960, já po 4 letech na průmyslovce, bratr po 3 letech na 11letce, oba jsme podali přihlášky zároveň. Když však moji přihlášku Ministerstvo kultury zamítlo z důvodu mého odborného středoškolského vzdělání, otec rozhodl, že ani můj bratr studovat teologii nebude. Byl si vědom nejrůznějších liberálních vlivů, se kterými se mladí studenti na Pražské teologické fakultě musí vypořádat, a tomuto tlaku nechtěl vystavovat jen jednoho z nás. Ve svých pamětech otec napsal o liberální teologii mimo jiné toto:
2: nevěřím té staronové teologické magii, liberální teologii, kterou Lucifer oslnil a zaplavil všechny církve jako skaženou vodou. Liberální teologie je podobná malomocenství nebo rakovině, které padly na církev. Děkuji Pánu Bohu za cestu života, kterou mne vedl přes zločinnost v mládí, k prožití Boží moci skrze Boží slovo, k vyznání živ jsem, pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.
0: Otec také řekl své zásadní stanovisko k několika našim počínajícím známostem s druhým pohlavím. Ačkoliv se vždy jednalo o přátelství s mladými věřícími lidmi, protože nebylo myslitelné souznění duší bez společného vztahu k Pánu Bohu, otcovo stanovisko bylo pro nás závazné. Ještě jeden příklad otcovy autority uvedu. Rok po dostudování průmyslovky si otec přál, abych šel studovat stavební fakultu ČVUT. Mně se do studií nechtělo, protože jsem měl představu, že bych v rámci vojenské služby hrál tenis. Na přijímací zkoušky jsem však na stavební fakultu jel, ale na přijímací pohovory jsem se nepřipravoval. Každý si může představit, jak po roční přestávce ochabnou nabité školní vědomosti. Veškerá má příprava na přijímací zkoušku spočívala v tom, že jsem si cestou tramvají z Vinohrad do Davic přečetl rudé právo, protože uchazeči o studia byli srozuměni s tím, že zkouška bude obsahovat mimo jiné i otázky z politiky. Když vyšel jeden absolvent přijímací zkoušky ze zkušební místnosti, neubránil jsem se možnosti zjistit, jaké otázky dostal. S velikým úsilím jsem si ujasnil odpověď na jednu z jeho otázek ze stavební mechaniky. Při zkoušce jsem dostal přesně tutéž otázku a na otázku z politiky stačilo poreferovat o tom, co jsem si přečetl ráno v novinách, a zkoušku jsem tedy úspěšně složil. Jednou z velice významných potřeb dospívajících je potřeba přátel. Protože jsme byli čtyři sourozenci a byli jsme si velice blízcí, nepociťovali jsme nijak zvlášť intenzivně potřebu přátel. Měli jsme navíc přátele jak mezi mladými v církvi, tak mezi sportovci. Je ale velká věc, když může dospívající člověk chápat i rodiče jako přátele. V této souvislosti nemohu nevzpomenout otce, který mi v jedné velice složité situaci jedinečně pomohl, a to v plném slova smyslu jako přítel. Po absolvování průmyslovky jsem měl nastoupit na umístěnku do Litvínova. Protože nastoupení do Litvínova by mi znemožňovalo, abych měl plný podíl na tenisových trénincích, byla mi umístěnka přes sportovní přátele zrušena. Místo jsem si tedy měl sehnat sám, ale přes vynaložené úsilí jsem ho nemohl sehnat. Zcela evidentně v tom hrála roli skutečnost, že otec byl duchovním, protože se mě při jednom přijímacím pohovoru výslovně ptali, zda sdílím víru svého otce. Nakonec se mi po několika měsících podařilo sehnat místo v jednom obvodním stavebním podniku, ale k mému údivu jsem byl ve zkušební lhůtě propuštěn. Když řeknu, že to pro mne byla přímo životní rána, tak příliš nepřeháním. S mými nastávajícími pracovními povinnostmi jsem se v podniku nestačil ani pořádně seznámit a najednou jsem byl zčista jasna bez práce. I když mne na osobním oddělení vybízeli k tomu, abych se odvolal, toto jsem rozhodně odmítl. Když jsem se svým zklamáním přišel k otci, ten mne upokojil tak jedinečným způsobem, že ze mne mé břemeno v tom okamžiku spadlo. Poukázal mi především na boží svrchovanost, která je i nad touto neočekávanou situací, protože milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. A ve víře prohlásil, že pro mne má jistě Pán Bůh lepší místo. Lépe by mě nemohl pomoci nikdo jiný než právě on. Byla to pomoc, která měla svůj základ v důvěře v Pána Boha, důvěře založené na osobních zkušenostech. Opravdu se stalo podle otcových slov a já dostal v zápětí dobré místo v silničním rozvojovém středisku ministerstva dopravy. Toto středisko mi pak dalo doporučení ke studiu na vysoké škole, které mělo nepoměrně větší váhu, než by mělo doporučení od předchozího zaměstnavatele. V Kanadě jsem v 80. letech pochopil, jak významnou životní zkušeností jsem prošel. Tehdy bylo v Ontáriu na 10% nezaměstnaných a mezi nimi byla i řada přistěhovalců z Československa. A právě pro tuto svoji životní zkušenost jsem jim dobře rozuměl.

V roce 1958 se otec pro nedorozumění s činovníky Slávie Vysoké školy rozhodl, že z tohoto tenisového oddílu odejdeme do jiného klubu. Vzhledem k tomu, že do nás klub během uplynulých let mnoho investoval, přestup nám nebyl povolen. Celou záležitost řešila tenisová sekce Městského výboru tělesné výchovy a sportu, která si nás s otcem pozvala na své jednání, a protože otec od svého rozhodnutí neustoupil, sekce přišla k závěru, že mě, Josefovi a Bohumile zastavuje sportovní činnost na 2 roky. Každý závodní hráč si domyslí, o jak velkou překážku se jednalo ve smyslu dalšího výkonnostního růstu. První rok jsme hráli v klubu ČKD Stalingrad, původně Bohemians, který byl ve Strašnicích, tedy nedaleko našeho bydliště. Spouzdálí jsme pak sledovali dorostenecké tenisové turnaje, aniž jsme se mohli zapojit. V zimě jsme o to intenzivněji hráli lední hokej. Jan Kukal, jeden z našich tenisových kamarádů a pozdější úspěšný tenisový reprezentant, projevil velký zájem o to, abychom přišli do tělovýchovné jednoty Žižka. Tento bývalý důstojnický klub měl své dvorce pod Pražským hradem. Po zvážení jsme tuto nabídku přijali, protože v Honzovi Kukalovi a v několika dalších dorostencích jsme mohli mít dobré sparring partnery. Začala nová sezóna roku 1959 a bratr dostal na jedné školní brigádě břišní tyfus. Se sportováním musel tedy na nějaký čas skončit. My ostatní, včetně sestry Renaty, jsme se však v klubu zapojili a během krátké doby jsme v něm zdomácnili. Během sezóny nám k našemu milému překvapení městský výbor naši distanc o 0,5 roku zkrátil. Josef se navíc dobře zotavoval a spolu s Bohumilou jsme mohli v srpnu pomoci našemu klubu k postupu do finále mistrovství republiky dorosteneckých družstev, ve kterém jsme pak získali výborné 2. místo. Stihli jsme dokonce hrát několik turnajů, ale roční pauza byla v naší výkonnosti patrná. O rok později naše družstvo svůj úspěch zopakovalo a na celostátním žebříčku dorostenců skončil bratr na 5. a já na 8. místě. Shodně to dopadlo i s naším dorosteneckým hokejovým mužstvem, které ve 2 po sobě jdoucích sezónách skončilo na 2. místě v republice. Bratr Josef se navíc dostal po 2 roky do Národního hokejového družstva dorostu. V roce 1961, kdy jsem začal studovat na ČVUT, jsem postupně se špičkovým sportováním končil. Bratr se však na dorosteneckém žebříčku dostal na 1. místo v republice, reprezentoval naši republiku v Galeově poháru i na řadě mezinárodních turnajů. V rámci vojenské služby se stal kapitánem hokejového klubu Dukly Litoměřice, které hrálo 1. ligu. V létě byl vždy převelen do Prahy, kde hrával původně tenis. Později, až do svého odchodu do ciziny, hrál hokej v pražské Spartě a tenis v brněnské Zbrojovce. Proč tato kapitola v rámci vzpomínek na otce? To proto, že otec měl na této části našeho života svůj bezprostřední podíl. Stál vedle nás jako trenér, divák a až do svého stáří dokonce jako hráč. Navíc nám tato kapitola přibližuje odlišnost našich životních cest. Zatímco v případě otce se ve sportu jednalo přímo o životní poslání, v našem případě se ve sportování jednalo spíše o součást životní školy.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poslední srpnový večer se pomalu přehoupil až k půlnoci. Spolu s dnešním dnem necháváme za sebou srpen, prázdninový režim a pro mnohé také trochu volnější tempo léta. Možná máte před sebou září, na které se těšíte, a možná máte naopak období, ze kterého máte trochu obavy. A možná zatím vůbec netušíte, co vám následující týdny přinesou. Do toho všeho mám moc přejeme, abyste nemuseli spoléhat jen na vlastní síly a abyste i v těch obyčejných dnech dokázali zahlédnout Boží blízkost. Jsem ráda, že jste poslední srpnový večer strávili s Rádiem 7 a pokojnou noc a dobrý vstup do nového týdne i nového měsíce vám moc přeje Andrea Audová.

Pokojnou úterní noc. Za námi je půlnoc, za námi už definitivně jsou i letní prázdniny. Máme tady úterý 1. září a jeho prvními pořady na Rádiu 7 vás bude provázet Daniel Zeman. Soud nad velikou nevěstkou představuje 17. kapitola knihy Zjevení. Koho nebo co si pod touto symbolickou postavou představit a jaký bude její vliv, poodhalí v pořadu Světem Bible výklad Johna Vernona McGeeho od 12:15. Do světa moderní a současné duchovní vážné hudby vás zveme v koncertínu. Prázdniny zakončíme zastavením u tvorby Leoše Janáčka. Můžete si poslechnout jeho zhudebnění modlitby Hospodine, Otče náš, a skladbu Věčné evangelium. Slovem provází Miroslav Kubíček. Koncertino tedy uvádíme v 1 hodinu a podobně jako v tomto pořadu uzavíráme léto, tak v pořadu Bible Guide zase pro změnu uzavíráme knihu proroka Ezechiela, která završuje jeho nejdelší proroctví. Poslední výklad Jiřího Zdráhala k této knize si naladíte ve 2 hodiny. Co si ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuji věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. O tom, jaké to je, když se tento biblický verš stane a stává v životě člověka realitou, mluví v poslední letní repríze pořadu Hláska Pavlína Štefková z evangelizačního centra Mise. Vysíláme od 14:30. Ve čtení na pokračování si připomínáme výraznou osobnost baptistického kazatele a vynikajícího tenisty Miloše Šolce. Pocházel z velmi chudé rodiny a neměl žádné vzdělání. Maturitu si dodělal až v 38 letech a ve 40 se pustil do studia teologie. Jeho příběh v podání Pavla Hromádky pokračuje ve 15:45. Závěrečnou část čtení z knihy České studny z pera Davida Louly přináší relace Večer pod lampou na Rádiu 7. O studni vzdělanosti budou číst Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka ve 16:00. Ozvěny prastaré touhy dát se celé Bohu k dispozici zaznívají v písničkovém Live Plus, ve kterém rozhlasová moderátorka Elza zve nejen k poslechu, ale především k naučení se dalších užitečných anglických frází. Připojit se můžete v 17:00. Zdraví je dar. A zdaleka se tento termín netýká jen našeho těla. Zahrnuje také manželství, vlastní duši a mnoho dalších oblastí. Nemoc se tak stává důležitým signálem a ukazatelem toho, co je potřeba změnit a posunout. Zásadní roli totiž hraje dlouhodobý výhled. Další klika Petra Hůště zve k promýšlení toho, na čem skutečně v životě záleží. Začínáme o 17:30.

pádem falešného náboženského systému a odhalením jeho zhoubného vlivu pokračuje výklad 17. kapitoly knihy Zjevení v pořadu Světem Bible na Rádiu 7. Teolog John Vernon McGee nám přehledně objasní prorocký význam duchovního i obchodního Babylonu a přinese varování, že bez osobního vztahu k Ježíši Kristu nás před nadcházejícím soudem nic neochrání. Slovem provází Pavel Vopalecký.

Veliká nevěstka sedící na dravé šelmeně. To je nadpis, milí posluchači, který náš učitel dr. McGee dává biblickému textu, který máme před sebou v 17. kapitole knihy Zjevení. Nenacházím slov, jimiž bych popsal ten děsný obraz. Už jsme si pověděli, že nevěstkou je nepravá církev, mocný náboženský systém. A dravou šelmou je obnovená římská říše, znovu vytvořená antikristem. I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou řka ke mně. Pojď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, s kterouž smilnili králové země a spili se vínem smilství jejího obyvatelé země. Tolik první dva verše v 17. kapitole Zjevení. Veliká nevěstka je ona část domnělé církve, která tu zbude po vtržení pravé Kristovy církve. Budou ji tvořit lidé, kteří ve skutečnosti nikdy neuvěřili Kristu jako svému osobnímu spasiteli. Nikdy se nestali částí Kristova těla. Je to skupina náboženských lidí, kteří vejdou do velkého soužení. Máme zde o ní určité informace. Sedí na vodách mnohých. Podle 15. verše, k němuž se dostaneme později, vodami jsou velké masy lidí a množství národů. Nevěstka do značné míry ovládá celý svět. Pozoruhodné je vyjádření, že s tou nevěstkou smilnili králové země. Mezi církví, tedy tou domnělou církví, a králi země či správci států bude v té době hanebné vnitřní spojenectví. Přátelé, hnutí za zblížení všech možných náboženství v naší době se naprosto zhoduje s předlohou této nepravé církve, která se má objevit na scéně. A písmo ji ani neuznává za hodnou jména církev, ačkoliv jsem si jist, že ona sama se tak nazývat bude. Podle mne je toto hnutí pro naši vlastní zemi více nebezpečné než kdejaký totalitní politický systém nebo třeba než takzvaná nová morálka, hodnotí náš starý biblista. Podle mne je více nebezpečné než každé jiné hnutí. Stane se mocným blokem, který pseudoduchovní propagandou oslní nemyslící dav. Přivede svět pod vliv dravé šelmy z moře a dravé šelmy ze země. Ty využijí tuhle odpadlickou církev k ovládnutí mas a ona se takovému uspořádání podvolí kvůli politickému povýšení a kvůli získání větší moci. Nože platí zde starý princip, známý už od ráje. Zavrhnete-li to pravé a ryzí, co pochází od Boha, stanete se doširoka otevřenými pro všechno falešné a padělané, co ve skutečnosti stojí proti Bohu. Apoštol Pavel napsal Tesalonickým, že odmítne-li kdo a nepřijme lásku pravdy, která by ho zachránila, pak tedy uvěří nehorázné lži. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 10 a 11. Podle našeho textu nastane soud, nebo kralicky odsouzení, nad velikou nevěstkou. Pohár božího rozsudku bude vtlačen do jejich rtů. A kdože ten soud provede? Kdože ji hodlá zničit? Zničí ji sama šelma. Antikrist a falešný prorok ji už nebudou potřebovat, poté co posloužila jejich záměru. Pokračujeme třetím veršem v 17. kapitole knihy Zjevení. I odnesl mne na poušť v duchu a viděl jsem ženu sedící na šelmě brunátné,
plné jmen rouhání, mající 7 hlav a 10 rohů. Odnesl mne na poušť v duchu. Vzpomeňte si, že apoštol Jan byl na ostrově Patmos ve vytržení ducha. Ve vidění spatřil oslaveného Krista a obdržel poselství církvím. V tu dobu byl uchvácen a v duchu přenesen do nebe. Děj se později přesouvá z nebe na zem. Zde je nám znovu řečeno, že Jan byl ve vytržení ducha. Jde doslova o poušť, na niž byl v duchu přenesen? Přemýšlí nahlas náš starý pastor. Mějme na paměti, že ve vidění obsaženém v této kapitole jsou použity symboly. Kolem Babylona i Říma je skutečná poušť. Mluví o tom písemné dokumenty. Babylon sám se stal pustinou a v této souvislosti doporučují k přečtení Izajáše 47. a 48. kapitolu a potom v Jeremiáši 50. a 51. Pustina kolem Říma se jmenuje Kampaňa. Jsem přesvědčen, že poušť, o které se zmiňuje náš verš, je doslovná. Nicméně zároveň je znakem chaotického stavu světa, způsobeného náboženským zmatkem Babylona. Apoštol Jan viděl ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy. Jak hrozná a úděsná scéna. V dravé šelmě byl už dřív rozpoznán antikrist panující nad obnovenou římskou říší. Ženina totožnost je odhalena v 18. verši. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město panující nad králi země. Žena je město a to město je náboženské světové centrum. Toho času tam už budou pohlcena všechna světová náboženství. Uvědomme si tu situaci. Všichni vpravdě věřící lidé opustili jeviště tohoto světa už ve chvíli vtržení. Vtržení se týká všech opravdových božích dětí, všech opravdových věřících, to jest těch, kteří vírou v Pána Ježíše přijali odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Všichni ryzí věřící lidé bez ohledu na to, do které pozemské církve chodívali, budou vtrženi. A na zemi zbude jen domnělá církev, společnost náboženská, ovšem zhola odpadlická od samotného Boha a od Mesiáše. To město je dále charakterizováno také v 9. verši. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. 7 hlav je 7 pahorků, na nichž ta žena sedí. Řím je z děl pohanských i křesťanských spisovatelů znám jako město rozložené na 7 kopcích. Horácius napsal: Bohové, kteří blahoskloně zhlížejí na 7 pahorků. Ovidius dodal: Ale Řím se jako sídlo říše a bydliště bohů rozhlíží po celé zeměkouli ze svých 7 hor. Později i Augustín napsal: Babylon je dřívější Řím a Řím je pozdější Babylon. V probíraných verších je nesporně míněno město Řím. Žena nevěstka představuje náboženský systém, který se stane zjevným v první fázi velkého soužení, potom co pravá církev byla ze země vzata. A tento náboženský systém, jak nám naznačuje uvedená symbolika, ovládá a řídí římské impérium na počátku období velkého soužení.

Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství. A na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tolik podle ekumenického překladu 4. a 5. verš v 17. kapitole knihy Zjevení. Žena oděná purpurem a šarlatem. Oblíbenou barvou v římském impériu byla barva purpurová, sytě červená. Každý senátor a konzul nosil purpurový pruh látky jako odznak svého postavení a císařův oděv byl celý z purpuru. Šarlatová barva byla převzata i do úboru náboženských ordinářů, doplňuje náš kazatel. Ozdobená zlatem, čili vzácná svým zevnějškem, ale podobně jako farizeové uvnitř ohavná, jak to řekl pán Ježíš, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Matouš 23:25. A nebo pak uvádí pán Ježíš přirovnání k obíleným hrobům plným lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tatáž 23. kapitola verš 27. Zlatý pohár plný ohavností v ruce nevěstky znázorňuje náboženské opojení téhle anticírkve a její deformované podmanivé pseudonáboženství, předstírané křesťanství, napodobené a falešné evangelium a celý podvodný a pokrytecky sestrojený systém. Je to pohár, z něhož je svět opilý. Na čele měla napsáno jméno, a to jméno je úžasným

přítomností na zemi. Jak potupný titul pro tu, která byla pozvána a měla se stát nevěstou. Dobře vím, že žijeme v době měnící se morálky, doplňuje zase svou osobní vsuvku náš citlivý rozhlasový mluvčí. Pro některé jsem trochu staromódní, když si stále myslím, že pravdu má Boží slovo, pokud jde o hodnoty. Ženu považuji za nejkrásnější bytost na světě. Věřím, že ji Bůh jako takovou pro muže stvořil. Tím, že se provdá, je uvedena do zvláštního vztahu, v němž je schopna dát svému muži něco, co jej povznese, tak říkajíc, ke hvězdám. Ale když se podívám na vztahy mezi muži a ženami kolem sebe, jsem pevně přesvědčen, že dílem naší civilizace nebylo osvobození ženy, ale naopak její děsivé zotročení. Žena se v naší době stala víc než kdy dřív jenom nástrojem, prostředkem, třeba i robotem nebo taky jen symbolem sexu. Místo toho, aby bylo přijato a uznáno její oprávněné postavení, v němž může přispět k mužově úplnosti, v němž může dovést muže k dokonalosti, vystupuje jako někdo, kdo celé stvoření stahuje dolů, do hlubin.

Jméno nevěstky, o níž je to v našem textu řeč, zní vlastně tajemství. Babylon. Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tajemství pravé církve spočívalo v tom, že nebylo zjeveno ve starém zákoně, to nám říká epištola Efeským 3, prvních 9 veršů. Tajemství téhle anticírkve, označené zde jako nevěstka, je zase v tom, že nebylo zjeveno do té doby, než Jan napsal 17. kapitolu zjevení. Až v okamžiku vtržení pravá církev zemi opustí. Lidé, kteří se křesťany jen dělali a byli pouhými příslušníky nějaké církve, vejdou do velkého soužení a jejich náboženský systém bude pokračovat dál. Pak už nikoli jako církev, ale jako ohavná nevěstka. Apoštol Pavel psal o tajemství nepravosti, 1. Tesalonickým 2.7. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Anticírkev, kterou zde v našem textu zjevení pozorujeme, je chabou zkreslenou napodobeninou a současně protikladem pravé církve. Pravá Kristova církev je panenskou Kristovou nevěstou. Nepravá církev v období, již právě sledujeme, dokončuje ono působení tajemství nepravosti. Dostává označení tajemství Babylon. Podobně jako Jeruzalém je v této fázi nazván Sodomou. Babylon je zdrojem všech falešných náboženství. Proto ten složitý a ošklivý pojem matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Je to zdaleka nejvýraznější a nejživější biblický obraz strašného a ohavného hříchu. Mimochodem, falešné náboženství a sex jsou často už teď v naší době velmi úzce spřízněny. Pokud bychom ten pojem matka všeho smilstva brali duchovně ve smyslu duchovního smilstva, čili modlářství, pak je zde ten duchovní Babylon vlastně nazván matkou nevěstek. A tu je příležitost k zamyšlení, jestli se už dnes, třeba jen v malém, nepřipravují podmínky pro uskutečnění těchto duchovních obrazů, které zde v našem textu nacházíme. Zdá se, dost nepříjemně dodá

dává jasný příklad náš starý zkušený pracovník církve, že někteří představitelé všelijakých spojovacích mezicírkevních hnutí už v naší době poznali, že nelze namíchat všechny teologie a všechny náboženské praktiky tak, aby vyhovovaly všem. A tak různé skupiny vstupují do takových hnutí poněkud opatrněji, s tím, že se snaží zachovat si některé své zvláštnosti.

Anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. 6. a 7. verš v 17. kapitole zjevení Jana. Žena spytá krví svatých. Tahle nevěstka nejenže opíjí druhé, ale také sama je opojena svými modlářskými činy i pronásledováním svatých. K tomu náš učitel jen tak jakoby navíc dodává, že církev Pána Ježíše jako taková nebude procházet velkým soužením, ale když se v naší době postupně blížíme ke konci tohoto věku milosti, mohou už nyní věřící očekávat určitá protivenství či i soužení. To je zkušenost mnoha přímých křesťanských pracovníků i zkušenost moje vlastní, že zastávat Boží slovo a Kristovy zájmy je stále obtížnější. Svatými jsou zde podle našeho učitele pravděpodobně míněni starozákonní svatí a Ježíšovými mučedníky zřejmě novozákonní svatí. Je tím naznačeno, že ten Babylon představuje víc než jen jedno určité učení nebo náboženství. Je to spíš směsice všech různých velkých nebo i menších náboženství, která budou, která tu zůstanou. Když se spolu s apoštolem Janem tím prorockým výhledem díváme na tyto scény, je zřejmé, že všichni opravdoví věřící byli vtrženi do nebe a Babylon je to, co tu zbylo. Babylon je smíšený náboženský systém zahrnující celou hromadu lidí. Lidí, kterých se netýkalo vtržení. Je to hodně složitý náboženský zmatek, zdroj všech náboženských bludů a modlářství. Babylon ve Starém zákoně pronásledoval pravý boží lid a stal se božím nepřítelem. Mimochodem, Babylon to byl, kde tři hebrejští mládenci byli vhozeni do rozpálené pece, protože se neklaněli modle, soše. Když náš apoštol Jan ve vidění spatřil tuhle ženu, nevěstku, vyjadřuje svůj údiv slovy velice jsem užasl, nebo kralicky divil jsem se divením velikým. Je to poprvé, co si Jan jakoby neví rady se skutečností, kterou vidí. My jsme měli určitý zmatek v mysli už dřív, ale teď se ohromně diví i Jan. Anděl se ho ptá, proč se diví. Když on, anděl, je tu proto, aby mu tajemství té ženy odhalil. Na podrobnější pohled si však budeme muset počkat do našeho příštího setkání u rozhlasových přijímačů.

A k tomu příštímu setkání dojde na Rádiu 7 už dnes večer v obvyklém čase ve 8:45. Pro tuto chvíli pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento i další díly, jak v češtině, tak v ukrajinštině, tak v řadě dalších jazyků, najdete i na webu na stránkách ttb.bible. A pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom napíšete. Buď mailem na adresu radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích, kde jsme na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a vysílat mimo jiné i pořad Světem Bible. Pokud byste se do této podpory chtěli zapojit, tak se podívejte na web radio7.cz do sekce Zapoj se a tam najdete všechny potřebné informace. Děkujeme.

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským, 2. kapitola, 3. verš.

0: Vezměte nás sebou do lesa. Léto s Rádiem 7.
1: Z úterý 1. září minula první hodina. Posloucháte Rádio 7, jehož nočními pořady vás provází Daniel Zeman a teď slovo dostává pořad Concertino a Miroslav Kubíček.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Pod pojmem duchovní vážná hudba hledáme většinou něco starého, časem prověřenou a osvědčenou klasiku. Jenomže při vší úctě ke klasice, tou tato oblast hudby zdaleka nekončí. Duchovně zaměřené skladby vznikaly i dál, v dalších obdobích, etapách a směrech vážné hudby. A je tomu tak až dodnes. Stále žijí autoři, kteří se, někteří výlučně, někteří příležitostně, zabývají právě takovouto hudbou. Jedná se o skladatele světové, ale i naše, i těch je dost. A všichni si zaslouží, aby byli připomínáni a aby jejich díla zazněla. Začneme u nás doma. Skladatelem, kterému budeme věnovat pozornost, a ne zrovna malou, je Leoš Janáček. Snad nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že právě on znamená cosi jako předěl v hudební tvorbě, v tom, jak byla chápána a skládána. Uvědomíme si, že generačně patřil vlastně ještě spíše do etapy Dvořákovi. Antonín Dvořák se narodil v roce 1841, Leoš Janáček o pouhých 13 let později, v roce 1854. Dvořák umírá v roce 1904, Janáček v roce 1928. Takže vidíme, že byli skutečně, možno říci, souputníci. Jenomže tohle platí pouze jako příslušnost generační, ne ale již jako příslušnost či orientace umělecká. Velice zjednodušeně bych asi řekl, že zatímco Dvořák ještě naplno patří do století 19., tak Janáček již otevírá století 20. a to naplno. Spisovatel Milan Kundera, veliký obdivovatel Janáčka, napsal: Janáček je podle mého mínění tvůrcem nejdůležitější operní estetiky epochy moderního umění. Janáčkův čin byl zcela mimořádný. Objevil pro operu nový svět, svět prózy. My se zde ale nebudeme zabývat Janáčkovými operami, k tomu nemáme prostor. Tento citát jsem uvedl pouze z toho důvodu, abych alespoň stručně naznačil, jak nesmírný a zásadní skok Janáčkovo dílo v kontextu hudební tvorby v té době znamenalo. My se teď chceme ale zaměřit na jeho hudbu duchovní. Janáček ji neskládal programově, nebyl z těch, kteří by potřebovali do své tvorby promítnout svoji víru. On se dokonce prohlašoval za ateistu. Tomu ale ani v nejmenším nebránilo složit celou řadu vynikajících děl, naplněných neuvěřitelně silným duchovním nábojem. Určitě nejznámější je jeho Glagolská mše. Jde o jedno z vrcholných děl Janáčkovy, k této hudební formě se vrátil až přibližně 2 roky před smrtí. Je to dílo velkolepé, ale zároveň i velmi dobře známé, často hrané, a proto bych na začátek raději uvedl pár drobnějších Janáčkových děl, ale takových, která jistě své nezaměnitelné místo nejenom v jeho, ale i v kontextu duchovní tvorby jako takové bezesporu mají. V roce 1896 zpracoval Janáček slavnou českou duchovní píseň Hospodine pomilujny. Jde o dílko drobné rozsahem, netrvá déle než 4 minuty, ale má důležité místo v Janáčkově tvorbě, tedy v tom, jak vnímat duchovní text. Autorovo pojetí je velice zajímavé, samozřejmě především hudebně. Vedle pěveckého sboru zde kontrastují varhany s harfou a s žestovými nástroji. Zbývá dodat, že zpívá Pražský filharmonický sbor pod řízením Josefa Veselky, hraje Pražský symfonický orchestr s dirigentem Jiřím Pinkasem, na varhany hraje Petr Sovadina a na harfu Ludmila Solařová. Nahrávka je z roku 1965.

V roce 1901 zkomponoval Leoš Janáček kantátu Otče náš. Původně nebyla tato skladba míněna jako dílo liturgické, ale jako scénická hudba k živým obrazům. Později ale autor upravil k samostatnému koncertnímu provedení. V tomto znění byla poprvé provedena v pražském Rudolfinu v listopadu 1906. A takto si ji také poslechneme i my teď. Opět zde uslyšíme souznění varhan s harfou a pěveckým sborem. Tenorové solo zpívá Miroslav Švejda. Nahrávka je opět z roku 1965.

do třetice si dnes poslechneme Janáčkovu kantátu Věčné evangelium. Zde bychom mohli trošku narazit, protože jde o text, který vychází ze středověkého vizionáře mnicha Joachima de Fiore, což byl vlastně z věroučného hlediska v podstatě kacíř. Zjednodušeně řečeno, rozdělil boží zjevení na tři etapy, na věk otce, na věk syna a na věk ducha. Až to poslední bylo završením, což ovšem zcela není v duchu křesťanské ortodoxie. Teď ale není naší úlohou věroučná diskuze, nýbrž umělecké duchovně zaměřené dílo. A to, myslím si, je zcela bez debaty. Leoš Janáček napsal tuto kantátu na text básně Jaroslava Vechlického na jaře roku 1914. Poprvé byla provedena v roce 1917. My ji máme opět v podání Pražského symfonického sboru a Pražského symfonického orchestru. Solový tenorový part zpívá Beno Blachut. Nahrávka opět z roku 1965.

0: Tak a to by bylo, přátelé, pro dnešek vše. Doufáme, že jsme vás touto hudbou příliš nezahltili a hlavně neodradili. Ta moderní a především potom ta současná hudba není vždycky zrovna lehká na poslech. Na posluchače klade často nemalé nároky, ale jsem přesvědčen, že se ta námaha vyplatí.
1: A my se opět těšíme za týden, dá-li pán, naslyšenou.

Pořad Concertino na Rádiu 7 opakujeme ještě ve středu, tedy zítra v 10 hodin večer, a na další premiéru se můžete těšit v neděli v 21 hodin.

ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským, 2. kapitola, 3. verš.